0: Sparta zdolala Vítkovice 3-0, Karlovy Vary Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouce 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D6 u Sokolova a na D1 u Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu jeďte opatrně za sjezdem na loket. Mezi kilometry 131 a 132 hlásí policie předmět na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru nepojízdné auto označené s jen světelnou šipkou a kužely. A z D1 u Ostravy ještě jedno omezení. Mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu i na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule a bez zdržení. A v Praze uzavřená ulice Vinohradská ve směru od Vinohradského hřbitova do centra. Za obchodním centrem Flora zasahují hasiči u hořícího domu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno. A nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Sarda.
3: 6 minut po 2. hodině je tu noční radiožurnál a také soutěž. Dnes je pondělí, takže začínáme nový týden a já tu pro vás mám i novou výhru pro následujících 7 dní. A tou je nedávno vyšla audiokniha Foucaultovo kladivo od Umberta Eka. Jedná se tedy o literární klasiku v podání hereckých klasiků, jako třeba Jiřího Lábuse, Viktora Preisse, Kamila Halbicha, Krištofa Bartoše nebo také třeba Kateřiny Marie Fialové, Anny Šťastné či Pavly Beretové. Tak máte-li rádi tajemství a napětí, soutěžte s námi a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Připomínám, že soutěžíme o audioknihu Foucaultovo kladivo od kivadlo, pardon, od Umberta Eka.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Goo Goo Dolls a teď nás čeká soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
1: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
3: Popuste úzdu fantazii, Kazabunde. Popuste úzdu fantazii.
1: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak výhru pro následující týden jsme si teď blíže představili. A teď nás samozřejmě zajímá, koho máme na druhé straně telefonu. Haló, slyšíme se?
4: Dobré ráno, tady Ondra.
0: Ondro, zdravím vás, slyším, že na cesty. Jak se jede, bez problémů?
4: Bez problémů zatím.
0: Tak to je dobrá zpráva. Četl jste něco od Umberta Eka nebo viděl třeba filmová zpracování jeho děl?
4: A nečetl jsem nic, ale myslím, že jsem viděl jeden film.
0: Předpokládám, že to asi bylo Jméno růže.
4: Přesně tak.
0: Napadlo mě to. Jasně, Sean Connery a tuším, že Matthew Broderick, jestli se nepletu. Každopádně, pokud jste nic od Umberta Eka nečetl, tak já vás potěším, protože audioknihu si zaručeně poslechnete. Dneska není soutěžní otázka. Takže gratuluju.
4: Děkuji vám.
0: Není vůbec zač, já jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost s námi soutěžit i zítra a po zbytek týdne. Čeká tu na vás Foucaultovo kivadlo od Umberta Eka. No a soutěžit budete moct zase zítra v nočním radiožurnálu v tradičním čase, tedy po zprávách ve 2 hodiny.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Orders, který měl v sedle žokeje Keita Donohuea. Ten tak slaví druhé vítězství v řadě. Po těsném souboji skončil stejně jako loni druhý Jan Faltejsek, tentokrát s koněm Guthrim. S Janem Faltejskem mluvil po dostihu reportér Jakub Marek.
1: Honzo, gratuluju k druhému místu. Letos to bylo ještě těsnější než loni.
2: No, ale stejně druhý.
1: Po té poslední překážce, cítil jste, že tam ještě má ten motor Guthrie na to, aby ještě třeba zapnul?
2: Jo, tak šel pod nátlakem docela dlouhou dobu, tak ať si to vyřeší sám. Byl jsem v podstatě rychle s náma pryč, no ale stejně mě přetlačil, že jo. Takže tak to je.
1: Poslední ročníky jste trochu bojoval s koňmi na taxisu, jaké to bylo dnes s Guthriem?
2: No, to se boj.
1: Proč?
2: Nevím, no prostě má z toho respekt, vybrzdí to, skočí nahoru. Důležitý je, že dopadne na všechny čtyři a jede se dál, no, tak to prostě.
1: Kompletní desítka překonala taxis, bylo to třeba i fajn díky tomu, že bylo 10 koní?
2: To bych netvrdil, já jsem jako při nájezdu tam měl i trošku takovej jako problémek, jako nechtěl jsem být tam, kde jsem byl, když jsem na to točil. Důležitý je, že na to bylo tempo, že jsme se dostali všichni, to je fajn. Určitě pomohlo nějaká oblačnost, to taky pomohlo, ale říkám, důležitý je vždycky to tempo na ten taxis.
1: Prvních nějakých 7-8 překážek s velkým náskokem vedl Aru Karias s Jakubem Kocmanem. Překvapil vás, že byl zhruba třeba 30 metrů před tím polem ostatním?
2: Jako překvapilo, ale prostě tak to je, jako Kuba měl prostě problémy s ovladatelností evidentně, takže hold, to bylo moc a někdy se to tak stane, no.
1: Od někde před vodním příkopem, myslím, že už jste se tam nějak dostal dopředu. Čekal jste, že se tam najednou vystrčíte už tak brzo?
2: Nechtěl jsem tam, ale jak ten odpadl Aru Karias, že jo, tak se to strašně zpomalilo. A ten Guthrie je vytrvalec. Já jsem potřeboval, jako já jsem nechtěl být vepředu, ale nebyl žádný vlak a najednou se to jelo strašně pomalu.
1: Dá se říct, že letos Irové přivezli ještě lepšího koně, že Final Orders je lepší než tam, který loni vyhrál.
2: Tak tvrdí se to, jo, ale jako jsou to i dostihy. Já jsem se o tom s Keithem bavil a on říká, že neví, jo, prostě ten Stamtown je víc konzistentní, jako evidentně to dobrý kůně, když vyhraje v Cheltenhamu o velkým víkendu, že jo.
1: Napadlo vás třeba v průběhu dostihu, že přeci jen útočil jste na možný 8. triumf, vyrovnal byste rekord Josefa Váni staršího, že by to tam mohlo klapnout?
2: To vůbec, jako já jsem se snažil vyhrát dostih a zbytek mi nezajímá.
1: To říkal opět těsně druhý ve Velké Pardubické Jan Faltejsek, tentokrát v sedle Guthrieho. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy doplní Martin Matějka.
3: V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Účast byla vyšší než před 4 lety, přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46. O volby se příliš nezajímají voliči v Ústeckém kraji. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní bez větších problémů. Havířov povede dosavadní koalice, vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z Hnutí ANO Iveta Kočí-Palkovská. Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saudské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu. K sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásilo jemenské povstalecké hnutí Husiů. Saudská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. A řidiči v Brně ode dneška neprojedou Pisáreckým tunelem a bude zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Ředitelství silnic a dálnic očekává komplikace v dopravě.
0: Sport.
3: Golfistka Sára Kousková byla druhá na turnaji Ladies European Tour v jihokorejském Soulu. Česká golfová jednička tak vyrovnala svůj nejlepší letošní výsledek ze srpnového Irish Open. Kousková nestačila jen na Japonku Yamashitaovou. Jana Melichová skončila 11., Patricie Maková 19.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Plzně a na D1 u Ostravy. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule bez zdržení. D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Ostravu Porubu. Na 352. kilometru nepojízdné auto označené je světelnou šipkou a kužely. V Praze uzavřená ulice Vinohradská ve směru od Vinohradského hřbitova do centra za křižovatkou s ulicí Čínská zásah hasičů u hořícího bytu. V Praze Vekbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na Prosek za čerpací stanicí Orlen uzavřený pravý pruh. Projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná, postupně až oblačná, s přeháňkami, ochlazuje se na 6 až 2 stupně, ojediněle naměříme nulu. A přes den čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Kvůli suchu se letos urodilo málo kaštanů a také žaludů. Trápí to lesníky, ale i děti, jak uslyšíte už za chvíli. V reportáži se v nočním Radiožurnálu vydáme na Vysočinu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Myslivci budou mít letos v zimě zřejmě horší možnost přikrmovat zvěř než v jiných letech. Kvůli suchu se totiž urodilo i méně kaštanů a žaludů. Právě těmi přitom lesníci zvěři v zimě zpestřují jídelníček. Kaštany chybí i dětem, protože je rádi sbírají.
1: Juhu, skvělý.
2: Baví tě hledat kaštany?
1: Jo.
2: Kaštany v Jihlavě pod stromem sbírají i pětiletý Bartoloměj s mladší sestrou. První nachází po několika minutách.
1: Já občas chodím na kaštany se školkou a děláme jako, že když někdo najde, tak se buď může nechat, nebo potom si je dáme do kyblíku ve školce a budou na hraní.
2: A kolik jsi jich našel?
1: Já jsem jich asi našel, dokonce v jednom kyblíku jsem našel, myslím, že jsem našel dva. Na Tonička dokonce našla 4.
2: Nižší úrody si všímá i matka obou dětí, paní Kristýna.
3: Byli jsme u kaštanu, ke kterému jsme poslední 3 roky chodili, ale měli jsme velké zklamání, protože tam nebyl ani jeden kaštan, byl jenom na zemi popadané ještě z loňského roku plesnivá.
2: Kaštany a žaludy postrádá i roštěnská obora na Jihlavsku. Myslivci tam právě teď krmivo pro zvěř vybírají od dárců, potvrzuje technik lesní správy Telč Vlastislav Soukup.
4: Jsme rádi za to, co lidi přivezou, protože letos je sucho, těch kaštanů a žaludů je málo a je to prostě bída.
5: Když se podíváte, to jsou kaštánky, to je úplně...
3: No, to je...
5: To je jak kuličky na cvrnkání, to jsou úplně prdělata.
4: Potřebujeme to pro zvěř, protože to je její součást, její přirozené potravy a je to i zpestření.
5: Lopatou rozhážeme kaštany po prostoru.
4: Přijdou daňci, tak to je jak vysavač. Jedou, tady nezůstane jediný kaštan. To je úplně super.
2: Kromě suchých plodů přijímají lesníci od dárců například i jablka. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Mažu stopy.

0: To byly Xtreme v nočním radiožurnálu a v krnovské Karnole je znovu rušno. Textilka je jednou z mála stop po kdysi rozsáhlém textilním průmyslu v regionu. V roce 2017 ale památka vyhořela. Objekt zasáhly navíc i předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky a materiál, který se povedlo zachránit. V bývalé textilce by totiž mělo v budoucnu vzniknout muzeum.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Takže ono to fungovalo tak, že tady máte jeden, dva listy. Mohlo jich tam být až 12 a na každém tom listu bylo tolik nití?
1: No víc to bylo. Na těch 12, tak to bylo třeba 16 nití.
2: Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
3: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci odsazí po tom velkém požáru.
3: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. Hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
2: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Severní Nepál zasáhla další ničivá blesková povodeň. Fotbalisté Sparty porazili v 10. ligovém kole Pardubice 2-0. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přeháňky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
4: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
2: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. A v Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub, v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. A v hlavním městě z někdejšího 2. místa spadlo ANO až na 4. příčku. V Brně si pohoršilo o 1 příčku a skončilo 3. Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budi Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Kathmandu. A podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
5: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů a celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
6: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
7: Co je ti potem? Mám se ti zpovídat?
8: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
9: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
8: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
9: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na 3. místo. Pražany sice poslal už ve 4. minutě do vedení Mercado, ale v závěru první půle se museli bránit pardubickému tlaku. Trenér Sparty Brian Priske si ale nemyslí, že domácím výrazně chyběl zraněný kapitán Adam Karabec.
10: It has nothing to do with Karabec.
11: S Karabcem to nemá nic společného, i když nám samozřejmě chybí, ale i kdyby hrál, bylo by pro nás tohle utkání složité. Nelíbilo se mi, jak jsme napadali a taky, že jsme v první půli nedokázali reagovat na hru soupeře. Potřebné taktické změny jsme udělali až po poločase.
10: I'll make the adjustments that was necessary.
2: V dalších zápasech nejvyšší fotbalové soutěže remizovali Teplice s Olomouckou Sigmou 1-1 a Liberec prohrál se Slováckem 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Studénky a omezení v Klimkovickém tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Odry na 332. kilometru v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo označené šipkou silničářů. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů v obou směrech v levém pruhu. Projíždí se plynule a bez zdržení. V Brně ve směru od dálnice D1 ve směru na Svitavy uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava vedena po vyznačených trasách. Následně i omezený provoz v Královopolském tunelu ve směru od výstaviště na Svitavy. Tam je provoz převeden do protisměrného tubusu. V Praze stále uzavřená Vinohradská ulice od Vinohradského hřbitova do centra. Za křižovatkou u obchodního centra Flora probíhá zásah hasičů u požáru v bytovém domě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku jasno a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. S vámi noční Radiožurnál a Adam Carde.
13: Pokračuje noční Radiožurnál 6 minut po třetí a 5 senátorských křesel je zabraných hned po prvním kole hlasování. Do horní komory parlamentu se dostal poprvé třeba předseda KDU ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. První kolo voleb do Senátu shrneme v nočním Radiožurnálu už za okamžik.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: 27 volebních obvodech se o víkendu rozhodlo nejen o obsazení radnice magistrátů. Lidé tam vybírali také své senátory. 5 křesel v horní komoře parlamentu je obsazených už po prvním kole volby. Nejlepší výsledek zaznamenal Jan Grolich z KDU-ČSL. Získal přes 63% odevzdaných hlasů.
1: Současný hejtman Jihomoravského kraje a předseda KDU-ČSL Jan Grolich se do Senátu dostal na Vyškovsku v prvním kole i díky víc než 37 tisícům preferenčních hlasů. Nad Petrou Absolonovou z ANO zvítězil se ziskem více než 63%.
2: Na sjezdu o tom rozhodli straníci, že mě chtějí v celostátní politice. Ta senátní volba byl vlastně takovým testem, jestli mě tam chtějí i voliči. A že mě do té celostátní politiky pošlou takto raketově, to jsem opravdu nečekal.
1: Další 4 senátoři obhájili hned v prvním kole svůj mandát. Na Trutnovsku získal přes 58% hlasů voličů senátor Jan Sobotka za hnutí STAN. Výsledek přikládá své dosavadní práci.
3: Myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují.
1: Znovu do Senátu kandidoval za STAN taky Zbyněk Linhart z Děčínska. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana je jeho zvolení v prvním kole velký úspěch. Měl proti sobě silné kandidáty.
4: Já vlastně nevím, nejsem takový znalec statistik senátních voleb, ale kolika kandidátům se povedlo v historii dvakrát postoupit z prvního kola. Opravdu obrovský úspěch.
1: Na Strakonicku vyhrál ziskem 55% Tomáš Fiala z uskupení Naše Česko. Dříve v Senátu zastupoval ODS.
5: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici, se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom českému senátu.
1: Senátorský mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou tak Jan Grulich z TOP 09, učitel a dlouholetý ředitel základní a mateřské školy v Dobřanech.
3: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva. A doufám, že to bude takhle pokračovat.
1: V dalších obvodech budou lidé své zástupce do horní komory parlamentu vybírat ještě ve druhém kole. Mezi dvěma nejúspěšnějšími z kola prvního se budou rozhodovat v pátek a sobotu 16. a 17. října. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: To byl Ray Dalton a sportem teď pokračuje noční radiožurnál. Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé zvítězili. V 10. kole vyhráli na stadionu 2. Liberce 2-0 i přesto, že déle než půl hodinu dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Hlavní postavou zápasu byl hostující brankář Milan Heča, který jistý výkon korunoval v závěru gólovou asistencí.
1: Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště nachází Jurošku, který už by teď mohl prchnout defenzivě Slovanu. Pavel Juroška jde sám na brankáře a dává gól.
2: Tak já myslím, že Milan potvrdí sám, že ten výkop úplně dobře netrefil. V ten moment jsme trošku zaspali, bylo úplně prázdno v tom středu, takže tím, že ten balon netrefil, tak to vlastně pak zrychlilo tím dopadem a Juroška byl čerstvý z lavičky a běžel sám na bránu.
1: Popsal moment z 88. minuty liberecký golman Tomáš Koubek, kterému střídající rychlík Juroška při svém sólovém úniku nedal žádnou šanci. Brankář Slovácka Heča byl na stadionu Unisy místy pod velkým tlakem, připsal si 5 úspěšných zákroků a v pokutovém území pozbíral celou řadu centrů. Po utkání se nejvíc mluvilo o jeho zmiňované asistenci, tak to i s úsměvem komentoval hostující kapitán.

0: Busu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné. Si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím.
1: Liberec Slovácko přestřílel poměrem 23-3. Kopal 9 rohů, víc než břevno kušeje, ale z převahy nevytěžil. Krátce po změně stran se zdálo, že domácí po zákroku Slončíka na Mikulenku budou kopat penaltu, tu ale sudí po konzultaci s asistenty u videa nakonec odvolal.
2: Viděl jsem to teďka na sociálních sítích a za mě je to správně odvolaná penalta. Jako. Držení Matěje Mikulenky tam taky bylo, pak samozřejmě krátký zatažení bránícího hráče, ale takovýhle penalty nechceme vidět v české lize, takže si myslím, že v tomhle problém nebylo.
1: Uznal sportovně liberecký golman Tomáš Koubek. Slovan v ligové tabulce zůstává druhý o 6 bodů za vedoucí Slávii. Slovácko je dál předposlední. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek.
2: Dnešní párty bude noc jejího života.
1: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou.
2: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
1: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
4: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic, uvedení už je po volbách jasno. Třeba v Plzni vítězné ANO se tam domluvilo se dvěma dosavadními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Třeba ve Frýdku Místku pak bude vítězné hnutí Naše město FM spolupracovat s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Naopak v Praze zatím o novém vedení jasno není. Volby tam vyhrálo hnutí STAN. Koaliční jednání budou podle lídra kandidátky Petra Hlaváčka pokračovat dnes. Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální sítě americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejné udělá i Rusko. Moskva se k návrhu zatím nevyjádřila. Alžírsko na začátku října zadrželo 61 Maročanů kvůli podezření z plánování sabotáží. Včera to oznámili tamní úřady. Generální ředitelství národní bezpečnosti bez dalších podrobností mluví o mezinárodní marocké zločinecké síti. A podezřelí podle něj do země přišli po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Agentura AFP připomíná, že vztahy mezi Alžírskem a Marokem jsou už několik let napjaté a společná pozemní hranice je zavřená od roku 1994. Před několika lety tak Alžír přerušil s Rabatem diplomatické vztahy. A na portálu týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí.
1: Sport.
4: Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kůň. Loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý Valach a Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Faltejsek, který jel v sedle vítěze z roku 2024 Godfreyho.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5C u v tunelu Valík a na D1 v Klimkovickém tunelu. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule a bez zdržení. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. V Praze uzavřená ulice Vinohradská ve směru od Vinohradského hřbitova do centra. Za křižovatkou s ulicí Čínská zásah hasičů u hořícího bytu. V Praze ve Kbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na prosek. Za čerpací stanicí Orlen uzavřený pravý pruh. Projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky. Na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy naměří až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
6: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů.
7: Vládní strany zatím nemají v senátu jisté žádné křeslo.
8: Vítězem voleb jsou podle odborníků Starostové a šéf lidovců Jan Grolich.
9: Komunální volby podle Andreje Babiše potvrdili, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi.
8: Největšími poraženými jsou především motoristé a SPD a také v Praze Piráti.
10: K volbám přišlo asi 48% voličů.
11: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé, kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil a kdo kde nejvíc ztratil. Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí nad Labem. Velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha.
12: Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.
11: Dnes je pondělí, 12. října.
13: My nerozdáváme v Praze karty.
14: Nakonec ty karty voliči rozdali.
15: Rozdali karty.
16: Poměrně jednoznačně.
11: Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12 po volbách v pondělí.
17: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
11: Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Vyškov. To je výčet obvodů, kde zvolili senátora už v prvním kole. Není to rekord?
17: Vyrovnalo to rekord, takže je to vlastně rekord. Ten rekord byl nastaven před 2 lety v roce 2024, kdy také v 5 volebních obvodech senátoři byli zvoleni už v prvním kole.
11: No.
17: Tehdy to byli většinově senátoři za ANO. Teď to jsou naopak senátoři právě za strany, které tehdy byly vládní, které jsou ale dneska opoziční. Takže ono to ukazuje, že i ten senát skutečně funguje hodně a volby do senátu na logice toho, že vyvažuje většinu, která je v poslanecké sněmovně.
11: Fiala, Grulich, Grolich, Sobotka, Linhart a to ještě mohl být Padevět, určitě na Praze 1, tam je to o kousínek.
17: Bylo těsně, ještě další dva senátoři velmi těsně pod tou 50% hranicí skončili, ale máme tak zatím 5 zvolených senátorů.
11: No, velký úspěch je to pro Starosty a říkám, mohl být ještě větší, kdyby jim vyšel Padevět na Praze 1, ale tak uvidí se ve druhém kole. Nicméně Zbyněk Linhart z Děčínska a Jan Sobotka z Trutnovska, ti jsou jejich, ti jsou STAN.
18: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov. I
11: tam STAN nasadil 14 kandidátů, obhajoval 11 míst a úplně si nevěřil. A nakonec to je velký úspěch.
18: Samozřejmě úspěch v senátních volbách v prvním kole svědčí vždycky o enormní síle toho kandidáta v daném regionu.
17: Rozhodně. Pro STAN je to velký úspěch. Nejenom postup dvou kandidátů hnedka z prvního kola do Valštejnského paláce, ale i to, jak mají rozložené síly pro to druhé kolo, i to, že nakonec se podařilo do druhého kola a dokonce z prvního místa postoupit i Martinu Dvořákovi,
11: ex-ministr,
17: který se velmi dlouho během toho sčítání velmi dlouho se držel, dokonce až na čtvrté příčce. Pro mě to bylo, když jsme sledovali ty průběžné výsledky, trochu překvapení. Tam jsem čekal už od začátku, že bude poměrně velký nástup, protože Martin Dvořák je silnou regionální osobností. Je to jeden z prvních, ne-li dokonce první porevoluční primátor Hradce Králové. A tak mě dlouhou dobu to tam blikalo jako takové největší překvapení těch voleb, ale nakonec tedy postupuje a dokonce z prvního místa.
11: Každopádně úplně nejdřív bylo jasno o Tomáši Fialovi, který obhajoval senátorské křeslo na Strakonicku, nicméně před 6 lety kandidoval za ODS, teďka už to bylo za Kubovo Naše Česko.
19: Pro nás jako začínající hnutí tyhle ty volby byly úplně prvním testem.
11: Pro pana hejtmana je to první velký zářez s tím svým novým hnutím.
19: My jsme si vědomi, že jako začínající subjekt musíme ještě hodně toho odpracovat, ale ty výsledky jsou z našeho pohledu velmi dobré.
17: Je s druhým zářezem nepochodil, tam byl právě už ve zmiňovaném Hradci Králové senátor Holásek, původně zvolený za Hradecký demokratický klub, tak to bylo druhé z těch želízek, které měl mezi stávajícími obhajujícími senátory a ani jeden z dalších dvou nově navržených senátorů nebo kandidátů na senátory neuspěl. Takže Martin Kuba sice v senátu ukořistil v uvozovkách pouze jedno křeslo. Na druhou stranu není vůbec žádným tajemstvím, že Martin Kuba se poohlíží po těch senátorech, kteří teď tam jsou a nebyli mezi těmi 27, kde se volilo. Takže je otázka, jestli přece jenom se tam třeba nějaký klub kolem Našeho Česka neustaví, ale to je spíš teď výhled do budoucna, kluby se budou ustavovat až v následujících týdnech.
11: Jak si vysvětluješ to, že tolik kandidátů prošlo už tím prvním kolem a nemusí jít do toho druhého? Je to i kvůli tomu, že ta současná opozice prostě stavěla těch kandidátů méně, aby měla větší šanci proti kandidátům hnutí ANO a pak ANO, a k tomu se dostaneme, ostrouhalo v těch senátních volbách?
17: Přesně tak. Když se podíváme, jak na celková čísla, tak na jednotlivé obvody, tak se výrazně snižuje počet kandidátů, kteří tam kandidují. Čím méně kandidátů máte, logicky tím vyšší zisky, tím vyšší poměr zisku vlastně mají šanci dosáhnout. Extrémem v tomto ohledu byl Rychnov nad Kněžnou, kde jsme měli vlastně pouze dva kandidáty. Jednoho, který symbolizoval celou sjednocenou opozici plus řadu mimoparlamentních subjektů, to byl pan Grulich, musíme si teď dávat pozor, Grulich, pozor, Grolich, pozor, byl to pan Grulich. No a proti němu vlastně jediným vyzývatelem byl zástupce, ano, pan Sadovský. Ale i v těch jiných obvodech, ve většině z těch, který si jmenoval, kde byl zvolen senátor hned v prvním kole, tak se jednalo o obvody, kde byly třeba jenom tři nebo čtyři kandidáti. Pan Fiala čelil jenom dvěma protikandidátům, pan Grolich tuším také dvěma protikandidátům, pan Sobotka na Trutnovsku, mým domovským, takže to vím, tam čelil třem protikandidátům, ale vlastně všichni tři byli z vládních stran. To bylo ANO, SPD a PRO.
15: Takže i kvůli tomu tolik kandidátů prošlo hned z prvního kola. Mimochodem, tam, kde to teda nevyšlo, ano, možná i kvůli tomuhle, tak to bylo na Vyškovsku, kde teda kandidoval hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, šéf Nových lidovců, jak on říká. Tam teda ano, neuspěli s kandidátkou svrchní sestrou Petrou Absolonovou i po té velké masáži, kterou dali tomu, aby vešla ve známost, protože byla třeba i u pana premiéra v podcastu a tak dále. U Grolicha se nicméně dlouhodobě mluví o tom, jestli je to spíš ten marketing nebo ten program, tak těch 63% nebo kolik? To je výrazný výsledek.
20: My umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad.
15: Získal je díky PR nebo díky tomu, co prosazuje?
20: Tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
17: Ony ty dvě věci jsou neoddělitelné. Samozřejmě ten konkrétní obsah zrovna v těch senátních volbách, přestože se jedná o volby do instituce s celostátním přesahem, je hodně regionálně orientovaný, hodně ano. regionálně zaměřený. Takže vlastně to, o čem se třeba mluvilo v kampani u pana Grolicha, tak jsou věci, které nemusí vlastně rezonovat třeba v jiných částech, v jiných volebních obvodech v rámci Česka. Ale zase by nebylo fér říkat, že ten marketingový prvek tam nebyl, byl a Jan
15: 52%
17: Grolich,
15: voličů, to je velká mobilizace.
17: Jan Grolich je tím hlavně pověstný. On je pověstný tím, že dokáže ta témata zabalit do takové formy, která je přijatelná, která se hodí na sociální sítě. A to všechno jsou vlastně střípky, které když dáme dohromady, tak vytvořili obraz Jana Grolicha, co by člověka, který je schopen zaujmout a má tedy potenciál třeba i do budoucna ještě více toto zužitkovat.
15: Ale on si to užil určitě tyhle ty volby, protože a sledoval asi i to, jak se povede Josefu Klementovi z KDU v jeho obvodě nakonec o jediný hlas, to jsem nikdy neviděl.
17: To nebylo.
15: Jediný hlas překonala Radka Černého z ODS a postupuje do druhého kola, jestli se to nebude přepočítávat ještě.
17: Zatím ze strany pana Černého jsem zaznamenal, že je smířený s tímto výsledkem, ale člověk neví.
15: Nikdy nevíš.
17: Můžete se probudit druhý den a říct si, hele, zkusím tu žádost o přepočet dát. Takže zatím to vypadá, že žádat nebude, ale co my víme.
15: No ale Jan Grolich skutečně mohl být vůbec spokojený s tím, jak lidovci uspěli, protože i si zatancoval tu svoji marketingovou odrhovačku, jednak v jednom štábu ve Šlapanicích a pak i v tom druhém v Brně, kde byli lidovci a starostové, kteří zvítězili v komunálních a dostáváme se ke komunálním volbám v Brně a tam slavil to druhé velké vítězství, nejenom to svoje, ale pak i tohleto. ODS přijde v Brně po 8 letech o primátorské křeslo a budou ho mít lidovci. A to už je teda velmi dávná minulost, po 30, po 35, 36 letech možná.
17: Myslím si, že pro ODS tohle je velmi špatná zpráva a není jediná z toho volebního víkendu. V těch velkých městech, a tady musíme na prvním místě prostě zmínit Prahu a Brno, ale i Ostravu, tak v těch velkých městech se jim tentokrát příliš nezadařilo. Ty výsledky často byly i nižší, než byly před 4 lety. Nižší pozice, pokud jde o pořadí.
21: Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě samozřejmě.
17: Na řadě míst, ale posílili.
21: Tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla.
17: Zejména třeba v nějakých těch středně velkých obcích na úrovni, řekněme, bývalých okresních měst, tam si pořád ODS udržuje udržuje určité bašty. Já jsem z Trutnova, takže můžu říct konkrétní příklad, kdy sice kandidovali společně s TOP 09 a KDU ČSL, ale tam posílili, a to dost výrazně oproti předcházejícímu období, a tam jsou u moci nepřetržitě po celou dobu od roku 1990. Takže
15: no
17: jsou
15: Praha,
17: oblasti.
15: Skutečně Ostrava, pokud tak, jí ta tam
17: velká
15: obejdou
17: města
15: z tuto stranu. A pak Brno. V Brně bude Jakub Hruška z Lidovců.
17: Tady to patrně v Praze bude pan Hlaváček a pan Potlík, tak jak už se během víkendu zmiňoval v reakcích, je s tím víceméně smířený.
15: No ale starostové, když jsme se teda dostali k panu Hlaváčkovi a my jsme Prahu rozebírali v nedělním speciálu, tak jenom se od toho odrazím, ale nemusíme se o ní více bavit, tak starostové kromě Senátu a kromě Prahy uspěli vůbec i v komunálu jako takovém, protože oni zaznamenali vysoký výsledek třeba v Plzni, minule měli 8%, teď mají 18%, a v Plzni i v Ostravě zase, když už jsme mluvili o ODS, tak tam budou zase chybět Piráti. Nepřebírají starostové teď pozice Pirátů v těchto těch velkých městech po republice?
17: Přebírají, ale myslím, že zdaleka nejen Pirátů. Starostové dlouho trpěli tím, že byli vždycky považováni za stranu druhé volby. A teď se ukázalo, že pravděpodobně, když ty první možnosti už došly, když to řeknu možná trošku nadneseně, když ty první možnosti došly, nebo ty první možnosti už se neosvědčily, tak přistupujete k vaší druhé možnosti, k druhé volbě. Netýká se to jenom Pirátů. Myslím, že i přebírání části voličské základny koalice Spolu, to znamená ODS a Spol, a dokonce v některých průzkumech vychází, že i některé voliče ANO začínají starostové přebírat. A ono to v podstatě jde ruku v ruce s tím, že vidíme i na té celostátní úrovni těch posledních několik týdnů a měsíců pozvolný, ale přesto poměrně jasný trend. A sice, že starostové zaujímají druhou příčku, byť pořád s velkým odstupem za ANO, ale zabírají druhou příčku v průzkumech, ve volebních modelech a podobně, a odstavují ODS na třetí pozici.
15: ODSka se teďka nedostala ani do Liberce, do zastupitelstva, kde teda vládnou starostové pro Liberecký kraj. Ale mluvil jsem o té Plzni.
2: Je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni.
15: A Plzeň tu dával za příklad místopředseda ANO Karel Havlíček jako krajské město, kde ANO významně posílilo.
17: No to bylo jediné krajské město, kde výrazně posílilo.
15: To je nutno dodat.
17: Když budeme trošku ironičtí.
2: Je zcela zjevné, že hnutí ANO je ukotveno nejenom v té vrcholové politice, ale velmi silně ukotveno i v politice komunální.
15: No, ale on říká, tak někde jsme posílili, někde ne, a je pravda, že v těch ostatních krajských městech oni prostě ztráceli. Byť je třeba vyhráli, tak ztráceli Pardubice, že jo, třeba a Zlín.
17: Ostrava a také. Ostrava. A Ostrava ta byla velkým překvapením, že v Ostrava, Moravskoslezský kraj společně s Ústeckým krajem, tak to jsou kraje, kde ANO v těch posledních letech mělo poměrně silnou pozici, ale netýká se to jenom komunálu, ale i senátu. Jestli jsem některé senátní křeslo považoval mezi těmi stávajícími obhajujícími senátory za nejohroženější, tak to byl senátor za ODS v Ostravě a senátor za STAN v Chebu, pan Plevný a pan Šimetka. A nakonec oba sice postupují s vyzývatelkami z řad ANO v obou případech, ale ten výsledek v prvním kole byl pro ně mnohem pozitivnější, než jak jsem to očekával. A tím se vracím zpátky i k té Ostravě. I ty komunální volby v Ostravě určitě pro ANO nedopadly tak, jak si původně možná rýsovali. Taky bych čekal, že ten výsledek tam bude mnohem významnější, než jaký byl teďka.
15: Tak si právě říkám, jestli, a dovedu tu myšlenku do finále, jestli se mohou plácat po zádech. Protože oni vystoupili, myslím tím zástupci hnutí ANO, na tiskové konferenci s tím, že ty volby vyhráli, že to potvrdilo to hlasování, to, že jsou nejsilnějším politickým subjektem v zemi, a teď se dozvídáme, že teda v Plzni ANO posílili, ale v ostatních krajských městech, podívejte se, možná jste vyhráli, ale oni vás stejně obejdou a vytvoří koalici bez vás. Tak je to pak vítězství nebo
17: ono,
15: ne?
17: Ono už to po tom volebním víkendu bude trošku znít jako kliše, ale zrovna komunální volby jsou takové, kde se za vítěze může prohlásit kdekdo.
15: Jo.
17: Protože to je zrovna typ voleb, kde si můžete vybrat jakékoliv číslo chcete a prezentovat ho ve svůj prospěch a zamlčet ta jiná čísla, která nemluví ve váš prospěch. Hnutí ANO samozřejmě si vzalo to číslo, které jim nejvíc vyhovuje, to znamená procenta odevzdaných hlasů. Když pomineme nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, tak skutečně ANO v tomto ohledu je, co by strana, subjektem s nejvyšším podílem hlasů. A to je to číslo, které oni zdůrazňovali. A pak, když říkají příklad, že někde posílili, tak řeknou vlastně ten jeden jediný, to jedno jediné krajské město, kde posílili, a to je Plzeň.
15: Ano. A Plzeň zmiňovali ještě Přerov, což samozřejmě není krajské město, ale i tam.
17: Ale je to velké, je to statutární město, je to město v regionu, který také patří mezi jejich bašty. Ale i tam bych řekl, že jsem tedy čekal trošku silnější výkon tamnějšího kandidáta do Senátu, který kandidoval proti konkurentovi z řad sjednocené opozice, a ty jsou tam velmi těsně na prvním a druhém místě, jakožto postupující do druhého kola.
15: Když mluvíš o baště, vždycky, když se řekne bašta a řekne se hnutí ANO, tak si vybavím Ústí nad Labem. Co se stalo o víkendu v Ústí nad Labem? To je asi největší šok voleb, ne?
17: Asi je. Tam bych to viděl ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je zisk hnutí ANO, který nemůžete příliš svádět na tu druhou rovinu, a to je sjednocená kandidátka prostě asi 7 subjektů. Andrej Babiš ten výsledek hnutí ANO interpretoval tak, že všichni se tam spojili. Ale ti všichni, kdo se spojili, tak by na základě svých předchozích výsledků nedali 51% dohromady. A to, co Andrej Babiš zamlčuje, je ten výrazný sešup i v té procentuální podpoře. Takže nejde o to, že nevyhráli, ale i to, jaký měli zisk, že to byl výrazný pokles procentuální podpoře. A tam se dostáváme k tomu druhému, a tam i Andrej Babiš to přiznává. Na té tiskové konferenci v sobotu večer to řekl velmi diplomaticky, ale řekl, že tam nebyl úplně dobrý primátor z jejich strany. Tam byl primátor, kolem něhož také byly nějaké problémy. Já přesně úplně nevím o všech těch kauzách, které se tam řešily v souvislosti právě s tím Ústeckem, ale i sám Andrej Babiš v tom svém vystoupení vlastně říkal, že ten primátor tehdy nebo ten dosavadní, dosluhující, že nebyl dobrým primátorem a že se to promítlo na tom, jakým způsobem tedy voliči ocenili v uvozovkách, teda tady ocenili tu kandidátku hnutí ANO.
15: Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem, s nímž Babiš není spokojený a výsledek ho prý ani tedy nepřekvapil. Přesto je to jako drtivá prohra, přes 51% nebo 51% ano, dostalo tedy jedno Ústí a ANO ztrácí Ústí nad Labem. Ale ta otázka se nabízí. V jednom Ústí jsou vedle sebe Topka, Kubovo naše Česko, Zelení, Piráti. Tak to je skutečně ale anti-Babiš koalice, ne?
17: Nevím, jestli anti-Babiš nebo anti-Nedvědický,
15: anti-ANO.
17: Anti-ANO.
15: Jak si tihleti můžou rozumět na radnici pak spolu?
17: Já si myslím, že v té komunální úrovni tohle není až tak ojedinělá záležitost. Ostatně, když se třeba podíváme na to naše Česko, tak naše Česko se po republice spojovalo s různými subjekty různého politického, programového, hodnotového, ideologického ražení. Což pro mě byla třeba vždycky záhada, když Martin Kuba ještě jako člen ODS se trošku nelibě vyjadřoval k tomu, v jakém stavu je ODS a podobně, byl kritický. Jak jsem vždycky myslel, že to bylo z toho důvodu, že ODS vstupovala prostě do těch širších aliancí, kde se vytrácela nebo trošku smazávala její ideologie, její hodnotové vymezení. A teď on vlastně vystoupí z ODS, založí subjekt, který ale vstupuje do podle mě ještě mnohem fragmentovanějších spojenectví. Takže já upřímně pořád si kladu otazník, co bylo skutečným důvodem odchodu Martina Kuby z ODS.
15: Znovu k tomu ANO ještě, protože tam nejde jenom o to, že ANO neuspělo v těch volbách. Vyhrálo dobře, ale v mnoha ohledech, když se na to díváme analyticky, neuspělo v řadě těch měst. Ale zároveň, a teď nebudu řešit Senát, jo, ale zároveň moc neuspěli ani koaliční, když vemu tu celostátní úroveň, jeho koaliční partneři.
3: Za sebe říkám, že ten výsledek určitě vždycky může být lepší.
15: Výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury kopírují celostátní preference, čímž teda nevím, jestli říká, že to je dost nebo málo. Ale motoristé mají svého prvního zastupitele v Černoučku, tak to je trošku pikantní, ale současně uspěli pak jenom v Ostravě s Matějem Gregorem, tam mají skoro 8%, ale co víc, co dál?
5: Blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli.
17: Motoristé do těch voleb šli s relativně malými ambicemi. Už to, že nekandidovali vůbec do Senátu, a to, že i v mediálních vystoupeních před volbami říkali, že se soustředí pouze na 3 velká města. Praha, Brno a Ostrava. Nakonec klapla jenom Ostrava. Petr Macinka to vysvětloval tím, že samozřejmě nejsou stranou, která by primárně byla jakoby budovaná na té klasické stranické struktuře, že by nejprve vybudovali nějakou základnu členskou, na které by potom stavěli do jednotlivých voleb kandidáty. Ale jinak, když to hodnotíme z celkového pohledu, tak samozřejmě obě tyto strany, jak SPD, tak motoristi, v těchto volbách potvrdili, že vládnoucí strany mají vlastně mnohem horší výchozí pozici a to je v podstatě objektivní fakt.
15: Nemůžou se třeba tak soustředit taky na kampaň, mají jiné starosti.
17: Jednak, ale samozřejmě jim, ať se to někomu líbí nebo ne, ne každý má rád, aby se o těch volbách mluvilo jako o nějakých volbách, kterým se dává vysvědčení vládě. Já nechci schválně použít třeba ten termín referendum, ten je taky už hodně zprofanovaný, ale prostě to nemůžete úplně odpárat od té volební situace nebo od té situace, která je v době voleb. SPD i motoristé navíc hodně sázeli v minulosti na takový ten protestní apel a ten v podstatě vstupem do vlády každá strana ztratí. Takže taky se samozřejmě už mnohem hůř do té kampaně vstupuje, mnohem hůř se působí jako vyzývatel někoho, když jste ve vládě, tak nejste pochopitelně příliš vyzývatel někoho, naopak, vy jste ten, kdo spíš je vyzývaný, byť samozřejmě na úrovni, která nemá přímo dopad na to, jak bude sestavena vláda.
15: Zpátky k Senátu. 14 obhajujících senátorů se podívá do druhého kola, ve druhém kole nás čeká 22 duelů a ANO má nejvíc možných kandidátů, kteří se můžou stát senátory, 13. Takže 13 je jistota?
17: 13 není jistota, i ty nejoptimističtější, a to zdůrazňuji, i ty nejoptimističtější scénáře počítali s tím, že by ANO mohlo získat mezi 7 až 10 mandáty. A to bylo ještě před volbami. Jo, takže to nezohledňuje, tento scénář nezohledňuje průběžný výsledek z prvního kola.
15: A ty to reálně vidíš na kolik? Teď je to... I tak klub ANO posílí mimochodem.
17: Posílí.
15: Že jo?
17: Aby neposílil, tak by musel získat jenom jednoho, tedy toho, kterého obhajuje. Shodou okolností v obvodu Karviná, kde má kandidátka za hnutí ANO asi nejlepší výchozí pozici právě do toho druhého kola voleb, protože nečelí ani konkurenci v podobě sjednocené opozice parlamentní. Takže 13 to nebude, na to bych si možná troufnul i sadit. Pokud ty výsledky jsou velmi, velmi těsné, jako jsem třeba zmiňoval Přerov, kde pan Vrána a pan Navařík, v podstatě primátora, náměstek primátora ještě k tomu, jdou proti sobě, tak tam je to v podstatě otevřené. Tam bych ten souboj viděl jako otevřený, přestože ještě nedávno jsem si myslel, že to je jasná bašta ANO. Teď už to tak jasně nevidím, ta situace je vyrovnaná. Ale tam, kde postupují kandidáti ANO z druhého místa, které mají s výrazným odstupem za tím prvním postupujícím, tak tam se bude mnohem hůř dohánět ta ztráta.
15: No a to jsou ty duely, které ty budeš sledovat příští víkend?
17: Budou to tyto duely, kde ten výsledek z prvního kola nebyl úplně jednoznačný. A pak budou pochopitelně zajímavé duely, kde proti sobě nejdou kandidát vlády a kandidát opozice, ale kde proti sobě půjdou kandidáti dvou opozičních stran.
15: Takže Zlín.
17: V podstatě Zlín, v podstatě celá Praha, když se díváme i na všechny ty tři pražské obvody, tak i pokud pana Lásku bereme, že je v senátorském klubu senátor 21 a Piráti, takže je tam ten pirátský přesah, je to sněmovní opozice. A když bereme vlastně i pana Čižinského jako součást sněmovní opozice, protože on není jenom za Prahu sobě, ale jeho podporují i KDU ČSL. Takže jak Praha 1, Padevět Čižinský, když to zjednoduším, Praha 5, Láska Sáblík, i Praha 9, Smoljak Pecková, všechno to jsou vlastně dvojice kandidátů, kteří buď to plně nebo částečně reprezentují strany současné sněmovní opozice. Takže to budou určitě ty sledované duely, kromě nějakých ostatních, ještě jak si zmiňoval, je to Zlínsko a jsou to ještě některé další dílčí, ono jich je celkem, jak jsem se díval, 7 těch duelů na Kladensku, o ODS versus Piráti a ještě někde vychází STAN versus ODS, tam to je nejčastější z těch opozičních soubojů.
15: Jak očekáváš, že i výsledek tohodle soupeření mezi opozičními stranami, pokud to převedu na tu celostátní úroveň, jak se to propíše vlastně do té celostátní politiky? Nejenom výsledky druhého kola senátních voleb, ale vůbec těch komunálek letošních.
17: Ono se to propíše hlavně v té symbolické rovině, protože tady máme už několik měsíců přetahovanou, symbolickou přetahovanou opozici toho, kdo je tím pomyslným lídrem opozice, kdo je tím pomyslným vyzývatelem nebo tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, vlády Andreje Babiše. Sice na sněmovní mandáty by to byla ODS a tak to zůstane samozřejmě na té sněmovní úrovni. Ale když to bereme celostátně, tak nemůžeme úplně opomenout, že tady budou volby, ve kterých může výrazně na své konto nabrat podporu ten druhý z těch dvou, co se teď přetahují, a to je hnutí STAN. Takže jedním z těch nějakých globálnějších očekávání, které od těch voleb nebo od dokončení těch voleb příští víkend mám, je, kdo z těch dvou vlastně bude tahat za ten pomyslný delší konec toho opozičního provazu.
15: A vypadá to, že lídrem opozice se potom teda stane třeba Vít Rakušan.
17: Třeba zatím k tomu má nakročeno blíž, ale druhé kolo je vždycky nevyzpytatelné, tak skutečně počkejme si na to, jak dopadne.
15: Počkejme si na příští víkend. Díky, že jsi ale přišel teď a že jsme mohli první kolo senátních voleb a komunální volby spolu probrat.
17: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Analyzoval u nás komunální a senátní volby. Ty druhé jmenované budou mít pokračování. V pátek začínají volby do druhého kola u těch senátních obvodů, kde ještě nebyl zvolen senátor. My se v týdnu určitě podíváme na ty nejzajímavější duely, které nás čekají, a o víkendu to opět nezapomeneme zhodnotit ve speciální epizodě. Do té doby je ale ještě spousta času na celou řadu jiných témat. Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský souhrn.
4: Napříč Českem začala povolební vyjednávání, na některých radnicích už mají o podobě budoucích koalic jasno. Americký letecký úřad vyzval americké aerolinky k opatrnosti při letech do Saudské Arábie. Hokejisté Třince poprvé v tomto ročníku typ Sport Extraligy ztratili body. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, večer se bude vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
22: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: O pražské koalici Spolu budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice. Jasnou už je například v Plzni, tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň. Složení nových zastupitelstev po volbách už znají také třeba ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
23: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
24: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
23: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
25: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
23: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saudské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby související s pokračující vojenskou aktivitou a rušení navigačních systémů. Agentura Reuters dodává, že varování od FAA přichází po víkendových útocích na mezinárodní letiště v Riádu. K sobotnímu úderu, který nepřežilo 13 lidí, se přihlásilo jemenské povstalecké hnutí Husiů. Saudská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Na letiště v Riádu Husiové útočí opakovaně. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Ranojnková.
0: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves.
4: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová autobusová doprava. Sport. Hokejisté Vítkovic prohráli v 10. kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 0-3. Ani gól se jim nepodařilo vstřelit navzdory tomu, že hráli 4 přesilovky a jednu z nich 4-minutovou. Litoval toho trenér Jorik Trej.
6: Hrajeme 10 minut v přesilovce a nejsme schopni dát jediný gól a přiblížit se na dostřel, což by mohlo soupeře znejistit. Chybí nám naléhavost a jednoduchá střelba, abychom dostali puk na hráče před branku. Musíme o dost víc chtít a to hned od začátku. Na tom musíme pracovat.
4: Hokejisté brněnské Komety podlehli Plzni 1-2 v prodloužení. Třinec v tomto ročníku poprvé ztratil body v Pardubicích, prohrál 4-5 v prodloužení. Dále Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouce 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Ostravy a na D5 u Plzně. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů v obou směrech v levém pruhu. Projíždí se plynule a bez zdržení. V Brně na silnici 23 ve směru od dálnice D1 na Svitavy uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava vedena po vyznačených trasách. Následně na silnici 42 ve směru na Černá Pole omezený provoz v Královopolském tunelu. Tam je provoz převeden do protisměrného tubusu. A na silnici 27 mezi hraničním přechodem z Německa do Železné Rudy jeďte opatrně za Alžbětínem. Došlo tam ke kolizi dvou vozidel, na místě policie projíždí sebe bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno, jinak polojasno a teploty 10 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Cerda.
1: Společnost vám dělá noční Radiožurnál 6 minut po čtvrté a dnes je pondělí 12. října, tak pokud právě vstáváte do práce, přeji příjemné probuzení v naší společnosti. Nejdřív vás sevřou betonové stěny, pak se před vámi otevře rozkvetlá zahrada. Tak vypadá nový památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové na Slovensku. Jak se místo tragédie proměnilo v symbol naděje, uslyšíte za moment.
22: Noční Radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Měl to být jejich společný domov, místo toho se stal dějištěm vraždy, která otřásla Slovenskem. 8 let po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové ve slovenské Velké Mači odhalili památník svobody slova. Má podobu zahrady, která připomíná nejen dva zmařené mladé životy, ale i význam nezávislé žurnalistiky.
1: Památník stojí přímo na místě původního domu Jána a Martiny a návštěvníci do něj přichází po takových betonových schodech, sestupují vlastně pod úroveň terénu. Ta první pietní část je celá z betonu, je taková velmi chladná, působí to velmi tísnivě, jako by na člověka všechno padalo, ale pak, když projde tady touhletou částí, tak přijde do krásné, rozkvetlé květinové zahrady, která postupně stoupá nahoru a podle otce Jána Kuciaka Josefa to symbolizuje přesně to, co má.
2: Ten pamětník by vlastně mal představovat takovou náděj. Ta cesta do kopce směrem k horizontu.
1: Ještě před několika lety tady stál obyčejný rodinný dům. Ján Kuciak a Martina Kušnírová si ho postupně opravovali a plánovali v něm společnou budoucnost. V únoru 2018 je ale právě tady zastřelil nájemný vrah. Pozůstalí se později rozhodli dům zbourat. Podle sochaře a jednoho z autorů památníku Martina Piačka to byl od rodin odvážný krok.
3: Takže jsme tak povedať mohli robiť na čistom papieri a vedeli sme, že treba urobiť miesto, ktoré bude ako keby také prijímajúce a demokratické a všeobecné, ako keby, že bude také občianské.
1: Zazneli také úryvky z knihy o živote páru a herečka Emília Vašáriová přečetla báseň, ktorú Ján Kuciak sám napsal.
4: Snažím sa vyžiť z toho okamihu. Nikdy sa nevzdám. Budem tu navždy, aj keď zostanem sám. Nik ma nezavraždí.
1: Za samotnou vraždu už tresty padly. Kdo si ji objednal, ale soudy řeší dodnes. A rodiče zavražděných na spravedlnost stále čekají, jak připomněla při odhalení památníku také matka Martiny Zlatica Kušnírová.
5: Je taký mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my.
1: Zahrada jako památník svobody slova zůstane otevřená pro každého. Jako připomínka dvou mladých životů, ale podle autorů i pozůstalých taky toho, že pravda se nehledá snadno. Z Velké Mače Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. Take my

0: Eurythmics, s vámi byli v nočním radiožurnálu a jdeme za sportem. Jen dva góly viděli necelé 4000 fanoušků v zápase fotbalistů Teplice a Olomouce. Přesto je souboj 10. kola, který skončil nerozhodně 1-1, musel hodně bavit. Oba celky potvrdili, že to s útočným fotbalem myslí opravdu vážně.
1: Teď jsem viděl nějaké statistiky, 22 střel jednomu štou, 25 druhým štou, jako, takže určitě pro diváka velice zajímavý zápas.
2: Potěšilo trenéra Hanáku Pavla Hapala, že oba celky divákům nabídly výbornou podívanou. Olomouc se sympaticky snažila o kombinační fotbal, přestože musela hrát od 40. minuty bez vyloučeného obránce Lurvinka.
3: Zápas je myslím, že atraktivní moc, protože oba týmy chtěli hrát a myslím, že o hodně střel bylo. Takže ten zápas vypadal podle mě pro fanouška moc dobře a já na hřišti jsem si ho užil, musím říct.
2: Přiznal olomoucký záložník Michal Beran. Ten rád hraje s míčem a proto vítá snahu ligových týmů o atraktivní herní projev s odvahou útočit.
3: Jsem nadšený, protože i ten náš styl, co po nás trenéři chtějí, tak je super a všechny to baví, všichni chtějí hrát na hřišti, takže viděli jste podle mě, že s tou červenou kartou jsme vlastně pořád hráli, což je super. Mám z toho radost a je super, že ten trend je takový, protože pak je vidět, že i reprezentace se o to snaží, takže jde to od

0: nedávno ryze defenzivním týmem. Proti Olomouci měli ve druhém poločase díky přesilovce územní převahu, kontrolovali hru a ukázali oproti jaru výrazný posun ve snaze hrát útočný fotbal, což si pochvaloval jejich trenér Zdenko Frťala.
1: Jsme rádi, že to byla zábava pro lidi. Neustále tady se bavíme v klubu a ten trend toho fotbalu spěje k tomu, že těch nějakých nakopávaných míčů není tolik a když už jsou, tak jsou to určitý principy, které ty týmy mají v té struktuře té hry. Pořád i v tom držení možná budu trošku hráčům vytýkat, aby ty přihrávky byly rychlejší a kvalitnější. A že jsme to vítězství nepřiklonili, nás dneska mrzí, protože ta Olomouc byla porazitelná.
0: Cítil teplický trenér Zdenko Frťala, že jeho tým mohl z dlouhé přesilovky vytěžit víc než jen vyrovnávací gol Idrise Hopiho, který skóroval po 48 sekundách na hřišti a odpověděl na vedoucí branku Ahmada Gáliho ze třetí minuty. David Kalvas, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 16:30. Martin Matějka má krátké zprávy.
3: Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. 5 kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly více než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské miny. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. A švédská královská akademie věd před polednem oznámí laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojce vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitele letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Kromě medaile a diplomu získají taky finanční odměnu.
1: Sport.
3: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1, vybojoval tak druhé vítězství v této sezóně za sebou. Druhé místo obsadil Monačan Charles Leclerc z Ferrari, třetí byl Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Mistrovství světa Formule 1 bude pokračovat za 2 týdny velkou cenou Spojených států.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 v tunelu Valík a na D1 v Klimkovickém tunelu. Omezení provozu na dálnici D5 mezi Starým Splzencem a Dobřany v tunelu Valík. Mezi kilometry 77 a 78 probíhá noční práce silničářů, kdy je v obou směrech neprůjezdný levý pruh. Projíždí se plynule a bez zdržení. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. Na silnici 16 mezi Řevničovem a Velvary jeďte opatrně na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy do průmyslové zóny a Slaný sever leží v jízdním pruhu sražený divočák. Projíždějící vozidla mohou náhle vybočovat. Ve Středočeském kraji na silnici 114 mezi dálnicí D5 a D4 se pohybuje nadměrný náklad, o kterém informuje náš zpravodaj.
5: Chci upozornit na nadměrný náklad, je to z Lochovic na Dobříž, vepředu a vzadu má ty vozidla, které jedou s ním.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové. Večer začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
2: Šestiboká meteobudka z konce 19. století patří mezi významné památky Liberce. Doposud stála na frekventované zastávce a několikrát do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. Město teď budku nechá opravit a o kousek ji přesune. Reportáž z kovářské dílny uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Najdete na ní Lambrechtův polimetr, zapisovací teploměr nebo třeba termohydroskop. Libereckou meteorologickou budku nechal na konci 19. století vyrobit horský spolek pro Ještěcké a Jizerské hory. Má připomínat radniční věž a patří k významným památkám Liberce. Ještě donedávna stála na zastávce u radnice. Na jaře do ní ale už po několikáté narazil autobus. Město jí proto nechává opravit u uměleckého kováře.
1: Tahle ta kytička, která je tady nahoře jako ozdobná, tak ta už to dostala právě po třetí od toho autobusu. Ten největší problém, který my teďkon řešíme, je to, že vlastně došlo k odlomení části toho pásku zdobného.
2: Restaurátor Václav Nikendej teď ukazuje pás, který se tady bude vyměňovat.
1: Tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Autobus taky částečně poškodil roh střížky.
1: To poškození není tak velký jako při tom minulém restaurování, takže tady to stačilo jenom vyklepat, lehce zapájet.
2: Budka doposud stála na okraji chodníku na náměstí doktora Edvarda Beneše, v místě, kde zastavují autobusy nejvytíženějších linek ve městě. Magistrát teď Sokl nechal přesunout blíž k radnici.
1: Zůstala tam vlastně i ta nika, aby tam ten autobus nebo jakákoliv jiná doprava se k tomu nedostali.
2: Před námi je teď ta střížka, vidím, že je to zanešené v těch spojích.
1: Základní čištění tam samozřejmě bude probíhat. My bychom neměli dělat zásahy, které nějakým způsobem můžou i narušovat autenticitu toho samotného objektu, jo, což konec konců bylo i v případě té konstrukce, ve které jsou umístěny ty stroje. Tam vlastně bylo počítané s tím, že odstín té barvy by měl taky evokovat ušlechtilou patinu na mědi.
2: Taková světlá tyrkysová nebo světlá zelená?
1: Možná taková tyrkysově zelená.
2: Máme tady i ty jednotlivé přístroje, poškození nebylo.
1: Funkční jsou teploměry, ale co se týká vlastně třeba těch barometrů, těch hygroskopů, tak ukazují už jenom orientační hodnoty.
2: Není to přesné meteorologické měření.
1: Přesně tak, teď už ne.
2: Před libereckou radnici by se měla meteobudka vrátit na začátku listopadu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: 12 minut nás dělí od páté a ranního radiožurnálu s Petrem Králem a teď je čas tedy akorát na ještě jednu poslední reportáž. Stavět střechy z kompostovatelných materiálů je zvykem v mnoha koutech světa. V Německu se to dělá hlavně na severu u moře, ať už se tamním rákosovým střechám říká Rohrdach nebo Rohrdach. Vždy jsou výsledkem tisíce let starého řemesla, které v Německu požívá zvláštní ochrany.
1: Weil wir langes und dickes brauchen.
2: Stébla rákosu nemohou být jenom tak ledajaká, musí být pořádně dlouhá, víc než 2 metry, ale taky rovná jako pravítko a navíc ještě tlustá. To proto, aby stébla, když se přiloží k sobě, když se na sebe namačkají, tak aby mezi nimi pořád ještě zůstávalo dost místa a střecha tím pádem mohla dýchat, aby z ní odcházela vlhkost, vysvětluje pan Rainer Karls. Novou střechu dostává škola na ostrově Reims. Rákos je všude kolem. V zásadě roste po celém pobřeží Baltského moře, ale stejně se musí dovážet.
3: Na pokrývačské práce se ho hodí sotva 1%. Proč to tak je, to je složitá otázka. Voda je prohnojená a tak rákos rychle vyroste, ale je měkký, křehký a snadno se láme. Navíc skoro všude je chráněné území a tak tady mají stroje na sklízení rákosu už jen 2 kolegové. Řekl bych, že tak 70, možná 80% evropské spotřeby rákosu pokrývá Čína.
2: Na školu přijde neméně kvalitní rákos maďarský. Zaměstnanci pana Karlse vynášejí asi 6-kilové snopy po žebříku na střechu, tam je upevňují jeden vedle druhého vázacím drátem ke krovu, tvoří vrstvy a rákos rozprostírají, sklepávají a zabrušují, takže nakonec tvoří jednolitou plochu, která se podobá peřince z mechu. Ovšem, tahle rostlina, která se vyznačuje schopností zadržovat vodu, ta tady není právě vítaná.
1: Moos gab's schon immer. Moos gab's immer. Das ist ja nicht nur ohne Moos nichts los.
3: Mech, ten byl na střechách vždycky, bez něj to prostě nejde. Ale řasy, lišejníky a následně houby, to dřív tolik nebývalo. Já zatím vidím změnu klimatu, ale i to, že lidé přešli na jiný způsob vytápění a už tolik nemáme kyselé deště. V každém případě jsou to změny, které dost ovlivňují životnost střech. Dřív střecha vydržela 60 let a nebylo potřeba se o ní zvlášť starat. Dnes je to spíš tak 30 nebo 40 let a musí se o ní pečovat.
1: Mehr Wartung und Pflege ist notwendig für die Dächer.
2: Rainer Karls řemeslo zdědil, začal s ním jeho dědeček. Začátkem 90. let po převratu si potom založil firmu a tak zažil i stavební boom.
1: Bebauungsgebiete wurden von den Gemeinden erschlossen. Es gab ja damals große Steuervorteile.
3: Obce vytyčily stavební pozemky a investoři postavili zejména na ostrovech stovky a tisíce zcela nových investičních prázdninových bytů. Samozřejmě s rákosovými střechami, taky jsme se na tom svezli, protože turisti, kteří si rezervují pobyt u Baltu, dají přednost rákosové střeše. Prostě jim přijde útulnější.
2: Tenhle boom podle pana Karlse odezněl z pandemí covidu a taky trh se nasytil, ale tradiční řemeslo žije dál, jak je vidět i na opravě jedné školy. Z ostrova Reims, Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Oslavte 60 let Mezinárodní rozhlasové soutěže Koncertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno v 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Česko-Lipsko a na Karvinsku. Saúdská Arábie hlásí po nedělním útoku na mezinárodní letiště v Riádu jednoho mrtvého. Velkou Pardubickou vyhrál po druhé za sebou irský kůň a bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 15 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD a za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Česko-Lipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Jinak nikdo z nominantů ANO první kolo nevyhrál, všichni zbývající do boje vstupují z druhého místa. Výsledky komunálních voleb v Kladně by se ještě mohly změnit. Uskupení Kladeňáci, které skončilo druhé, chce nechat prověřit sčítání v okrsku ve Školské ulici. Získalo tam necelá 3%, a to se podle lídrině Anny Gamanové vymyká jeho průměru ve městě.
4: Konkrétně v našem případě jsme tam utržili pouze nízké jednotky procent hlasů, což nám připadá jako velice nepravděpodobné vzhledem k tomu, že již teď víme od voličů, že tam těch hlasů zcela jistě bylo vhozeno více. Pokud se nám potvrdí, že opravdu ten rozdíl je velký, tak budeme usilovat o nějakou nápravu.
2: Kladeňáci by podle Gamanové mohli případně získat 11. mandát a vyrovnat se tak uskupení Volba pro Kladno, které hlasování vyhrálo. Nedělní útok na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných. Informují o tom místní úřady. Útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husijové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chálida nepřežilo 13 lidí. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli v letní sezóně využívat i mobilní toalety. Na Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
5: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
6: 150-200 metrů odhadujeme.
5: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
7: To bylo jenom povrchové prameniště,
5: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
8: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
5: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál. Sport.
2: Irský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické za sebou. Letos zvítězil s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena Lenka Neprašová. Byla čtvrtá s koněm Sakamirem.
9: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou. My jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že hezká podívá. A pěkná Velká Pardubická.
2: Fotbalisté Sparty v 10. kole šance ligy získali 3 body za výhru nad Pardubicemi. Neúplné tabulce jsou třetí. Druhý za vedoucí Slaví je Liberec, který podlehl Slovácku 0-2, a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Studénky a omezení v Klimkovickém tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Odry. Na 332. kilometru v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo označené šipkou silničářů. Na D1 mezi Ostravou a Bílovcem dejte pozor v Klimkovickém tunelu. Mezi kilometry 346 a 348 obousměrný provoz tunelovým tubusem ve směru na Polsko. V Brně na silnici 23 ve směru od dálnice D1 na Svitavy uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava vedena po vyznačených trasách. Následně na silnici 42 ve směru na Černá pole omezený provoz v Královopolském tunelu. Tam je provoz převeden do protisměrného tubusu. V Praze Vekbelské ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na Prosek. Za čerpací stanicí Orlen uzavřený pravý pruh, projíždí se sníženou rychlostí bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, výjimečně slabší přehánky, hlavně na horách na severu. Nad 1200 metrů nad mořem můžou být smíšené nebo sněhové a večer pak má ubývat oblačnosti. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, vítejte po víkendu na startu dalšího týdne. Tady je ranní radiožurnál, je pondělí, jste odpočatí. No, možná jste si o víkendu dopřáli výlet parníkem. S jejich provozovateli začneme i ranní radiožurnál. Nízké hladiny vody totiž nejsou jediným problémem, který je teď aktuálně trápí.

0: Ranní radiožurnál, míříme na výlet parníkem, teď 9 minut po páté, ale veselé to nebude. Lotní dopravu v Česku ovlivňují vysoké ceny nafty a provozovatelům se biznis prodražuje o miliony a někteří musí odložit údržbu lodí. No a s omezením kvůli nízkým stavům vody musí počítat i samotní zákazníci. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180, to má maximální ponor.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty. Natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12 000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ukrajuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe. Já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál. O vodě jsme mluvili před chvílí v souvislosti s lodní dopravou, ale nejenom tam se obávají nedostatku vody, některé české firmy také bijí na poplach. I o tom bude další reportáž. Dobré ráno, teď je 5:45. My stále sledujeme povolební vyjednávání ve městech a obcích a ráno to opakovaně podrobně probereme i v našem vysílání. Tak například v metropoli Praze budou zástupci vítězného hnutí STAN právě dnes jednat s koalicí Spolu pro Prahu. A po 6:30 se vydáme například třeba také do Havířova, kde už vládní koalici složili. Ministři zahraničí států Evropské unie se dnes scházejí v Lucemburku a chystají se uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Má jít o největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině před 4 lety.
1: Dnes bude nejvíc oblačnosti na severu a severovýchodě našeho území, jinde čekáme slunečné počasí. Nebe bude převážně polojasné až oblačné, ráno a dopoledne dokonce místy i jasné. Výjimečně se objeví slabší přehánky, kterých bude nejvíc na horách, na severu a severovýchodě našeho území. V polohách nad 1200 metry nad mořem pak budou srážky smíšené a nebo dokonce i sněhové. K večeru budou ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes poměrně nízké, nejčastěji odpoledne na teplo v měrech uvidíme 10 až 15 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 17. Naopak v 1000 metrech na horách naměříte jen 6 stupňů Celsia. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál pondělí 5 hodin, k tomu 19 minut. Za námi víkend místy sprchlo, ale problémy s vodou to zdaleka nevyřešilo. A tak se i nadále firmy čím dál tím víc budou muset zabývat hospodařením právě s chybějící vodou. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy se polovina českých společností obává, že v budoucnu nebudou mít vody dostatek. Výzkumníci se na přelomu srpna a září ptali také zástupců více než stovky společností a firem, zejména pak ze strojírenství a také ze zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody v celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozu s významnou spotřebou vody. Za

0: Radiožurnál 5 hodin 24 minut přejeme. Dobré ráno, víkend nejen odpočinkový, ale i volební. O vyjednávání o povolebních koalicích budeme dnes určitě po ránu mluvit, to se nám do ranního radiožurnálu vrátí opakovaně. Stejně taky výsledky voleb senátních. Ale nezapomínáme ani na další události, třeba na to, že krátce předpolednem se dozvíme jméno letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oznámí Švédská královská akademie věd.
1: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pakese z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale Švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál. Smutná zpráva z víkendu. Zemřel český Harrison Ford, Michael Douglas a také Steven Seagal. Ano, zemřel herec a známý daver Jiří Štěpnička. I jeho připomeneme v ranním radiožurnálu ještě před 6. hodinou. A za chvíli zprávy.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech.
1: O každodenních rizicích při pohybu na internetu.
2: Nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 17:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic. O vedení už je po volbách jasno třeba v Plzni. Vítězné ANO se tam domluvilo se dvěma dosavadními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Naopak v Praze zatím nové vedení jasné není. Volby tam vyhrál hnutí STAN s lídrem Petrem Hlaváčkem. Koaliční jednání budou pokračovat dnes. O volbách mimo jiné ve Frýdku Místku budeme mluvit v ranním radiožurnálu i před 6:45. Koaliční rada znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí v Říčanech zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení mají trvat do 3. listopadu. Vlaky jezdí pouze po jedné koleji a místo regionálních osobních spojů jezdí od Uhříně vsi kyvadlové autobusy.
2: Sport.
3: Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1, České Budějovice porazili Liberec 4-3, Mladá Boleslav Litvínov 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Klimkovic a nehoda na 35C u Žďárku. Na D1 z Brna do Ostravy je dopravní omezení na průjezdu Klimkovickým tunelem. Na kilometru 346 jede se tubusem na Ostravu v každém směru jedním pruhem. Výraznější kolony se netvoří. Na D5 z Rozvadova do Prahy je podobné omezení v tunelu Valík u Plzně mezi 77. a 78. kilometrem. Ani tam se nezdržíte. Na silnici 35 z Turnova do Liberce pomalu za sjezdem na Žďárek. Na 37. kilometru havarovalo osobní auto. Blokovaný je jeden pruh, začíná se tvořit kolona, má zatím necelý půl kilometr. A na Brněnsku opatrně na silnici 385 z Tišnova do Kuřimi. Za Hradčany srazilo auto divoké prase. Průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je momentálně docela hodně oblačnosti, hlavně v severní polovině naší republiky. Naopak na jihu Čech a také na jižní a střední Moravě je zatím jasno nebo skoro jasné nebe. V severních Čechách se ojediněle vyskytují dešťové přehánky. Teploty jsou dnes po ránu nízké, zatím klesly na 7 až 2 stupně. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy, tam je 9 stupňů, také ve Staré Boleslavi 8,5 stupně. Nejchladněji je v tuto chvíli na Šumavě. Horská Kvilda hlásí 1 stupeň pod nulou. Hliniště dokonce minus 3. Teploty ale budou až do východu slunce, což dnes bude v 7 hodin a 16 minut ještě klesat. Přes den nás pak moc velké teplo nečeká. Nejčastěji se budou odpolední teploty pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Na jižní Moravě bude až 17 stupňů. Na horách jen kolem 6 stupňů Celsia. A počasí nám ale dopřeje docela slunečný den, víc oblačnosti s deštěm. Na horách dokonce i se sněžením se objeví jen v severních a severovýchodních Čechách. I tam ale budou k večeru srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí s úsměvem. Dnes po ránu pondělí Marcela Hálová. A my už budeme sledovat aktuální dění určitě i v Česku, protože po komunálních volbách už je v některých místech a v některých radnicích zcela jasno, tak třeba ve Frýdku Místku a v Havířově, kam se vydáme. A připomeneme také, že dnes je Světový den artritidy. Bohužel revmatologů je málo a třetina z nich je navíc ještě v důchodovém věku.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: za 100 let.
1: 5.38 Radiožurnál. Není to dobrá zpráva. Česku chybí podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. No a zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubu a také dalších orgánů. Lékaři na to upozorní právě dnes během Světového dne artritidy.
2: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
3: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
4: Tak jak to vypadá?
3: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenold, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
2: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
4: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. Tohle cítíte bolestivé?
2: Ne, není.
3: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
4: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
3: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
5: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
3: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatology Ladislav Šenold.
4: Nad 60 roků máme 40% lékařů. 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
3: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
4: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
3: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, je povolební pondělí a některá města už dnes znají povolební vedení nových radnic. Platí to třeba pro Havířov anebo Frýdek Místek, tam zvítězilo hnutí nazvané Naše město FM.
1: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
2: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
1: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
3: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
1: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Velké dopravní problémy ode dneška čekají v Brně. Na 40 dní je totiž kvůli opravě uzavřen Pisánecký tunel, a to znamená i spojka mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. My se tam ráno vydáme krátce po 7:30 a naši zelenou vlnu uslyšíte už za malou chvíli. Rusko večer útočilo na elektrárny v ukrajinském Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin poté, co americký prezident Trump oznámil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Ukrajinský prezident Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku. Moskva se zatím ale nijak nevyjádřila.
4: Překážky na D5 umíte a nehoda na 35C už Žďárku. Na D5 z Plzně, z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Cerhovice. Na 49. kilometru jsou kusy roztrhané pneumatiky. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy zbystřete v okolí sjezdu na Planou nad Lužnicí a okolí 84. kilometru. Podle policie se tam pohybuje zvěř. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna opatrně za Rohlenkou čerstvá nehoda na 205. kilometru. Srazila se dodávka a kamion stojí vpravo. Na vozovce jsou trosky po nehodě a začíná se tvořit kolona. Zpomalíte teď na 209. kilometru. A na silnici 35 z Turnova do Liberce za sjezdem na Žďárek na 37. kilometru zasahují u následků nehody osobního auta. Kolona se zastavila, možná je trasa z exitu 37 přes Žďárek. Zpět se vrátíte u Hodkovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Včera pršelo a nejvíc dešťových kapek spadlo v Krkonoších, na Dvoračkách nebo na Labské Boudě to bylo až 8 mm. V těch nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a Krušných hor dokonce sněžilo. Sníh ale tentokrát na zemi tál. Naopak příjemné teploty jste zažívali na jihu Moravy, tam bylo až 18 stupňů. A jižní Morava bude mít nejvyšší teploty i dnes kolem 17 stupňů. A tak jako včera, i dnes se mohou na hřebenech Krkonoš i Jeseníků objevit sněhové vločky. Nejvíce srážek, tedy deště, čekáme na severu a severovýchodě Čech a tam také bude hodně mraků. Na ostatním území spíše polojasno nebo oblačno, bez deště. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: smutná zpráva z víkendu, teď 10 minut před 6. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Od roku 1974 vytvořil v Pražském národním divadle téměř stovku rolí. Doménou syna známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové byl třeba i dabing. Vysloužil si proto přes dívku český Harrison Ford a svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. A my si Jiřího Štěpničku připomeneme právě teď.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polovili stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Dobré ráno, teď je 5 hodin 56 minut. Jsou místa, kde dnes klesly teploty po ránu pod nulu, no aby nemáme 12. října. Volební zajímavosti přinesly i letošní volby, tak například jeden kandidát postoupil do druhého kola senátních voleb o jeden jediný hlas. I tohle nás po ránu bude zajímat.

0: vámi radiožurnál. Sucho trápí celé území Česka, Beskydy nevýjímaje, chataři tam musí improvizovat, třeba navážet mobilní toalety, my se tam vydáme v reportáži v příští hodině. A teď už máme pro vás zprávy. 6 hodin. Slovo má Tereza Tomášková.
1: Některá města už mají jasno o povolebních koalicích. V Praze budou jednání pokračovat. Moskva podle Kyjeva zaútočila na ukrajinské elektrárny po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří. Fotbalisté Sparty vyhráli v lize nad Pardubicemi 2-0. Nehoda zpomaluje provoz na dálnici D1 na kilometru 205 směrem do Brna. A bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Některá města už mají jasno o povolebních koalicích, třeba Plzeň, Havířov, Frýdek, Místek nebo Tachov. O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a s Piráty. Hlaváček říká, o jaké oblasti ve vedení města mají zájem.
3: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
1: Reakce šéfů stran na volby přineseme v ranním radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a v Charkově. Stalo se tak pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev pak možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Řidiče v Brně ode dneška omezuje uzavírka Pisáreckého tunelu. Oprava technologií tam má trvat 40 dní. Zavřená je spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objízdná trasa vede kolem výstaviště nemocnice Milosrdných bratří, ústředního hřbitova a Bohunické fakultní nemocnice. Šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala očekává velké dopravní komplikace.
5: Tak ono to bohužel nejde dělat po polovinách, jak by si někteří přáli, a možná i my, protože to napájení ve chvíli, kdy vypneme, tak skutečně vypínáme celý tunel a ten dopad bude za mě opravdu velký. Určitě tu brněnskou dopravu zasáhne velmi i v souběhu těch ostatních staveb, třeba na D1 a podobně.
1: Situaci na místě sleduje Zelená vlna Radiožurnálu a bude tam i naše reportérka.
0: Sport. Fotbalisté Sparty jsou třetí v neúplné tabulce šance ligy. Za Slávy a Liberec se posunuli po výhře 2-0 nad Pardubicemi v 10. kole nejvyšší soutěže. Obránce domácích Jaroslav Zelený střelil ve druhém poločase gol, ale pak musel kvůli poraněnému kotníku střídat.
6: Já jsem tam šel do skluzu a jak vlastně padal protihráč, tak mi kolikama spadnul na kotník, takže není to si myslím nic vážného, ale brutálně to bolí furt, takže jsem jako padavka správná odstoupil.
0: Teplice remizovali s Olomoucí 1-1 a Liberec prohrál se Slováckem 0-2. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kuň. Na loňský triumf Stamptowna navázala letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Druhý byl Jan Faltejsek, který jel v sedle vítěze z roku 2024 Godfreyho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Rohlenky a na 35C u Žďárku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za Rohlenkou hlásíte nehodu na 205. kilometru.
8: Kamion a dodávka. Na půl v pravým a na půl v odstavným pruhu. Lidi tam kolem toho lítají a samozřejmě to zdržuje dopravu, že jo?
7: Kolona rychle narůstá, brzdí se už před sjezdem na Slavkov na 211,5 kilometru s držením přes 20 minut. Jak už zaznělo ve zprávách, v Brně je uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky houstne kvůli tomu provoz ve Veslařské, hlavně směrem do Lískovce. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za sjezdem na Žďárek na 37. kilometru zasahují u následku nehody osobního auta, už se projíždí a kolona se výrazně zkrátila, zdržíte se už jen pár minut. A v Praze ve Gbelské ulici směrem na D8 hlásíte novou uzavírku, sjezd na Letňany.
9: Je to při sjezdu na Letňany, nájezd na Letňany je úplně zavřený, dá se jenom na D8 a vlastně na sjezd směrem na Holešovice Kudovou.
7: Kvůli tomu kolona narůstá, zastavíte se už za nájezdem z Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, přes den výjimečně slabší přeháňky, na hřebenech hor můžou být i smíšené nebo sněhové. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Přejeme dobré ráno, jak jsme slyšeli od našich zpravodajů ze zelené vlny, tak pondělní provoz sílí už teď krátce po 6. hodině. Vypadá to, že dnes to bude opravdu složité na silnicích. Brno uzavřený Pisárecký tunel, problémy také v Praze i na jiných místech. Pojedeme s vámi a každých 15 minut vám řekneme, co se děje na silnicích. A budeme se vracet také k volbám. Ono to v hozením lístku do urny nekončí, ale pro někoho začíná. Co si z výsledků voleb vyčetli představitelé státu a stran, tak to nás bude také dnes zajímat. Stejně tak se budeme vydávat do měst po České republice, abychom zjistili, v jakém stádiu tam jsou pohlední vyjednávání, tak buďte s námi. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Velice dobrý výsledek, tak hodnotí komunální volby premiér Babiš z hnutí ANO. Podle něj hlasy voličů potvrdili, že jeho hnutí zůstává nejsilnější politickou silou v zemi. Za úspěch označili výsledky prvního kola senátních voleb. Reakce dalších šéfů sněmovních stran přidá Anna Müllerová. Vítej.
1: Dobré ráno. Další dva koaliční předsedové hodnotí výsledky míň pozitivně. Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že volby potvrdily celostátní preference hnutí. Ty se pohybují okolo 8%. Šéf diplomacie a motoristů Petr Macinka byl pak v hodnocení ještě kritičtější. Výsledky strany v Praze označil za slabé. Motoristé tam nezískali ani jeden mandát. Možný nový milník ale vidí v Ostravě, kde bude strana v zastupitelstvu.
0: A jaké výsledky hodnotí opoziční lídři?
1: Tak třeba šéf hnutí starostů Vít Rakušan vyzdvihl hlavně úspěch v Senátu, kde má hnutí v druhém kole všech 14 kandidátů. Podle něj je velká šance, že horní komora zůstane protiváhou vlády. Podobně reagoval i předseda lidovců Jan Grolich, který se kromě jihomoravského hejtmana nově stane i senátorem za Vyškovsko. A mimo sněmovnu mluví o spokojenosti třeba jihočeský hejtman Martin Kuba, předseda nového hnutí Naše Česko. To ve své komunální premiéře získalo 170 zastupitelů.
0: Anna Müllerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A taky zas teď v 6 hodin a 11 minut.

0: Radiožurnál 6.15. Platy a jejich růst, tak právě to probere premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v podvečer se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Odbory zastupující policisty nebo také hasiče totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platům a žádají ročně 10% zvýšení tarifní složky. Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila střely z letiště u hlavního města Pjongjang a navedla je pak do Japonského moře.
1: Nehoda na D1 u Rohlenky a překážka na D11 u Poděbrad. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov na 212. kilometru dojedete do kolony, na 205. za Rohlenkou řeší nehodu. Zpoždění 35 minut a rychle se zaplnila i souběžná silnice. V Brně je uzavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Houstne kvůli tomu provoz ve Veslařské směrem do Lískovce a v opačném směru v Pisárecké. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Kolín na 36. kilometru stojí v omezení poruchaná dodávka. Je tam kratší kolona. V Praze Vekbelské směrem na D8 je nově uzavřený sjezd na Letňany, kvůli tomu se táhne kolona už z konce Novopatské, zdržíte se přes 10 minut. A v Liberecké do centra je dopravní omezení před sjezdem na Prosek, zatím krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 12. říjen nabídne docela příjemné podzimní počasí. Na severu a severovýchodě Čech svědčí oblačnosti a také srážkami, které se v polohách nad 12 metry nad mořem mohou měnit z dešťových na smíčené nebo dokonce i sněhové. Jinde bude mraků méně, polojasno nebo oblačno, téměř bez deště. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Ještě o 2 stupně víc uvidíte na teploměrech na jihu Moravy. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6 stupňů a foukat k tomu bude slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný, severozápadní až západní vítr. Večer bude slábnout. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 6.20 ranní Radiožurnál i dnes s informačním servisem o tom, co se děje. Dnes tedy převážně o volbách komunálních i senátních, které máme čerstvě za sebou, ale také třeba o skončeném a sledovaném knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde bylo Česko čestným hostem. A také o fotbale. Pražská Sparta vyhrála v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0. Ale vydáme se také do Beskyd, a to už v následujících minutách hned v té další reportáži, a protože tamní turistické chaty mají velký problém, mají totiž málo vody. Hned na několika místech tak museli chataři letos nasadit třeba i mobilní toalety. No a přímo na Lysou horu musí vodu dovážet také cisterny. Původní zdroj nestačí, pomoc by tady mohl hlubinný vrt.
1: Horské ticho v posledních dnech ruší hrachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
2: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí, příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
3: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec? Nebo...
2: Určitě, čili beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu.
1: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
4: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dával vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedával skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
1: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
4: Cisterna se v Morodovské vrhody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
1: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z Klubu českých turistů.
5: Při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až za nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Co máme radiožurnál? Zásadní věc v dopravě je z Brna. Zavřená je spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem, tedy Pisárecký tunel, bude zavřený na 40 dní. Situaci na silnicích nejen v Brně sleduje Zelená vlna. Naši zpravodajové hned po zprávách jim dáme slovo.
1: Host radiožurnálu.
2: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh světa. Česká republika byla čestným hostem. Akci doprovázela výměna názorů mezi spisovatelkou Radkou Denemarkovou a ministrem kultury Otou Klempířem, který je ve vládě za motoristy sobě. Může z toho být knížka? A jak se vlastně dnes hledají témata pro literární zpracování? A co je pro Radku Denemarkovou největším uznáním, když má řadu ocenění a její knihy jsou přeloženy do 23 jazyků? Natáčeli jsme s ní přímo na frankfurtském knižním veletrhu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
7: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno, teď je 6:30. Tereza Tomášková pro nás má zprávy.
8: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Z prvního místa postupují pouze dva. Jitka Wolfová na Českolipsku a Lenka Břiškovská na Karvinsku. Hned v prvním kole zvítězil například lidovec Jan Grolich za Vyškovsko. Senátorem v obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala za Naše Česko. V Rychnově nad Kněžnou bude znovu senátorem Jan Grolich z TOP 09. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii vyhlašuje akademie jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Policisté, vojáci a hasiči dnes budou mít taktické cvičení v Praze na Vinohradech. V sídle pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici si budou zkoušet ochranu vodojemu Flora. Ten v hlavním městě zásobuje asi 16 000 domácností pitnou vodou a patří mezi kritickou infrastrukturu. Cvičení začne v 10 hodin, kdy na místo začnou přijíždět policejní a armádní jednotky. Trvat má asi 3 hodiny.
3: Sport.
8: Fotbalisté pražské Sparty se v neúplné tabulce šance ligy dostali na třetí místo. Na Letné porazili Pardubice 2-0. Za vedoucí Slavii je druhý Slovan Liberec, který podlehl na svém stadionu předposlednímu Slovácku 0-2. Pro tým z Uherského Hradiště je to první výhra v ročníku. A Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 za Rohlenkou a na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov postojíte v koloně z 214. kilometru za Rohlenkou na 205. Řeší kolizi dodávky a kamionu v pravém pruhu a fronta je na zhruba hodinu. Po pojíždí i souběžná silnice od nájezdu ze silnice 50 nesouvisle až do Slatiny. V Brně se ucpává Pisárecká směrem z Lískovce kvůli nové uzavírce Pisáreckého tunelu. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 hlásíte nehodu na 21. kilometru.
10: Je tam dopravní nehoda dvou osobáků, jsou to jenom plechy, ale už to stojí vlastně a všechno se to vlastně tam zdržuje.
9: Popojíždí se od dálnice D5. Na samotné D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se teď brzdí už na 7,5 kilometru. K místu nehody na okruhu je to na půl hodiny. V Praze ve Kbelské směrem na D8 je nově uzavřený sjezd na Letňany a výrazně to brzdí dopravu. Na konci Kbelské se jede jedním pruhem a fronta se táhne už z Novopatské od sjezdu na Satalice. Je to celé skoro na půl hodiny. A v Cínovecké z centra u sjezdu na Březině Ves stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Popojíždí se od sjezdu na Ďáblice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V tomto týdnu nás čeká střídavé počasí, také chladná rána, výjimkou nebudou teploty na nule nebo i lehce pod nulou. Přes den ale ještě i 18 stupňů. Dnes tedy většinou polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit přeháňka. Víc jich bude na severu a severovýchodě a na horách se mohou dešťové kapky měnit na sněhové vločky. Teď po ránu a pak zase večer může být obloha místy dokonce i úplně jasná. Ráno ale může vycházející slunce leckde zakrývat mlha nebo nízká oblačnost. Zítra pak bude ještě slunečnější počasí než dnes. Tam, kde se dřív rozpustí mlhy, pak může teplota vyšplhat až k 16 stupňům. Při déle trvající nízké oblačnosti nebo mlze pak bude kolem 10 stupňů Celsia. Ve středu se počasí lehce zhorší. Čekáme více srážek i deště. Na konec pracovního týdne ale bude slunečno a teplo. O víkendu ale dorazí na naše území další frontální systém, který přinese další déšť i ochlazení. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, radiožurnál 4,5 minuty po půl páté. Opět povolební výsledky, výhra ANO v Ostravě, krach vyjednávání v Pardubicích a nebo premiérový úspěch uskupení Naše Česko v Českých Budějovicích. Po víkendových komunálních volbách pokračují tedy další jednání a sledují naši reportéři. Jak to momentálně vypadá? Dozvíte se od nás.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pondělí 12.06.38 skoro. Kdo bude v příštích 4 letech vládnout v českých krajských městech? Jednání o nových, anebo tedy staronových koalicích po víkendových komunálních volbách dál pokračují. Téměř jasno už by mělo být třeba v Pardubicích. Možná koalice se ale nakonec rozpadla. Podrobnosti k tomu teď Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. V Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z vyjednávání s vítězným ANO a taky spolkem Žijeme Pardubice. Proti spolupráci se totiž ozvala jedna z poslankyň Starostů, Aneška Nedomová, která zároveň získala zastupitelský mandát.
2: Nechci být spojována s ANO a Žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna.
1: STAN tak bude jednat s dalšími subjekty, do tamního zastupitelstva se dál dostali třeba Občanští demokraté nebo Lidovci. A když se podíváme třeba do Jihlavy, tak tam vyhrál tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Poprvé tak nejvíc hlasů nezískalo hnutí ANO.
0: No a co další krajská města, jak se tam vyvíjí jednání o možných koalicích?
1: Tak třeba v Ostravě hnutí ANO vyhrálo, získalo ale 18 mandátů, tedy o 3 méně než před 4 lety. Naopak posílilo uskupení Starostové pro Ostravu, které bude mít 12 zastupitelů. Právě s ním už o víkendu zahájil ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš předběžná jednání o možné budoucí koalici.
3: Tím, že vlastně vypadla i SPD, tak není ani možná ta vládní koalice, ten vládní půdorys. Pondělí a úterý bychom chtěli udělat takové kolečko. Myslím si, že nějaký týden nám to určitě zabere.
1: A zmíním třeba ještě České Budějovice, tam už jednání zahájil tamní vítěz Naše Česko. Uskupení jihočeského hejtmana Martina Kuby přitom slaví zisk skoro 30% teprve rok potom, co vzniklo. Velká pozornost se během povolebního vyjednávání upíná taky na Prahu a na Brno. Ani tam ale zatím není jasno a k těmto městům se vrátíme po 8. hodině.
0: Anna Millerová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál i na cestě. Dálnice D1, 205. kilometr na příjezdu do Brna, Zvyškova nehoda. Kolona od 2.16. od Rousínova. Šťastnou cestu.

0: šťastnou cestu i s Mňágou a s Radiožurnálem. Tento týden uslyšíte po 9. speciální sérii Dopoledního hosta. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný mluvili na frankfurtském knižním veletrhu s řadou českých spisovatelů. Jonášem Zbořilem, Jaroslavem Rutišem, Alenou Monštajnovou. No a dnes uslyšíte konkrétně po 9. hodině Radku Denemarkovou. Připomínáme, že Česko bylo hlavním čestným partnerem.
1: V roli hlavních hvězd 75 člené autorské delegace se letos objevila jména očekávaná Jáchym Topol nebo Radka Denemarková, ale i nové hvězdy, třeba Marek Torčík nebo Alice Horáčková. A napůl doma je v Německu Jaroslav Rudiš.
2: Já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali, protože za kulturu se cestuje. Já to znám na svých knížkách, kolik lidí vyráží za mými knížkami na ta místa, kde se odehrávají, třeba právě do Českého ráje, odkud pocházím, do Jeseníku za Aloisem Néblem. A myslím si, že stojí za to literaturu a kulturu podporovat.
1: Frankfurtský veletrh se uzavřel po šestidenním maratonu, kde se na výstavišti i v celém městě odehrálo přes 3000 programů, čtení, debat, divadelních představení i filmových projekcí. Za rok se ve stejné roli jako Česká republika objeví Chile s motem Hvězdy země. Z frankfurtského veletrhu Kateřina Svátková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:45. Saúdská Arábie vyšetřuje víkendové útoky na mezinárodní letiště v Riádu. Zemřelo při nich 14 lidí a další stovky jsou zraněné. Za údery jsou zřejmě jemenští povstalci Husijové. Saúdská Arábie proti nim bojuje v občanské válce v Jemenu a podporuje tamní mezinárodně uznávanou vládu. A po 7. hodině se k tématu přihlásí také naše reportérka v oblasti Jana Karasová. Už v 8 hodin ráno se schází vládní koaliční rada, probere tentokrát novelu školského zákona. Podle návrhu ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by školy dostávaly na asistenty pedagogů peníze podle počtu žáků v každé třídě. S novelou ale nesouhlasili motoristé a SPD, ti žádají větší revizi inkluze ve školství.
3: Zdržení na D1 u Rousínova a kolona na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Ostravy do Brna nedobrá situace za sjezdem na Rousínov. Zastavíte se na 216. kilometru za Rohlenkou na 205. řeší srážku kamionu s osobním autem. Je to na více než hodinu. Plná je i souběžná silnice. Na silnici 50 se popojíždí kolem Slavkova do Brna a následně od odbočky na Velešovice kvůli koloně na dálnici. V Brně je uzavřený Pisárecký tunel, v Pisárkách kvůli tomu dlouhé kolony v Pisárecké šár i Antonína Procházky. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou na 14. kilometru se popojíždí k uzavřenému sjezdu na Kladno 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7,5. kilometru pojedete krokem až na Pražský okruh. Za sjezdem na Jinočany na 21. kilometru se srazila dvě auta a kolona je na 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Začátek tohoto týdne bude hlavně na severu a severovýchodě našeho území spíše zamračený. Také se mohou objevovat dešťové přehánky. Na horách se může i zasněžit. Teploty dnes ještě nejčastěji mezi 10 a 15 stupni, ale po chladnějším začátku týdne se v jeho půlce opět prosadí spíše slunečné počasí. Nejvíce slunce si užijeme ve čtvrtek a v pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale budou velmi chladná a kvůli tomu také musíme počítat i s mlhou. Víkend pak nabídne opět spíše sichravé počasí. Krásné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Pardubicemi 2-0, jsou teď třetí v tabulce. V dresu Pražanů se ale dál střelecky trápí útočník Jonathan Drunes.
1: 26-letého Nora přivedla Sparta na konci července jako nejdražší posilu v klubové historii. Úvod angažmá se Brunesovi povedl. Hned při svém debutu se trefil proti Zlínu, ale od té doby nedal v soutěžním utkání jedinou branku. Přitom v minulých dvou sezónách nastřílil v polské lize za Rakův Częstochowa dohromady 30 gólů.
2: Ne, že by ho každý jako plácal po ramenou, že to bude dobrý, protože už samozřejmě on taky nějaký zkušenosti má, myslím si, že to neúplně potřebuje, ale ten gól by mu slušel, protože, jak říkám, on v těch zápasech dost toho naběhá opravdu, ať už v presu, anebo pak, když máme balon.
1: Ocenil výkony Jonathana Brunese obránce Sparty Jaroslav Zelený. Bratranec hvězdného útočníka Manchesteru City Erlinga Haalanda tvoří šance spoluhráčům a sám se do nich dostává, ale v zakončení je zatím neúspěšný.
3: Before the break, Johnny was frustrated.
4: Před reprezentační pauzou bylo jasné, že je zklamaný, ale přestávka mu prospěla, měl chvíli volno a pak dal dva góly v přípravném utkání proti Jihlavě, což pomohlo jeho sebevědomí. Musí skórovat, proto tady je a proti Pardubicím na to měl dost šancí.
1: Zdůraznil kouč Pražanů Brian Priske, který připomněl, že Brunes si část dlouhé reprezentační pauzy užil na dovolené na rybách na severu Evropy a po návratu se prosadil v přípravě. V Šancelize ale dál na gól čeká. Proti Pardubicím si připsal alespoň asistenci, kterou pomohl k vítězství 2-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Ranní žurnál Divoký byl 6 hodin 55 minut. No a teď vás v ranním radiožurnálu zveme na, dá se říct, unikátní setkání přímo s hlavním moderátorem dopoledního hosta radiožurnálu, a sice s Liborem Boučkem. S dalšími hosty vás už v neděli na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio v Olomouci vezme přímo do zákulisí vysílání radiožurnálu.
1: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
2: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
1: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví, nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: Tam, co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
1: I letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme? Říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
5: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života.
1: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Sedm hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Plzeň povede hnutí ANO se dvěma partnery. V Praze dnes začne vyjednávat koalici vítězné hnutí STAN. Severní Korea provedla další test raket, které jsou schopné nést jaderné hlavice. Hokejisté Třince po 9 výhrách v extralize přišli o body, když prohráli v Pardubicích. Po nehodě popojíždí dlouhá kolona na dálnici D1 u Rousínova směrem do Brna. A bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic. O vedení už je po volbách jasno třeba v Plzni. Vítězné ANO se tam domluvilo se dvěma dosavadními partnery, uskupením Pro Plzeň a hnutím STAN. Naopak v Praze zatím nové vedení jasné není. Volby tam vyhrálo hnutí STAN s lídrem Petrem Hlaváčkem. Koaliční jednání budou pokračovat dnes. O nových koalicích i dalším vyjednávání budeme mluvit v ranním radiožurnálu po těchto zprávách. Asistenti pedagogů by se od příštího školního roku mohli stát plnohodnotnou součástí základních škol. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes projedná koalice a nejspíš i vláda. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly peníze podle své velikosti a potřeb. O tom, kde jsou asistenti nejvíc potřeba, by rozhodoval ředitel školy. To může být podle poslankyně ODS Renáty Zajíčkové náročné.
6: Toto bude vytvářet obrovské nároky na ředitele škol, protože v podstatě teď respektovali doporučení pedagogicko-psychologických poraden a vlastně ty ředitele škol budou muset sami vlastně rozhodovat, komu asistenta pedagoga přidělí, jakému dítěti, kolik do tříd těch asistentů pedagoga dají.
5: O novele jednala vláda minulý týden, s návrhem ale nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila KLDR neupřesněný počet střel z letiště u hlavního města Pchjongjangu a navedla je do Japonského moře. Japonsko už potvrdilo, že šlo minimálně o dvě balistické střely, které dopadly do moře mimo jeho výlučnou ekonomickou zónu.
7: Podle aktuálního vyjádření jihokorejského sboru náčelníků vojenského štábu má jít o odpověď severokorejského režimu na zatím poslední vojenský test Soulu. Ten před několika dny úspěšně vyzkoušel svou první hypersonickou zbraň, která je schopna letět 5x rychleji než je rychlost zvuku a vyhnout se tak protiraketovým obranným systémům. Zatímco Jižní Korea se dlouhodobě snaží přivést severokorejského lídra Kim Jong-una k jednacímu stolu, tento odmítá a naopak výrazně posiluje zbrojní kapacity země. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
5: V Česku je nedostatek revmatologů, ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich musí dojíždět za lékařem do jiného regionu.
8: Sport. Fotbalisté Sparty v Šancelize vyhráli nad Pardubicemi 2-0. Slovácko poprvé v ligovém ročníku slaví vítězství, a to 2-0 v Liberci, a Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1. Hokejisté Třince poprvé v extraligové sezóně ztratili body. Po rekordních 9 vítězstvích prohráli na ledě obhájců titulu Pardubic 4-5 v prodloužení. Sparta porazila Vítkovice 3-0. Pomohla k tomu i dobře ubráněná oslabení. První nulu v aktuálním ročníku si díky tomu připsal golman Pražanů Josef Kořenář.
9: Tam, když kluci vidějí, jak ty kluci potom padají, chytají střely, tak to nabudí celý tým a myslím si, že se to projevilo i do toho zbytku zápasu při hře 5-5. Nevybavím si, že by tam byla úplně nějaká část zápasu, kdyby jsme třeba hořeli úplně a myslím si, že jsme to zvládli.
8: Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení, dále Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, Mladá Boleslav Litvínov 2-1, Hradec Králové Olomouc 3-1 a České Budějovice Liberec 4-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Rousínova a na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217 počítejte s kolonou. Je teď na necelou hodinu. Na 205. kilometru se po nehodě už projíždí rychleji, ovšem v ranní špičce rozjezd potrvá. Ucpané je i široké okolí, včetně souběžné silnice. Stojí se už ze silnice 50 až do Slatiny. V Brně nová uzavírka Pisáreckého tunelu, stojí Žabovřeská, stojí se také na příjezdech do Pisárek ze všech směrů z Kohoutovic nebo Nového Lískovce. Plno je mimo jiné i jinde další příjezdy do Brna. Náš zpravodaj hlásí kolonu ze silnice 385 z Tišnova.
11: Mimořádně dneska dlouhá až směrem na město Čebín, dokonce do celého obchvatu přes Čebín, stojí to tady.
10: Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou fronta ze 16. kilometru na 20 minut k uzavřenému sjezdu na 12. Pokud potřebujete dokladna, využijte exit 16. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru pojedete krokem na okruh před sjezdem na Jinočany. Nehoda, je to celé na 45 minut. A v Praze plná Kbelská směrem na D8 kvůli novému omezení u uzavřeného sjezdu na Letňany, stojí se z Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky, hlavně na horách na severu. Na hřebenech můžou být i smíšené nebo sněhové. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A dál je s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
12: Dobré ráno, vítejte po víkendu. Povolební pondělí je tady, zatímco vy máte možná váš standardní den, tak jinde pokračují vyjednávání o koalicích a to nás bude zajímat.

0: Radiožurnál 10 minut po 7, tak v těchto chvílích je to tak nějak přesně 24 hodin, co komise sečetly poslední hlasy v letošních komunálních volbách, a to v Praze. Jednání o koalicích se od té doby naplno rozeběhla a první města už hlásí dohody. Detaily teď Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Jasno už je například v Plzni. Na koalici se tam dohodlo vítězné hnutí ANO, uskupení pro Plzeň s podporou lidovců a taky hnutí STAN. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Ten k dohodě večer řekl toto.
2: Hnutí ANO bude mít primátora a další 4 členy rady. A hnutí STAN bude mít 3 členy rady a hnutí pro Plzeň bude mít 1 člena rady a potom také jeden z těch výborů.
1: A zmíním už i další utvořené koalice. Frýdek Místek povede hnutí Naše město FM a uskupení Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. V nedalekém Havířově zůstane u moci pak dosavadní vláda hnutí ANO, Společně pro Havířov a hnutí pro Havířov. Dohoda vznikla třeba už i v Tachově, Náchodě nebo v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. A vše máme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tam se mimo jiné můžete podívat i na to, jak se volilo třeba i v tom vašem Krsku nebo kdekoliv jinde. Anna Millerová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: K volebnímu tématu se budeme vracet třeba v ranním interview v 7.50 s naším komentátorem Petrem Hartmanem.

0: Radiožurnál ve 7:15. V prvním kole senátních voleb rovnou získalo mandát 5 kandidátů, například na Rychnovsku, Děčínsku nebo Vyškovsku. Druhé kolo je v pátek a v sobotu a od dnešního dne uslyšíte po 5. hodině odpoledne ve 20 minutách Radiožurnálu vybrané duely senátních finalistů. K západnímu pobřeží Mexika se blíží silný hurikán Simon, zesílil na 4. z 5 stupňů. Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyzvala obyvatele regionu u břehu Tichého oceánu, aby zůstali doma.
1: Zdržení na D1 u Rousínova a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se kolona protahuje, brzdí se už na kilometru 220,5. Je to stále na dlouhé desítky minut za rohlenku po dřívější nehodě. Souběžná silnice stojí za Rousínovem a stojí se až do Slatiny. V Brně nová uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky stojí Žabovřeská, stojí se také na příjezdech do Pisárek z Kohoutovic nebo Nového Lískovce. Pokud můžete, oblasti se zcela vyhněte. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici fronta ze 7. kilometru táhnoucí se na Pražský okruh. U sjezdu na Jinočany na 21. kilometru nehoda v levém pruhu, celé je to na 45 minut. A na silnici 27 z Klatov do Plzně stojí kolona za Borovy kvůli stavbě kruhového objezdu za Lužany. Delší je fronta směrem do Plzně na téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude nejvíc oblačnosti na severu a severovýchodě našeho území. Jinde čekáme docela slunečné počasí. Nebe bude převážně polojasné až oblačné. Ráno a dopoledne dokonce místy i jasné. Výjimečně se objeví slabší přehánky, kterých bude nejvíc na horách na severu a severovýchodě. V polohách nad 1200 metry nad mořem pak budou smíšené nebo dokonce sněhové. K večeru budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes poměrně nízké. Nejčastěji odpoledne na teploměrech vidíme 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 17, naopak v 1000 metrech nad mořem naměříte jen kolem 6 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 7.20. Terminál pro cestující na mezinárodním letišti v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu v neděli znovu zasáhla střela. Zemřel nejméně jeden člověk a 11 dalších je zraněných. Počet obětí sobotního útoku na riádské letiště mezitím stoupl na 13. V nemocnici totiž zemřel jeden z 300 zraněných lidí. K úderu se přihlásili jemenští povstalci Husijové, kteří jsou podporováni Íránem. Situaci sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jana, vítej, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Riádské letiště má zůstat zavřené a to až do dnešního večera. Kolik letů to ovlivní?
1: Tak třeba web Gulf Business píše o 1500 letech. Včera bylo v Riádu zrušených 98% plánovaných letů a dnes se očekává podobný scénář. Agentura AP s odvoláním na své zdroje z letectví píše o tom, že na riádském letišti byla poškozená i radarová a komunikační zařízení a je třeba posoudit i stav runwaye. Některé letecké společnosti na ty útoky reagovaly pozastavením letů do Riádu. Například skupina Lufthansa tam neplánuje létat minimálně do pátku 16. října. V Riádu ty údery ovlivnili hlavně výuku pro děti. Rodiče dostali e-mail, že celý týden by se jejich děti měly učit distančně z domova. Za poslední měsíc už je to podruhé, co se riádské školy přesouvají do online prostředí.
0: No a hrozí, že Husijové napadnou třeba i další saúdská letiště?
1: Hrozí a už se to zřejmě i stalo. Husijové se přihlásili taky k útoku na saúdské letiště v Damámu. Koalice vedená Saudskou Arábií k tomu úderu uvedla, že v sobotu poblíž letiště dopadl projektil. Husijové vyhrožují, že pokud neskončí saúdské zapojení do konfliktu právě mezi Husy a mezinárodně uznávanou jemenskou vládou, tak přijdou ještě údajně horší údery. Zopakovali své dřívější varování leteckým společnostem, zaměstnancům letiště a cestujícím a varovali je před používáním saúdských letišť. Výjimku mají mít města Mekka a Medína, jenže saudské úřady upozorňují, že údery na riádské letiště přímo zasáhly třeba i poutníky, kteří do těchto měst svatých pro muslimy míří.
0: No a Jano, přišly už nějaké odvetné údery vůči Husijům?
1: Tak husijská televize Al-Masirah informovala o tom, že Saudská Arábie v neděli odpoledne údajně zaútočila na mezinárodní letiště v hlavním městě Jemenu Saná, které Husijové tedy ovládají, a saudské úřady se k těmto potvrzením zatím nevyjádřily. A Americký institut pro studium války taky píše o tom, že síly spojené s jemenskou vládou údajně v pátek dobily od Husijů ostrov Perim a znovu taky některé další oblasti okolo té klíčové úžiny Bab al-Mandab, která vede do Rudého moře, což by tedy částečně omezilo přístup povstalců k mezinárodním námořním trasám.
0: Tolik tedy aktuálně Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Mluvili jsme o situaci v Riádu. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: No a teď o situaci na dálnici D1. Tam máme stále velký problém na příjezdu do Brna od Vyškova. Následky nehody na 205. kilometru, kde se srazil kamion s osobním autem, už jsou sice odstraněné, ale kolona je dlouhá. Už je delší než před chvílí, není od Rousínova, ale v tuto chvíli do ní budete brzdit na 222. kilometru, potvrzují naši dopravní zpravodajové. Děkujeme za to a přejeme šťastnou cestu.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál 7:30. Tereza Tomášková, zprávy.
5: O platech policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci odborů. Mzdy mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se taky uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Má jít o největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. V neděli dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho nikdo neviděl. Radiožurnálu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůř slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. Informace o něm volejte prosím na linku 158.
1: Sport.
5: Hokejisté Třince poprvé v extraligovém ročníku ztratili body. V 10. kole prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení. Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1, Brno podlehlo Plzni 1-2 v prodloužení, Hradec Králové zvítězil nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1 a České Budějovice nad Libercem 4-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Rousínova a Vekbelské v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se kolona stále prodlužuje.
7: Je to už od 222. a je to stojící kolona.
6: Táhne se to za Rohlenku, je to už jen provozem, stojí se na souběžné silnici, popojíždí se už ze silnice 50 od Slavkova nesouvisle až do Slatiny. Na D52 z Mikulova do Brna se také jede pomalu.
7: V podstatě od Rajhradu, ale pokračuje to až do města, aniž by tam bylo nějaké zúžení.
6: Dlouhé fronty v Pisárkách kvůli uzavírce tunelů, pokud můžete, oblasti se vyhněte. D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici. Zastavíte se na 7. kilometru, na Pražský okruh za Ořech je to teď na 40 minut. Nehodu u Jinočan už řeší mimo pruhy. V Praze silná ranní špička, plný sever a východ metropole. Kbelská směrem na D8 stojí celá kvůli nové uzavírce sjezdu do Letňan a zúžení. Ovšem v Cínovecké směr Ústí navíc překáží stojící kamion u sjezdu na Březiněves. Fronta se tak táhne už i z Novopatské z konce dálnice D10. A dlouhé fronty i jinde, například na jižní spojice od magistrály až k tunelu Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na českém je momentálně docela hodně oblačnosti, hlavně v severní polovině naší republiky. Naopak na jihu a také na jižní a střední Moravě je zatím jasno nebo skoro jasné nebe. V severních Čechách se ojediněle vyskytují dešťové přehánky. Teploty jsou dnes po ránu nízké, prozatím klesly na 7 až 2 stupně. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy. Nejchladněji zatím na Šumavě nebo v Jeseníkách, tam klesla teplota i pod nulu. Přes den nás pak moc velké teplo nečeká, nejčastěji se budou odpolední teploty pohybovat mezi 10 a 15 stupni, jen na jižní Moravě bude o trochu tepleji kolem 17 stupňů. Na horách ale bude jen kolem 6 stupňů Celsia. Počasí nám ale dopřeje docela slunečný den, víc oblačnosti s deštěm, na horách dokonce i se sněžením se objeví v severních a severovýchodních Čechách. I tam ale budou k večeru srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. No a foukat k tomu dnes bude jen slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný, severozápadní až západní vítr. K který bude večer slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, opět na silnice, tentokrát do Brna. Silničáři tam zavřeli hlavní spojku mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Pisárecký tunel bude mimo provoz 40 dní a to kvůli opravám technologií a zabezpečení. Ředitelství silnice dálnic předpokládá velké komplikace v dopravě i kvůli stále trvající přestavbě křižovatky D1 a D2. Na místě reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
9: Hezké ráno, já sleduju už zhruba 45 minut provoz na světelné křižovatce ulic Bauerová, Žabovřeská, Pisárecká a Hlinky. Auta se tady štosují do kolony, je to takové hodně nárazové, chvílemi jich tady postává hodně, hlavně ve směru od Žabovřesk. Potvrzují to i mapy s intenzitou dopravy, která se kolem uzavírky zahušťuje. Zdržení se liší a je zhruba v rozmezí od 2 až do 25 minut, záleží vždycky na směru. Už v tramvaji se lidé povídali o tom, že auta dnes raději nechali doma a jedou městskou hromadnou dopravou. Její autobusy mají tady na zastávce Pisárky zpoždění do 10 minut. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.38, povolební pondělí, 5 senátorských křesel už je po prvním volebním kole obsazeno. Jasno je třeba na Strakonicku, na Děčínsku nebo třeba na Vyškovsku, odkud do horní komory míří lidovecký hejtman a také předseda strany Jan Grolich. Více teď nové i staronové senátory představíme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Grolich získal na Vyškovsku v prvním kole přes 63% hlasů. Na druhém místě za ním skončila kandidátka hnutí ANO Petra Absolonová, která měla necelých 30%. Podle Grolicha má výsledek i celostátní význam.
2: Musím říct, že jsem neporazil Petru Absolonovou, ale porazil jsem veškeré špičky hnutí ANO, které z toho našeho senátního obvodu udělalo takové celostátní kolbiště.
1: Další 4 senátoři svůj mandát obhájili. Na Rychnovsku zůstane Jan Grolich z TOP 09, na Strakonicku za Tomáš Fiala, který letos kandidoval za Naše Česko. A za obvod Děčín bude dál senátorem Zbyněk Linhart za hnutí STAN. Zmíním ještě starostu Vrchlabí Jana Sobotku ze Starostů, kterého si do horní komory parlamentu znovu zvolili na Trutnovsku.
0: Druhé kolo senátních voleb se tedy bude týkat celkem 22 obvodů. Jaké zajímavé duely nás tedy čekají?
1: Před volbami se mluvilo třeba o Sandře Cukerník, která chce zastupovat hnutí ANO na Chebsku. Manželka miliardáře a bývalého majitele kasin Leona Cukerníka se utká ve druhém kole s Miroslavem Plevným za STAN. Ten na ní měl náskok 13% bodů. A na Plzeňsku si budou voliči vybírat mezi bývalým náčelníkem armádního generálního štábu Karlem Řehkou za STAN a Lucí Kantorovou z hnutí ANO. Obhájit senátorské křeslo se pokusí i Josef Klemen za Lidovce na Žďársku. Ten se přitom do dalšího kola probojoval skutečně jen těsně, tedy o jediný hlas. Ale to víc probereme až po 8. hodině.
0: Někde už je rozhodnuto v prvním kole senátních voleb, někde se ještě bude čekat na to další. Anna Millerová pro nás měla aktuální přehled. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a ty nejzajímavější duely senátorských kandidátů můžete slýchat každý den až do čtvrtka v našem vysílání ve 20 minutách Radiožurnálu. Ty obvykle začínají a začínat budou i v tomto týdnu krátce po 17. hodině. Po zprávách Radiožurnál 7.40.

0: vámi Radiožurnál. Hotovo, sečteno, kdo uspěl, kdo neuspěl v komunálních volbách a co naznačili ty senátní téma, které dneska budeme probírat v ranním vysílání, a také o tom, jak si vedli vládní strany a opozice, budeme mluvit v 7.50 v ranním interview s komentátorem Petrem Hartmanem.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 3:15. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. Skupina ve Spojených státech zaměstnává více než 4000 lidí. Rusko večer zaútočilo na ukrajinské elektrárny, a to v Kyjevě a v Charkově, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Stalo se to několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. My se proto po půl deváté spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem.
3: Zdržení na D1 u Rousínova a na D6 u Velké Dobré. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ kolona z kilometru 223,5 za Rohlenku na desítky minut, plná je i souběžná silnice. Na D52 z Mikulova od Rajhradu z 9. kilometru fronta až do centra na Poříčí. Dlouhé kolony i na dalších příjezdech do Brna, silnice 385.
4: Kuřím, Třebín, všechno stojí, popojíždíme krokem. Je to horší než kdykoliv jiný pondělí. Já jsem to projížděl skoro 50 mil.
3: Na D6 z Karlových Varů do Prahy kolona od Velké Dobré ze 16. kilometru.
5: Už před sjezdem na Dobrou, takže zpoždění minimálně 25-30 minut, protože je hustý provoz a zužuje se to tady úklad do jednoho pruhu.
3: Plný je také severovýchod Prahy. V Cínovecké z centra u Březině vsi stojí kamion a popojíždí se v kolonách už od Černého mostu a z Hloubětína. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Včera pršelo a nejvíc dešťových kapek spadlo v Krkonoších, na Dvoračkách nebo Labské Boudě, to bylo až 8 mm. V těch nejvyšších partiích Krkonoší, Jeseníku a Krušných hor dokonce sněžilo, sníh ale tentokrát nazemitál. Naopak příjemné teploty jste zažívali na jihu Moravy, tam bylo až 18 stupňů. A jižní Morava bude mít nejvyšší teploty i dnes, kolem 17. A tak jako včera, i dnes se mohou na hřebenech Krkonoš i Jeseníku objevit sněhové vločky. Nejvíce srážek čekáme na sever a severovýchodě Čech. Tam také bude hodně mraku. Na ostatním území spíše polojasno nebo oblačno bez deště. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Celé ráno probíráme výsledky komunálních a senátních voleb. Voliči v prvním kole rozhodli o 5 senátorech. O zbývajících křesla se kandidáti utkají v pátek a v sobotu a lídři vítězných kandidátek se už scházejí s možnými partnery v Praze, Brně nebo třeba v Ostravě. Spojili jsme se s komentátorem Petrem Hartmanem. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Petře, premiéra, šéf hnutí ANO Andrej Babiš říká, že komunální volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních, kromě Senátu. Odpovídá reakce výsledku hnutí ANO?
1: Teoreticky to tak odpovídá, prakticky je to složitější, protože když se podíváme na krajská města, tak tam se většinou dá hovořit o tom, že lidé mohli přihlížet nejenom ke známosti těch kandidátů, ale také k jejich politické příslušnosti. To znamená, že ty volby se mohou nejvíce podobat volbám do poslanecké sněmovny, tak tam letos zvítězilo ANO pouze v 6 městech ze 13 a oproti těm 4 rokům předcházejícím, kdy vládlo na různých magistrátech, tak vlastně ztratilo minimálně 2 města, takže to není úplně tak jednoduché. Kdybychom to měřili pohledem třeba zisku mandátu, tak tam nejsilnější jsou lidovci, ale znovu je to velmi složité z toho důvodu, že zdaleka ne ve všech obcích kandidují politické strany, takže se to velmi těžko porovnává, ale fakt je, že ANO v těch komunálních volbách bylo úspěšné, ale zdaleka ne tolik, jak si představovalo, a o těch senátních volbách to zatím platí také, ale uvidíme, máme před sebou ještě 2. kolo.
0: A kdo podle vás ty letošní volby vyhrál? Dá se vůbec mluvit o nějakém vítězi?
1: O vítězi se teoreticky dá mluvit. Kdybychom zase to brali podle mandátu, tak už to bylo jasné dávno před volbami, že vítězem jsou nezávislí kandidáti, ale kdybych to měl vrátit k těm politickým stranám, tak se dá říci, že nejvíc spokojení mohou být zatím Starostové a nezávislí, kteří vyhráli volby, byť na počet mandátů je to stejně se Spolu pro Prahu, tak vyhráli v Praze, například vyhráli v koalici s lidovci v Brně, uspěli v řadě dalších měst a obcí a stal se takový trošku unikát, že z pohledu senátních voleb tak kandidovali jejich kandidáti v různých obvodech, některých vyhráli hned v prvním kole a ti, kteří nevyhráli v prvním kole, tak dokázali postoupit do kola druhého. Tak uvidíme, jak si povedou v tom druhém kole, ale zatím z pohledu komunálních a prvního kola senátních voleb mohou být nejspokojnější Starostové a nezávislí.
0: Komu se v komunálních volbách naopak nedařilo, tak to byly vládní motoristé a také SPD. Čím to bylo?
1: Podle mého názoru motoristé podle očekávání neuspěli, protože oni nejsou stranou, která by byla pevně zakotvena v regionech a v obcích a sami to dopředu už pochopili, takže kandidovali jenom velmi málo a na to, jak málo kandidovali, tak se mohou utěšovat tím, že alespoň uspěli v komunálních volbách v Ostravě. Do těch senátních voleb se vůbec nepustili, tam to vzdali bez boje dopředu. No a myslím si, že velký propad zaznamenala SPD, protože ona před 4 lety měla zastupitele ve všech krajských městech, nyní tomu tak zdaleka není a je to z velké části podle mého názoru dáno tím, že SPD zkrátka už není protestní stranou, protože je součástí vlády.
0: 5 senátorů, který získal mandát hned v prvním kole, mezi ně patří i jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich, který s velkým náskokem uspěl na Vyškovsku. Co rozhodlo o jeho vítězství podle vás?
1: Podle mého názoru rozhodly některé faktory. První byl ten, že on je jeho moravský hejtman, že zkrátka v tom regionu je velmi populární, za druhé on umí velmi dobře politický marketing a komunikaci. A přispělo k tomu také to, že neměl úplně výrazného soupeře, protože kandidátka hnutí ANO nebyla člověkem, který by se třeba pohyboval v politice a nebyla tak všeobecně známá, byť se Andrej Babiš a další lidé z vedení ANO snažili mohutně podporovat, tak to nebylo nic platné a Jan Grolich s velkým přehledem zvítězil a má tedy šanci dál rozvíjet projekt nových lidovců a pokusit se přenést tu svoji popularitu nejenom na půdu senátu, ale především na tu celostátní úroveň, kde lidovci stále se ještě nedostali v těch preferencích výrazně někam nad 3%, aby se aspoň přiblížili té 5% hranici.
0: Tolik říká k tématu voleb náš komentátor Petr Hartman. Petře, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšel.
0: My se po 8. hodině vydáme do Prahy i do Brna, samozřejmě kvůli pokračující vyjednávací taktice koalic, a budeme vás informovat také v našich senátních duelech s vybranými senátory, respektive kandidáty do Senátu do druhého kola každý den od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Vše můžete slyšet ve vysílání Radiožurnálu.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
3: Projekt Fairplay, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
4: Osm hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Ve městech a obcích pokračuje vyjednávání o nových koalicích. Jasno je třeba v Plzni nebo Havířově. Rusko večer zaútočilo na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Fotbalisté Sparty vyhráli v lize nad Pardubicemi a v tabulce jsou třetí. Stojící kamion v Praze v Cínovecké výrazně brzdí provoz na severovýchodě města a bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic. O vedení už je po volbách jasno třeba v Plzni, ve Frýdku Místku nebo Havířově. Naopak v Praze zatím nové vedení jasné není. Volby tam vyhrálo hnutí STAN s lídrem Petrem Hlaváčkem. Koaliční jednání budou pokračovat dnes. Volbám, tentokrát těm senátním, se budeme věnovat v ranním Radiožurnálu i po těchto zprávách. Lídři koaličních stran znovu jednají o školské novele. Ta počítá se změnou ve financování asistentů pedagogů. Na úřadu vlády je reportérka Adéla Burešová.
6: Sem do Strakovy akademie dorazili zástupci koalice krátce před 8 hodinou. Podle předsedy SPD Tomia Okamury mají se školskou novelou problém hlavně motoristé. Právě kvůli jejich výtkám se na minulém zasedání vlády předloha neschválila. Chtějí totiž zásadní revizi inkluze ve školství, které tato novela podle nich nepřináší. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný řekl, že na to dnešní jednání proto nese několik návrhů, které by měly ty změny ještě více posílit. Koaliční rada by se kromě novely měla zabývat ale taky harmonogramem jednání poslanecké sněmovny, určit by si podle Okamury mohla i termín, kdy zařadí jednání o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Rusko večer zaútočilo na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a v Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila. S naším zpravodajem Martinem Dorazínem se spojíme po 8:30. Řidiči v Brně ode dneška neprojedou Pisáreckým tunelem. Hlavní spojku mezi dálnicí D1 a brněnským městským okruhem bude ředitelství silnic a dálnic opravovat 40 dní. Jak to na místě vypadá teď v ranní špičce, to sleduje reportérka Alena Hesová.
7: Ranní špička a uzavírka dopravní situaci v okolí tunelu samozřejmě projevují. Řidiči se v okolí zdrží až 20 minut. Nejhorší je to teď v Rybnické ulici a ve směru od Kohoutovic. A ta situace se rychle mění. Obecně je provoz teď v pondělí hodně intenzivní. Silničáři lidem doporučují využít městskou hromadnou dopravu, ale třeba autobusy se zdržení taky nevyhnou. Momentálně se pohybuje kolem 20 minut. A řidičům nepomáhá ani to, že ředitelství silnic a dálnic přestavuje křižovat kudání z D1 a D2 a práce se potkaly s uzavírkou tunelu. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Fotbalisté Sparty se díky výhře 2-0 nad Pardubicemi posunuli na třetí místo v neúplné tabulce šance ligy. Slovácko až v 10. kole poprvé naplno bodovalo, v Liberci vyhrálo 2-0 a Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě Irský Kůň. V nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy triumfoval desetiletý Valach Final Orders. V jeho sedle se z obhajoby vítězství radoval irský žokej Keith Michael Donoghue. Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1, České Budějovice nad Libercem 4-3, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Rousínova a překážka v Cínovecké. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 225,5 nesouvislá kolona za Rohlenku. Na 205. kilometru stojí dodávka po dřívější nehodě v odstavném pruhu. Kolona se trhá, i tak je na 50 minut v osobních autech. Plné i další příjezdy do Brna, silnice 50 od odbočky na Velešovice i dál po 430 až do Slatiny. Na D52 z Mikulova od Rajhradu z 9. kilometru fronta až do centra na Poříčí. Stojí se také z Bystrce k okruhu dlouhé fronty i v Pisárkách kvůli uzavírce tunelů. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou se popojíždí ze 16. kilometru do omezení na 12. zpoždění 20 minut. V Praze silná špička, kolony téměř všude, plný je sever a východ města, od Černého mostu kolony k Průmyslové. Horší je situace směrem do Kbelské, stojí celá Novopatská. V Cínovecké směr ústí překážka, více od motohlídky Jakuba Vodičky.
10: Hned za sjezdem na Březiněve se stojí nepojízdný kamion, je označen světelnou šipkou a projíždí se pouze jedním, a to levým pruhem.
9: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle slabé přehánky, hlavně na horách na severu. Na hřebenech můžou být smíšené nebo sněhové. Večer má ubývat oblačnost. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré pondělní ráno, je 12. října, teď je 6 minut po 8 hodině přesně. Jste s námi tedy i první polední pondělí, to znamená, že vysílání radiožurnálu se k tomu, co se dělo o víkendu, vrací a vracet bude. O postup do druhého kola senátních voleb na Žďársku například rozhodl jenom jeden jediný hlas, což je poměrně unikátní úkaz. Uznají všichni kandidáti ten výsledek, anebo se proti němu někdo odvolá a bude se přepočítávat a dohadovat? Tak tohle nás bude určitě zajímat také.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: stačil jediný hlas a senátní volby na Žďársku by dopadly úplně jinak. Opravdu těsný rozdíl nakonec poslal do druhého kola lidovce Josefa Klementa. Boje o senátorské křeslo se tak utká s vítězem prvního kola starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou za Volt. Podrobnosti teď Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Lidovec a současný senátor Josef Klement dostal v prvním kole 11 373 hlasů. Hned za ním na pomysleném třetím místě skončil občanský demokrat Radek Černý. Tomu dali voliči 11 372 hlasů. O přepočítání ale Černý zatím žádat neplánuje.
2: Rozhodli voliči, já to prostě beru. I o jeden hlas prohra prostě platí. A co se týká přepočítávání, já sám to nebudu nějak iniciovat, respektive nejsem proto rozhodnutý.
1: K tomu dodám, že pokud by kandidáti dostali stejný počet hlasů, postoupili by do druhého kola oba dva. Doteď byl v senátních volbách nejtěsnější souboj v roce 2018. Někdejší poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková si na Prostějovsku zajistila postup do druhého kola, a to jen díky 5 rozdílovým hlasům. Porazila tak Irenu Blaškovou z ANO, která zůstala třetí.
0: I takové příběhy přináší volby. Anna Millerová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a těch příběhů je i víc, konkrétně třeba v našem zpravodajském podcastu Vinohradská 12. A hostem je politolog Petr Juste. Najít ho můžete už teď na iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Radiožurnál 8 hodin 10 minut, k tomu za 5 minut další informace. Zpravodajský přehled, to také zelená vlna počasí. Tak, jak jste po 15 minutách každé všední ráno zvyklí.

0: vámi Radiožurnál je sice 12. října, ale Vary se hlásí průběžně. Ano, projekt předpremiér, tady Vary opět přináší další film, který stojí za to. Tentokrát je to drama nazvané Fjord. Je to film, který dokonce získal v Cannes Zlatou palmu 2026. Film, který tentokrát v premiéře v projektu tady Vary promítáme 14. října v pražském kině Aero. Máme tady vstupenky pro vás. 5 herců, 10 vstupenek na vstupenky@rozhlas.cz právě teď. Je 8:45. A s vámi Radiožurnál. Chybí revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. I tomu se dnes ve vysílání věnujeme. Krátce předpolednem se dozvíme jméno letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oznámí Švédská královská akademie věd. Vítěze vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy při Akademii věd.
1: Zdržení na D1 u Rousínova a omezení na D6 u Přítočna. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 226. Hlásíte kolonu, nesouvisle pokračuje za Rohlenku, je to na 45 minut. V osobních autech plná je i souběžná silnice před Rousínovem a od Holubic až do Slatiny. Na D52 z Mikulova do Brna od sjezdu na Rajhrad fronta z 9. kilometru až do města na Poříčí. V Brně velmi silný provoz, komplikovaný novými uzavírkami v Hlinkách a v Pisárecké tunelu. Pisárky jsou zcela plné ze všech stran. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou ze 16. kilometru ztratíte 20 minut. U uzavřeného sjezdu na Kladno je omezení. A v Praze v Cínovecké směrem z centra stojí u Březině vsi kamion. Jede se pouze levým pruhem a dlouhá fronta se táhne už od Černého mostu celou Novopatskou a Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dvanáctý říjen nabídne docela příjemné podzimní počasí. Na severu a severovýchodě Čech svědčí oblačnosti a také srážkami, které se v polohách nad 12 metry nad mořem mohou měnit z dešťových na smíšené nebo dokonce i sněhové. Jinde bude mraků méně, polojasno nebo oblačno, téměř bez deště. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Ještě o 2 stupně víc uvidíte na teploměrech na jihu Moravy. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný, severozápadní až západní vítr. Večer bude slábnout. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi teď v 8.20. Na jednání o nové pražské koalici se dnes sejdou zástupci vítězného hnutí STAN a koalice Spolu pro Prahu. Bude to vůbec první schůzka vyjednávacích týmů ve volbách v Praze? Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat setkáním s Prahou sobě a taky s Piráty. Povolební vyjednávání v Praze sleduje reportér Petr Kastner. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: S čím půjde vítězné hnutí STAN do dnešního jednání s koalicí Spolu pro Prahu?
1: Po včerejším prvním zasedání nového zastupitelského klubu starostů řekl jejich lídr Petr Hlaváček, že hlavním tématem bude rozdělení rezortů, tedy 11 křesel v radě hlavního města a taky představa o složení koalice. Hnutí STAN má zájem o pozici primátora, oblast financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Tomáš Portlík z ODS hned po zveřejnění výsledku řekl, že STAN má jako vítězné hnutí nárok na primátora a ostatní by to neměli zpochybňovat. Portlík s Hlaváčkem se setkali krátce už včera. STAN a Spolu mají dohromady 34 zastupitelů hlavního města. V 65 členém zastupitelstvu je nadpoloviční většina 33 hlasů. Hlaváček řekl, že koalice pouze v tomto složení se nedá vyloučit. Byla by podle něj ale křehká.
0: Je ve hře také koalice starostů Prahy sobě a Pirátů, tedy bez Spolu?
1: Na tento dotaz Petr Hlaváček včera večer odpověděl, že taková varianta je málo pravděpodobná. Naopak dlouhodobě odmítá spolupráci s hnutím ANO. Zároveň s jeho lídrem Janem Hušbauerem se chce taky setkat. Po těch prvních schůzkách dnes, zítra a případně ve středu bude podle Hlaváčka následovat druhé kolo jednání. Chce, aby koalice byla sestavená už v listopadu. Připomenu, že po minulých komunálních volbách trvalo sestavení koalice v Praze skoro 5 měsíců. Nakonec v radě hlavního města usedli zástupci Spolu, Pirátů a starostů.
0: V Praze vyjednávání sleduje a dál bude sledovat náš reportér Petr Kastner. Petře, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se k povolebním vyjednáváním budeme vracet i v našem vysílání. Připomínám také duely vybraných senátorských kandidátů do druhého kola každý den až do čtvrtka po 17. hodině. No a my se v této hodině ještě vydáme do Hradce Králové a do Brna. A do Brna ještě jednou připomínáme, že velké dopravní problémy tam ode dneška momentálně budou na 40 dní zřejmě asi denním chlebem, protože je uzavřený kvůli opravě Pisárecký tunel, tedy spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. A komplikace z hlavní města Cínovecká ve směru z Prahy, stojí tam kamion odstavený po zřejmě poruše. Výjezd na Ústí je momentálně komplikovaný a kolony od Černého mostu přejeme šťastnou cestu.
2: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
3: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
4: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
5: Se tady snaží na každou cenu dostat do pruhu, už půl kilometru před tím.
2: Nezapomínejme na pravidla zipování.
4: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
2: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: zase na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Z prvního místa postoupují pouze dva. Jitka Wolfová na Českolipsku a Lenka Břiškovská na Karvinsku. Hned v prvním kole zvítězil například lidovec Jan Grolich za Vyškovsko. Senátorem v obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala za Naše Česko. V Rychnově nad Kněžnou bude znovu senátorem Jan Grolich z TOP 09. Do úřadu prezidentky Estonska nastupuje Ile Madiseová. 51letou ústavní právničku a ombudsmanku v září do funkce zvolil estonský parlament. Madiseová v úřadu nahradí Alara Klarisek, bude druhou estonskou prezidentkou v historii. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli stavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení mají trvat do 3. listopadu. Vlaky můžou využívat pouze jednu kolej a místo regionálních spojů jezdí od Uhříně vsi kyvadlové autobusy.
0: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola turnaje v čínském Wuhanu. Porazila Dánku Tausonovou, která po ztrátě první sady 1-6 a za stavu 0-2 ve druhém setu utkání vzdala. Do druhého kola by dnes mohla postoupit taky Sára Bejlek. A v čínské Šanghaji Jiří Lehečka rozehraje souboj o postup do osmifinále. Později tam nastoupí i Dalibor Svrčina.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Rousínova a na D52 u Rajhradu. Na D1 z Ostravy do Brna se brzdí za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 223 za rohlenku 45 minut. V osobních autech na souběžné silnici se stojí před Rousínovem i za rohlenkou. Na D52 z Mikulova do Brna od sjezdu na Rajhrad fronta z 9. kilometru až do města na Poříčí. V Brně stále velmi silný provoz, komplikovaný novými uzavírkami v Hlinkách a v Pisáreckém tunelu. Pisárky zcela plné ze všech stran. Na D5 příjezd do Prahy z 5. kilometru fronta na okruh za Ořech 35 minut, pozor, zcela ucpaný je i průjezd Rudnou. V Praze nadále velmi silný provoz, stále mimo jiné plný sever města, ve Kbelské směrem na D8 je nové omezení a uzavřený sjezd do Letňan a navíc v Cínovecké směr Ústí stále překáží stojící kamion. Nesouvislá kolona se táhne prakticky už od Černého mostu, respektive z konce dálnice D11. Stojí se také z Průmyslové od Českobrodské až do Cínovecké. A na ohradě také nová potíž. Z ulice Jana Žilivského se nedá jet přímo do ulice pod Krejcárkem. Ohradě se pokud možno vyhněte. Stojí se už od Vinohradské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V tomto týdnu nás čeká střídavé počasí, také chladná rána. Výjimkou nebudou teploty na nule nebo i lehce pod nulou. Přes den ale ještě stále můžeme vidět na teploměrech až 18 stupňů. Dnes tedy většinou polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit přeháňka. Víc bude pršet na severu a severovýchodě našeho území. Na horách se mohou dešťové kapky měnit na sněhové vločky. Teď po ránu a pak zase večer bude ale obloha místy dokonce i úplně jasná. Aktuálně může vycházet zalící slunce leckde zakrývat mlha nebo nízká oblačnost. Zítra pak bude ještě slunečnější den než dnes, také se dřív rozpustí mlhy a pak se může teplota vyšplhat až k 16 stupňům. Při déle trvající nízké oblačnosti ale bude teplota jen kolem 10 stupňů Celsia. Ve středu se pak počasí lehce zhorší, čekáme více deště i srážek. Konec pracovního týdne ale bude slunečný a teplý. O víkendu ale dorazí na naše území další frontální systém, který přinese déšť i ochlazení. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Rusko večer zaútočilo na ukrajinská energetická zařízení jenom pár hodin poté, co americký prezident oznámil, že mezi oběma zeměmi začalo platit energetické příměří. Tak se na to všechno budeme ptát už za chvíli našeho ukrajinského zpravodaje.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
8: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Doufáme, radiožurnál mezi Ruskem a Ukrajinou by mělo platit podle amerického prezidenta Trumpa energetické příměří. Včera oznámil, že obě země souhlasily se zastavením útoků na elektrárny. Trvalo dlouho, Moskva zaútočila na ukrajinskou energetiku. Jsme ve spojení s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, vítej.
1: Dobrý den.
0: Kdy přesně tedy Rusko útočilo, jak velké jsou škody?
1: Bylo to vlastně krátce poté, co Donald Trump překvapivě pro všechny, zejména tedy pro Ukrajinu, vyhlásil to takzvané energetické příměří, tak Rusko zaútočilo na elektrocentrálu, teplárnu TEC 5 v Charkově. No a další útoky následovaly i dnes, to znamená konkrétně například v Žitomirské oblasti západně od Kyjeva. Rusko od večera opakovaně útočilo na energetickou infrastrukturu a také na železnici, jak oznámil náčelník té vojenské oblastní správy Vitalij Bucenko. Takže není jasné, jestli tedy Rusko opravdu oficiálně řeklo ano, nebudeme útočit na ukrajinskou infrastrukturu. Podle těch zpráv to tedy nevypadá.
0: Martine, jenom stručně, ukrajinský prezident údajně o té dohodě o příměří předem nevěděl, je to tak?
1: Nevěděla o tom ani ta delegace, která měla o víkendu od pátku jednat ve Spojených státech. Byla velmi překvapená, došlo tam i k hádce, potom ty rozhovory vlastně skončily, delegace je přerušila, odjela, byli tam i evropští představitelé, kteří byli rovněž nesmírně překvapení. No a Volodymyr Zelenský potom řekl, že vlastně se o tom dozvěděl až z médií, ale že Ukrajina je ochotná a připravená dodržovat to energetické příměří a to, co bylo dnes v noci ze strany Ruska, tak Ukrajina neopětovala, zatím tady nepřišly žádné zprávy o nějakých nových útocích na ruské rafinérie.
0: Martin Dorazin, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: V ranním radiožurnálu teď ještě jedna nevolební zpráva z víkendu, dostihovou Velkou Pardubickou. Stejně jako loni vyhrál irský žokej Keith Michael Donoghue, dostih tentokrát ovládl v sedle desetiletého Valacha Final Orders. Ovšem nakonec rozhodla až cílová rovinka závodu.
1: Určitě mi pomohlo, že tenhle dostih už znám, ale nikdy to nebude jednoduché, obzvlášť když musíte překonat Taxis. Je to velmi náročný dostih, ale určitě měl letos hladší průběh.
2: Prohlásil vítězný žokej Keith Michael Donoghue. V loni se stal historicky prvním Irem, který ovládl Velkou Pardubickou. Letos triumf obhájil, tentokrát ale s jiným koněm. Stumptowna nahradil Final Orders. Oba koně ale na nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy chystal stejný trenér, Gavin Cromwell.
3: Oba to jsou velmi dobří skokani. Final Orders možná o něco opatrnější. Myslím ale, že tenhle letošní měkčí terén by Stumptownovi seděl víc než Final Orders. Ale rozhodovali jsme se podle loňské zkušenosti s terénem, na který je Final Orders vhodnějším typem koně.
2: Do loňského ročníku se čekalo 30 let na vítězství zahraničního koně ve Velké Pardubické. Pak ale irský tým v čele s trenérem Cromwellem a žokejem Donoghuem našel recept nejen jak vyhrát, ale následně i triumf obhájit.
1: Mám to tady rád, při prvním startu jsem sice spadl, ale další dva ročníky jsem vyhrál. Doufejme, že se příští rok zase vrátíme.
2: Řekl irský žokej Keith Michael Donoghue, který vyhrál Velkou Pardubickou druhý rok po sobě. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý Valach Final Orders. Z Pardubic Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO míří s podnikatelskou misí do Indie. V Dílí, Bangalore a Mumbai bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a také s tamními společnostmi. Přijme ho i indický premiér Narendra Modi. Horské chaty v Beskydech trápí nedostatek vody, tak například na Lysou horu musí teď dovážet cisterny. Geologové tam už hloubí nový vrt.
4: Zdržení na D1 před Rohlenkou a omezení u Hořic. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se poprvé zastavíte na kilometru 223 osobními auty, je to za Rohlenku na 40 minut, plná je i souběžná silnice před Rousínovem a mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na příjezdech do Brna fronty na řadě dalších míst. Na D52 z Mikulova se popojíždí z 9. kilometru od Rajhradu až na Poříčí. Plné jsou také příjezdy do Kuřimy.
5: Každý den je to tady poměrně dost ucpaný a teď je to fakt jako až skoro do Hradčan, takže myslím si, že spíš provozem.
4: Podle dalších zpravodajů je fronta až na hodinu. V Brně stále plné pisárky kvůli uzavírce tunelů. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru kvůli omezení. Uzavřený je levý pruh a zdržení 10 minut. A na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem. U nájezdu z Tuchoměřic řeší nehodu, je to na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Začátek tohoto týdne bude hlavně na severu a severovýchodě našeho území většinou zamračený, také se mohou objevovat dešťové přehánky, na horách už může i sněžit. Teploty dnes ještě nejčastěji mezi 10 a 15 stupni, ale po chladnějším začátku týdne se v jeho půlce opět prosadí spíše slunečné počasí. Nejvíce slunce si užijeme ve čtvrtek a v pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale budou velmi chladná a kvůli tomu také musíme počítat s mlhami. Víkend pak nabídne opět spíše sichravé počasí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 8 hodin 50 minut. Politici ve velkých městech sestavují po víkendových volbách nové koalice nebo staronové. V Brně ji s největší pravděpodobností vytvoří s dalšími partnery lidovci a starostové, kteří ve městě vůbec poprvé spolu zvítězili. Novým primátorem se má stát lidovecký starosta brněnské části Kohoutovice Jakub Hruška. Jakou koalici si lídr vítězného skupení v druhém největším městě v Česku představuje, tak to nám teď poví reportér Tomáš Kremer. Tomáši, dobré ráno.
1: Hezké ráno, Jakub Hruška se už v sobotu spojil se všemi uskupeními, která se do brněnského zastupitelstva dostala. Vynechal jenom hnutí ANO, které skončilo třetí a se kterým teď nikdo nechce vládnout. Lidovci a starostové nabídli spolupráci ODS a TOP 09, se kterými teď sedí v městské radě, ale početně mají zatím navrch právě občanští demokraté. A Hruška taky jedná se zástupci nyní opozičních zelených pirátů a s novým hnutím za Lužánky.
0: Na co jim nabízí? Už mluví třeba o konkrétních jménech a o konkrétních postech?
1: Ještě ne, včera odpoledne se zástupci všech těch zmíněných uskupení sešli, určitě se baví o tom, kdo chce mít co na starosti, ale ještě to veřejně nekomentují, zatím si spíš pochvalují, že v té široké koalici se 44 z 55 křesel nalézají programovou shodu, dokud se v jednání neposunou dál, nechtějí nic říkat. V zákulisí se mluví třeba o tom, že by se nestranická lídrině ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková mohla věnovat třeba kultuře nebo sportu a lidovci by mohli mít na starost zdravotnictví a sociální oblast a starostové školství, zelení, možná životní prostředí nebo péči o veřejný prostor a pirátský lídr Adam Zemek hodně usiloval o to šéfovat brněnské dopravě. Nikdo ale zatím nic nekomentuje ani nepotvrzuje, takže na to si ještě budeme muset počkat.
0: Tomáš Kremer, zdravíme a děkujeme do Brna a povolební vyjednávání v Hradci Králové teď hlídá také reportérka Radiožurnálu Adéla Kavříková. Adélo, dobré ráno.
2: Dobré ráno. V Hradci Králové o sestavení většiny v zastupitelstvu jedná vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09. Spolupracovat chce s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. V 37členném zastupitelstvu mají dohromady pohodlnou většinu 20 mandátů a už řeší programové priority. Zítra by pak mělo následovat i personální obsazení. Do jednání se nakonec vůbec nezapojila dosavadní koaliční ODS ve volbách čtvrtá. V jejím případě se čeká, jestli se její zástupci vznikající většině sami nějak aktivně nabídnou, a s čím a za jakých podmínek by se k ním chtěli přidat. No a v opačném případě zamíří strana se 4 mandáty do opozice k hnutí ANO. Primátorské křeslo tady velmi pravděpodobně obhájí Pavlína Springrová z HDK.
0: Tolik tedy Hradec, ale my sledujeme i dění v menších místech, městech, například v krkonošském středisku Špindlerův mlýn. Jak tam se vyvíjí volební situace teď?
2: No, ve Špindlerově mlyně se ta situace po volbách sklidňuje. Hlasování tam totiž doprovázelo podezření z účelového přihlašování nových obyvatel k trvalému pobytu. Od začátku roku v tisícovém horském středisku takhle přibyly 40 lidí, z toho 11 na jediné adrese těsně před volbami. Na jejich výsledku se přírůstek nových obyvatel neprojevil, těsně vyhrálo uskupení Šance pro město se ziskem 4 mandátů v 15členném zastupitelstvu. Vyjednávání o nové koalici teprve začínají a vítěz chce jednat se všemi. No a s výsledkem voleb je nakonec spokojené i dosavadní vedení radnice. Těmi hlavními tématy pro budoucí zastupitele ve Špindlu bude nová podoba centra města, možná změna územního plánu anebo rozvoj ski areálu.
0: Adéla Kavříková, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Pokračovat budeme i v dopoledním Radiožurnálu po 10. hodině. To se přihlásí naši reportéři například z Ostravy nebo z Jihlavy a také z dalších míst, tak určitě buďte s námi. My se teď ale vracíme do Brna, to proto, abychom připomněli velké dopravní komplikace. Je tam momentálně zavřený na celých 40 dní Pisárecký tunel, tedy spojka mezi dálnicí D1 a také velkým městským okruhem. Problémy jsou i jinde. Příjezd do Kuřimi z Tišnova, kolona na hodinu, zjišťujeme proč a děkujeme našim zpravodajům za informace odsud. A ještě D1, 223. kilometr, kolona, hustý provoz i před Brnem. Šťastnou cestu, pevné nervy a děkujeme za informace od vás.
3: Vaše varování ze silnic.
4: Je velká bouračka motorkáře s autem.
5: Obratem předáváme všem řidičům.
6: Valí se s náma obrovský kous dýmu, silnice nebude ani vidět.
3: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
7: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
5: Aby včas zvolili lepší cestu.
8: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
3: Volejte 800 553 553.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: spisovatelka Radka Denemarková už dnes hostem Jana Pokorného po 9. hodině. A teď vás zveme pro změnu na setkání s moderátorem dopoledních rozhovorů Liborem Boučkem. Na festivalu Pri Bohemia Radio ho můžete vidět a slyšet živě 18. října od 17 hodin v kině Metropol. A vstupenky, tak ty můžete získat právě teď na vstupenky@rozhlas.cz. Napište nám, chci na hosta do Olomouce a čekejte. 10. e-maily v pořadí vyhrávají. Pokud to budete vy, dozvíte se to od nás.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál je 9 hodin. A zprávy pro nás teď má Tereza Tomášková.
3: Některá města už mají jasno o novém vedení. V Praze vyjednává o koalici hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Česká zbrojařská skupina by mohla do Spojených států dodávat vozy Tatra. Poprvé vystavuje na největším americkém veletrhu. Fotbalisté Sparty porazili v lize Pardubice 2-0. Po nehodě je kolona na dálnici D7 na příjezdu do Prahy. A bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přeháňky a teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Některá města už mají jasno o povolebních koalicích. Třeba v Plzni bude vládnout hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň a s podporou lidovců a hnutí STAN. V Havířově vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Koalici tam sestaví hnutí ANO se současnými koaličními partnery. O pražské koalici budou odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a s Piráty. Hlaváček říká, o jaké oblasti ve vedení města mají zájem.
5: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
3: Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. Skupina ve Spojených státech zaměstnává přes 4000 lidí.
6: Třídenní veletrh pořádá Asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké Tatrovky s pohonem všech osmi kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hudsona by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů. Tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli v letní sezóně využívat i mobilní toalety. Na Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
7: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
8: 150-200 metrů odhadujeme.
7: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
9: To bylo jenom povrchové prameniště,
7: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
10: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
7: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
11: Sport.
0: Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na třetí místo. Pražany sice poslal už ve 4. minutě do vedení Mercado, ale v závěru první půle se museli bránit pardubickému tlaku. Trenér Sparty Brian Priske si ale nemyslí, že domácím výrazně chyběl zraněný kapitán Adam Karabec.
12: It has nothing to do with Karabec.
13: S Karabcem to nemá nic společného, i když nám samozřejmě chybí. Ale i kdyby hrál, bylo by pro nás tohle utkání složité. Nelíbilo se mi, jak jsme napadali, a taky, že jsme v první půli nedokázali reagovat na hru soupeře. Potřebné taktické změny jsme udělali až po poločase.
12: Or make the adjustments that was necessary.
0: Až v 10. kole nejvyšší soutěže poprvé zvítězilo Slovácko, porazilo 2-0 Liberec na jeho hřišti a Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Rousínova a na D52 u Rajhradu. Na D1 z Ostravy do Brna se postupně sklidňuje situace před Brnem, za sjezdem na Vyškov západ místy ještě zastavují kamiony, levý pruh více zpomaluje až za Rousínovem a kilometrem 215, osobními auty z Rohlenku 20 minut navíc. Na D52 z Mikulova do Brna od sjezdu na Rajhrad z 9. kilometru fronta táhnoucí se až do města na Poříčí. Na silnici 385 je stále ucpaný příjezd do Kuřimi, jede tam více aut kvůli uzavírce za Malhostovicemi. V Brně stále velmi plné sárky kvůli uzavírce tunelů. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem u nájezdu u Tuchoměřic. Řešili nehodu, kolona se teď rozjíždí. V Praze stále velmi silný provoz. Kbelská ulice je plná kvůli omezení a také uzavírce do Letňan, fronty od Černého mostu a také z Hloubětína. Provoz také zpomaluje stojící kamion v Cínovecké ulici na výjezdu směr Ústí. Stále blokuje pravý pruh. A v Průmyslové směrem do Hostivaře u čerpací stanice MOL stojí porouchaná dodávka. V pravém pruhu postojíte od Poděbradské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky, hlavně na horách na severu, můžou být i smíšené nebo sněhové. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď už je tu předtočený rozhovor Jana Pokorného se spisovatelkou Radkou Denemarkovou z frankfurtského knižního veletrhu.
15: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh na světě, Česká republika byla čestným hostem, natáčeli jsme tam rozhovory s předními českými spisovatelkami a spisovateli. Tento týden jejich názory, postřehy a úvahy uslyšíte v hostu Radiožurnálu. No a začneme Radkou Denemarkovou. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Oceňovanou, překládanou a zejména ten minulý týden hojně citovanou tady ve Frankfurtu. Byl to formál kolem vás, ne?
16: No já jsem byla trošku překvapená, protože jsem neřekla nic nového. Ale jako já mám ten frmhol každý rok, protože jsem tady po 18. a vždycky jsem většinou zvaná zahraničními nakladateli a zahraničními institucemi. Ale samozřejmě v souvislosti s tím projevem tak se ukázalo, že ten projev je lakmusový papírek nejen problému kultury v České republice, těch šílených problémů, ale že to je v každé evropské zemi a v podstatě všude na světě. Že ta nezávislá kultura vadí všude a bylo zajímavé, jak tomu lidé rozuměli, ale samozřejmě ta vlna reakcí mě překvapila, protože já tohle říkám celý život a najednou jsme v době, kdy si jenom řekneme vlídně, elegantně náš názor v kontextu a najednou my jsme problém.
15: No a co je zatím najednou? Jak to, že teď to, jak se to říká, rezonovalo?
16: Já jsem o tom hodně přemýšlela, ale protože tady mám spoustu akcí do neděle, tak musím to zpracovat s odstupem. Já si myslím, že to je na eseistický text, protože se něco děje i v rámci Evropy, světa, že lidé se bojí promluvit. A bojí se promluvit, když brod je ještě daleko a stahují kalhoty, ale ten brod ještě neexistuje. A já si myslím, že ten psychologický moment, že lidé jako jsou paralyzovaní, bojí se mluvit, aby náhodou se do něčeho nenamočili a nepřišli o svůj klidný, blahobytný život. A to si myslím, že je daleko větší nebezpečí. Ona ta sebecenzura, autocenzura, myslím, má spoustu variant.
4: Host Radiožurnálu.

0: Povídáme se na frankfurtském knižním veletrhu se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Občas kromě jejího hlasu uslyšíte taky, co si tady z reproduktoru, co je nad námi, jste protočila oči a to je hezké, tam třeba vydával zvuk Racek, tuším, že to bylo, protože Česká republika je tady na pobřeží, takže to zřejmě evokuje to pobřeží, nebo proč je na pobřeží ta republika? Jak to vzniklo?
1: No, to moto já jsem protočila oči, ne proto, že by mi vadily zvuky moře, ale že ty zvuky, které jsou v rámci Frankfurtu, mě ruší, protože si myslím, že je doba, že bychom se měli konečně vrátit k svobodnému, jasnému slovu. Je to knižní veletrh. Samozřejmě to moto se mi, musím říct, líbí, protože nejen je spojené se Shakespearem, ale já mám hlavně ráda báseň Ingeborg Bachmanové, která se jmenuje Čechy leží u moře, kterou napsala v 60. letech, ale je to trošku dystopie. A já to beru ten symbol v širším kontextu, že jsme konečně součástí Evropy, součástí světa, součástí lidstva, takže má to spoustu, může se to samozřejmě, když to znáte, dramaturgicky se dá obhájit ledacos, takže je to hezký symbol.
0: Mě pořád vrtá v hlavě to, jak jste řekla, že nadstahovat kalhoty, když ten brd je ještě před námi. Co když už je za námi?
1: No, já si myslím, že jsme v mezi prostoru.
0: Aha.
1: Já si myslím, nežijeme v Bělorusku. My jsme součástí Evropské unie. Já jsem přežila 2 roky v Číně a říkali jsme si s tím novinářem, kam máme doživotní zákaz, co jsme tam všechno zažili, že možná je potřeba říkat, co znamenají totality dneska, že lidé, kteří jsou nepohodlní, umělci, nezávislí novináři, tak tam mizí. Ty druhy totality jsou daleko drsnější a přece Evropa je malý kontinent, ještě tady máme nějakou tradici demokracie, humanismu, ale já mám pocit, že všude je ta vlna. Já jim říkám koboldové, typu určitých lidí, kteří se dostali, manipulují samozřejmě s veřejností velice snadno díky všem těm technologiím. Před volbami slíbí všechno, protože pro ně pravda, alež je to též. A tyto strašlivé typy koboldů se velice rychle dostávají nahoru i v politice.
0: Vydáváte dohromady i totalitarismus a kapitalismus. Tím myslíte třeba Čínu?
1: No, já si myslím, že pro mě Čína tehdy, když jsem tam byla, tak jsem neuměla definovat, co to je za novou totalitu. A když jsem to definovala, tak vlastně všude na světě to moji definici opakují, protože je pochopitelná zjednodušeně, že to nejhorší z kapitalismu, když se snoubí s tím nejhorším, tam tomu říkají komunismus, ale to vůbec nemá s tím slovem nic společného, je to prostě třeba vláda jedné strany a to myslím se líbí všem populistům. Když se zemi dobře vede, ale zároveň je také možné, že to je vláda jedné strany nebo jednoho diktátora, tak to nepotřebuje demokracii ani lidská práva a je to peklo. A ten vlastně ten systém, ono všechno, ten obří systém tohoto typu kapitalismu bez sociálního nějakého soucítění nebo vůbec jako ohledu na ostatní, tak samozřejmě to je otevřená cesta populistům a oligarchům různého typu, kteří to všechno redukují na ten ekonomický pragmatismus a biznis a hlavně samozřejmě výhody pro ně samé.
0: Když říkáte, je to peklo, kde vidíte ďábla?
1: Já jsem, teď mi vyšel francouzský jenom text, fascinace ďáblem, 60 stran, kdy jsem se o tom zamýšlela a samozřejmě ďábel ve smyslu dnešní přitažlivosti je v tom, že vlastně to je to ďábelské myšlení. Když ten svět je nejistý, ty problémy jsou nečitelné, tak samozřejmě je možné, že převládá ta politika emocí nebo vizuálních prostě krasavců, hranatých různých krasavců, kteří si myslí,
0: že můžou... Vy jste ale teď ukázala na mě, pozor.
1: Ne, vy jste jenom krasavec.
0: Pojďme jenom do kulata.
1: Kteří samozřejmě řeknou úplně všechno, jim všechno jedno, všechno zničí a ti lidé si myslí a ukazují sílu, určitý druh síly a vlastně, když to úplně zjednoduším, to je všude, to je všude v Evropě, to je taková ta naděje pro druhé, pro ty voliče, že řeknou, že potřebujeme silného jedince, který udělá pořádek a řád. A to je samozřejmě nesmysl, my víme, že to je první krok nového druhu fašismu a oni se tak jako pospojovávají také v rámci Evropy a je to vlastně přes kopírák. V každé zemi, já jsem byla ve Francii, tam byli v šoku, že oligarcha skoupil 4 velká nakladatelství. 400 autorů, autorek, redaktorů prostě solidárně podali výpověď, ale zároveň to je také to kapitalistické myšlení. Já mám peníze, já si budu vydávat teď jenom třeba extrémní pravicovou literaturu a tak dále. A ta solidarita v rámci kultury musí být všude. A ve všech zemích je snaha právě také omezit, utišit veřejnoprávní nezávislá média, která jsou pilířem demokracie.
0: Jak se vlastně proměnil institut nakladatele za tu dobu, co píšete? Jaký je dneska, respektive jaký by měl být?
1: Oni to mají taky těžké, všude. To tady slyším ve všech zemích, protože já, když jsem první knihu, to už bude 30 let, vydala, pak přišel velký úspěch zahraničí a v každé zemi je to jiné. Samozřejmě jsou země třeba jako Německo nebo Švýcarsko nebo i Francie nebo hlavně Švédsko a severské země, kde ta systémová podpora knih, literatury, nakladatelství, aby mohla být nezávislá, aby šlo jenom o kvalitu literatury, ta funguje, ale ta se buduje desetiletí. Ale to tržní myšlení proniká všude, to znamená i ta malá nezávislá nakladatelství, mnohá už nepřežila, kterých jsem si vážila, opravdu objevily velké autory, protože spolkly obří korporáty, kteří mají tabulky na to, co se má vydávat, prodávat. A jestliže toto myšlení spolkne nezávislé umění, to se netýká jenom literatury, takže samozřejmě se budou vydávat jenom nesmysly. Jako dneska, kdyby vydával Franz Kafka a přišel do nakladatelství, nemá šanci.
0: Jak to? Tak dobrý autor.
1: Protože samozřejmě jsem zjistila, že mají algoritmy. Oni si zjistí takzvaně, co chce masa a že dobrá kniha má...
0: Je to jako průzkum trhu. Jo.
1: Přesně tak, takže úplně smysl, takže tam má být 10% humoru, 10% sexu, trošku detektivky a takovýhle blbosti.
0: To se to pak píše snadno, ne? Stačí znát ten algoritmus?
1: No to může psát právě umělá inteligence. To jsou ty produkty na objednávku doby, ale umění má úplně jiný způsob myšlení, úplně jiný způsob života, takže je to samozřejmě těžké všude. A já jsem třeba ve Francii, kteří byli v šoku, že ta kontrola Francie, přece tam to umění, kultura, to je základ všeho. Já jsem říkala v klidu, my to známe ve východní Evropě, když bude nejhůř, budete si dělat festival v mým obývacím pokoji. Takže to nastavení v rámci třeba těch nakladatelství, proto jsem do toho projevu řekla, že potřebujeme odvážné, nezávislé nakladatele. Oni samozřejmě pak mají také problém dostat třeba finanční podporu, protože jako mě strašně bolí, jakou mají pozici začínající autoři, autorky, kteří jsou talentovaní, citliví, ty máme chránit a oni vlastně vůbec dneska nemají šanci, ty to mají opravdu těžké. A ještě vám chci říct jednu věc. Mě úplně bolí, že kdekoliv jsem ve světě, tak jestli někdo vůbec reaguje nebo ví, že existuje Česká republika, tak to vědí jenom díky tomu, že byl Jan Amos Komenský, Franz Kafka, Milan Kundera, Miloš Forman, Leoš Janáček a tak dále. Kultura. A vlastně, když ta kultura je naopak prostě zničená, všechny ty různé ve všech, nejen literatury, třeba v našem prostoru, co funguje a vlastně je někdo v čele ministerstva kultury, který tu kulturu ničí a vůbec nechápe, ten by nás měl chránit. A trošku mě taky vadí, já jsem teď zažívala spoustu reakcí i nehezkých, ale i hezkých, obrovskou solidaritu i napříč teda světem. A takovýto představa, ministerstvo kultury přece posílá podporu různým literárním festivalům, akcím a tak dále. A když mě nebudou mít rádi, já jim nepošlu peníze, to musíme možná se vrátit k té perspektivě, že kultura je na prvním místě. Já živím ministra kultury, umělci, kultura.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si na frankfurtském knižním veletrhu s Radkou Denemarkovou. Když jste mluvila o tom ministerstvu kultury, tak pak vyšly třeba i v českých médiích titulky Radka Denemarková zahájila frankfurtský veletrh odvážným projevem, ale vy sama říkáte, že jako takhle mluvíte pořád. Co je to vlastně dneska odvaha pro tvůrce?
1: No pro mě to je šok. Já si myslím, že třeba právě ten, když to vemu pak jako modelovou situaci, ten projev, a mně se to děje v každé zemi, jako kdybych když mluvím to úplně, co si myslím, autenticky, tak zjišťuju, že když pojmenovávám situace, tak už je to odvaha.
0: Takhle málo stačí, jak člověk je hrdina?
1: A já, mě strašně,
0: ale ono to není málo.
1: Mě strašně pomohla ta Čína, protože tam riskují život, ale my přece ještě to máme dělat prostě elegantně, ale v kontextu a říkat pravdu, pojmenovávat věci. Jak to, že jako hrozné jsou to, co se děje, ta realita. A jenom to, že já ji pojmenuju, tak já jsem problém. A to je zajímavé, tohle už když je ve vzduchu, tak už jsme opravdu ve fázi, kdy nejenže musíme zpozornět, ale je potřeba solidarita, myslím si i třeba, když mluvím jenom o té literatuře, i napříč všemi uměleckými druhy. Teďka nějaké osobní, to je všude v každých malých zemích, antipat

do projevu. Já si myslím samozřejmě, že četli. A že se ukázalo, že to tak není jednoduché, protože já když jsem psala tady, to vyšlo jenom vlastně anglicky a německy, esejistický text o holokaustu, ale psala jsem to o mechanismech moci, tak jsem si zjišťovala vlastně lidé, kteří tehdy byli stateční, co je spojuje. A zjistila jsem, že jenom spojuje vůbec nic, že můžou být z různých sociálních vrstev, ale že jenom to byli dobří lidé. Že prostě některé věci by neudělali, i kdyby ta masa si pomůčila kde koho. Ale pořád potkávám. Pořád je to víc lidí, kteří čtou a jsou slušní, vzdělaní, kultivovaní, trápí je ten svět, jsou odvážní, protože nejdůležitější je odvaha každý den, že jo. Mají nějakou morální integritu a já si myslím, že třeba kdo čte kvalitní světovou literaturu, tak vás citliví nebo trošičku probudí tu empatii, že každý člověk je ostrov sám o taky o sobě a že taky je důležitá nějaká úcta k druhému, důstojný život pro každého, ať už je chudý, bohatý, jakou má barvu pleti nebo v jakém těle se narodil, v kůži muže, ženy. To je moje naděje a já jsem zjistila, že lidé, kteří nečtou, tak tam už je velký problém.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Koaliční lídři znovu jednají o novele školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu dětí ve třídě a ne na konkrétní žáky jako dosud. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Rusko večer zaútočilo na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a v Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila. A v Praze na Vinohradech začne cvičení policie, vojáků a hasičů. Vyzkoušejí si ochranu vodojemu Flora, který zásobuje asi 16 000 domácností pitnou vodou. Do areálu pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici začnou přibližně za půl hodiny přijíždět policejní a armádní jednotky. Akce má trvat 3 hodiny. Sport. Český fotbalový reprezentant Ryan Nadery rozhodl 2 góly o vítězství Rangers nad Kilmarnockem 3-1 ve skotské lize. V obou případech se trefil hlavou. Rangers jsou aktuálně na 2. místě tabulky za vedoucím Celticem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Rousínova a na Pražském okruhu. Na D1 z Ostravy do Brna je od sjezdu na Rousínov silný provoz. Z kilometru 212 stojí oba pruhy za rohlenku osobními auty 20 minut. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Rajhrad z 9. kilometru pokračuje kolona až do města na Poříčí, potvrzuje to i náš zpravodaj.
5: Souvislá kolona táhnoucí se prakticky až do Brna. Zdržení tak hodina, hodina a půl minimálně, je to úplně ucpané.
4: V Brně je stále plná Pisárecká a Rybnická v obou směrech kvůli uzavírce tunelů. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 76. kilometru, na 74. je dopravní omezení, uzavřený levý pruh, zdržení 10 minut. Na Pražském okruhu obou směrné fronty před Ořechem směrem na letiště regulují provoz v tunelech a zpomaluje se za sjezdem na Jesenici. Ve směru na D1 se popojíždí od dálnice D5, na samotné D5 se teď zastavíte na 4. kilometru a v Praze stále velmi silný provoz, navíc v tunelu Blanka směrem na Troju se za výjezdem na Dejvice srazila 2 auta, 3 auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle slabé přehánky, hlavně na horách, na severu, kde můžou být i sněhové nebo smíšené. Večer má ubývat oblačnosti a teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A za chvíli bude pokračovat rozhovor Jana Pokorného se spisovatelkou Radkou Denemarkovou z frankfurtského knižního veletrhu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: vy říkáte, že literatura je boj o jazyk. Kdo s kým bojuje?
1: Já to myslím tak, že já vlastně jsem takové specifikum ve světě, což bylo včera hezké, tady byla profesorka, která o mě píše knihu, že jsem napnula vlastně i formu, románovou formu, a má to v rámci poetiky evropského románu. Hmm. 20. století, 21. století. Já každému románu, každému tématu dávám jinou formu a jiný literární jazyk. Protože ten boj o jazyk znamená pro mě, to je literatura, ty věci pojmenovávat literárně pravým jménem, neuhnout, protože to víte sám, na jazyk se každému, jako, to jsou ta klišé a takové ty fráze. Ten jazyk je taky pohodlný a líný a občas nad ním musím stát s bičem. A to bylo vždycky v dějinách, myslím si, literatury nebo těch autorů, autorek, kterých já si vážím, to přemýšlení, protože ten jazyk taky má své hranice. Existují, zvlášť v naší době, jak je to zrychlené, existují emoce, to, co se děje, co vlastně ještě nemá slova pojmenování, takže ten jazyk je, a samozřejmě já píšu jenom eseistické texty a tak dále, to můžu psát německy nebo anglicky, ale to zásadní, literaturu vždycky česky, ať budu žít kdekoliv, protože tu češtinu skutečně miluju. Já mám k ní možná až nějaký erotický vztah.
0: Češtině? Že se vám o ní zdá třeba?
1: Já mám tak bytostný, protože jak vnímám ten svět přes slova, já vlastně, když se třeba po delší době vracím do českého prostoru a stačí mi třeba si pustit jako mluvu českých politiků nebo slyšet občas mluvu v tramvaji, tak mě to i někdy bolí, protože samozřejmě já, když jsem s ní sama, tak s ní vytahuju všechny ty podoby, které má. To nemyslím tím, ona samozřejmě používám všechny vrstvy českého jazyka, i vulgarizmy jsou úžasné, šťavnaté, ale ta ledabilost jazyka si myslím taky všude, jakoby to už je varovný takový ukazováček, protože něco také vypovídá o mentalitě toho, kterého národa.

0: Povídáme si na frankfurtském knižním veletrhu s Radkou Denemarkovou. Máme za sebou i pasáž o jazyce, o jeho ledabilém používání leckdy.
1: Ale vy máte nádhernou češtinu.
0: Ale proto to neříkám, paní Denemarková.
1: Ale já jsem super kritická, tak prosím, vemte ten kompliment.
0: Já vám za to děkuju a děkuju za rozhovor, nashledanou. Ne, ještě ne, počkejte. Které ledabilosti vám lezou na nervy? Co třeba je teď v tom jazyce takové nepříjemné?
1: No jsou, já mám pocit, že jsou to takové, já bych to o tom mohla mluvit dlouho, tak jenom krátce. Takové dvě oblasti. Jedna oblast je, že i v tom veřejném prostoru se vlastně věci nepojmenují pravým jménem. To znamená, že se to zase obejde, zlehčí, zjemní. A to známe, to je součást propagandy. To je známe z historie, proto já jsem do toho projevu to dala do kontextu, jenom aby to každému bylo jasné. To je propaganda. Goebbels byl v tomhle skutečně geniální. Všechny ty hrůzy pojmenujeme jinak. Dneska jsou ty hrůzy také pojmenovány jinak v tom globálním kontextu. To je jedna věc. A pak je to druhé, a to je ta bažina. To znamená, tohle je na úrovni politické a tak dále. A pak je ta bažina sociálních sítí, různých bublin, kde vlastně jako kdyby se zvedl jazykový kál. To znamená, diskuze zmizela, lidé jsou přešťastní, když někoho urazí, poníží, vyhrožují mu. To jsem teďka zažila hejty prostě neuvěřitelného stylu. Já to beru jako jazykovou konferenci, že se dívám, jak jsou ty lidé vulgární a jak třeba, jakým způsobem vymyslí, jak vás chtějí zničit, urazit, ponížit. Takže vlastně ten jazyk jako kdyby se rozklížil v této době a já bych byla velice ráda aspoň v rámci literatury nebo jak já můžu v rámci svých románů vrátit těm slovům význam. Jako kdybych já mám pocit, víte co, já mám pocit v této době, jako kdybych ta slova musela vzít, omývat, nově definovat, protože jsou úplně vyprázněná. Protože v době, kdy lháři mluví o pravdě a diktátoři mluví o demokracii a každý, kdo rozesílá dezinformace a lži, které skutečně třeba i stojí už lidi tolik životů, mluví o svobodě projevu, takže znova to dá do kontextu a mě to bolí i proto, že to je tolik lidských životů v dějinách lidstva, kteří jednou doufali, že bude ta svoboda demokracie a my si ji kazíme sami.
0: Na Radiožurnálu si povídáme se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Nevím, proč mám pocit, že zatím jsme se bavili hlavně o politice, ale pak jsem to pochopil, protože vy neoddělujete literaturu a politiku.
1: No, ale já to pořád musím vysvětlovat. Já mám samozřejmě jedna věc, že tu literaturu tam absolutně jsou pro mě důležité estetické kvality, ale jako člověk přece žiju ve své době a já jsem o tom přemýšlela. Vemte si každého autora, autorku, kterých já si vážím v dějinách světové literatury. Nikdo neutekl ze své doby. Každý nějakým způsobem se snažil pro ten humanismus něco udělat. A často lidé nechápou, protože řekne politika, tak vidí politické strany. Takhle to nemyslím. Já opravdu, kdybych psala, mám přezdívku Vlaštovka a když budu psát knihy jenom o jaru a o vlaštovkách, tak je to taky politika, protože to je něco pro humanismus. A mě nesmě vadí dneska, když taky slyším, já se o politiku nezajímám. Ale proto říkám, politika se zajímá o tebe až do takových detailů, jako v Číně, když jsem zažila, že dokonce může vláda rozhodovat o tom, kolik může mít rodina dětí. A to přece je jakoby vrátit takovéto vědomí společnosti, že to je politika je slovo, které je taky zrádné. Já myslím, že to nebudu už používat. Já jsem to musela říct ve zkratce v tom projevu, že samozřejmě to odděluju a tak dále, protože já tu politiku, myslím si, já umění. Ale žádný spisovatel, spisovatelka. Prostě nemůžete být lhostejný k tomu, když se někomu děje nespravedlnost, nebo když... A já jsem ten projev mezi námi psala pro mladé lidi. Já jsem je psala pro moje děti, vnoučata, pravnoučata, protože když to zjednoduším, asi nemáme moc času. Já prostě nechápu tu malost třeba v rámci České republiky těch politiků, co se teď děje, že vůbec nechápou, že mají ten stát propůjčený. Mají ho propůjčený od našich dětí, vnoučat, pravnoučat, prapravnoučat. Jim ho budou předávat a úplně jim ta budoucnost jako je jedno. A hlavně jsem, myslím, unavená, já jsem netušila, že ve svém věku tohle zažiju. Taková ta, také, vlastně já jsem ráda, že už jsem tady další dobu že ty vlny naděje a propadů a kdy lidé spozorní, nespozorní, že se to tak plíživě, co se děje vlastně v celé Evropě, jak jsou, všude jsou lidé paralyzovaní, tak všude říkám ne, nebojte se to pojmenovávat, mluvit, dělejte si už to jenom, že děláte dobře svoji práci, ať jakoukoliv, každý den chováte se slušně ke své rodině, nehádejte se o politice, politika není důležitá, ten svět, ten život je krásný a ten přes ten jazyk prostě to nám to tak jako ničí, zamlžuje, vytahuje z nás jenom to negativní, každý druhý člověk jako je nepřítel, každého pomluvit, poškodit, takže to chci zase vrátit do nějakého prostoru jiného.
0: Jakože vám vadí taková ta doba nálepkování, že když s někým nesouhlasím, tak o něm řeknu, že je...
1: Přesně tak, přesně tak.

0: povídáme si s Radkou Denemarkovou, to bychom ale mohli taky zabrousit na to, vy sama říkáte, že slova jako demokracie, pravda, že jsou někde v azylu momentálně, že to není ten mainstream, který by si to možná v tom dobrém slova smyslu zasloužil být. Ale ty lidi, kteří vám leží v žaludku a lezou krkem, tak někdo zvolil a třeba do té vlády je někdo jmenoval. I přes jejich, řekněme, spornou minulost, pokud máme použít eufemismu.
1: Já vím a také to respektuju. Já jsem dokonce několikrát řekla i v rámci diskuzí různých evropských zemí, že to respektuju a že si ty lidé chtějí novou podobu totality nebo autoritářského režimu, že dobře, já to budu respektovat, ale já to nechci. A ten způsob, jakým dneska fungují třeba politické strany, jakým to umožňuje, a zase jsme u toho, dneska je to boj o moc slova. Nepotřebujete tanky, stačí hybridní války, stačí, když rozesete narrativy z Ruska a tak dále. Ale já si myslím, že právě proto my to máme v klidu také ukazovat v kontextu, že lidé dneska vůbec nečtou, nezajímá je program politických stran, nekontrolují, jestli politici to slíbili před volbami, jestli to plní. Není to v té věcné. To bylo snad naposledy za Masaryka, že politika je služba a my je máme kontrolovat. A ne, že tady jsou nějací bohatí vůdcové a my jako se k ním se necháme všechno líbit, nebo se na nás obohacují lidé, kteří nemají právo se na nás obohacovat. A to si myslím, že to bylo vždycky. A já jsem si řekla i v tomto kontextu, víte co, já už prostě to není doba, že ta společnost uvláčí Boženu Němcovou, nebo že čeští fašisté uvláčili Karla Čapka jenom proto, že pojmenovával nebezpečí. To prostě je i jako v kontextu této tradice, přece dneska se nemusíme bát. A jenom pojmenovávat, jakým způsobem se ti lidé tam dostali, jestli jsou odborní nebo ne, jestli jsou charakterní nebo ne, jaké jsou zákulisní hry, koho mají v zádech. Je to, prostě mě to bolí. Já už můžu taky napsat vzpomínkový text Můj život s českými ministry kultury, takže to jsou také příběhy a kapitoly zajímavé.
0: Byl to bestseller?
1: Ne.
0: To je otázka úhlu pohledu. Dobře, asi se musím zeptat, co tedy píšete teď? Zase to, je toho víc?
1: Je toho víc, zase jako paralelně dva romány, jsem nesmírně ráda, že mi teď vychází dál a dál, teď už to bude přijít k 30 překladů a myslela jsem si, že jsem vyčerpaná po hodinách z olova, kde všechno, tady vychází Čokoládová krev, Kobold, vyšel, co mám radost, vyšel tady německý výbor z posledních 10 let z mých nejlepších esejistických textů, které vyšly jenom čínsky, anglicky, německy a jmenuje se to Odradek a Vlaštovka z Prahy. Francouzsky teda vyšel ta Fascinace ďáblem a mám rozepsané dva romány, doufám, že ten jeden už dokončím, protože u mě to trvá několik let, protože to je boj o jazyk a o formu také. A já nerada mluvím o tom, o čem píšu, jenom krátce. Ten jeden román je vlastně takový panoramatický a já paradoxně v těžkých dobách píšu trošku utopii, aby ti lidé nestráceli naději a je to příběh několika rodin v průběhu dvou staletí a mám tam paralelně příběh Tajvanu a našeho prostoru, protože mě zajímá na Tajvanu, kteří mají také bouřlivou samozřejmě minulost různých totalit a kolonialismu a tak dále. Oni začali s demokracií v roce 1987 i v roce 1989. A tak je to také otázka, co to je ta demokracie, když to zjednoduším, to je jedno z témat, protože to je také velice, velice intimní román. Co to je za křehkou květinku a proč ji lidé někde chtějí a nechtějí a co teda vlastně chtějí, když nechtějí demokracii?
0: Tak se těšíme, že si zase počteme. Radka Denemarková byla naším hostem na frankfurtském knižním veletrhu. Díky za to a mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání a teď už jenom opakuju, já přeji každému odvahu pro každý den.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: O platech policistů, hasičů a celníků budou jednat odbory s premiérem. Státy Evropské unie se chystají uvalit sankce na 1650 ruských občanů a firem. Fotbalisté Slovácka po 10 ligových kolech poprvé vyhráli. Povedlo se jim to v Liberci. Kolonu čekejte na dálnici D52 na příjezdu do Brna. A bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: O platech policistů, hasičů a celníků i příslušníků vězeňské služby bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci odborů. Mzdy mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun. Tarifní složka má stoupnout o 1300 ročně. Odbory požadovaly 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí aspoň přesun peněz pouze do tarifů.
3: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se taky uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Má jít o největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
4: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dieslu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Česku je nedostatek revmatologů, ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich musí dojíždět za lékařem do jiného regionu.
5: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
6: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
7: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
6: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Slovácka v tomto ročníku šance ligy poprvé bodovali naplno. V 10. kole vyhráli v Liberci 2-0. Hosté v této sezóně nejvyšší soutěže dostali už 6. červenou kartu. Na severu Čech dohrávali déle než půl hodinu bez vyloučeného Puškáče, který soupeři přišlápl Kotník. Zkušenému útočníkovi trenér Slovácka Jan Jelínek bude vyloučení vyčítat.
9: Budu, protože si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím. Je to složité. Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už pichlo 8 pneumatik, ať 9. nepichne. Někdy je to prostě neuvěřitelné.
8: Sparta přehrála Pardubice 2-0 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Holubic a na D52 u Modřic. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 hlásíte pomalý provoz za Rohlenku, je to na 10 až 15 minut. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Modřice ze 4. kilometru pojedete krokem až na Poříčí, je to na půl hodiny. V Brně stále kolony v Pisárkách kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu, stojí se zejména od čtvrtě k Antroposu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru kvůli údržbě, zpoždění 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Sokolov centrum se na kilometru 132 srazila dvě auta, projíždí se tam pomaleji. Na D46 z Vyškova do Olomouce za sjezdem na Vranovice Kelčice se na 17,5 kilometru srazil autobus a osobní auto, blokují pravý pruh, kolona se netvoří. A na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Trutnova na obchvatu Jičína pracují silničáři a čekejte krátké zdržení v obou směrech.
11: Probíhá frezování, přejíždí se do protisměru, je to tam řízený zaměstnancema firmy.
10: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle slabé přehánky, hlavně na horách, na severu, na hřebenech i smíšené nebo sněhové. Večer má ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Důležitý volební víkend je za námi a ve městech se naplno rozbíhají jednání o vládních koalicích, kde už začíná být jasno a kde výsledek povolební skládačky teprve hledají. Na další místa vyrazíme už za chvíli s našimi reportéry, tentokrát do Ostravy a taky Jihlavy. Tady je pondělní dopolední radiožurnál. Dobrý den a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
12: a Jiří Chum. We were good.

0: Miley Cyrus otevřela dopolední radiožurnál skoro 10 minut po 10. hodině. A ve městech pokračují povolební vyjednávání. V Ostravě nabídly komunální volby několik možností, jak koalici poskládat. A všechno tam sleduje reportérka Marta Pilařová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Za vítězem voleb Richardem Verešem z ANO dorazil před hodinou stávající primátor města Jan Dohnal z ODS s úsměvem na tváři a i teď během jednání se za dveřmi ozývá dokonce chvílemi až huronský smích. Přitom skládání koalice v Ostravě není vůbec jednoduché. Výsledky ukazují možnosti od dvou koalic až po pěti koalici všech úspěšných a přiznám se, že už jsem si začala kreslit i diagramy. Navíc srdcová neboli koalice ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků má možnost ANO obejít a sestavit koalici bez něj, a to s hnutím Ostravák a Starosty pro Ostravu. Ti výrazně posílili, ve volbách skončili na třetím místě a přijdou na jednání za lídrem ANO dnes popolední.
0: Marto, a jak se skládají koalice v dalších městech v regionu?
1: V podstatě hned bylo jasno v Karviné, kde drtivě zvítězil obhajující primátor Jan Wolf za Žijeme pro Karvinou. Zůstane ve funkci a přitom je trestně stíhaný v korupční fotbalové kauze. V Novém Jičíně sice zvítězilo nezávislé hnutí, ale na pokračování koalice se tam už domluvili hnutí ANO s pěti koalicí menších subjektů. Budou pokračovat v zaběhaném formátu v čele se Stanislavem Kopeckým z ANO. Podobná je situace i v Havířově, kde početně vyhrálo opoziční hnutí Havířov v sobě, ale koalici domluvila stávající primátorka Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO a vyšlo jí to o jeden mandát.
0: To byla reportérka Marta Pilařová, děkujeme a ještě jdeme na Vysočinu. Vyjednávání začala i v Jihlavě. Po třech vítězstvích hnutí ANO letos komunální volby ovládl tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09. A reportér Daniel Zach sledoval, jestli už si vybrali koaličního partnera pro společné vládnutí. Jak to tedy vypadá?
2: Dobré dopoledne, hledají. První oficiální schůzky absolvovali zástupci těch jednotlivých uskupení v neděli odpoledne. Tým pro Jihlavu postupně vyjednával s delegacemi ANO, STANu a Pirátu, aby zjistil, na čem se programy potkávají, probral případnou podobu rady. K žádné oficiální dohodě zatím nedošlo. Výsledky toho prvního jednání teď budou probírat místní organizace jednotlivých stran. Vyjednávací týmy se vrátí ke stolu nejspíš ve druhé polovině týdne. S čím se dá v tuhle chvíli na základě výsledků voleb téměř prakticky počítat je, že i v následujících 4 letech bude pokračovat primátor Petr Ryška z ODS.
0: Na Vysočině se taky odehrálo napínavé sčítání prvního kola senátních voleb a o postupu, jak víme, tam rozhodl jediný hlas. Bude poražený Radek Černý z ODS žádat přepočítávání hlasu?
2: Mimořádně napínavé bylo, ale hlavní zpráva v tuhle chvíli je, že na Žďársku druhé kolo tento pátek a sobotu proběhne v tom klasickém termínu. Radek Černý se nedostal o jeden hlas na úkor obhajujícího lidovce Josefa Klementa. Jak jsem s nominantem ODS mluvil, tak si nechá čas a kdyby se mu sešly informace o tom, že někde v konkrétní místnosti byl třeba problém s počítáním prvního kola, který mohl ovlivnit výsledek, tak zváží tuto možnost, ale bude to až ve lhůtě po druhém kole. Připomenu, z prvního místa postoupil nestraník Michal Šmard. Ve Žďárském obvodu byla účast 50% po Vyškovsku vůbec nejvyšší a i ten třetí nepostupující kandidát pobral víc hlasů než vítěz před 6 lety.
0: Daniel Zach, reportér teď z Vysočiny. Danieli, děkujeme, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Pondělní dopolední radiožurnál je 12. října, 10.13. Přejeme dobré dopoledne a posíláme Linkin Park.

Radiožurnál za chvíli nabídne i pondělní dopolední biznis. Polovina českých firm se obává nedostatku vody. Ukázal to čerstvý průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 firm. Jak se firmy vůbec snaží investovat do úspor vody a co by potřebovaly od státu? Budeme hledat odpovědi.

0: Roxette jsme hráli v 10 hodin a 20 minut, posloucháte Radiožurnál. Běžná spotřeba, chlazení, ale taky čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží a nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, hlavně ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody vcelku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033, Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vejdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání.

0: Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy, těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. V Krupce na Teplicku zasahují pyrotechnici kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. Radiožurnálu to potvrdili krajští policisté. Vymezili taky bezpečnostní perimetr a detaily zjišťujeme. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojce vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii vyhlašuje akademie jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Všichni laureáti ocenění převezmou v prosinci. A v Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů Celsia. V polovině týdne se zatáhne a zaprší, do pátku pak ale zase bude jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory i sníh. Sport. Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem taky 3-1, České Budějovice porazili Liberec 4-3, Mladá Boleslav Litvínov 2-1 a Kometa Brno podlehla z Plzní 1-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Holubic a nehody na D5 u Zličína. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov je z kilometru 213 pomalejší provoz. Kamiony teď úplně stojí, osobními auty se jede už téměř plynule. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru kvůli údržbě uzavřený levý pruh, zpoždění přes 10 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně na konci dálnice na 0. kilometru se u sjezdu na Pražský okruh srazilo nákladní a osobní auto. Opatrně nákladní auto blokuje levý sjezdový pruh. Osobní auto stojí v dopravním omezení. Kolona se tam netvoří, ale náhle se brzdí a vybočuje. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se popojíždí od Lochkova z 15. kilometru až do sjezdu na D5. V nájezdu na dálnici D5 se srazil kamion a osobní auto. Projíždí se tam pomalu a kvůli tomu se tvoří delší kolona. V Praze je plná Novopatská směrem na Kbelskou, tam stojí hlavně kamiony, ve Kbelské jedou pomalu i osobní auta, provoz brzdí omezení, je uzavřený sjezd do Letňan, kvůli tomu houstne provoz už i na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553 pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál a Jiřího Chuma.
3: Krásné pondělní dopoledne, jsou 4 minuty po půl 11. Je 12. října a hlásí se a dobrý den přeje radiožurnál.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10.37. Tlak na Rusko by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové fungoval mnohem lépe, kdyby Spojené státy postupovaly v souladu s Evropskou unií. Kalasová to prohlásila v Lucemburku, kde právě jednají unijní ministři zahraničí. Mluvit by měli o situaci na Ukrajině a dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kremlem na dodávkách nafty. A už také schválili dosud největší balík individuálních sankcí proti Rusku. Detaily a naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak státy 27 vnímají tu dohodu Trumpa s Putinem o údajné energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou?
1: Nepříliš pozitivně. Kaja Kalasová prohlásila dnes ráno při příchodu na jednání, že tlak na Rusko by fungoval mnohem lépe, kdyby Spojené státy postupovaly v souladu s Evropskou unií. Co se týče možného energetického příměří, tak k tomu Kalasová uvedla, že by ho Evropská unie samozřejmě uvítala. Ovšem podle ní to nevypadá, že by Rusko takové příměří dodržovalo. Navíc zdůraznila, že mnohem raději by viděla příměří, které by se týkalo i lidských životů. Pokračuje Kalasová.
2: Fungovalo by to mnohem lépe, kdyby se s námi spojili i partneři z Velké Británie a Spojených států. Velká Británie s námi v souladu je. A kdyby se připojili i Spojené státy a plně přijali Grahamův zákon ohledně Ruska, mohli bychom skutečně vyvinout takový tlak, aby Rusko tuto válku ukončilo.
1: Obecně státy Evropské unie reagují na tu dohodu Trumpa s Putinem o dodávkách ruské nafty převážně kriticky. Obávají se hlavně toho, že Washington tím oslabuje sankční tlak na Moskvu a umožňuje Rusku získat další příjmy na financování války proti Ukrajině.
0: Zdeňko, na koho míří nové sankce, které, jak už jsme řekli, dnes schválili ministři zahraničí?
1: Zaměřují se především na Rusy a ruské firmy a další subjekty zapojené do ruského vojenského průmyslu. Kalasová na síti X uvedla, že více než polovina těch subjektů, tak to jsou lidé a firmy spojené s výrobou balistických střel. Dnes by ještě také ministři zahraničí měli přijmout další sankce, které se týkají Rusů napojených nebo kteří nějak souvisejí s nedávnými ruskými volbami na okupovaných ukrajinských území. Připomínám, že na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je už nyní přes 3000 subjektů, po tom dnešním rozšířením už jich tedy má být téměř 4700.
0: Státy Evropské unie přijaly tedy největší balík individuálních sankcí proti ruským občanům a firmám od začátku války v roce 2022. I tyto detaily nabídla naše zpravodajka při Evropské unii Zdeňka Trachtová. Zdeňko, díky za to a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 5 minut zbývá do 10:45. Posloucháte pondělní dopolední Radiožurnál.

Tears for Fears, minutu před 11:15 v dopoledním radiožurnálu. Je pondělí a na konci tohoto týdne odstartuje 42. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio v Olomouci. Chcete vidět, jak rádio funguje, jak tvoříme naše vysílání a všechno okolo toho, tak za námi přijďte a buďte u nedělního vydání hosta radiožurnálu Live. Začátek je 17 hodin v olomouckém kině Metropol, moderovat budou Jan Pokorný a Libor Bouček a mezi hosty budou rozhlasový režisér Aleš Verzák, moderátorka Monika Valentová a nebo i člověk, se kterým se za chvíli vrátíme k víkendovým utkáním Šance ligy. Asi už víte, bude to Pavel Horvát. Už za chvíli. Vstupenky najdete na prýbohemia.rozhlas.cz.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Fotbalisté Slávie vedou po víkendu šance ligu už o 6 bodů. Může za to jejich výhra ve Zlíně a taky porážka druhého Liberce se Slováckem, které zvítězilo poprvé v sezóně. Třetí už je Sparta. O české nejvyšší soutěži si teď budu povídat s fotbalovým expertem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Pavle, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Fotbalisté Slávie zvítězili ve Zlíně 1-0 a vyhráli v šance lize po 6. za sebou, přestože se potýkají s řadou zdravotních problémů. Co ty říkáš na to, jak navzdory tomu zvládají své zápasy?
2: No, tak samozřejmě Slávě s tímhletím musí počítat, ten kádr je dostatečně široký. Na druhou stranu je začátek sezóny ještě pořád a před sebou mají minimálně do konce roku spoustu zápasů, který každý jeden z nich je důležitý a nemůžou to podceňovat. Takže samozřejmě zvládají to, i když ten kádr není stoprocentní, ale měli by na to být připravený.
1: Trenéři, včetně toho slavistického Jindřicha Trpišovského, často říkají, že tabulku nesledují. Myslíš, že Fedenu opravdu neví, že teď vedou ligu o 6 bodů?
2: Já si myslím, že to vědí, ale já úplně přesně vím, jak to Jindra Trpišovský myslel. Samozřejmě ta soutěž je fakt jako ještě dlouhá a není úplně potřeba teďka přemýšlet, jestli seš první nebo druhý. Samozřejmě vždycky je být lepší první než druhý, to víme i ze života, ale na druhou stranu těch zápasů fakt je tolik, že se musí soustředit na ten nejbližší a ten do toho dát všechno a pak se soustředit na další, ale to je normální a já si myslím, že to přesně takhle Jinda Trpišovský myslel.
1: Druhý Liberec podlehl předposlednímu Slovácku 0-2 a po předchozí remíze na stadionu Artisu Brno je to druhá ztráta v řadě. Dochází Severočechům po skvělém úvodu sezóny dech?
2: No, tak já si myslím, že v tom zápase určitě nebyli horší, ale neproměňovali šance, nevyužili, dá se říct, skoro půlhodinovou přesilovku. Myslím si, že Slovácko bylo velmi dobře připravený, vyšla jim taktika, dali krásný první gol, pak i skvělej druhý gol, takový pojišťovací už ke konci, ale pro mě to bylo velký překvapení.
1: Naopak, fotbalisté Sparty vyhráli 5. soutěžní utkání v řadě, když Pardubice zdolali 2-0. Čím je podle tebe taková série způsobena?
2: No, tak určitě mají pohodu teďka. Myslím si, že ten kádr je tak nějak ustálený, ty noví hráči se víc a víc adaptují. Na druhou stranu Pardubice nehráli vůbec špatně a myslím si, že kdyby proměnili aspoň minimum svých šancí, takže by ten zápas nebyl takhle pro Spartu jednoduchý a úspěšný.
1: Pavle, díky.
2: Není za co, naslyšenou.
1: A Pavel Horvát bude taky hostem nedělní talk show hostu Radiožurnálu Live v rámci 42. ročníku Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio v Olomouci. Začátek je v 17 hodin v kině Metropol, moderovat budou Jan Pokorný, Libor Bouček a dalšími hosty bude režisér Aleš Vrzáka nebo taky moderátorka Monika Valentová. Jste srdečně zváni, pokud byste se chtěli zúčastnit, najděte si vaši vstupenku na prýbohemia.rozhlas.cz.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé. Kdo komu bral a kde koho obejdou? Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí. Velká povolební analýza ve Vinohradské 12.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 11 hodin a zprávy má Eliška Zábrocká.
2: Pyrotechnici zasahují v Krupce, mají podezření na uložení nástražného výbušného systému. Lety z letiště v saúdském Rijádu jsou zrušené kvůli víkendovým husijským úderům. Zemřelo při nich 14 lidí. Tenistka Bousková postoupila do druhého kola turnaje ve Wuhanu. Nehoda zpomalila provoz na pražském okruhu u Běchovic směrem na Lanový most. A čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 15 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj, hnutí Lepší Liberec a uskupení Liberec otevřený lidem spojený s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny. Jak řekl lídr starostů Lukáš Hájek, jestli bude primátorem, zatím neřekl.
4: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
2: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím není jasné. Pyrotechnici v Krupce na Teplicku zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí krajské policie Ilona Gazdošová.
5: Na místě byl vymezen bezpečnostní perimetr a pyrotechnik nyní prověřuje podezřelý předmět. Doporučujeme obyvatelům Krupky, aby se tomuto místu vyhli.
2: Údery jemenských povstalců Husijů pozastavili provoz na mezinárodním letišti v saúdském Rijádu. Při včerejším útoku zemřel jeden člověk. Počet obětí sobotního úderu stoupl na 13, protože v nemocnici zemřel jeden ze 300 zraněných. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husijové, kteří jsou napojeni na Irán.
6: Stovky letů ze saúdské metropole jsou kvůli útokům zrušené. Děti se budou v Rijádu celý týden učit distančně. Za poslední měsíc už je to podruhé, co se rijádské školy přesouvají do online prostředí. Husijové se přihlásili taky k útoku na saúdské letiště v Damámu na pobřeží Perského zálivu. Povstalci vyhrožují, že pokud neskončí saúdské zapojení do konfliktu mezi Husií a mezinárodně uznávanou jemenskou vládou, tak přijdou další údery. Jemenským vládním silám se ale zřejmě podařilo získat kontrolu nad ostrovem Perim v průlivu Bab al-Mandab, který Husijové obsadili před měsícem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Výrazně nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost.
7: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
8: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
7: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
9: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
7: Výnos cukrové řepy se v Loštících oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Radiožurnál.
3: Sport.
10: Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj v Šanghaji ve třetím kole, prohrál se Španělem Chodarem 1-2 na sety. Ve stejné fázi turnaje nastoupí za několik minut také Dalibor Svrčina, jeho soupeřem bude Medveděv z Ruska. Ženy hrají ve Wuhanu, včetně několika Češek. Dařilo se Marii Bouskové, která prošla do druhého kola.
11: 28-letá Bousková postoupila po 44 minutách hry po skreči Dánky Tausonové. Tak kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Na turnaji ve Wuhanu naopak končí Sára Bejlek, která ve dvou setech podlehla Paoliniové z Itálie. Další Češky, například Kateřina Siňaková nebo Nikola Bartuňková, se v Číně představí zítra nad ránem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 u Rousínova a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Brna do Ostravy je za sjezdem na Slavkov na 214. kilometru dopravní omezení. Uzavřený je levý pruh, zdržíte se krátce. Na D1 z Brna do Ostravy ještě opatrně při sjezdu na Tovačov exitem 278. Hlásíte stojící auto.
13: Nějaké porouchané auto, je jenom aplikačka, nemá tam ani trojúhelník, takže ať tam všichni dají pozor, ať tam někdo nesmete.
12: Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru kvůli údržbě, uzavřený levý pruh, zpoždění přes 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, pomalu pojedete od Vestce ze 3. kilometru, a to až do sjezdu na D5. V nájezdu na dálnici tam řeší nehodu, je to na desítky minut, výrazně přes půl hodiny. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most se srazil autobus, nákladní a osobní auto. Projíždí se prostředkem, popojíždět budete od Černého mostu, zpoždění 10 až 15 minut. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za Petrohradem, za dopravním omezením se srazilo nákladní a osobní auto, tvoří se kolony v obou směrech, uvolněte cestu záchranářům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Desítky tisíc kusů nevybuchlé munice z druhé světové války a k tomu 11 let práce s jejím odstraňováním. V Bořím lese na Břeclavsku dnes pyrotechnici ukončují průzkum území. A my jsme u toho živě s naší reportérkou v dopoledním Radiožurnálu za malou chvíli. Teď Tom Artway. Krásné pondělní dopoledne.
3: Dopolední Radiožurnál
14: a Jiří Chum.

0: Bořím lese na Břeclavsku dnes po 11 letech končí odstraňování desítek tisíc kusů nevybuchlé munice z druhé světové války. Na místě je naše reportérka Aneška Hlávková. Aneško, pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Já jsem teď přímo v Bořím lese mezi Břeclaví a Valticemi. Právě tady na asi 480 hektarech lesa zůstaly po druhé světové válce, desítky tisíc kusů munice. Tady je rozmetal výbuch nedaleké muniční továrny Muna. Lesy České republiky proto před 11 lety začaly les postupně čistit a policejní pyrotechnici tu od té doby zlikvidovali zhruba 70 tisíc kusů nevybuchlé munice. A dnes tu několikaleté práce toho šetření směřují. Ke konci právě k tomuto času, krátce po 11. hodině, je totiž naplánovaný odstřel té poslední munice, kterou tu pyrotechnici našli ještě o tomto víkendu. Jedná se o asi 30 kousků výbušniny.
0: Takže les by už měl být jinak čistý?
1: Jo, je to tak. Ten vymezený prostor Bořího lesa by měl být po dnešku úplně vyčištěný. Lesníci budou v nadcházejících dnech ještě odstraňovat takové cedule, co byly kolem lesa, které upozorňovaly právě na to, že tady je zákaz vstupu. Samozřejmě ale bude nadále platit, že kdyby lidé při procházce v lese za Břeclaví třeba narazili na něco, co připomíná munici, tak by na to neměli sahat a měli by zavolat policii. I staré zrezivělé granáty totiž můžou být pořád funkční.
0: Říká z Břeclavska, z Bořího lesa, naše reportérka Aneška Hlávková. Děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezké dopoledne.

Fotbalu už jsme se před několika minutami věnovali. Šlágr 10. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Třincem sliboval skvělou podívanou a to se taky splnilo. Pardubičtí ještě 17 vteřin před koncem třetí třetiny prohrávali, nakonec ale připravili dosud 100% Třinci první porážku. O tom ještě do 11:30.

0: Savage Garden a pondělní dopolední radiožurnál v 11.20. V 10. kole hokejové Tipsport Extraligy došlo i na souboj dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky. Vedoucí Třinec, který v 9 zápasech nestratil ani bod, se v repríze finále z minulé sezóny představil v Pardubicích. Utkání nakonec Východočeši vyhráli 5-4 po prodloužení a zápas splnil velká očekávání. Byl plný soubojů, emocí, gólů i obratu.
1: Třinec brzy prohrával o 2 góly, ale od druhé třetiny to byli oceláři, kteří byli lepší a dokázali vývoj otočit. I přes prohru se hosté za výkon rozhodně nestydili, jak potvrzuje asistent trenéra třineckých hokejistů Jiří Raška.
2: Skvělý návrat do zápasu, i poměr střel ve druhé třetině tomu nasvědčuje, takže tam si myslím, že náš výkon byl dobrý, mrzí nás ten závěr, ale takový okamžik někdy hokej přináší, ale musím poslat velké poděkování klukům do šatny. Myslím si, že když pominu ztrátu 2 bodů, tak jsme předvedli velice dobrý výkon.
1: Třinečtí přišli o svou neporazitelnost. Pardubice vyrovnali 16 sekund před koncem třetí třetiny při hře 6-4 a obrat dokonali v prodloužení. Pokračuje třinecký obránce Marian Adámek.
3: Mrzí nás to samozřejmě, protože jsme potom šáhali. Myslím, že jsme odvedli skvělý výkon až na první 10 minut. Bylo to super, je to svátek hokeje první s druhým a skvělým týmy. Myslím, že to byla reklama na hokej. Bohužel se špatným koncem pro nás.
1: Jako výjimečné vnímá dueli s Třincem i pardubický útočník Jan Mandát.
4: Hodně emocí, prostě takový, jaký zápas s Třincem vždycky je. Je to vždycky vyhrocený, takže je to fajn na takovýhle zápas. Ta rivalita určitě roste.
1: A byl to právě on, kdo rozhodl o bodu navíc pro Pardubice, a to krásně zakončenou akcí. S pukem měl z pravé strany na třineckou branku a ještě před obráncem si dovolil otočku a backendovou střelu, která zvedla diváky ze sedadel. Sám ale dopředu věděl, že právě tak bude zakončovat.
4: Opravdu, já to občas zkouším na tréninku. Naši beci už to vědějí, že to dělám, takže mi to vždycky vypíchnou. Když ten hráč neví, kam sám střílí, tak pro toho golmana je to hrozně těžký. Káca, když jsme se podávali ruce, tak mi říkal, kolik má teplotu. Když jsem mu ji tak změřil, protože mu to prvě proletělo teploměrem, takže jsem za to hrozně rád. Potřeboval jsem ten gol trošku i pro svoji osobní pohodu a hlavně nám pomohl vyhrát.
1: Řekl střelec vítězného gólu v souboji dvou nejlepších týmů soutěže, pardubický hokejový útočník Jan Mandát. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Radiožurnál.

0: obce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.

0: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na prýbohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Povolební vyjednávání o nových koalicích pokračují. Například v Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci se starosty a s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli už i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. V Praze se odpoledne sejde vítězné hnutí STAN s druhým Spolu pro Prahu. V Brně výrazně komplikuje provoz uzavírka Pisáreckého tunelu, která začala dnes ráno. Oprava technologií tam má trvat 40 dní. Zavřená je spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Řidiči musí jezdit po objízdných trasách, které se v pondělní ranní špičce ucpávaly. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí

0: pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinerie. Kalasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. A v Česku je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza je přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu. Sport. Hokejisté New Yorku Rangers s útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2. Reprezentační back Hronek nebodoval, Chmelař v dresu Rangers strávil na ledě necelých 10 minut a také on vyšel střelecky na prázdno. Philadelphia s obráncem Davidem Jiříčkem prohrála s Carolinou 1-4, gólman domácích Flyers Daniel Vladař sledoval porážku jen ze střídačky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Koberovic a neprůjezdná silnice 6 u Petrohradu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou ze 75. a půltého kilometru budete popojíždět do omezení na 74. Uzavřený je levý pruh, zpoždění přes 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště za Lochkovským tunelem čekejte kolonu z 15. kilometru, nesouvisle pokračuje až do sjezdu na D5. V nájezdu na dálnici řeší srážku kamionu a osobního auta. Projíždí se pomaleji, celkově 15 až 20 minut navíc. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most se před sjezdem na Běchovice srazil autobus, nákladní a osobní auto. Na 62. kilometru jsou už v odstavném pruhu. Fronta od Černého mostu je na 10 minut. V Praze je plná Kbelská směrem na D8, je uzavřený sjezd do Letňan, navíc se jede jedním pruhem. Kamiony jedou pomalu už od Běchovic z okruhu, provoz navíc komplikuje i stojící kamion v Cínovecké na výjezdu směr Ústí. Za sjezdem na Březiněves blokuje pravý pruh. A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je za Petrohradem neprůjezdná. Srazilo se nákladní a osobní auto, náhradní trasa přes Blatno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Jihomoravě až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední radiožurnál a Jiří Chum.
3: Jsou 4 minuty po půl 12. Dobré pondělní dopoledne, 12. října. Programátorský omyl ministerstva spravedlnosti způsobil, že mohlo uniknout velké množství rodných čísel lidí z obchodního rejstříku. Jde vůbec rodné číslo ochránit před hackery a jaké problémy to může způsobit? Právě to je téma dnešního antiviru, který jsme pro vás připravili už do 11:45. Krásné dopoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Antivirus.
1: Ministerstvo spravedlnosti kvůli programátorskému omylu zpřístupnilo na veřejné testovací verzi obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Jak se něco takového může stát a koho se to týká? Téma pro dnešní Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Jak se dostanou rodná čísla lidí na web ministerstva spravedlnosti?
4: Ministerstvo chystá nový obchodní rejstřík, má vypadat moderněji než ten stávající. Jeho testovací verzi před časem zpřístupnilo i veřejnosti.
2: V září nás ale čtenář našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz upozornil, že nový web obsahuje chybu. Tu se nám podařilo nezávisle ověřit.
4: Jednoduše řečeno, když člověk hledal v tom novém obchodním rejstříku, kteří lidé jsou zapsaní u jednotlivých firem nebo spolků, tak mu server ministerstva automaticky posílal i jejich rodná čísla. Na webu sice nebyla vidět, ale mohl se k něm dostat kdokoliv, kdo se trochu vyzná ve fungování webových stránek.
1: A ta rodná čísla tam pořád jsou?
2: Ministerstvo celý systém vypnulo hned poté, co jsme jim problém oznámili.
4: Případ teď šetří jak Úřad pro ochranu osobních údajů, tak i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. A ministerstvo v průběhu šetření nechce poskytovat bližší informace.
2: Nevíme tak, jak dlouho tam tenhle problém byl a zda ho případně někdo nezneužil ke sběru rodných čísel lidí.
1: No a víme alespoň, kterých lidí se to mohlo dotknout?
4: Přesně ne, a ministerstvo zatím ani nezdělilo, zda má dostatečně podrobné záznamy o fungování toho testovacího webu, aby mohlo vyloučit, zda data někdo hromadně nestahoval.
2: Podle toho, jak chyba fungovala, je ale velmi pravděpodobné, že se to mohlo týkat všech, kteří jsou zapsaní v obchodním rejstříku, třeba jako jednatelé společností, členové statutárních orgánů nebo třeba lidé ve vedení spolku.
4: No a podle odhadu, který jsme udělali z otevřených dat obchodního rejstříku, by se to mohlo týkat až 2 milionů lidí.
1: No a pokud něčí rodné číslo takto uniklo, dozví se to a hrozí mu něco? A
2: tady budeme muset nejspíše počkat na šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten může ministerstvu přikázat, aby dotčené lidi informovalo. Problém je, že obchodní rejstřík už dnes obsahuje hodně informací o fyzických osobách. Jsou tam kromě jmen i data narození a adresy trvalého bydliště.
4: Samotná rodná čísla už by se nějakou dobu k identifikaci lidí používat neměla, ale účinnost zákona, který to zakazuje, se opakovaně odkládá. Rodná čísla se přitom často používají úplně nevhodně. Některé pojišťovny vám třeba jako heslo nastaví číslice za lomítkem z rodného čísla a při komunikaci po telefonu se znalost rodného čísla bere jako důkaz ověření totožnosti. S tím se mohou lidé setkat třeba ve zdravotnictví.
2: Rodná čísla ze špatně nastavených IT systémů unikla už třeba za covidu. Menší takový incident jsme před 2 roky popisovali i na ministerstvu práce.
4: No a jelikož rodné číslo si člověk nemůže změnit, tak s takovým únikem jednotlivec nic dělat nemůže. A nejrůznější pachatelé mohou zkoušet osobní údaje zneužít ke krádežím identity.
2: Proto si firmy, banky i úřady musí uvědomit, že znalost něčího jména a rodného čísla neprokazuje vůbec nic a nedá se brát jako ověření totožnosti. Pokud ho tak někdo používá, riskuje problémy pro sebe i svoje klienty.
1: Vysvětluje Jana Magdoňová a Honza Cibulka v dnešním Antiviru. Díky.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

čtvrtě na 12. Pondělní dopolední radiožurnál. Ještě jednou začněme. O Evropské unii s občany už pouze online, tak si komunikaci evropských témat představuje úřad vlády. Jaké výhody a nevýhody tenhle přístup má, to rozebírá nový díl našeho podcastu Bruselské chlebíčky. Aby vám ukázku v dopoledním radiožurnálu nabídneme za malou chvíli.

0: Vláda slibuje, že bude s občany o Evropské unii teď mluvit hlavně online. Připravuje na to dokonce strategii. Přesun té komunikace na internet se ale může minout účinkem, jak v našem pořadu Bruselské chlebíčky varuje ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum Martin Vokálek.
1: Je ohromný rozdíl mezi tím, když máte prostě příspěvek na sociálních sítích a tam možná máte několik stovek zhlédnutí toho příspěvku, a je ohromně jiný dopad, když máte prostě seminář na střední škole, kde zapojíte tu třídu těch 30 lidí, kde z těch 25 lidí by se ten příspěvek ani neotevřel, nebo by se ví o té Evropské unii a o tom, co vlastně Česká republika v EU dělá a co můžou vlastně Češi dělat, aby jsme byli v EU efektivnější a aktivnější.
2: Ještě k tomu osobním kontaktu si vzpomínám, že jsem mluvil s koordinátorem Libereckého eurocentra Martinem Fischerem a ten mi vyprávil, že ty bezplatné akce pro veřejnost a přednášky ve školách dělají vlastně od prvních tříd až po univerzity a právě na ten popud jsem se ptali úřadu vlády, jestli není škoda prostě tenhle osobní kontakt nahradit obsahem jenom na sítích, kterým se člověk asi snadno proskroluje. A ta reakce byla vlastně taková, že jsou přesvědčení, že svět se posunul a že na sítích v dnešní době ty zásahy má člověk možnost udělat větší.
1: Když zásahy možná jako kvantitativně ano, ale kvalitativně naprosto ne, protože ta jako nezastupitelná role, která tam prostě je v těchto z těch organizacích našeho typu a která tam je v těch eurocentrech, tak je to, že prostě v rámci třeba těch vzdělávacích osnov, tak jsou tam vymezeny nějaké většinou části, které mají být věnovány tím evropským tématům a problematice Evropské unie, ale často ty pedagogové, a nechci jim prostě křivdit, ale nemají na to často prostě nějaký ten relevantní obsah, který by prodali, prostě často to lepí podle nějaké jako nezáživné historie a mluví o tom, co vlastně jako je zbytečné mluvit, řeší se Římské smlouvy, řeší se Bůh ví co dalšího, prostě co v podstatě akorát ty studenty nebo studentky může spíše jako od té Evropské unie odradit.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo třeba na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: Cink, cink. Hráli jsme Cranberries v 11.54, tady je stále ještě dopolední radiožurnál, ve 12 hodin hlavní zprávy, ve 12.10, jak už jste zvyklí, publicistika, dnes s Věrou Štechrovou a jak jste zvyklí, taky vás rádi pozveme před 12. Věro, vítej.
1: Dobrý den, cink, cink, blíží se poledne. My budeme v publicistice mluvit o vyjednávání koalice v Praze. Do vysílání jsme pozvali tentokrát lídra Spolu v Praze, Tomáše Portlíka z ODS. Spolu má dnes jednat o koalici s vítěznými starosty. Já se budu ptát, s čím jde do celého toho vyjednávání a na čem se může to jednání dvou dosavadních koaličních partnerů zadrhnout a jestli stále platí, že Spolu uznává, že STAN by měl mít tedy primátora Prahy. Senátní volby na Žďársku jsou hodně napínavé. Druhý kandidát tam postoupil do druhého kola voleb s rozdílem jediného hlasu proti třetímu. Já se budu ptát, jestli se dá v takovém případě požádat o přepočítání hlasů a co by to vůbec znamenalo pro to druhé kolo voleb, jestli by se uskutečnilo a, nebo ne. No a budeme mluvit i o energetickém příměří, které ohlásil americký prezident Donald Trump mezi Ukrajinou a Ruskem. Otázkou je ovšem, jestli o něm věděli obě válčící strany, Rusko ho už porušilo a tak se budeme ptát na podrobnosti.
0: Poslechněte si hlavní zprávy za chvíli, následuje publicistika Věra Štechrová. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře a Karolíny Koubové.
1: Pravidelná pondělní politická diskuze o klíčovém dění v Česku i ve světě.
0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře a Karolíny Koubové.
1: Každé pondělí hned po hlavních zprávách v 18 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
4: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
5: Výsledky víkendových voleb jsou platné, dnes je schválila státní volební komise.
6: Budou během zítřejšího dne, předpokládám, zveřejněny ve sbírce zákonů a to je potom navázán případný soudní přezkum.
5: Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři.
7: Minimálně jedna z raket urazila přibližně 900 kilometrů a dopadla do Japonského moře.
5: Fotbalisté Slavie jsou v Baku před dalším zápasem Ligy mistrů. Po nehodě je neprůjezdná silnice 6 mezi Petrohradem a Lubencem. A čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 15 stupňů. Je pondělí 12. října. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Letošní komunální volby se obešly bez větších komplikací, potvrdila to státní volební komise, která zároveň schválila výsledky hlasování. Některá uskupení ale chtějí sčítání napadnout u soudu, patří mezi ně i karvinská SPD.
8: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva 2 hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přezkoumal soud.
9: Někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
8: Napadnutí výsledků zvažuje taky v Kladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně míň hlasů než v ostatních okrscích.
10: Máme tam doslova jedno. Procent, když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů. Napojeme to teďka společně s voliči.
8: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Radek Černý z ODS se zatím nerozhodl, jestli navrhne přepočet výsledků v senátních volbách na Žďársku. Do druhého kola nepostoupil o jediný hlas. O víkendu se tam o senátorský post utkají nestraník Michal Šmarda a lidovec Josef Klement. Právě Klement dostal o jeden hlas víc než Černý. Podrobnosti z Vysočiny má reportér Daniel Zach.
11: 11373 hlasů dostal druhý lidovec Josef Klement, 11372 třetí Radek Černý z ODS. Podle vlastních slov nechce soud žádat o přepočet bez toho, aby měl konkrétní argumenty, třeba informace od voličů, že se jejich hlas nepromítl do výsledku prvního kola, i když pro něj hlasovali. Předpokládá, že bez označení konkrétních místností by návrh ani neuspěl, případný přepočet by následoval až po druhém kole. V tom prvním byla na Žďársku druhá nejvyšší účast napříč 27 aktuálně doplňovanými senátními obvody. Přišla polovina všech voličů i vyřazený kandidát pozbíral víc hlasů než vítěz z roku 2020. Ze Žďárska Daniel Zach, Radiožurnál.
5: Na změnách financování školních asistentů stále není shoda ve vládní koalici. Od rána o nich jednala na úřadu vlády. Kvůli úpravám ale zasedne znovu ještě v tomto týdnu. Podrobnosti má reportérka Adéla Burešová.
12: O novele koalice jednala skoro 3 hodiny, ministru školství Robertu Plagovi za hnutí ANO se ale během nich nepodařilo přesvědčit koaliční partnery. Pokud shodu nenajdou, budou podle Plagy motoristé a hnutí ANO zodpovědní za pokračování nevyhovujícího systému.
13: Tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciálních škol, speciálních tříd nemáme a učitelé by tam na to zůstali sami.
12: Neschody v koalici jsou hlavně ohledně inkluze, pokračuje předseda SPD Tomio Okamura.
14: Rychleji a ještě hlouběji jít k tomu, že zrušíme stávající podobu inkluze a že dojde k zásadní revizi, že je potřeba urychlit ty kroky.
12: Peníze na asistenty ve školách by školy měly nově dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila KLDR několik střel a navedla je do Japonského moře. Japonsko už potvrdilo, že šlo minimálně o dvě balistické střely, které dopadly do moře.
15: Podle aktuálního vyjádření jihokorejského sboru náčelníků vojenského štábu má jít o odpověď severokorejského režimu na zatím poslední vojenský test Soulu. Ten před několika dny úspěšně vyzkoušel svou první hypersonickou zbraň, která je schopna letět pětkrát rychleji než je rychlost zvuku a vyhnout se tak protiraketovým obranným systémům. Zatímco Jižní Korea se dlouhodobě snaží přivést severokorejského lídra Kim Jong-una k jednacímu stolu, tento odmítá a naopak výrazně posiluje zbrojní kapacity země. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
5: Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem, zatímco Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zasáhly i několik civilních cílů.
16: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil tzv. Energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Oznámila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. V neděli začne v Olomouci festival rozhlasové tvorby. Prej Bohemia Radio je soutěžní přehlídka zvukových reportáží, dramat, podcastů a dokumentů. Svůj program chystá i Radiožurnál.
17: Moderátor hosta Radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
18: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
17: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. I letos se bude udělovat cena Natálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
19: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života.
17: Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili i diplom si převezmou 10. prosince. S oceněním laureáti získají i finanční odměnu v přepočtu 26 milionů korun.
20: Sport. Fotbalisté Slávie jsou v ázerbajdžánském Baku, kde je zítra čeká další utkání Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slans budou chtít proti Sabahu ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se do týmu Pražanů mohli vrátit někteří zranění hráči, říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
21: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
20: Zápas mezi Sabahem Baku a Slaví začne zítra v 18.45 našeho času a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále turnaje v Šanghaji nepostoupil, prohrál se Španělem Chodarem 1-2 na sety. Ve stejné fázi hraje Dalibor Svrčina s Rusem Medveděvem, aktuálně prohrává 0-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Koberovic a uzavřená šestka u Petrohradu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75,5 kilometru. Je to kvůli údržbě na 74. Tam je uzavřený levý pruh, zpoždění necelých 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Vestce na 3. kilometru, zpoždění půl hodiny za Ořech, kamiony postojí déle. A silnice 6 Praha Karlovy Vary je za Petrohradem neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, stojí tam kolony z obou směrů. Náhradní trasa přes Blatno, pokud jedete směrem do Prahy, je potřeba sjíždět už na dálnici D6 u Lubence exitem 77. Pozor, na obou severních trasách jsou uzavírky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky, večer má ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Jihomoravě až 17. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
3: Jak složitá budou jednání o koalici v Praze a jak si představuje spolupráci s vítěznými starosty koalice Spolu pro Prahu? Z jakých důvodů mohou neúspěšní kandidáti do Senátu žádat o přepočet hlasů a kdo o něm rozhodne? A co ví Ukrajina a Rusko o energetickém příměří vyhlášeném Donaldem Trumpem a dá se čekat jeho dodržování? I o tom budeme mluvit. Koaliční jednání o tom, kdo bude vládnout na radnicích, běží naplno. Dohoda už se podařila v Havířově, Frýdku Místku, z krajských měst je už dohoda v Plzni a Liberci. V Praze dnes večer budou jednat zástupci vítězných starostů a nezávislých se Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají shodně 17 mandátů z 65. Hnutí STAN ale získalo větší procento hlasů. Zítra nebo ve středu chce STAN jednat s Prahou sobě a Piráty. I jejich hlasy by dali většinu v zastupitelstvu. A ve vysílání je teď lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík, první místopředseda ODS. Dobrý den.
22: Dobré poledne.
3: Vy už jste se včera krátce sešel s lídrem STAN v Praze Petrem Hlaváčkem. Co už jste si stačili vyjasnit? Jaká jsou ta východiska pro jednání, na kterých jste se chtěli domluvit?
22: Dobré poledne, tak nejprve bych chtěl poděkovat Pražanům, že dorazili k volbám a zejména pak těm, kteří nás podpořili. To, co bylo pro mě příjemné překvapení, je, že vlastně na rozdíl od těch předchozích voleb se podařilo tady vlastně s vítězem STAN konkrétně, který měl vlastně o procento méně než, respektive více než my, dát dohromady 17 a 17 mandátů, což je 34 hlasů, což je vlastně jako pozitivní v tom slova smyslu, že dvě strany dneska mají o dva hlasy více, než vlastně potřebují k tomu, aby měli většinu. Čili relativně my jsme se dohodli i před volbama, že se prostě sejdeme, prostě ať už ty volby dopadnou jakkoliv po volbách, čili tuhletu kostru, kterou jsme říkali před volbama, držíme. Dneska bychom se měli vidět 5 hodin, abychom si prostě řekli ty zájemná východiska do jednání a pak budeme pokračovat dál.
3: No a včera už jste se na něčem domluvili s Petrem Hlaváčkem?
22: Řekli jsme si obrysy těch jednání, to znamená, řekli jsme si po volbách, popřáli jsme si k výsledku a řekli jsme si zhruba tu kostru toho, jak budeme dál postupovat.
3: Vy jste mluvil o tom, že máte většinu Spolu se STAN, ale je to velmi křehká většina jen dvou hlasů. Tak upřednostňujete vy jen tuhle koalici se STAN a nebo ještě s další stranou Piráty? Tam jste mluvil o tom, že byste s nima nerad dál spolupracoval, takže další možností je tedy strana Jana Čižinského.
22: Tak já jsem říkal před volbami, že bych se od nich rád odpočinul, protože my jsme s Piráty sice většinu měli o víc hlasů, na druhou stranu ta většina často nefungovala, jak jsme mohli vidět, že na řadu věcí, včetně územního plánu, prostě se člověk musel spolupracovat neustále s opozicí. To v případě STANu jsme vlastně tady ten problém ty 4 roky neměli, protože jako koaliční partneři jsme vždycky slovo prostě dodrželi a nebylo a vlastně jsme ani nebyli rozhádaní, čili v tom zastupitelstvu, kde je pak potřeba skutečně jako táhnout za jeden provaz prostě a zabrat, tak tam ten problém vlastně nebyl.
3: Takže rozumím, Piráti spíš ne, co Praha sobě?
22: Ono bude strašně záležet taky na pozici stanu. Já myslím, že je strašná výhoda v tom, protože já jsem říkal před volbami, že nechci, aby ta koalice prostě byla vydíratelná. Čili to, že máme dohromady 34 hlasů, nám nějakým způsobem prostě umožňuje to, že vlastně, ať už to dopadne jakkoliv, tak bychom vlastně neměli být na ty 4 roky jakkoliv rozhádaní, ale nejen, že bychom měli mít stabilitu, ale měli bychom vlastně mít schopnost i rozvoje.
3: No a dokážete mi teď v tuhle chvíli odpovědět, co upřednostňuje Spolu, jestli tu dvojkoalici nebo případně koalici i se třetí stranou s Prahou sobě?
22: Já se za sebe přiznám, že my jsme připraveni na všechno. Já v tuto chvíli nepředbíhám, protože si myslím, že je naprosto korektní se nejdřív sejít se Stanem, říct si to prostě vzájemně a pak teprve prostě pokračovat dál.
3: Stan už vyloučil koaliční spolupráci s ANO. Vylučujete ji i vy?
22: Já už jsem ji taky vyloučil.
3: Takže ANO zůstane v opozici. Je to tak?
22: Ano, zůstane s velkou pravděpodobností v opozici a s velkou pravděpodobností říkám s veškerou pokorou k volebnímu výsledku.
3: Lídr STAN Petr Hlaváček řekl, že mají zájem o post primátora a gestce územního rozvoje, školství, životního prostředí a v ideálním případě i financí. Finance byly doteď vaše parketa, tak jste ochotně je přepustit, STAN?
22: Tak to je o tom, aby jsme se o tom pobavili. Já jsem říkal, že o finance máme zájem, protože vlastně v tom minulém volebním období jsou právě ty finance, co umožnilo vlastně klíčový potenciál hlavnímu městu Praze. Já připomenu, že Praha má rating AA3 a že vlastně se podařilo jakoby těm financím chovat v tom slova smyslu, že Praha neutrácela za žádný zbytečný projekty a vzhledem k tomu, že nás čekají obrovské investice do infrastruktury, to znamená Radlická radiála, vnitřní okruh, pokračování metra D, výstavbu škol, tak samozřejmě je to jedno z těch témat, které pro nás jsou dominantní a to skutečně necháme na tom jednání. Co se týče postu primátora, já jsem to říkal hnedka bezprostředně v průběhu už čítání, prostě kdy bylo zřejmé, že stan prostě bude mít o procento víc. Myslím si, že ty doby, kdy se v Praze prostě zpochybňoval vítěz anebo volební výsledek, že by měly být pryč, čili my naprosto uznáváme, že stan má mít prostě křeslo primátora.
3: I v případě, že by to nebyl Petr Hlaváček, ale třeba jiný kandidát stan.
22: To je jedno, je to prostě vítěz a myslím si, že se sluší a patří k volbám, aby strany respektovaly vítěze.
3: Kromě financí, o co ještě byste měli zájem?
22: Tak určitě o sociální oblast, o infrastrukturu a otázka je prostě pak, jak se budeme bavit o dopravě.
3: Takže v podstatě to, co jste měli dosud.
22: Přesně tak, protože my máme vlastně se stanem shodný programy, spoustu věcí, jak jsem říkal, v té koalici jsme společně odpracovali, to znamená, ať už se to týkalo územního plánu a souvisejících věcí, to je relativně důležitý prostan, nicméně část těch klíčových témat jsme odehrávali my, ať už se to týká právě toho nadřazeného dopravního skeletu, ať se to týká školství, protože velkou část těch dohod, včetně financí, jsme vlastně v té koalici předchozí zajišťovali. Čili,
3: rozumím, byli jste spolu v koalici, znamená, že máte společná témata. Na jednom jste se ale minimálně před volbami neshodli a to bylo stavění bytů v Praze. Petr Hlaváček už řekl, že chce dál klást velký důraz na to, aby v Praze působila příspěvková organizace Pražská developerská společnost, která by koordinovala i stavěla městské byty. Vy jste naopak chtěli jít cestou soukromých developerů. Tak jste srozuměni s dalším fungováním Pražské developerské společnosti?
22: Tam já bych neřekl, že jsme se neshodli. Já se teda přiznám, že jsem dostával před volbami spoustu dotazů na to, proč vlastně pražská developerská společnost nepostavila byty, proč je to tak či onak. Já jsem to obával, říkal jsem prostě, že se vytvořil nějaký základ, že se dal dohromady majetek, ale že je skutečně velkou otázkou, jakým způsobem vlastně pokračovat dál, protože je nám každému prostě jasné, že prostě pokud ta výstavba bude takhle nízko, tak my se prostě z té krize, která je neprostaví. Čili myslím si, že to je téma, na kterém se prostě musíme shodnout, kde musíme hledat cestu k urychlení. Já jsem konkrétně říkal, že bych si uměl představit to, že vlastně banky i soukromí investoři by v tomto směru s námi spolupracovali. Oni ty projekty se dějí, jsou v Rakousku, dokonce se dějí i na území Prahy a ta banka je vlastně jako garantem toho, že ty projekty se realizují v dobrých nákladech, že to město tam, kde nemá kontrolu nad náklady nebo nad tím, jak funguje to projektové řízení, že tam vlastně jako saturují právě jakoby ten personální deficit toho města. Čili to byla ta naše představa, to samozřejmě do toho zjednání budem a myslím si, že to je i téma, které je v zájmu nás všech.
3: Nicméně pražská developerská společnost tedy bude nebo nebude dál pokračovat, pokud vy byste byli v koalici?
22: To určitě bude a já jsem říkal akorát, že mě vlastně jako, nebo nám je vlastně jedno, jakou formou, jestli to bude v té stávající podobě, nebo to bude vlastně akciová společnost, jako to mluvil Petr Hlaváček. V tomto směru to nám nepřipadá ani tak důležitý, spíš nám připadá docela důležitý, co uděláme vlastně všechno pro to, abychom vlastně rozšířili ty personální kapacity a abychom měli pod kontrolou náklady a abychom to urychlili především.
3: První místopředseda ODS Tomáš Portlík, lídr uskupení Spolu pro Prahu. Děkuji, naslyšenou.
22: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
3: Na Žďársku se v prvním kole senátních voleb odehrálo malé drama. Vítězem prvního kola se stal bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. Jako druhý postoupil předseda lidoveckých senátorů Josef Klement. Ten se dostal do finále senátních voleb nejtěsnějším rozdílem v jejich historii. Lékaře Radka Černého předstihlo o jediný hlas, když dostal 11 373 hlasů. Kandidát ODS se teď rozhoduje, jestli nechá hlasy přepočítat. Ve vysílání je Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Má neúspěšný kandidát právo žádat o přepočítání hlasů?
4: Tak může samozřejmě se obrátit na soud a vlastně navrhnout soudní přezkum právě z důvodu, řekněme, pochybnosti o tom, že skutečně došlo k takto těsnému výsledku. Ale není to tak, že by mohl jenom prostě z toho samotného těsného výsledku dovodit, že prostě tam určitě je nějaká naděje. Musel by mít nějakou konkrétní indicii, že prostě došlo k chybě, k porušení zákona, k vadě, která by tedy hrubě narušila ten výsledek, což vlastně by mu v tomto případě ale stačilo patrně i jedno, dvě nějaké čestné prohlášení voličů, že mají za to, že jejich hlas třeba nebyl vůbec započítán, nebo byl započítán, no vlastně tady v těch senátních volbách v zásadě jde o to započtení, protože tady se neudělují nějaké preferenční hlasy a podobně. My máme vlastně zajímavý judikát ústavního soudu z posledních krajských voleb, kdy kandidátka Stačilo v Libereckém kraji neuspěla, nezískala mandáty o pouhých 9 hlasů a také tedy se obrátila na soud a vlastně tehdy ten krajský soud v tom prvním kole neuznal tu možnost, protože mu právě přišlo, že tam není dostatečná indicie, když oni předložili asi 8 těch čestných prohlášení voličů, které se vesměs týkaly právě těch preferenčních hlasů, ale ústavní soud se tehdy zastal, toho hnutí Stačilo a vlastně nařídil tomu krajskému soudu, aby se... A došlo tam k částečnému přepočítání, ale právě jenom v těch okrscích, kde tedy byly nějaké konkrétní indicie. Takže tady by prostě v tom našem případě by záleželo na tom, jestli jsou nějací voliči, kteří by tvrdili, že prostě došlo k něčemu podezřelému a bez toho by prostě ten soud patrně to přepočítání nenařídil, protože se vychází z presumpce správnosti toho výsledku, tak jak ho ty komise spočetly. Protože to vlastně nemá být samozřejmě soud, kdo je nějakou druhou přepočítávací instancí. Jo? Ten má řešit prostě vady, konkrétní problémy
3: že
22: a podezření.
3: Soud nemůže stihnout, i kdyby došlo k té podání žádosti, soud nemůže stihnout rozhodnout do druhého kola senátních voleb, které je teď v pátek a v sobotu. Znamená to, že to kolo normálně proběhne?
4: Ano, to patrně proběhne, ale že by se stalo něco zvláštní, jako nějaké předběžné opatření, ale to si myslím, že není vlastně reálné, ani z právního hlediska to nemá reálný základ. Takže to kolo prostě proběhne, ale pak je samozřejmě možné, že zpětně, kdyby skutečně došlo k tomu, že by měl tam být jiný kandidát v tom druhém kole na základě konkrétních indicí a potom tedy skutečného přepočítání, že by se muselo to druhé kolo zopakovat.
3: Na to jsem se právě chtěla zeptat, co když se ukáže, že ty hlasy byly opravdu špatně spočítané. Proběhlo by pak pouze druhé kolo se 3 kandidáty, a pokud by měli rovnost hlasů, anebo by se opakovaly celé ty volby od prvního kola?
4: Přesně tak, tam by, pokud by ta chyba tkvěla v tom, že měl postoupit jiný kandidát do druhého kola, to znamená, jinak ty volby byly korektní, jo, to znamená, byly třeba zaregistrováni správní kandidáti a podobně, nebylo tam třeba porušená, já nevím, pravidla volební kampaně před tím prvním kolem, tak si myslím, že s největší pravděpodobností by došlo samozřejmě jenom k opakování toho samotného druhého kola, protože vlastně ta vada by tkvěla v tom, že tam byl třeba chybný kandidát. Případně dva kandidáti, protože ono nám se taky může stát, že by tam byla rovnost těch hlasů.
3: A ano, pojďme si říct, kdyby byla rovnost hlasů, jako... znamená to, že by do druhého kola tedy postoupili všichni tři kandidáti a rozhodl by se o vítězi hned v tom druhém kole.
4: Ano, přesně tak. Ale to se ještě nikdy nestalo a ani tento výsledek je velmi raritní, že to je opravdu o jeden hlas.
3: Ještě jen krátce, dokdy by musel ten kandidát, který je na třetím místě, podat žádost o tedy přepočet, nebo ne přímo o přepočet, ale podat tu svou pochybnost? Rozumím.
4: Tady jsou poměrně striktní lhůty u těch volebních věcí právě z těch důvodů, o kterých jsme hovořili, že je potřeba rychle ustavit, že jo, ty funkce. Takže tady je lhůta tuším 10 dní od tedy zveřejnění těch výsledků a potom ten soud má tuším 20 dní na to rozhodnout. Tady by to rozhodoval nejvyšší správní soud vlastně.
3: Říká Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
3: Americký prezident Donald Trump ohlásil, že od nedělního poledne platí mezi Ukrajinou a Ruskem vzájemné energetické příměří, tedy že nemají útočit na svoji energetickou infrastrukturu nebo ropné rafinerie a sklady paliv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal, oznámil ale, že Rusko příměří prakticky okamžitě porušilo, když zaútočilo na elektrárnu v Kyjevě a později taky na energetická zařízení v Charkovské oblasti. Při dalších ruských útocích zahynuli nejméně 3 lidé. Evropská unie mezitím schválila zatím největší balík sankcí proti Rusku. U telefonu je teď odborník na Rusko a postsovětský prostor Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: No, Zelenský prohlásil, že teď je jasné, že Putin nesleduje True Social, což je sociální síť, na které komunikuje Donald Trump. Ukrajina tedy to příměří zatím dodržuje?
6: Takhle, ono se to velmi těžko určuje nebo říká, ale podle všeho Ukrajina je ta strana, která to nějakým způsobem dodržuje, ale od začátku musím prostě říct, že se zdá, že vlastně o tomhletom příměří nevěděla ani jedna ze stran, které o tom takzvaně měly souhlasit.
3: Na to se právě chci zeptat, jakou

0: On teď vlastně zatlačil na Kyjev hodně tím, že podepsal, odsouhlasil vlastně jakousi dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem ohledně dodávek nafty, která pro Spojené státy prakticky nic neřeší, ale je to taková ta klasická bombastická dohoda, kterou Donald Trump oznamuje, čili on hraje roli spíše takového jako nepředvídatelného hráče, u kterého opravdu nevíte, co druhý den řekne, co druhý den udělá, a vlastně jenom se tak trošku děsíte toho, kdy se probudí a co tedy znova přinese. Je to velmi, velmi nepředvídatelné a myslím si, že v tom není úplně komfortně ani Ukrajině 100% ne, ale ani Rusům, kteří úplně nevědí, co od něj očekávat.
1: Jak vážně ty útoky na energetiku Rusko a Ukrajinu aktuálně poškozují? Myslím tím Ukrajinu s ohledem na tu blížící se zimu a Rusko právě kvůli zásobám nafty.
0: Tak ten malér je, že Ukrajinu to ohrožuje přímo existenčně. Prostě jestliže lidé nebudou mít elektřinu, nebudou mít teplo, tak budou prostě fyzicky mrznout. To je naprosto zjevné. Rusku se nedaří na bojišti, čili tenhle ten způsob, jako útočit na tu energetickou infrastrukturu, je pro něj způsob, jak vlastně zlomit toho protivníka. Co se týče těch ukrajinských útoků na ruské rafinerie, tak ty jsou citelné hlavně ekonomicky. Prostě benzín hlavně, jeho zjevný nedostatek. U nafty je ta situace o něco lepší. Rusové vlastně začínají pociťovat nepříjemnosti, co se inflace týče. A samozřejmě teď musím zmínit i to, že nově tedy Ukrajina začala recipročně vůči těm ruským útokům útočit na ruská datacentra, což vzhledem k tomu, jak digitalizovaná ruská ekonomika je, nebo aspoň ta její hlavní část, tak je to nepříjemné prostě z toho důvodu, že ty jednotlivé služby přestávají fungovat, a to je pro Rusko další velký malér.
1: Zelenský taky reagoval na Trumpovo prohlášení, že Ukrajina by měla mít nového prezidenta. Řekl, že Ukrajina uspořádá volby, pokud na ně Putin poskytne 60 dní klidu zbraní. Jde o nějaký posun, prosím jen krátce?
0: Myslím, že nejde, že to je další z Trumpových oznámení, která nemají valnější smysl.
1: Takže Zelenského prohlášení, že pokud bude 60 dní klidu, budou volby, také nelze brát úplně vážně?
0: Taky ne, protože Rusové na nic takového nepřistoupí. Oni mají pocit, že ten souvislý tlak, který vyvíjejí, nese svoje ovoce a že oni postupují a oni prostě s tímhle souhlasit nebudou.
1: Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: Teď už.
2: A teď už zprávy a Eliška Závrocká.
3: Policisté odvolali zásah v Krupce na Teplicku. Nalezený předmět není nebezpečný, jde o zábavní pyrotechniku. Všichni evakuovaní se můžou vrátit domů. Pyrotechnici v Krupce zasahovali kvůli podezření na nástražný výbušný systém. Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Při střelbě na základní škole v Aubagne na jihu Francie jsou zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. Policie podle něj zadržela podezřelého žáka, který při střelbě použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle úřadu střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý týden. A v pražském obecním domě vznikne stálá expozice, která provede historii budovy od roku 1901 až do dnes. Připomene rozhodování o vzniku domu i průběh stavby, zaměří se taky na důležité události, které obecní dům hostil.

0: Bude interaktivní. Tvořit je budou LED panely nebo dotykové obrazovky. Další audiovizuální technika má reagovat na pohyb návštěvníků. Expozice bude stát Prahu 75 milionů korun. Sport. Fotbalisty Newcastlu s českým brankářem Lukášem Horníčkem čeká v Premier League zápas na trávníku Coventry. Utkání má výkop v 21 hodin. Nováček soutěže Coventry má na kontě jen 3 body. Před reprezentační přestávkou vyhrál v Nottinghamu. Newcastle je aktuálně 11. V případě výhry se ale posune na 4. místo tabulky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Bíteše a uzavřená šestka u Petrohradu. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor, za sjezdem na Osovou Bítýšku na kilometru 162 leží pneumatika v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75,5 kilometru. Je to kvůli údržbě na 74. Neprůjezdný je levý pruh, zpoždění necelých 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy jsou za sjezdem na Slavkov silničáři, je to směrem do Ostravy. Na 214. kilometru jsou v levém pruhu, je tam kilometrová kolona na zhruba 5 minut. Silnice 6 Praha Karlovy Vary je za Petrohradem neprůjezdná po vážné nehodě, stojí tam kolony z obou směrů, náhradní trasa přes Blatno. Pokud jedete směrem do Prahy, je třeba sjíždět už na D6 u Lubence exitem 77. Na obou severních trasách jsou uzavírky. A v Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Březiněves stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Fronta se táhne už ze Štěrboholské spojky. Kvůli tomu houstne provoz i na D11 na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové.
3: Před Prahou na 2. kilometru stojí kolona kamionů a stojí vlastně až jakoby nahodu dál, potom na Černý most a výpadovku asi na Ústí.
2: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno na severu a severovýchodě až zataženo a místy přeháňky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte teď už odpolední radiožurnál a znovu taky Jiřího Chuma.
4: Pondělí 12. října, 4 minuty po půl jedné, 45 let se čekalo na to, až české judo získá medaile z jednoho mistrovství světa, a to hned dvě. Minulý týden se to povedlo Renatě Zachové a Lukáši Krpálkovi. Hodnota medailí je vysoká i proto, že za tu dobu se konkurence výrazně zvýšila. Uslyšíte o tom za chvíli a je to téma taky dnešní odpolední soutěže, ve které budeme hrát třeba o poukaz na nákup sportovního oblečení na turistiku, běh i cyklistiku, anebo dvě vstupenky na pražský festival světla. Dobré odpoledne a v soutěži hodně štěstí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: České judo má za sebou nejúspěšnější světový šampionát v samostatné historii. Na mistrovství světa v Baku stáli dva čeští reprezentanti nastupních vítězů. První, kdo si došel pro medaili, byla v hmotnostní kategorii do 63 kg Renata Zachová.
1: Je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán. Dnešní datum a je moc krásná.
2: Popisovala Renata Zachová medaili z mistrovství světa, když se stala teprve druhou českou ženou, které se podařilo jí vybojovat. Navázala na Michaelu Wernerovou z roku 1999. Jenže v Baku to nebylo jediné vyrovnání historických zápisů. Na Zachovou totiž v Azerbajdžánu navázal Lukáš Krpálek a po 45 letech získalo české judo z jednoho šampionátu dvě medaile.
3: Pro mě to byla tak obrovská motivace tu bronzovou medaili vybojovat, že jsem opravdu nechtěl soupeře vydat ani vteřinku k tomu, že by mě mohl nějakým způsobem ohrozit. A já jsem hrozně rád, že se to povedlo. Dokázat prostě vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohoto šampionátu, takže ta motivace tam byla obrovská. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo, a říkám, jsem nesmírně šťastný.
2: Říkal Lukáš Krpálek a překvapený ze zisku dvou medailí byl i trenér Petr Lacina.
4: Opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
5: A co tak jsme třetí, no a co?
2: Dobrá nálada Lukáše Krpálka je na místě. Když v roce 1981 přivezli Pavel Petřikov a Vladimír Kocman dvě medaile z jednoho šampionátu, byl to obrovský úspěch. Za 45 let se ale konkurence stále zvyšovala. I díky tomu, že tehdy startovali v každé váze pouze dva závodníci z Jugoslávie a hlavně tehdejšího Sovětského svazu.
4: Ta hodnota je obrovská, protože mít dva Gruzíny, tři Azerbajdžánce, dva Rusy ve váze, to jsou judistické velmoci a o to je ten výkon a výsledek kvalitnější. Tady ty postsovětské země, to je prostě, to je hodně.
2: Vysvětluje Petr Lacina. Medailové zisky Zachové i Krpálka přišly navíc na startu olympijské kvalifikace a jsou příslibem prohry v Los Angeles v roce 2028.
3: Samozřejmě tím to nekončí, ta cesta je stále před náma, bude dlouhá, bude náročná, ale určitě mě to zase nakoplo v tom, že pravděpodobně v té cestě směrem k té olympiádě bych rád pokračoval.
2: Prozrazuje Lukáš Krpálek plán kvalifikace na svou pátou olympiádu a po výkonech na světovém šampionátu, kde Češi kromě dvou medailí vybojovali díky Kopeckému a Bodnárové i dvě další umístění v elitní desíce, se můžeme dočkat i v LA medailové, možná i medailových radostí. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: A teď už začínají YouTube, hned jak skončí, budeme soutěžit v odpoledním Radiožurnálu. Chcete být u toho? Chcete být tím nebo tou, kdo bude se ucházet o dnešní ceny? Zavolejte nám 221 552 255.

0: YouTube 3/4 na 1, pondělní odpolední radiožurnál a taky pondělní odpolední soutěž dnes s Davidem z Hlučína. Davide, dobrý den. Dobrý den. Davide, dnes vám v soutěži odpoledního radiožurnálu za 3 správné odpovědi nabízíme poukaz na nákup v e-shopu Klimatex v hodnotě 3000 korun. Je to tradiční česká značka funkčního sportovního oblečení na turistiku, běh i cyklistiku, takže by bylo rozhodně z čeho vybírat. Za 2 správné odpovědi pak 2 vstupenky, tedy festival Pasy na letošní už 14. ročník Signál festivalu v Praze od 15. do 18. října. Navíc ty vstupenky jsou takzvanými Signál Inside Pasy a zahrnují vstupy do placené části festivalu. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Davide, jste tam ještě?
1: Ano, jsem. Dobře, jsem na týmu.
0: Spojení je dobré, tak vám držím palce. Máte vždy 5 vteřin na to, abyste ideálně správně odpověděl na 1 ze 3, tedy postupně na každou ze 3 soutěžních otázek. Můžeme začít?
1: Ano, můžem.
0: Mluvíme o mistrovství světa v judu a úspěších. Ptám se, kde se konalo letošní mistrovství světa v judu?
1: V Baku v Azerbajdžánu.
0: Je to tak, první správná odpověď. Baku, Azerbajdžán. Otázka druhá. Jak víme, Češi získali na letošním mistrovství světa v judu 2 bronzy. Ptám se, kdo vybojoval medaily, kromě Lukáše Krpálka.
1: Zachová.
0: Renata Zachová, další Renata správná Zachová. Odpověď. Ano, je to tak. No a právě Renata Zachová se stala teprve druhou českou ženou, která získala medaily na mistrovství světa. Tou první byla Michaela Wernerová. A vás se ptám, a v té reportáži to zaznělo, ve kterém roce to bylo?
1: Myslím, že to bylo 1999.
0: Máte správnou paměť, rok 1999 a nákup v Klimatexu v hodnotě 3000 korun, tedy poukaz na nákup, bude samozřejmě váš. Pošleme na vaši adresu. Vyberte dobře, gratuluju, hezké odpoledne.
1: Dobře, děkuji moc, nashledanou.
0: Další soutěž odpoledního radiožurnálu nabídneme už ve vysílání zase zítra po 12:30 a každé ráno zveřejňujeme ceny na radiožurnál.cz v sekci soutěže.

0: Taylor Swift 12.50 a Hanka Skáňolová už po 13. hodině po zprávách. Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodu může podle nich sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun.
1: Nakladač před cukrovarem v Litovli na Olomoucku sype na dopravník další tuny cukrové řepy. Letošní sklizeň ale bude výrazně podprůměrná, říká Martin Klabal, ředitel litovelské cukrovarny.
2: Nyní se výnosově pohybujeme kolem 60 tun. Budeme rádi, když v průměru za celou kampaň se dostaneme na čísla kolem 65 tun z hektaru.
1: V loni se výnos podle Martina Klabala pohyboval kolem 80 tun z hektaru. O špatné sklizni mluví i agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
3: Náš výnos řepy byl nějakých 45 tun z hektaru, kdy v jiných letech, kdy ty srážky chodily normálně, jsme se pohybovali kolem 70 tun.
1: Zemědělci v Lošticích zaznamenali i pokles cukernatosti.
3: Na podle testu to ukazovalo něco kolem 18% cukernatosti, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
1: Špatný rok pro cukrovou řepu potvrzují data agrární komory, pokračuje mluvčí Barbora Pánková.
4: Cukrová řepa se letos co do rozsahu škod jednoznačně řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce.
1: Cena cukru se tak podle Martina Klabala z litovelské cukrovarny zvýší.
2: Ceny cukru postupně vypadá, že půjdou nahoru, ale Evropu prostě drží obrovský zásoby z minulosti. Ty ceny tady byly tak nízký, že to tady zaplavil prostě východní trh a jde to vidět, že ta Evropa se z toho strašně těžce zpamatovává.
1: S koncem letošní řepné kampaně pak v litovelské cukrovarně počítají na začátku ledna. Z Litovle Michal Poláček, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Soud rozhodl doplnit dva vyškrtnuté voliče do seznamu v Moldavě. Kvůli dalšímu izraelskému útoku v pásmu Gazy zemřeli nejméně dva lidé. Nepojízdný kamion komplikuje výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. Tenisté Lehečka i Svrčina vypadli na turnaj v Šanghaji ve třetím kole a čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 15 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ústecký krajský soud dnes rozhodl doplnit dva voliče do volebního seznamu v Moldavě na Teplicku. Vyhověl tak návrhu vyškrtnutých Josefa Houtka a Tomáše Houtka. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Ze seznamu je vyškrtl starosta David Leitermann z ODS. Argumentoval tím, že jsou k trvalému pobytu přihlášeni na obecním úřadě a v Moldavě nebydlí. Celkem vyškrtl 22 voličů. Volby by se musely opakovat v případě, že někdo podá stížnost na jejich neplatnost.
3: Podle usnesení soudu bylo vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů u zmíněných dvou navrhovatelů nezákonné. Soud u jednoho z nich mimo jiné konstatuje, že je na úřední adrese ohlašovny už od roku 2015, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Navrhovatelé teď můžou podat stížnost na neplatnost voleb. Starosta řekl, že rozhodnutí soudu respektuje. Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firem. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Podle Pavlíny Žákové ze Svazu průmyslu se firmy obávají kvůli nedostatku vody taky jejího zdražení. Polovině firem zároveň vzrostly v posledních 5 letech náklady na vodu. Říká Žáková.
4: U 10 firem o více než 20%, co je ale podstatnější, že 31% firem hlásí, že vlastně měli celkově vyšší náklady na vodu i přes úsporná opatření.
1: Izraelský útok na jihu pásma Gazy nepřežili nejméně dva lidé. Podle agentury Reuters o tom informovali tamní zdravotníci. Izraelská armáda oznámila, že útočila na vojenský cíl. Tvrdí, že palestinské teroristické hnutí Hamás zbrojí a porušuje příměří vyhlášené loni v říjnu. Hamás to popírá a z nedodržování klidu zbraní obvinuje naopak Izrael. Kvůli izraelskému ostřelování od uzavření mírové dohody podle zdravotníků v pásmu Gazy zemřelo minimálně 1400 Palestinců. Izrael ve stejném období informuje o 4 mrtvých vojácích. Estonsko má novou prezidentku. Populárního Alara Karise ve funkci vystřídá Ile Medisová, bývalá ombudsmanka. Medisovou zvolila do prezidentské funkce parlament. Měla podporu 4 ze 6 tamních stran.
5: Ile Medisová je právničkou a od roku 2015 zastávala funkci kancléře spravedlnosti, který se zabývá ochranou práv občanů, ale dohlíží také na ústavnost zákonů. Do úřadu prezidenta ji navrhli zástupci několika parlamentních stran. Medisová je druhou ženou v úřadu, pochází z Tartu. V Estonsku je považovaná za přední právničku. Během svého projevu před parlamentní prezidentskou volbou vyzdvihla význam národní bezpečnosti, ale také obrany Evropy a spojenectví. Státní nezávislost považuje také za povinnost chovat se zodpovědně k jazyku, kultuře a přírodě. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Tenisté Jiří Lehečka i Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šanghaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem, Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menčík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále. Čeká ho Francouz Gea. Tenistky bojují také v Číně, a to ve Wuhanu. Marie Bousková postoupila do druhého kola po rychlé výhře nad Dánkou Tausonovou. Ta utkání vzdala za stavu 6-1 a 2-0 pro Češku. Naopak Sára Bejlek prohrála hned v prvním kole s Italkou Paoliniovou 0-2 na sety a s turnajem se loučí.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna, taky u Koberovic. Na D1 popojíždějí kolony za Brnem směr Vyškov. Na 215. kilometru je zúžení a zdržíte se asi 10 minut. V opačném směru na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony kamionů popojíždějí od 220. kilometru. Na D1 omezení taky ve směru z Prahy z Brna do Prahy. Ve stoupání na 74. kilometru zavřený levý pruh a postojíte 10 až 15 minut od 76. kilometru. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná. Před obcí Lešky je nehoda, objíždí se to přes Blatno. V Praze se ucpává okruh ve směru z Brna na Ústí nad Labem, to znamená Štěrboholská, Východní, spojka Novopatská, taky Kbelská ulice. Je to vše kvůli nepojízdnému kamionu v Cínovecké ulici. Stojí v pravém pruhu směr Ústí a brzdí provoz. A hlavně kamiony popojíždějí na pražském okruhu taky ve směru z D1 na letiště. Brzdí se už ve sjezdu z dálnice D1 a za Jesenicí se kolona rozjede. V Praze dost ucpaná taky křižovatka Ohrada na Žižkově, a to kvůli výměně tramvajových kolejí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přeháníky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Skánělovou.
8: Hezké odpoledne vám přeji. Český rozhlas se v neděli na několik dní přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Prý Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Co vám nabídne přímo Radiožurnál, velmi rádi vám to řekneme. Hezký den.
2: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty, dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli a svůj speciální program chystá také Radiožurnál.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta Radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: Tam, co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Lucka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Písečné na Jesenicku se nejspíš příští rok začne opět hrát fotbal. Klubu se podařilo po dvou letech po povodních získat dotaci na opravu sportovního areálu. A za chvíli se tím pádem do obce na severu Olomouckého kraje vypravíme také s odpoledním radiožurnálem. Teď už zpěvačka Anna K.

0: odpoledním radiožurnálu jste poslouchali zpěvačku Anu K. Teď je 13 hodin a 20 minut. Dva roky po povodních stále nejsou na Jesenicku opravené některé sportovní areály. Například fotbalisté Písečné se kvůli tomu museli odhlásit ze soutěže. Teď se ale klubu podařilo získat dotace. Fotbal by se tak mohl do vesnice vrátit příští rok. Podobná situace je také v nedalekých Mikulovicích.
1: Tady se řeší výpomoci sousedské, domlouvají se tady kšefty, tady je to zdroj toho dění dědině. No.
2: Říká mi na stále neopraveném fotbalovém hřišti v Písečné předseda tělovýchovné jednoty Ladislava Cula.
1: Teď je tady mrtvo a prostě lidem to chybí.
2: Na opravu hřiště za necelých 11 milionů korun se čeká od povodní. Jedním z důvodů jsou i dotace.
1: Minulý rok byla první výzva z Národní sportovní agentury, jenomže tam byly podmínky, které byly prostě nedalo se prostě to udělat.
2: Podle předsedy Národní sportovní agentury Karla Kováře se podmínky podařilo změnit.
3: Po jednání, jak se zástupci kraje dotčených obcí ministerstvem pro místní rozvoj vyjednalo lepší podmínky, protože ty podmínky, které vlastně byly vyhlášené v té první vlně výzev, nebyly výhodné nebo nebyly vhodné pro ty žadatele.
2: Písečná tak z druhé výzvy dotaci získala. S opravou hřiště by se mělo začít v následujících týdnech. Fotbalisté by se tak do soutěže mohli vrátit v příštím roce. Dotaci ve druhé výzvě získal i fotbalový klub v nedalekých Mikulovicích. Pokračuje jeho předseda Jiří Zlatník.
4: Je na částku 9 milionů, z toho se budou upravovat budovy, vlastně obě dvě, protože na ty se od původně víceméně nesáhlo. Bude se dělat nové osvětlení na umělé trávě, veškeré technické zařízení kolem hlavní hrací plochy.
2: Na tyto opravy v současné době probíhá výběrové řízení.
4: Doufáme, že za měsíc, nejpozději za dva, by mohly začít ty opravy těch budov. Ty se dají dělat i v zimě.
2: Ve druhé výzvě, která potrvá do konce listopadu, bylo podle Kováře alokováno 257 milionů korun.
3: Máme předložené projekty zhruba za 200 milionů, takže vypadá to, že ta výzva bude úspěšná.
2: Na schválení dotace na opravu tří sportovišť ještě čekají v Lipové Lázních. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: was just like a song when we were young.
1: Rozum a cit. Adaptace zbožňovaného románu Jane Austenové míří do vašich kin. Dvě sestry a dvě rozdílné cesty za láskou a životním štěstím. Je lepší použít hlavu nebo srdce? Rozum a cit. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem filmu Rozum a cit je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letišti v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Iránem podporovaní povstalci Husíové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval Spojené státy, aby donutili Rusko klid zbraní dodržovat. Ukrajinská armáda podle Zelenského v noci na ruské rafinérie neútočila. Naopak Moskva jen pár hodin po vyhlášení příměří ostřelovala ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Po úderu začalo hořet v objektu největší ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftohaz. A na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší české hoře objevily už koncem září, sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dříve.
4: Sport.
3: Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru v Káhiře, obsadila v disciplíně sportovní pistole.

0: 7. místo. Dosavadním maximem 21-leté reprezentantky byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Kobrovic a zavřená karlovarská silnice u Lubence. Na D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte asi 20 minut v koloně za Koberovicemi. Na 74. kilometru mají silničáři zavřený levý pruh. Fronta se táhne od 77. kilometru od Vojslavického mostu. Kolony na D1 taky u Brna ve směru z Vyškova do Brna popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislých frontách od 226. kilometru. A ve směru z Brna na Vyškov je zúžení na 215. kilometru. Tam se zdrží asi 10 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná. Před obcí Lešky likvidují následky těžké nehody auta s kamionem. Objíždí se to přes obec Blatno. V Praze se pomalu rozjíždějí kolony na okruhu ve směru na Ústí nad Labem. Provoz se brzdil nepojízdný kamion v Cínovecké ulici. Ten už odtáhli a fronty ve Kbelské, Novopatské, taky na Štěrboholské spojce by teď mohly jet ve směru na Ústí o něco rychleji. No a chvilku se zdržíte i na výjezdu z Prahy k letišti po silnici 7. Od Evropské ulice pojedete pomaleji až ke sjezdu na letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na Jihomoravě až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
3: Krásné odpoledne vám přeji. Dobrá zpráva pro vás je, že během dnešního odpoledne si od nás můžete odnést 4denní vstupenky na Signál Festival. Ten se koná od 15. do 18. října, tak si na tu soutěž, ke které bude stačit jeden jediný e-mail, rozhodně počkejte.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Severní Korea provedla další test svých balistických raket. Podle Japonska a Jižní Koreje tentokrát KLDR odpálila minimálně dvě střely přímo z mezinárodního letiště v Pjongjangu a nasměrovala je do Japonského moře. Tokio, Seoul i Washington už potvrdili, že střely nespůsobily žádné škody, ale podle spojenců jde o další jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ve spojení jsme s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobré odpoledne.
1: Přeji hezké odpoledne.
0: Hrozí Severní Koreji nějaký postih za tyhle svévolné vojenské testy?
1: Je to velmi nepravděpodobné, protože nemá kdo trestat. Mezinárodní sankce OSN z roku 2006 stále platí, KLDR je dlouhodobě porušuje a oba její hlavní spojenci, čili Čína a Rusko, pokaždé jakékoliv další jednání v Radě bezpečnosti zablokují svým právem veta. Pchjongjang je Moskvou i Pekingem chráněn, má naopak čas i peníze, aby mohutně zbrojil a modernizoval svou armádu. Jižní Korea čas od času provede také vojenské testy. Teď naposledy minulý týden úspěšně zkoušela zbrusunovou hypersonickou střelu, pětkrát rychlejší než zvuk. No a Seoul se domnívá, že ta dnešní severokorejská balistická zkouška, o které mluvíme, tak je právě reakcí na tenhle jihokorejský test.
0: Jižní Korea uvádí, že tentokrát KLDR odpálila balistické střely v podstatě z mezinárodního letiště v Pjongjangu. Má tohle nějakou symboliku?
1: Tak podle aplikace Flightradar, která mapuje komerční letový provoz na celém světě, odlétá z tohoto letiště pouze jeden mezinárodní let denně, a to výhradně do Ruska nebo do Číny, nikam jinam. Takže severokorejská armáda tam má dost času i prostoru na přípravu všech svých vojenských zkoušek. Navíc mezinárodní letiště Sunan v Pjongjangu je odjakživa současně i vojenskou leteckou základnou. Armáda tam má dislokována vojenská letadla i protivzdušnou obranu. No a i pro Kim Jong-una je ten osobní dohled, který má tak rád nad zkouškami právě z toho mezinárodního letiště z hlavního města, mnohem snadnější.
0: A chystá Seoul nějakou adekvátní odpověď?
1: Tak jihokorejský prezident Lee Jae-myung sice dnes dopoledne svolal zasedání Bezpečnostní rady státu, jihokorejská, americká i japonská armáda už analyzují tu severokorejskou zkoušku, ale Seoul se dlouhodobě snaží neeskalovat tohle napětí. Naopak chce úplně opačný přístup, tlačí na Washington i Pchjongjang, aby všichni tři společně obnovili třístranná jednání, případně aby přizvali Japonsko, Čínu, eventuálně i Rusko, a znovu se rozběhla šestistranná jednání, která ještě před 10 lety vypadala velmi nadějně. No a hlavně Severní Korea to odmítá, realizuje jeden vojenský test za druhým. Mimochodem těch raketových bylo letos už dohromady 16.
0: Vztahy mezi Severní a Jižní Koreou jsou zase o něco horší. My jsme o tom mluvili s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Díky.
1: Naslyšenou.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Žokejka Lenka Neprašová se jako druhá žena v tomto století dostala do cíle Velké Pardubické. Navázala tak na Martinu Růžičkovou, ale čtvrtým místem v sedle Sakamira ještě výrazně vylepšila její umístění s Rubínem. O úspěchu Neprašové ve slavném překážkovém dostihu budeme v našem vysílání mluvit už za pár minut. Teď skupina Depeche Mode.

0: Trochu ve stínu vítězného irského týmu ve Velké Pardubické zůstalo skvělé čtvrté místo veterána Sakamira. V jeho sedle totiž byla žokejka Lenka Neprašová, která tak zaznamenala nejlepší ženský výsledek od roku 1997 v tomto extrémně náročném překážkovém dostihu.
1: Věděla jsem, že jakmile přepadneme taxis, takže už to bude v pohodě a bylo to tak, takže super.
2: Velký taxis se jezdí jednou za rok, jen při Velké Pardubické. Arukarias na první pozici, bez problému, za ní i další koně. A vypadá to, že kompletní desítka koní překonala nakonec taxisu Příkop.
1: Bylo to skvělý, prostě ty fanoušci tomu dávají úplně jinou atmosféru.
3: Před 2 lety jste spadla s Hrhymem na taxisu, tentokrát ten taxis byl úplně hladký.
1: Úplně hladký nebyl, trošku se mi na něho sáčko podíval, ale on je prostě skvělý skokan a tam opravdu, jak se odpalil od země, tak jsem věděla, že se stačí jako udržet sedle a on si to vyřeší, protože on je prostě skvělý.
3: Přibližte lajkovi, co to znamená, že se na něj podíval Sakamiro.
1: Trošku si na něho přibrzdil, což na taxis není úplně dobrá věc, protože kvůli tomu jsem spadla vlastně 2 roky zpátky s Hrhymem, že vlastně na to přibrzdil a opravdu chtěl to skočit z kroku a to prostě nejde, ale sáčko to zkusil z klusu a protože prostě ví, co je zatím, tak to zvládla. Nádherný výkon od 13-letého Sakamira, prostě úplně jsem šťastná z toho, jak šel.
3: Mluvila spokojeně teprve 22-letá Lenka Neprašová o Sakamirovi, který byl suverénně nejstarším koněm ve startovní listině. V ní bylo nejméně krosařů od roku 1993 celkem 10 a možná i díky tomu jí mohl těšit pohodový průběh tohoto vytrvaleckého dostihu.
1: Myslím si, že to bylo férový. Já jsem opravdu nezaznamenala žádný jako karambol nebo to, že bychom si tam někde překáželi. Prostě bylo to takový z mýho pohledu pohodovej dostih a užili jsme si to. Doufám, že i kluci, jsi v pohodě?
3: Ptá se Lenka Neprašová starostlivě právě procházejícího Adama Čmila. Ten spadl ze sedla Čáry Jeepa.
1: Všichni jsme snad zdraví, takže to je důležitý a jedeme dál.
3: Usmívá se Neprašová, která tak zapsala nejlepší ženský výsledek ve Velké Pardubické od roku 1997. Tehdy překvapila Lucie Baluchová s Ryzákem Gretym 3. místem. Ještě těsně před hlavním nedělním dostihem dokázala Neprašová navíc po tuhém boji ovládnout Poplerův Memorial s koním Eric Levy King a potvrdila, že se dokáže prosazovat i mezi těmi nejlepšími v téměř ryze mužském sportu.
1: Tak děláme si srandu prostě, no. Občas zmíní, že třeba holka v gumákách je předjela a prostě srandy ne, jako. Myslím si, že mi to přejou a že jsme si jako rovní.
3: Popisuje pohodovou partu elitních žokejů Lenka Neprašová, která je první ženou v cíle Velké Pardubické od roku 2014. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé. Kdo komu bral a kde koho obejdou? Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí. Velká povolební analýza ve Vinohradské 12.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Já říkám, že se má říct pravda.
1: Jsem Češka.
0: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
2: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
1: Můžu překládat.
3: Otec Němec, co?
4: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
0: Ona se o tebe postará.
4: Gerta Schnirch.
1: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
4: Premiéra v neděli večer na ČT 1 a v iVysílání.
5: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
7: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. Ve stovkách francouzských obchodů přestala fungovat chladicí zařízení. Fotbalisty Slavie čeká v Baku další zápas v Lize mistrů. Silnice 6 je po vážné nehodě u Lubence neprůjezdná a čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty většinou do 15 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrescích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
9: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
7: Vláda schválila novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
10: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikatorou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení. V některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo. Informoval o tom francouzský deník Ouest France. Týká se to celkem asi 150 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat. Severočeské muzeum v Liberci získalo archiv architekta Zdeňka Zavřela. Ten v Liberci působil v 60. a 70. letech v ateliéru Sial pod vedením Karla Hubáčka, autora Horského hotelu a vysílače Ještět. Po emigraci pracoval Zavřel převážně v Nizozemí. Je autorem například Českého kulturního centra v Paříži, vrcholové stanice a České boudy na Sněžce nebo přestavby nizozemské ambasády v Praze. 14 let vedl také fakultu architektury na ČVUT. V Praze. Zájem muzea o zdokumentování archivu Zavřela potěšil.
11: Protože archivování vlastní práce je taková zvláštní věc. Člověk k tomu má sentimentální vztah, protože v těch pracech je ukrytý jeho profesní život, který v mém případě rozhodně nebyl jednoduchý. A jsem rád, když v tom někdo jiný než já udělá trochu pořádku.
8: Sport.
12: Fotbalisté Slávie zítra nastoupí v hlavním městě Azerbajdžánu Baku k druhému zápasu v hlavní fázi Ligy mistrů. Hrát budou na trávníku klubu Sabah. Po prohře Slans na úvod soutěže se slavistické čekání na výhru v prestižní evropské soutěži prodloužilo už na 20 utkání. Slovinský útočník Slávie Daniel Šturm věří, že klub z Vršovic ukončí tuto sérii právě v Baku.
13: Ano, v tomto zápase máme největší šanci na výhru v Lize mistrů. Na druhou stranu, každý tým, který hraje tuto soutěž, je dobrým týmem, takže nesmíme nic podcenit. Bude to těžké.
12: Zápas mezi Sabahem, Baku a Slaví začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra v 18 hodin a 45 minut našeho času.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 za Koberovicemi a zavřená šestka u Lubence. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte 15 až 20 minut v koloně za Koberovicemi. Na 74. kilometru mají silničáři zavřený levý pruh. Fronta se táhne od 77. kilometru od Vojslavického mostu. Na silnici 35 na výjezdu z Mohelnice směrem do Hradce Králové čekejte kolony. Je tam omezení před studenou loučkou v Mohelnickém kopci a zdržíte se až půl hodiny ve směru z Mohelnice. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů mezi Petrohradem a Lubencem v obou směrech neprůjezdná. Před obcí Lešky odstraňují následky vážné nehody auta s kamionem. Pozor, podle našeho zpravodaje je teď zavřená i objížďka přes Blatnou. U obce Tis nehoda.
15: Tam je převrácený kamion, takže taky neprůjezdný. Takže jediná šance odpočit už na Jesenický křižovatce směrem od Prahy a přes Podbořany zpátky na Lubenec.
14: V Praze vázne provoz na okruhu ve směru na Ústí nad Labem. Kolona popojíždí už ze Štěrboholské spojky přes východní spojku Novopatskou a Kbelskou ulici. Tam ve Kbelské je zavřený sjezd na Letňany a to zpomaluje provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přehánky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
6: Hezké odpoledne vám přeji také 6 minut po 14. hodině. Více než 100 lidí zadržela polská policie kvůli vyhrožování a násilí na školách. Teď se pozornost obrací i na sociální sítě. Ve velkém se tam projevují komunity, které oslavují násilí. A podrobnosti k tomu za chvíli také připojíme.
8: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Kvůli výhruškám násilí ve školách zadržela polská policie od středy 117 lidí. Hrozby násilím a útoky ale pokračovaly také o víkendu. Například ve Varšavě 21-letá žena napadla nožem další lidi v jedné ze škol celoživotního vzdělávání a zranila tři další ženy. My si k tomu více řekneme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co víme o tom množství zadržených lidí, kteří vyhrožovali napadením učitelů a spolužáků?
1: Ono od středy, kdy 19-letý mladý muž zaútočil nožem nebo mačetou na několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence, tak v Polsku trvají zvýšená bezpečnostní opatření na školách a v okolí vzdělávacích institucí obecně. Účastní se jich desítky tisíc policistů a městských strážníků a zároveň se školy, školáci a studenti i policie setkávají s vícero výhruškami podobnými útoky. Ono došlo to tak daleko, že v pátek mnozí rodiče své děti do škol neposlali vůbec, některé školy byly dokonce uzavřené. Těmi výhruškami se ale celou dobu zabývají úřady, jak řekl ministr pro digitalizaci Krištof Gavkovský.
2: Příspěvky na internetu jsou sledované a hlášené na policii, bez ohledu na to, jestli jsou spojené s následováním násilí, nebo jestli jsou spojené s rostoucím zájmem o subkultury kolem vražedných skupin.
1: Policie pátrá po autorech těch výhružných příspěvků, většinou videí na sociálních sítích, provádí u nich domácí prohlídky. Při části těch domovních kontrol nebo domovních prohlídek a osobních prohlídek policie zadržela nože, mačety, katany, vzduchovky, ale třeba i kanistry s hořlavinami. Včera vrchní velitel policie Marek Boroň oznámil, že policie během těch prohlídek zadržela celkem 110 takových nebezpečných předmětů.
0: Pozornost se teď obrací na obsah na sociálních sítích. Proč?
1: Protože dlouhodobě na takový jev upozorňuje třeba skupina Kids Alert, která se zabývá bezpečnostní dětí na internetu, ale teď to zdůrazňují třeba také vyšetřovatelé a novináři nebo analytici, kteří prozkoumali, co ti mladí útočníci a také část zadržených těch, kteří plánovali nebo vyhrožovali útokem, co oni sledovali na sociálních sítích. A velmi častým pojítkem je takzvané TCC na TikToku, tedy True Crime Community. To je prostředí, kde lidé romantizují a oslavují příběhy masových vrahů, řeší se tam třeba jejich následování. Objevují se tam ale také videa, na kterých další mladí, hlavně i z Polska, vystupují se zbraněmi nebo v kamufláži při nácviku práce s nožem nebo při střílení. No a ten obsah, ta videa jsou doprovázená nějakým výhružným obsahem.
0: Polská policie tedy zadržela přes 100 lidí v téhle souvislosti a mluvila o tom Kateřina Havlíková. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Babí léto skončilo a některé ski areály v Česku už začaly vyrábět sníh na zimu, třeba v Harachově, v Rokytnici nad jezerou, na Monínci nebo na Ještědu. A tam nás za chvíli vezme naše reportérka. Teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená karlovarská silnice, ucpaná 35 u Mohelnice. Silnice 6, hlavní tah z Prahy do Karlových Varů, je mezi Petrohradem a Lubencem po těžké nehodě zavřená v obou směrech. Před obcí Lešky se srazil kamion a osobní auto. Neprůjezdná je tam teď i možná objížďka přes obec Blatno, tam se převrátil v obci Tis kamion. Pokud jedete z Prahy, tak sjíždíte u Jesenické křižovatky, jeďte přes Podbořany a ta objížďka platí i pro směr z Karlových Varů. Na silnici 35 na výjezdu z Mohelnice směrem do Hradce Králové postojíte asi půl hodiny v koloně. V Mohelnickém kopci před Studenou loučkou něco opravují silničáři, jede se Kivadlově. Kolony jsou tam v podstatě pouze nebo hlavně ve směru z Mohelnice. A ještě dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy, čekejte kolony za Koberovicemi. Na 74. kilometru zúžení je zavřený levý pruh a kolona popojíždí pomalu, zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Některé krkonošské ski areály už začaly vyrábět technický sníh. Většinou ho budou rozmisťovat na dolních stanicích sjezdovky. Zasněžovat začaly už třeba v Harachově nebo v Rokytnici nad Jezerou. A pozadu není ani Ještěd na severu Čech. Právě tam je naše reportérka Johana Tománková, kterou zdravím a přeji krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ještěd začal vyrábět sníh zrovna dnes ráno. Za mnou můžete slyšet, jak se vyrobené šupiny foukají kousíček nade mě na dolní část sjezdovky. Hromady jsou ještě poměrně malé, třeba ale za dva týdny už budou několikanásobné. Rolba je potom rozmístí tady v dojezdu sjezdovky. Nahoře je totiž sněhu většinou dostatek. Teď je mimo sezóna, takže lanovka jezdí pouze o víkendu.
0: Vzhledem k tomu, že Česko sužuje veliké sucho, mají lyžařská střediska dostatek vody na výrobu umělého sněhu?
1: Třeba ski areál na Ještědu vede boru na zasněžování z akumulační nádrže pod Bucharkou v zatáčce pod parkovištěm. Podle ředitele Radka Chalupy není vody nikdy dost, sucho vnímá, ale nepředpokládá, že by měla chybět. Také mi řekl, že pokud by nádrž náhodou vyschla, tak by museli omezit zasněžování. Nedostatek vody výrazně nepociťují ani jiná lyžařská střediska v kraji, ale v Rokytnici má příští rok začít stavba obrovské podzemní akumulační nádrže pod parkovištěm, aby měli jistotu, že vody bude dost nehledě na počasí.
0: No a kde by chtěli provozovatelé ski areálu v Libereckém kraji zahájit samotný provoz?
1: Tady na Ještědu to bude přesně za dva měsíce, tedy 12. prosince. Ředitel mi řekl, že je možné, že ještě před grand openingem upraví možná sjezdovky na večer před tím, aby na nečisto vyzkoušeli provoz a, jak říká, vychytali mouchy. Letos se lidé můžou těšit samozřejmě na denní lyžování, třikrát v týdnu potom bude večerní lyžování a taky velmi oblíbené fresh tracky. To je lyžování brzy ráno, ještě před oficiální provozní dobou. Z nich je ráno upravený a vymrzlý po noci. Nově je letos také lepší nástup a výstup z lanovky. Ski areál nechal snížit podlahu, protože se stávalo, že se někomu zapříčily lyže a teď by se to dít nemělo. A ostatní ski areály budou otevírat podobně zhruba v polovině prosince.
0: Johana Tománková se tedy věnovala ski areálům, zejména v Libereckém kraji. Děkujeme moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 14.23 a posloucháte odpolední radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl třetí. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Povolební vyjednávání o nových koalicích pokračují. Například v Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci se starosty a s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli už i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. V Praze se odpoledne sejde vítězné hnutí STAN s druhým Spolu pro Prahu. Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016. Řekl to v rozhovoru pro podcast The Rest is Politics. Dodal taky, že podobné aktivity se současně dějí v Německu. Stanice BBC upozornila, že je to vůbec poprvé, co britský předseda vlády obvinil Rusko z ovlivnění hlasování o Brexitu. Moskva se prohlášení zatím nevyjádřila. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Opatření má platit do konce října. A v Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů Celsia. V polovině týdne se zatáhne a zaprší, do pátku pak ale bude zase jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory i sníh. Sport. Hokejisté New Yorku Rangers s útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2. Reprezentační bek Hronek nebodoval, Chmelař v dresu Rangers strávil na ledě necelých 10 minut a taky on vyšel střelecky na prázdno. Philadelphia s obráncem Davidem Jiříčkem prohrála s Carolinou 1-4, gólman domácích Flyers Daniel Vladař sledoval porážku pouze ze střídačky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda ve Frýdku Místku na dálnici a zavřená karlovarská silnice. V dálnice D48 je ve směru z Nového Jičína na Český Těšín na obchvatu Frýdku Místku neprůjezdná. Na kilometru 46 u nájezdu z Ostravy z Místecké na dálnici havarovalo auto, zasahují hasiči. Sjíždějte na hlavní třídu, objíždějte Postaru jak od Příbora, tak i z Ostravy. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Koberovicemi.

0: Na 74. kilometru silničáři opravují v levém pruhu, fronta se sune od 77. kilometru a zdržíte se 15 až 20 minut. Na silnici 35 na výjezdu z Mohelnice směrem do Hradce Králové popojíždí kolona. Je tam omezení před studenou loučkou v Mohelnickém kopci. Větší jsou teď fronty z Mohelnice asi na 35 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je mezi Petrohradem a Lubencem v obou směrech neprůjezdná. Před obcí Lešky odstraňují následky vážné nehody auta s kamionem. A pozor, neprůjezdná je tam i objížďka přes Blatnou. U obce Tis se převrátil kamion. Jeďte přes Podbořany. A na Pražském okruhu ve směru z Brna na Ústí nad Labem vázne provoz. Kolona už z jižní spojky od Lanového mostu přes Novopatskou až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany kvůli opravě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy přeháníky, na horách i sněhové. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a taky Hanka Schánilová.
3: Krásné odpoledne přeji. Náš reportér František Kuna si vyzkoušel, jaké přetížení zažívají piloti při akrobatickém létání. Takže v téhle půlhodině vás čeká vlastně reportáž o rychlosti 300 km/h.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Nad Indií by mohla létat česká letadla a zemi brázdit české vlaky. Má k tomu pomoci cesta českého ministra průmyslu a obchodu do Indie. Detaily k tomu probereme za chvíli s naším zpravodajem.

0: České firmy chtějí proniknout na indický trh. Součástí podnikatelské mise českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO jsou i 30 zástupců českých firm. Za sebou mají první den jednání. Havlíček jednal s indickým ministrem dopravy i ministrem civilního letectví a zahájil Business Forum Konfederace indického průmyslu. Kroky českého ministra sledoval náš zvláštní zpravodaj v Indii Jaromír Marek. Jaromíre, dobrý den do Dillí. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jakými firmami se Česko prezentuje v Indii? Z jakých jsou oborů?
1: No, těch oborů je vlastně celá škála, ty jsi to trošku zmínila, od letectví přes dopravu, obranu až po vědu a výzkum. Jsou to většinou firmy, které tady v Indii už mají nějaký biznis, které tady jsou tradiční. Ty jsi to trochu zmínila, no se o tom ještě nemá mluvit, protože to ještě není podepsané, ale opravdu je ve hře veliká dodávka českých vlaků pro indickou železnici. To je snad už před podpisem, ale ještě to hotové není. A ta letadla, to je aerovodochody, které má zájem o to dostat se sem s tými novými L159 Skyfoxem, ale to je ještě, řekněme, více v zárodečné fázi, ale není to samozřejmě vyloučené.
0: Jaký zájem mají české firmy o obchod s Indií a naopak?
1: No, ono jsou to vlastně dvě skupiny. Jednak jsou to české firmy, které už tady obchodují, které tady třeba podnikají dlouho. Je tady nakonec mladoboleslavská Škodovka, ta tady vyrábí auta, která jsou velmi oblíbená, rozšířená. A potom jsou firmy, které to tak říkajíc zkouší. A když jsem se bavil s šéfem Czech Business organizace, tak ten mi říkal, že vlastně všichni se musí připravit a ne všichni jsou proto právě připraveni na to, že prostě ten biznis, ten obchod v Indii je běh na dlouhou trať, ale je možný.
0: Jaromír Marek, náš zpravodaj, byl teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Jaromíre, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Letět v letadle, kterému se najednou přestane točit vrtule, může být zábava pro někoho. Přesvědčí vás o tom náš reportér, který ve zdraví přežil let v kokpitu akrobatického letadla. Za chvíli v našem vysílání v Radiožurnálu uslyšíte výjimečnou reportáž.

0: Jak teď uslyšíte, piloti zažívají při akrobatickém létání vysoké přetížení. Stroje létají rychlostí přes 300 km v hodině. I náš reportér si na letišti v Jaroměři konkrétně vyzkoušel, jaké to je letět hlavou dolů, anebo padat dolů ve chvíli, kdy je vypnutá vrtule.
1: Pasažér sedí vpředu, bude tam padák, to už jste všichni viděli, padák má vlevo madlo. Když bychom museli z nějakého, nedej bože, důvodu vyskakovat z letadla, já odevřu kabinu, ona odpadne, odpoutáte se, tam ještě ukážu, jak se odpoutat od postroje, vyskočí se z letadla a venku z letadla se chytne za madlo, vytrhne se, zahodí se a padák vás nese na zem.
2: Jmenuji se Stanislav Čejka, jsem pilot skupiny Red Bull Aerobatic Team, kde lítám od roku 2013 a současně jsem, mojí profesí je lítání v armádě, takže současně jsem pilot v armádě.
3: Tak já doufám, že vám to neskazím, protože mám takový pocit, že nohama dosáhnu na jakési pedály.
2: To jsou pedály, které jsou spojené s mými pedály, s kterými řídím, ale určitě ne, věřím, že se nebudem přetlačovat o ně.
3: Dobře, děkuju.
4: Jsme nad hangárem, teď jsme asi ve 100 metrech. A kde uděláme nějaký 2G přetížení?
5: A doprava.
4: A jak to jde zatím?
6: Já jsem v pohodě úplně.
4: Jo, super.
5: Dobrý. Já půjdu vrchem, takže pravo rozpustil.
6: Jste teda, jestli jsem to dobře pochopil, rozpustil skupinu.
4: Tak, teď jsme se rozešli, přesně tak. Máme rozdělený prostor, severý, východ, západ.
5: Můžete pokračovat, my jsme ještě daleko.
4: Můžeme nějakou akrobací ještě?
6: No určitě.
4: Super.
6: Mám se nechat překvapit.
4: Trošku se rozjedeme. Nějakou rychlost kolem těch 300, něco přes 300, kde jsme ve vertikále, zastavíme, uděláme si výkruc tady a zůstaneme na zádech viset a můžeme si prohlídnout zemi. Teď nás drží vrtule jenom, letadlo se celý klepe a my se v podstatě propadáme dolů teďka, asi byť máme čumák nahoru, takhle letadlo vlastně s náma, se od dobu klesá. Minimální rychlosti se nás zkusí i vývrtka, takže kdybyste chtěl, možná zkusit vývrtku.
6: Vývrtku?
4: Tak, to je vlastně pád. Takže vývrtka je, že my letím, jakoby vrtáme dolů.
6: Teď jenom padáme.
4: Teď jenom padáme, přesně tak.
6: Se.
4: Točíme se, to musíme zastavit. Jak to snášíte?
6: No úplně výborně.
4: Jo, super.
6: Mě to strašně baví.
4: Tak a půjdeme už pomalu zpátky zase na letiště. Přistání se nelekne, že to bude trošku skákat. Je to tráva, náš podvozek nemá žádný tlumič, takže jakýkoliv hrbol, který na trávě je, tak nás při dostatečné rychlosti ještě vystřelí do vzduchu.
6: Přistáváme se Stanislavem Čejkou. Prý to bouchne.
4: No, bude to trošku skákat, tak to asi,
6: skáče, no, dobře.
4: Skáče to, no. Takže plus 6 minus 2G jsme měli.
6: Jo. A je to.
4: Výborně.
6: Tak moc díky.
4: Ano, rádo se stalo.
6: Letiště v Jaroměři, ještě uvnitř kokpitu letadla Stanislava Čejky, František Kuna, Radiožurnál.

0: Na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Láska je tichá jako tma, když hvězdy jasně svítí.
1: Strhující, provokativní, zábavný, kontroverzní. Nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky.
2: Kde si myslíte, že jste ztratil svoji duši?
1: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Jan Nedbal, Vojtěch Vodochodský a Anna Kameníková.
3: Chápeš to?
4: Ano.
3: Tak to je dobře.
1: Komedie Kluci to vidí jinak než holky. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
6: Odbory bezpečnostních sborů budou jednat s premiérem Babišem o navýšení platů. Ve stovkách francouzských supermarketů chladící zařízení místo chlazení hřála. Tenisté Lehečka i Svrčina končí na turnaji Masters v Šanghaji. Dálnice D48 je na obchvatu Frýdku Místku po nehodě neprůjezdná směrem na Těšín. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 16 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj, hnutí Lepší Liberec a uskupení Liberec otevřený lidem spojený s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla podle lídra starostů Lukáše Hajka klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny. Jestli bude primátorem, zatím Hájek neřekl.
8: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
6: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat každoročně o 1300 korun. S tím odbory nesouhlasí. Ve stovkách francouzských supermarketů přestala správně fungovat chladicí zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství čerstvého a mraženého jídla se zkazilo a musí se vyhodit. Podle serveru MFMTV se to týká přibližně 400 prodejen.
9: Šéf jednoho ze zasažených maloobchodních řetězců Kooperativ i Dominik Schelcher uvedl, že škody jsou velké. Incident označil za kybernetický útok, který je podle něj mimořádně závažný a nepřijatelný. Hackerům se podle stanice BFMTV přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Napojit se podle televize měli na chladicí zařízení dánské společnosti Danfoss. Zaměstnanci většiny obchodů na to přišli až ráno, když otevřeli mrazáky a vyvalil se na ně teplý vzduch. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně způsobuje velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Zejména v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut, popisuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
10: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
6: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadu uzavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v Pisárkách.
11: Sport. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Chodarem ze Španělska prohrál skoro tříhodinový zápas po setech 6-4, 6-7 a 4-6.
12: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, měl v rozhodujícím třetím setu za stavu 1-0 3 breakboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4-4 a 20-letý Chodar hned v další hře utkání ukončil. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podle ulehl 2-6 a 3-6 Medveděvovi z Ruska. 24-letý tenista s bývalou světovou jedničkou prohrál za hodinu a 15 minut. V Šanghaji tak už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menšík, který se v úterý utká s Francouzem Gem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
11: Na turnaji žen ve Wuhanu postoupila do druhého kola Marie Bousková po skreči Danky Tausonové. Sára Bejlek prohrála ve dvou setech s Italkou Paulíniovou.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Frýdku Místku a kolony u Mohelnice. Dálnice D48 je na obchvatu Frýdku Místku směrem na Český Těšín neprůjezdná. U nájezdu z Ostravy z Místecké havarovalo auto. Kolony jsou dlouhé, jak ve směru z Příbora, tak i z Ostravy. A ucpává se i objížďka po hlavní třídě. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za Koberovicemi. Na 74. kilometru je zavřený levý pruh, něco opravují silničáři. Fronta popojíždí od 77. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. V Brně se ucpávají objížďky zavřeného Pisáreckého tunelu. Hodně řidičů se to snaží objet i přes centrum, takže větší kolony jsou i v okolí Zvonařky. Na silnici 35 je ucpaný výjezd z Mohelnice směrem na Hradec Králové. Tam je omezení před Studenou Loučkou a větší je kolona z Mohelnice přes půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte hustý provoz. Musí regulovat vjezdy do tunelu a kolona se táhne už od Jesenice. Okruh je plný v Praze taky ve směru z D1 na Ústí nad Labem, Štěrboholská, Novopatská i Kbelská ulice. Čekejte kolony nejen kamionů. A vyhněte se na Žižkově okolí křižovatky Ohrada. Opravují kolony, koleje a kolony jsou tam dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
5: Dobré odpoledne vám přeji. Česko je dál bezpečná země, ale Rusko může v příštích měsících zvýšit tlak. Tak právě tohle dnes zaznělo na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně. Jaké hrozby nám hrozí podle šéfa BIS, my to probereme za chvíli. Hezké odpoledne.
7: Odpolední Radiožurnál
4: a Hanka Schánilová.

0: Česko se musí připravovat na možnost, že Rusko v příštích měsících přistoupí k závažnějším operacím. Dnes to na konferenci v Poslanecké sněmovně zdůraznil šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. A více o tom, co zaznělo na konferenci, nám řekne Tereza Hybšerová z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaká je bezpečnostní situace v Česku?
1: Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka na úvod konference uklidňoval, že nemá informace o aktuálním ohrožení České republiky. Rusko ale zůstává největší zahraniční bezpečnostní hrozbou pro Česko a v následujících měsících nelze vyloučit ani závažnější operace v některé ze zemí Severoatlantické aliance. Hrozby podle něj není možné podceňovat, zároveň ale varoval před panikou.
0: Řekl, jaké operace by mohlo Rusko plánovat?
1: Koudelka zmínil sabotážní útoky na objekty, které pomáhají Ukrajině, nebo útoky drony a raketami na sklady zbraní určených pro Ukrajinu. Mohlo být třeba i o omezenou vojenskou akci proti některé členské zemi NATO. Zdůraznil ale, že takové scénáře nepředstavují bezprostřední hrozbu. Jejich riziko by mohlo vzrůst v následujících měsících, například v souvislosti s případnou mobilizací v Rusku. A ze strany Česka nebo NATO je potřeba na ně důrazně upozorňovat, už teď dodal Koudelka.
2: Když začnou Rusové hromadit vojska u hranic s některou z pobaltských zemí a říkat, že jde pouze o cvičení, tak my říkáme celému světu, nevěříme vám, jsme připraveni se bránit a zvítězit. A právě proto říkáme takhle jasně z pozic ředitelů evropských zpravodajských služeb. A tak zužujeme Rusu možnost ovlivnit část světové veřejnosti.
1: Podle Koudelky je Česko dostatečně silné, aby hrozbám dokázalo čelit. Nejde ale jen o případné fyzické útoky. Bezpečnostní složky se dlouhodobě potýkají se špionáží, kybernetickými útoky a dezinformačními kampaněmi.
0: No a těch je v poslední době čím dál tím víc.
1: Ano, protože Rusko se podle Koudelky snaží oslabovat západní demokracie především tím, že rozděluje společnost a narušuje důvěru v instituce. A tuto podstatu kybernetických hrozeb potvrdil i Tomáš Krejčí z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, když popisoval sérii nedávných útoků.
3: Ti útočníci vědí, co se bude dít, vědí, jaká je situace, a tím cílem není poškodit ty systémy, není získat data. V tuto chvíli jejich cílem bylo to, aby opět se pokusili znejistit společnost tím, jak je Česká republika schopna chránit své systémy.
1: Na závěr dodám, že premiér Andrej Babiš z ANO dnes po jednání vlády Koudelkovi vzkázal, že by se měl držet hesla BIS, a tedy o své práci na veřejnosti nemluvit.
0: Na bezpečnostní konferenci je Tereza Hybšerová, naše reportérka. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a tuhle disciplínu ovládl podruhé, předloni se mu to povedlo i v Granadě. Teď je 15 hodin a 17 minut.

0: Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert E. Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Krátce předpolednem to dnes oznámila Švédská královská akademie věd. Po týdnu se tím uzavřelo vyhlašování letošních nositelů prestižního ocenění, které bylo postupně uděleno za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. O letošní poslední Nobelovce teď budeme mluvit s ekonomem z Vysoké školy ekonomické Martinem Janíčkem. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Dá se nějak lidsky pro nás obyčejné smrtelníky vysvětlit, co tím, nebo co vlastně oni vymysleli?
1: Určitě. Tak vlastně do té doby, než oni přišli na scénu v uvozovkách, tak se řešilo v makroekonomii hodně všechno prismatem makroekonomických agregátů, zejména například spotřeba, investice, HDP, inflace a podobně. Ale oni se vydali více směrem, stejně jako celá teda novokejnosovská ekonomie, tak se vydala více směrem jaksi toho, že za těmi agregáty jsou některé mikroekonomické základy. To znamená, že se koukáme spíše na to, jak se chovají spotřebitelé, jaké mají motivace, jak se chovají firmy, jaké mají motivace, případně jak se chová stát a jaké má motivace. Takže více nás zajímá skutečně to rozhodování na těch jednotlivostech a pak teprve z toho vyvozujeme některé závěry. Takže to jsou vlastně v rychlosti mikroekonomické základy makroekonomických veličin, makroekonomické stabilizace, potažmo potom taktéž.
0: Je to jenom teorie nebo se to už využívá v praxi?
1: To určitě se to využívá vlastně u obou těch ekonomů Halla i Woodforda. U Halla ten je známý zejména svojí teorií spotřeby, jaksi kde přišel tedy z teorií náhodné procházky, kde říkal, že spotřeba se mění spíše neočekávaně vlivem nějakých nových informací na trhu. Do té doby vlastně nedokážeme odhadnout, jak se spotřeba bude vyvíjet, tak to některé modely rozhodně mají v sobě zabudované, ne v tak jaksi fundamentální verzi, ale v nějaké o něco odlehčenější verzi. U Woodforda to je zejména to, že on hodně proponoval takzvané signalizační chování centrálních bank, v angličtině se tomu říká forward guidance, kde vlastně říká, že nejenom jak si ty centrální banky měly určovat jak si parametry měnové politiky, zejména úrokové sazby, ale i některé další, ale měly by zároveň na ten trh dodávat nějaké informace o tom, jak se hodlají chovat například v budoucích dvou letech, jestli hodlají ty sazby držet nízko, nebo naopak vysoko, nebo jak bude reagovat na inflaci. A tento druhý aspekt se využívá velmi hojně, využívá ho i Česká centrální banka například, ale i většina evropských centrálních bank a hodně se jaksi s ním pracuje i v různých modelech, protože ta očekávání pro ten trh jsou potom důležitá v tom směru, jak se právě ty firmy a domácnosti budou chovat, jak na ta očekávání budou reagovat a pak, když ta očekávání jsou stabilní, tak je to prostě pro ten trh většinou pozitivní, většinou.
0: O letošní Nobelově ceně za ekonomii jsme mluvili s Martinem Janíčkem, ekonomem z VŠE. Díky moc a naslyšenou.
1: Díky za pozvání. Naschledanou.

0: Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. Kallasová taky ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bassová oznámila rezignaci. Dnešním dnem zároveň odstupuje z funkce spolupředsedkyně vládní SPD. Bassová jako důvod uvedla úmrtí nevlastní dcery, se kterým se potřebuje vyrovnat. Zmínila taky narůstající útoky na svou osobu, a to i od některých koaličních partnerů. Podle DPA Bassovou ostře kritizovali politici kontroverzní unie CDU-CSU. Vyčítali jí, že zdržuje a blokuje plánované reformy. Poslankyní chce Bassová dál zůstat. Policisté stále pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. V neděli dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Radiožurnálu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi padá na jednu nohu. V případě jakýkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. A herec Miroslav Donutil se večer po 20 letech vrátí do pražské Lucerny. Ve své one-man show bude vyprávět příběhy ze života a vzpomínat na kolegy z Národního divadla, ve kterém strávil v angažmá čtvrt století. Stejný program zopakuje ve velkém sále Lucerny i zítra a ve středu a naváže tak na slavné pořady z přelomu tisíciletí.
3: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě. A německý tenista Alexander Zverev bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Letošní sezónu zakončí na první pozici díky dnešnímu vyřazení Španěla Alcaraze ve třetím kole turnaje v Šanghaji.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda ve Frýdku Místku a ucpaná Mohelnice. Ve Frýdku Místku čekejte kolony na dálnici ve městě. Dálnice D48 byla chvíli zavřená ve směru na Český Těšín kvůli nehodě u nájezdu z Ostravy. Teď už je dálnice opět průjezdná, alespoň pravým pruhem. Kolony se ale ještě nerozjely, tak vydržte. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za Koberovicemi. Na 74. kilometru silničáři v levém pruhu a zdržíte se 15 až 20 minut. V Brně i odpoledne kolabuje doprava kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu. Veslařská a Pisárecká ulice plná. Kolony čekejte i v centru, větší než obvykle. Na silnici 35 popojíždí půlhodinová kolona v Mohelnici směrem na Hradec Králové. Před studenou

0: loučkou v kopci, je tam omezení, jede se kyvadlově. Taky v Praze silný provoz komplikují uzavírky a opravy. Třeba okruh ve směru z D1 na Ústí nad Labem se ucpává. Kolona se táhne už z jižní spojky přes Štěrboholskou, Novopatskou až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany kvůli opravě. Na Žižkově komplikuje dopravu oprava kolejí. Na Ohradě kolony jsou tam dlouhé. A 40 minut budete popojíždět ve spojovací ulici směrem do Libně. A teprve začíná odpolední špička. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách večer může i pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
3: Hezké odpoledne. Jestli máte rádi Signal Festival, který začíná už 15. října, tak v soutěži radiožurnálu teď nabízím 6 čtyřdenních vstupenek Signal Insight. Ty vstupenky platí i na expozice v 8 unikátních interiérech. A když nám napíšete e-mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz a do textu zprávy napíšete chci na Signal a ještě k tomu budete na 10., 20. a 30. místě, výhra je vaše. Tak pište a hodně štěstí vám přeji.
1: Radiožurnál. Každý den s

Napsat seminární práci je s umělou inteligencí snazší než kdy dřív. Její obhajoba ale může být o to těžší. Rakouské univerzity totiž kvůli chatbotům mění způsob zkoušení a nestačí jim už jenom dobře napsaný text. Chtějí vědět, co studenti skutečně umějí. A tak o tom budeme mluvit.

0: Umělá inteligence zvládne za pár vteřin práci, nad kterou by vysokoškolák dříve strávil hodiny a dny. Přesto může být získání diplomu těžší než dosud. Rakouské univerzity totiž kvůli nástupu umělé inteligence mění pravidla hry. Přizpůsobují výuku i zkoušky a ukazuje se, že technologie, která měla studentům usnadnit život, jim ho naopak může zkomplikovat. A podrobnosti probereme s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak moc rakouští studenti využívají umělou inteligenci?
1: Podle loňského průzkumu mezi více než 1400 studenty vídeňských univerzit používá nástroje jako ChatGPT přes 90% dotázaných. Výzkum provedla Maria Giulianová v rámci magisterského studia psychologie na Vídeňské univerzitě. Nejvíc AI využívají studenti technických oborů a nejméně naopak studenti humanitních a těch uměleckých oborů. Umělá inteligence jim hlavně šetří čas. Během pár vteřin totiž dokáže shrnout stovky stran učiva, vysvětlit složité pojmy nebo pomoct se seminární prací. Může ale také chybovat nebo si informace dokonce vymýšlet. A to vlastně reflektují i ti studenti a ti, kteří látce nerozumí, tu chybu pak nemusí poznat.
0: No a jak se tedy rakouské univerzity přizpůsobují využívání AI?
1: Jak píše rakouský deník Die Presse, vysoké školy už upravují studijní programy a pořádají školení pro studenty i vyučující. Mění se ale také způsob, jakým ověřují znalosti. Větší význam získávají ústní zkoušky. Vyučující stále víc také zajímá, jestli studenti dokážou vysvětlit, jak se k těm svým závěrům dospěli a proč použili konkrétní zdroje. Podle výzkumnice Tilly Štiglové z Vídeňské vysoké školy aplikovaných věd, ale písemné práce kvůli AI rozhodně nestratí význam. Ona totiž věří, že právě při nich se studenti učí kriticky přemýšlet, vyhledávat informace a věcně argumentovat.
0: No a jak se k tomu vlastně přistupuje rakouské ministerstvo školství?
1: To chce, aby se studenti naučili s umělou inteligencí pracovat bez ohledu na to, jaký obor studují. Nejde tedy jen o budoucí programátory nebo informatiky. Práci s těmito nástroji by měli zvládat třeba i lékaři, právníci nebo historici. Ministerstvo proto podporuje začleňování AI do vysokoškolské výuky, ale konkrétní pravidla nechává na jednotlivých univerzitách. Zároveň ale upozorňuje, že studenti se nesmějí naučit jen zadávat pokyny chatbotům a přebírat slepě jejich odpovědi. Musí také rozumět tomu, co jim technologie nabízí, umět si informace ověřit a také poznat, kdy se na ně nemůžou spolehnout.
0: No a rakouské zkušenosti s tím, jak se napíše seminární práce a hlavně, jak se musí obhájit, nám teď vyvětlila Bára Vránová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Basketbalistky USK Praha vstupují do nové sezóny Euroligy s výrazně obměněným kádrem. Jak se Pražanky vypořádaly s odchody několika opor a jaké mají letos ambice, řekneme za chvíli.

0: Basketbalistky USK Praha čeká další sezóna v Eurolize. Jako první nastoupí ve středu večer proti francouzskému klubu Basket Bourges. Pražský celek přitom prošel oproti minulé sezóně výraznou změnou. Tak si nás poslechněte i v další reportáži, kterou pro vás teď chystáme ve vysílání odpoledního radiožurnálu.
1: Z kádru USK Praha ubylo oproti minulé sezóně celkem 8 hráček. Mezi nimi například podkošové opory Briona Jonesová nebo MS Hofová. Hlavní trenér Martin Bašta tak musel sestavit téměř kompletně nový tým.
2: Gabča Andělová, Kačka Kalna a z naší juniorky Karolína Taušová se nám podařilo podepsat Frídu Biener, Brian Fraser, Míňu Ture, KS Prosper, Aminátu Gejí. Týhle z té sestavě bychom měli už poměrně brzy být kompletní.
1: I kvůli výrazným změnám v stavě podle trenéra Bašty ještě chvíli potrvá, než se tým dokonale sehraje.
2: Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým, takže v tuhle chvíli krok po kroku, samozřejmě jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
1: Prvním soupeřem Pražanek bude francouzský Basket Bourges. Na stejný celek narazili v úvodu sezony taky loni. Sílu soupeře popisuje rozehrávačka Mariana Přibilová.
3: Ten tým se samozřejmě taky trošku změnil, ale furt je to silovej, dravej tým, který určitě přijede s velkýma ambicemi. My musíme využít domácího prostředí a hrát naší hru, jak to po nás trenér chce, a doufám, že to klapne.
1: V základní skupině narazí basketbalistky USK Praha ještě na polský Lublin a Emlak Konut. Právě turecký celek překvapil jednu z opor Pražanek, Gabrielu Andělovou.
4: Já jsem se totiž koukala na tu kvalifikaci ty Žirony proti tomu Emlaku, no a moc se nevědělo, co se od nich čekat, ale myslím si, že hráli fakt dobře, mají tam dobrý rozehrávačky, ale moc ty hráči jakoby neznáme z toho tureckého týmu. Myslím si, že Bourges, tak tam už je to taká stálice, ale očekávám asi nejhorší zápas s tím Bourges.
1: Tři nejlepší týmy základní části postoupí do nové šestičlenné skupiny, po které přijdou na řadu vyřazovací boje. Final Six se pak bude konat ve španělské Zaragoze. Právě závěrečný turnaj pro šest nejlepších klubů je podle generálního manažera Marka Kučery pro Pražanky cílem. Chtěli by totiž navázat na titul z roku 2024, který získali právě v Zaragoze. Veronika Šlajzová,

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Co z díla Václava Havla oslovuje mladou generaci?
2: Člověk nemusí šířit jenom tu pravdu, ale může poukazovat na to, co ta pravda naopak není.
1: A co je stále živé v dnešní rozdělené společnosti?
3: Havel tím chtěl říct, že nikdy nejsme úplně bezmocní. Vždy se dá něco dělat.
1: Podsta k 90. výročí narození Václava Havla.
4: To byl pan prezident.
1: Havel 90. Moc bezmocných. Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Eliškou Zábrockou.
7: Výsledky víkendových voleb jsou platné, dnes je schválila státní volební komise. Nejméně 11 zraněných hlásí úřady v Charkově po ruském útoku. Fotbalisté Slavie se v Baku připravují na další zápas Ligy mistrů. Ve Frýdku Místku komplikuje dopravu nehoda. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 16 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly být zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
9: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
7: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat Nejvyšší správní soud. Kompletní nové složení senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi 2 nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil šéf lidovců Jan Grolich. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem, zatímco Ukrajina v noci na ruské rafinérie neútočila. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zasáhly i několik civilních cílů.
10: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil tzv. Energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Vysoká škola Báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun. Součástí je i experimentální polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče. Vysvětluje proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
11: Další část je oblast digitalizace ve výrobě. Pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
8: Sport.
4: Fotbalisté Slavie jsou v azerbajdžánském Baku, kde se připravují na druhý zápas v hlavní fázi Ligy mistrů. Zítra nastoupí proti tamnímu klubu Sabah. Slavia čeká na výhru v prestižní evropské soutěži už 20 zápasů. Asistent trenéra Pražanů Zdeněk Houštecký cítí proti nováčkovi Ligy mistrů šanci.
12: Věříme tomu, že sebereme 3 body a podřídíme k tomu v maximum jako všechno, takže to očekávání je jednoznačný.
4: Zápas mezi Sabahem Baku a Slavií začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra v 18 hodin a 45 minut. Hokejový obránce Jacob Modry předčasně ukončil měsíční zkoušku v extraligovém Hradci Králové. Syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého přišel na východ Čech před 3 týdny. Klub dnes informoval o tom, že v dresu Mountfieldu po dohodě už pokračovat nebude.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda u Dašic na dálnici, taky ve Frýdku Místku. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta čekejte kolony za sjezdem na Dašice. Na kilometru 150,5 havarovala dodávka. Projíždí se teď pouze levým pruhem a zdržíte se 15 minut. Na silnici 35 postojíte na výjezdu z Mohelnice do Hradce Králové asi 30 minut v koloně. U Studené Loučky je omezení, kolona je tam pouze z Mohelnice. Ve Frýdku Místku je ucpaný příjezd z Ostravy. V nájezdu na dálnici směr Těšín překáží nehoda. Dopravu odklánějí, z Místecké jede se přes centrum. Čekejte kolony. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za Koberovicemi. Na 74. kilometru je zúžení a kolona je tam na 15 až 20 minut. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna hlásíte fronty kamionů v pravém pruhu. Od Vyškova je to nesouvislá fronta až do Brna. Osobním pojedete rychleji. V Brně kolabuje doprava kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu. Kolony jsou tam i na objížďce přes Bystrce nebo v centru města. A taky v Praze komplikují silný provoz omezení. Kbelská je ucpaná směr Ústí nad Labem kvůli zavřenému sjezdu na Letňany. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
6: Dobré odpoledne. Jestli vás zajímají podrobnosti o povolebním vyjednávání, podívejte se na náš server iRozhlas, kde máte veškerý zpravodajský servis, nejenom o volbách. Za chvíli se v odpoledním Radiožurnálu spojíme s naším reportérem, který právě dnes sledoval jednání koaliční rady. Lídři stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Detaily už za chvíli.
8: Odpolední Radiožurnál a

0: A teď už je čas na další téma odpoledního radiožurnálu. Na změnách v inkluzi stále není mezi vládními stranami shoda, a to ani po raním jednání koaliční rady. K novele školského zákona mají výhrady motoristé i SPD. Co jim v návrhu vadí, tak i to teď probereme s naším reportérem Vojtěchem Tomáškem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč se tedy dnes nepodařilo koalici domluvit na finálním návrhu?
1: Ty změny jdou podle menších koaličních stran sice správným směrem, ale třeba motoristé požadují zásadní revizi inkluze ve školství, což podle nich tedy tato novela nepřináší. Navrhují třeba zakládání speciálních tříd v některých školách, kolik a kde by mohly vzniknout, to všem jasné není. O tom mluvil po jednání poslanec motoristů a člen sněmovního školského výboru Miroslav Krejčí.
2: To záleží na konkrétních potřebách. Mělo by to být tak, aby bylo dostatečné množství kapacit tam, kde jsou potřeba.
1: Na rozšíření kapacit speciálního školství shoda v koalici podle Krejčího je, nicméně na dalších razantnějších změnách už pravděpodobně ne. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu už tak nevidí až takový prostor. Řekl taky, že pokud strany nenajdou shodu na této předloze, budou motoristé a hnutí SPD zodpovědní za současný nevyhovující systém.
3: Pokud by ten systém nebyl postupně parametrizován, tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciálních škol, speciálních tříd nemáme a učitelé by tam na to zůstali sami. To snad nechce nikdo, ani rodič inkludovaného dítěte, ani toho neinkludovaného, ani ti učitelé.
1: Novela mění financování asistentů pedagogů od příštího školního roku. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly finance podle své velikosti a potřeb.
0: A co na to všechno říkají právě samotní ředitelé škol?
1: Potřebu těch změn připustil prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Oceňuje hlavně, že by se asistenti, kteří jsou teď ve školách, jenom na doporučení poradny stali součástí škol. Koalice by v tomto týdnu ještě měla toto téma řešit. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO se mají všichni dohodnout do pátku.
0: Po koaliční radě zasedala vláda, zabývala se úpravami takzvané rozvodové novely. O co konkrétně jde?
1: To je novela občanského zákoníku, která má posílit práva dětí. Zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči anebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ten návrh zákona taky nově vymezuje pojem zájem dítěte.
0: O jednání koaliční rady i vlády jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s naším reportérem Vojtěchem Tomáškem. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Spravedlnost a rovnost, tak na tyto hodnoty se zaměří ústavní soud v Německu, když bude posuzovat dědickou daň. Praxe totiž ukazuje, že mnoho bohatých se jí umí vyhnout a tak se každoročně přesouvají obří majetky, aniž by z toho stát něco měl. Podrobnosti má náš berlínský zpravodaj, za chvíli se spojíme.

0: Bruno Mars dospíval, takže už můžeme mluvit. O dani z dědictví se v Německu říká, že je to daně lépe situované střední třídy. Těch chudších se totiž netýká a ti bohatší se jí umějí vyhnout. Dědická daň je i sporné politické téma. Teď se jim hned dvakrát na začátku týdne zabývá i spolkový ústavní soud v Karlsruhe. Budeme o tom mluvit s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ani ten spolkový ústavní soud v Karlsruhe se vlastně otázkou dědické daně nezabývá úplně poprvé. On už to dělal několikrát v minulých letech, ale je pravděpodobné, že to, že se toto téma dostává na pořad jednání u soudu, teď znovu oživí tu debatu, jak by dědická daň v Německu měla být organizovaná. Protože pořád se objevují takové případy, jako nedávno třeba miliardář Heinz Hermann Thiele z Bavorska. On se snažil ještě před smrtí rozdělit ten svůj majetek do určitých nadací, ale nestihl to a jeho dědicové potom museli doplatit bavorskému finančnímu úřadu přepočtu asi 100 miliard korun, které by ten finanční úřad nebo erár jinak nedostal, což samozřejmě jsou případy, které budí tím větší pohoršení, že spolková vláda chce škrtat na nejrůznějších místech, hlavně ve zdravotnictví, ve školství, v sociální oblasti, v péči o seniory, a tak hlavně sociální demokraté už právě minimálně rok, i když ne moc hlasitě, mluví o tom, že ta daň by se měla reformovat tak, aby dopadala rovněji na všechny vrstvy společnosti.
0: A právě tím se tedy teď bude ústavní soud zabývat?
1: Vlastně svým způsobem ano, a to hlavně v ústavní žalobě či stížnosti, kterou začne projednávat, ale až zítra. Je to stížnost, kterou podal jeden člověk, asi nezrovna chudý, který zdědil docela rozsáhlé majetky, ale vadilo mu, že tyto majetky, jakožto takzvaný osobní majetek, jsou zdaněné více, než kdyby to byl podnikový majetek, majetek náležející podniku, což v Německu to tak je, na takový podnikový majetek jsou daňové úlevy nebo se dokonce nemusí danit vůbec, což z hlediska vládních konzervativců je v pořádku. Podniky je potřeba chránit, aby mohly působit transgeneračně. Mimochodem takový převod podniku na nástupce, kdy někdo něco vybuduje, to je v Německu taky velmi palčivý problém, asi podobně jako v Česku, hledání nějakých nástupců nebo dědiců. No ale v každém případě tomu stěžovateli to dvojí zdanění vlastně vadilo a přišlo mu, že jsou vlastně tím porušovány jeho práva a obrátil se na ústavní soud.
0: Zmínil jste taky vládní konzervativce. Jak se ti staví k reformě dědické daně?
1: No, i když kancléř Friedrich Merz dnes říkal, že je potřeba zajistit ve společnosti víc spravedlnosti, že potom se zlepší i ty nevalné preference křesťanských demokratů jeho strany CDU, tak nějaká reforma té dědické daně není úplně cesta, kterou by se konzervativci chtěli vydávat. Oni tvrdí, že podniky se musí chránit i vzhledem ke slabé hospodářské situaci, že daně se musí především snižovat. A ten vlastně celý ten přístup demonstruje i ten první podnět. Ústavní soud v Německu bude řešit dva podněty ve vztahu k dědické daní a ten první hned dnes, to je návrh Křesťansko-sociální unie strany CSU, která by chtěla dědickou daně regionalizovat, tedy ona tvrdí, že výnosy, jelikož výnosy z této daně plynou do pokladen zemských vlád, tak by spolková vláda vlastně ani neměla mít v této oblasti zákonodárnou pravomoc. Ať si země ovládané sociálními demokraty dědickou daň klidně zvýší, my naopak sníží. To už řekl letos v létě předseda CSU bavorský premiér Markus Söder. A ten návrh bude teď přímo u ústavního soudu rozporovat ministerstvo financí vedené sociálními demokraty a taky strana zelených, podle kterých by schválení takového návrhu vedlo k závodům mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a ke zvyšování nerovnosti v tom smyslu, že majetné rodiny by si raději volili domicil podle toho, kde to pro ně bude právě více výhodné.
0: Tak tedy o dědické dani v Německu, které se umí vyhnout hodně bohatých lidí, jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Díky za to, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 5:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: O pražské koalici budou ještě dnes jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by ale podle něj velmi křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saudsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. A na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel.
3: Sport.
2: Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun za 11 přečinů od roku 2021. A to především v dresu třetiligového Zlínska. Klub navíc za účast v aféře přeřadili do nejnižší soutěže.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a v Praze komplikace. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždějí kolony kamionů v pravém pruhu. Nesouvislá fronta popojíždí už od 226. kilometru a je to až do Brna. A v Brně kolabuje doprava v souvislosti se zavřeným pisáreckým tunelem. Ucpává se centrum města i objížďka přes Bystrc. A v Praze velmi silný provoz komplikují nehody. Třeba v Uhříně vsi se v ulici Přátelství srazila dvě auta a ve směru z Prahy jsou tam dlouhé kolony. Ucpává se taky sjezd z dálnice D1 na Pražský okruh ve směru na Plzeň. Ve sjezdu se srazily dva kamiony. A kolony jsou pak i dál na okruhu ve směru na letiště kvůli silnému provozu. V Praze se určitě vyhněte Žižkovu a okolí křižovatky Ohrada. Doprava tam kolabuje kvůli opravě kolejí. Ucpaná je dost i Kbelská ulice směr Ústí nad Labem. Tam je zavřený sjezd na Letňany kvůli opravě a kolona je už z Průmyslové. Na silnici 35 z Liberce na Turnov dejte pozor za Rádelským mlýnem. Za nájezdem od Jablonce v pravém pruhu plech.
5: V pravém pruhu autu teďkom vypadl nějaký kus plechu. Ten plech vypadá docela ostře a je vysoký, takže se tam brzdí na poslední chvíli.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty většinou od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
1: Dobré odpoledne, nevím, jaká byla vaše letošní úroda ovoce, ale podle nových odhadů bude letošní sklizeň v Česku druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodily mrazy, krupobytí a taky sucho. Podle Ovocnářské unie jen jarní mrazy způsobily škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Je ale kolem toho dost nejasností. Kyjev myšlenku podpořil, Moskva mlčí. Útoky přitom pokračují a téma probereme za chvíli ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil uzavření energetického příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle něj vstoupilo v platnost včera v noci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že sice o dohodě nic neví, ale Ukrajina je připravena příměří dodržovat. Kreml se k návrhu nevyjádřil, ale v noci Rusko zaútočilo na tepelnou elektrárnu u Charkova. Situaci kolem příměří sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Vítám vás ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Není to poprvé, co Donald Trump oznámil příměří, o kterém ví nejspíš jen on sám, o co vlastně usiluje americký prezident.
1: Je to pravda, on vlastně tohleto příměří vyhlásil někde začátkem září také a také se nic nestalo. Samozřejmě Donald Trump především se snaží ukázat americkým voličům před těmi blížícími se volbami, že něco se snaží dělat s cenami ropy. Ale nevím, jestli si vůbec jako uvědomuje, že ty kroky k tomu asi těžko povedou. Možná je to prostě jenom taková ta hra pro veřejnost.
0: Jakou roli v tom hraje Volodymyr Zelenský a obecně Ukrajina?
1: Tak ti mají nezávidění hodnou roli snažit se na jednu stranu uchovat prostě svoje právo na to, aby odpovídali na ruské údery a současně ale nestat se nějakým obětním beránkem v očích Donalda Trumpa. Takže jako pro diplomaty je to tedy krajně citlivá záležitost, takový určitý tanec na vejcích.
0: Chce vůbec Vladimír Putin ukončit válku nebo alespoň uzavřít nějaké příměří?
1: Tak zatím nevidíme nic, co by tomu nasvědčovalo. A i třeba jsem zrovna dneska četl text jednoho z těch propagandistů, který říká, hlavně nesmíme uzavřít žádné příměří, protože my teď musíme vyvinout na Ukrajinu co největší tlak. Momentálně máme převahu, protože Ukrajina nemá protiletecké střely, tudíž my před blížící se zimou můžeme zničit tolik ukrajinské infrastruktury, kolik jenom půjde. Takže z tohohle toho pohledu žádné příměří nedává pro Kreml smysl.
0: Téma připravil pro odpolední radiožurnál Ondřej Soukup ze zahraniční redakce a tématu se samozřejmě taky věnujeme v online reportáži na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Ondřej, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Radiožurnál. Každý den s vámi.

Umíte si představit v obchodě mrazáky, které nemrazí, ale topí? Tak tohle se opravdu stalo. Francouzské supermarkety zasáhl kybernetický útok, který cílil právě na mrazící zařízení. Stovky obchodů musely jídlo vyhodit. Podrobnosti probereme v odpoledním radiožurnálu už za pár minut.

0: Zaměstnance francouzských supermarketů čekalo ráno nepříjemné překvapení a teď možná i vás, posluchače odpoledního radiožurnálu. Systémy chladicích zařízení se totiž v noci přenastavily na 50 stupňů Celsia. Většinu jídla museli pracovníci obchodu vyhodit, protože se zkazilo. Dánský výrobce mrazáků firma Danfoss potvrdil, že se jednalo o kybernetický útok na jeho systémy. A my si o tom povíme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jaký je rozsah toho kybernetického útoku?
1: Velký. Podle šéfa jednoho ze zasažených řetězců Dominika Šelšra, šéfa maloobchodního Cooperative E, je ten útok mimořádně závažný a nepřijatelný. Incident podle francouzské televize BFM TV zasáhl několik stovek supermarketů různých řetězců. Mělo by jít o obchody Cooperative E, Intermarché a E. Leclerc. Francouzský deník Le Monde píše, že zasaženy jsou taky obchody Carrefour Market a Monoprix. Firmy ale zatím tedy žádné škody ve svých obchodech nepotvrdily. Výlohy zasažených obchodů a mrazáků tak vlastně od rána zdobí narychlo vytištěné cedule s nápisy jako Rupture de la chaîne du froid, škoda na chladícím řetězci.
0: A už se ví, jak k tomu kybernetickému útoku vlastně došlo?
1: Tak hackeři se podle stanice BFM TV měli vlastně napojit na dálku na mrazáky a chladicí zařízení a spustit program odmrazování. To je normální proces, kterým většina moderních zařízení disponuje. Správně by ten program měl fungovat tak, že se jednou za čas spustí, aby se odstranil nahromaděný led. Jenže hackerům se v některých mrazicích jednotkách podařilo přenastavit teplotu někdy tedy až na 50 stupňů Celsia. Mrazáky tak vlastně místo chlazení začaly hřát a jídlo místo chlazení ohřívat. K útoku navíc hackři využili noc z neděle na pondělí a tak jídlo zůstalo vlastně ve vysoké teplotě hned několik hodin. Zaměstnance tak ráno čekalo nemilé překvapení v podobě roztátého ledu, zmrzliny a dalších potravin, které protékaly skrz těsnění na podlahu obchodu.
0: A jaké mohou být celkové škody?
1: Tak zatím Francouzi stále sbírají data, ale třeba ve dvojici supermarketů ve francouzském Haugenau museli zaměstnanci vyhodit jídlo v hodnotě 270 tisíc eur. To je v přepočtu přes 6,5 milionu korun. Vedení obchodu napsalo na Facebook, že museli zlikvidovat úplně všechno z těch mrazáků. Útok měl cílit na konkrétní typy zařízení Danfoss, které měly neaktualizovaný a starý software. Tím incidentem už se zabývá taky francouzská národní agentura pro bezpečnost informačních systémů, která identifikovala zranitelnost toho softwaru u výrobce a už je s ním v kontaktu. Agentura už se taky spojila s úřady v okolních zemí, aby je varovala před podobným incidentem.
0: O kybernetickém útoku na chladicí systémy ve francouzských supermarketech jsme mluvili s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Díky za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: obce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tohle to je naše místo.
2: Tady končí svět.
1: Tohle je náš život.
3: Každý to chtěl někdy udělat, všechno to tu zničit.
4: A pak přijdeš ty.
5: Máme tam tělo.
6: Všichni se bojí.
7: Apokalypsa je zblízko.
8: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
9: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
10: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
9: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
11: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
12: Radiožurnál je s vámi v 17 hodin. A taky Kateřina Cauksidisová se zprávami.
13: Města dál jednají o budoucích koalicích, někde už se dohodli. Unijní ministři zahraničí schválili rekordní rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Německý tenista Zverev bude do konce roku světovou jedničkou. Na dálnici D11 popojíždí kolona u Poděbrad směrem do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
14: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku a nebo taky v Tachově. Uskupení Kladeňáci zpochybňuje výsledky komunálních voleb v jednom z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3%. Lídrině Kladeňáku Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně méně hlasů než jinde ve městě.
15: Zjistili jsme skrze naši výzvu velké množství osob, které tam skutečně hlasovaly pro naši kandidátku. Rozchází se to s tím oficiálně zveřejněným výsledkem, tedy podnikáme v tom další kroky. Volební zmocněnec vlastně zvažuje teď nějaké dostupné varianty, jak ten výsledek tedy uvést do toho stavu, který jsme tam zjistili my.
13: Lidé můžou stížnosti na průběh voleb podávat ke správním soudům od středy 14. října. Jestli tuto možnost Kladeňáci využijí, Gamanová zatím neřekla. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Kallasová taky ještě vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost.
16: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
17: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
16: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
18: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
16: Výnos cukrové řepy se v Loštících oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Radiožurnál.
19: Sport. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Do konce roku s jistotou přeskočí vedoucího Itala Jannika Sinnera, který zbytek sezóny vynechá kvůli zranění.
20: 29-letý Němec letos vystoupal žebříčkem po prvních grandslamových titulech na Roland Garros a US Open. Jeho budoucí postup na nejvyšší pozici stvrdil Španěl Carlos Alcaraz, který vypadl na turnaji v Šanghaji ve třetím kole a Zvereva tak do konce roku nepředstihne. Nejdřív se může v čele žebříčku Zverev objevit 2. listopadu po turnaji ve Vídni. Po Borisi Bekrovi se stane historicky teprve druhou světovou jedničkou z Německa. David Prouza, Radiožurnál.
19: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji Masters v Šanghaji ve třetím kole. Lehečka podlehl 1-2 na sety Španělu Chodárovi a Svrčina ve dvou sadách prohrál s Rusem Medveděvem. V osmi finále se tak představí z Čechů jenom Jakub Menčík, zítra se utká s Francouzem Geou.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D11 u Poděbrata, v Brně zavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se zdržíte u Poděbrat. Na kilometru 41 se omezením projíždí teď pouze jedním pruhem a je to asi na 15 minut. Na silnici 35 postojíte na výjezdu z Mohelnice do Hradce Králové asi půl hodiny v koloně. Před Studenou Loučkou je omezení, kolona je tam pouze nebo hlavně z Mohelnice. V Brně kolabuje doprava kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu. Ucpávají se všechny možné objížďky, včetně centra města, nebo pokud pojedete přes Bystrc, tak Kniničská ulice. Tunel bude zavřený až do 20. listopadu. V Praze ten velmi silný odpolední provoz komplikují nehody. Třeba v Uhříněvsi se srazila dvě auta na hlavní silnici směrem na Říčany. Na Štěrboholské spojce brzdí provoz nehoda směr Černý most. U Europarku blokují jeden pruh a jižní spojka je kvůli tomu ucpaná už od Zahradního města. V Nové Povltavské ulici, kousek za tunelem Blanka, překážejí dvě auta po nehodě směrem z centra. A kvůli kolonám musí regulovat ještě výrazněji vjezdy do tunelu ve směru ze Smíchova. A hodně ucpaná je taky Gbelská ulice směr Ústí nad Labem, a to kvůli uzavírce sjezdu na Letňany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme mlhy a nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná série senátních duelů a slovo má Vladimír Kroc.
22: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 21 Praha 5, kde kandidovalo 7 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Václav Láska za SEN 21. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A Radko Sáblík za ODS. Dobrý den.
23: Dobrý den.
21: Volby 2026. Senátní duel.
22: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v poledne, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokát Václav Láska je předsedou senátního klubu SEN 21 a Piráti. V prvním kole získal 32,54% hlasů. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík má 27,1% hlasů. Nějakých 5,5% hlasů, je to malý nebo velký rozdíl?
24: To se těžko určuje, ono je to spíš o tom, kolik hlasů se bude ještě přerozdělovat. A vzhledem k tomu, že se bude přerozdělovat zhruba třetina hlasů, tak 5% není žádný velký rozdíl.
22: Říká Václav Láska, jak to vidí Radko Sáblík?
25: No, já si myslím, že to druhé kolo senátní volby jsou velmi specifické volby, kdy bude záležet na tom, kolik se nám podaří přesvědčit našich potenciálních voličů, aby vůbec přišli k těm volbám. A to bude asi rozhodující, takže myslím si, že to není zas tak klíčové. Klíčové bude, co se teď podaří nám s těmi voliči, komunikace a přesvědčení, jestli teda budou ochotni přijít.
22: Když jste předem uzavřeli dohodu, že na sebe nebudete vzájemně útočit, to bylo těžké to dodržet?
24: Ne, bylo to strašně jednoduché. Sešli jsme se, podali jsme se na to ruku a celou dobu to držíme a budeme to držet až do konce.
22: Čili stále platí?
25: Za mě to stále platí a myslím si, že jsme to během celé kampaně dodrželi.
22: Pane Sáblíku, jak významná byla silná podpora vašich studentů, kteří vám nezištně v kampani pomáhali?
25: No, to byla klíčová věc, protože já jsem původně měl v plánu za 2 roky odejít do důchodu. Oni mě tak trošku ukecali, abych ještě teda těch 6 let se věnoval škole a tomu senátu. A pro mě to zase byla vnitřní motivace, abych do toho dál šel. Ty politické strany mě podpořily až od půl roku později, takže celou tu kampaň de facto tvořili studenti. Ne de facto, reálně tvořili studenti, že jsme neměli žádné marketéry, pouze ty lidi, když nejstarším bylo 18 let.
22: Čím vás přesvědčili studenti, že do toho máte jít?
25: No, tím, tou svou podporou, protože když jste ředitel nebo učitel...
22: Mě spíš zajímá argumenty. Přišli a řekli, no, proč byste to měl udělat.
25: Argumenty byly i to, že dělám pro to české školství různé věci. Dělal jsem tu strategii 2030+, a že v tom senátu bych mohl ještě nějakým způsobem to znovu jako akcentovat. A i pro mě to je jako výzva na závěr mé kariéry. Ještě třeba jako třešnička na dortu, která může, nemusí přijít, ale... Asi tak, to bylo vnitřní motivace pro mě a ten argument jejich jsem bral.
22: Pane Lásko, proč se ucházíte o senátorský post už po třetí?
24: protože za těch 12 let jsem si vybudoval v Senátu celkem jako dobrou, silnou pozici, kdy jsem schopen hodně věcí ovlivnit, protože mi hodně kolegů naslouchá, jak zkušenému senátorovi, tak advokátovi, a vlastně myslím si, že v tom třetím mandátu můžu udělat ještě víc než v tom druhém, takže prostě chci pokračovat v práci, která mě baví a která mi dává smysl a která je pro mě vlastně ještě významnější, než byla třeba před 6, před 12 lety, kdy byl člověk trochu elef, v první období jsem se musel učit a teď vlastně mám takovou pozici, že jsem schopen v Senátu ovlivňovat víc věcí než dřív, proto do toho jdu po třetí.
0: A považujete předchozí zkušenost z těch dvou mandátů, a teď myslím ale očima voličů, spíš za přednost, nebo to může být i handicap?
24: Dva úhly pohledu. Jeden je, že já jsem celou kampaň měl postavenou na tom, že jsem nesliboval, co budu dělat třetí volební období, ale skládal jsem účty, co jsem dělal druhý volební období. A protože jsem vyhrál to první kolo, tak předpokládám, že hodně lidí na to slyšelo. Na druhou stranu máte pravdu, že část lidí může říkat, no tyjo, Láska už tam byl dvakrát, pojďme zkusit nějakého nového koně, a to mi může zase hlasy ubírat. Ale zatím to vypadá podle výsledku toho prvního kola, že více lidí ocenilo tu práci, kterou jsem tam dělal.
0: Pane Sablíku, byl jste zastupitelem a místostarostou v Mníšku pod Brdy. Může to někdo vidět jako nevýhodu, že zatím máte zkušenost jen s komunální politikou a ne s celostátní?
25: Samozřejmě, tak to někdo jako nevýhodu může vidět. Zas na druhou stranu to může někdo vidět jako výhodu, že tam přicházím a nemám s tou velkou politikou v uvozovkách nic společného, čili nemám tam žádnou historii. A myslím si, že zase z mé pohledu mohu přinést některé věci, které jsem celý ten život dělal, a to se týká toho oblasti školství. Takže tam já vidím tu možnost, čímž chci oslovit ty voliče.
0: Vyjednáváte podporu od neúspěšných kandidátů? Už vám ji někdo přislíbil?
24: No tak kandidáty ANO, komunistů a SPD asi určitě nebudeme nikdo žádat o podporu. A pan doktor Šarapatka vedl kampaň takovým způsobem, že já jsem mu napsal SMSku, že všechno dobrý, že politika je někdy tvrdá, že prostě jako chápu všechno, co se dělo, ale o podporu jsem ho nežádal. To by bylo trošku divný, když o mě během kampaně psal, co si myslí, tak vlastně ho teď žádat od podporu by bylo takové divné vlastně z obou dvou stran.
0: Vy jste na to asi podobně, pane Sam.
25: No, mě to, jak říkám, že jak u kampaně studenti, tak co vím, tak se bavili s panem Havlem z Topky, která de facto je mým přirozeným partnerem ode mě, a tam snad byl nějaký příslib, že by mohlo být, protože tam byly ty, jak se zachovají Piráti, já nevím, protože s nimi jsem spolupracoval v rámci Prahy jako ředitel. Takže teď nemám tu tušení, ale samozřejmě, že je celku legitimní, že se budeme ucházet o těch 18% hlasů, který tam byli. Vím, že ne všichni půjdou k volbám, ale někteří možná ano. A pak budou se muset rozhodnout, koho z nás podpoří.
0: Pane Lásko, co považujete za to hlavní, co se vám během dvou mandátů senátora podařilo prosadit?
24: No, hlavně já jsem v Senátu takový silný liberální hlas. Já mám Senát velmi rád, ale Senát je svojí převahou konzervativní instituce. Je to znát u různých témat, které se týkají životního prostředí, které se týkají třeba projednávání Istanbulské úmluvy, rovných práv pro stejnopohlavní páry a tak dále. Tak tam převažuje ten silný konzervativní hlas. A já jsem vlastně jako menšina liberální v Senátu, ale za to velmi, velmi hlasitá. Myslím si, že je důležitý, aby i v instituci, která je převážně konzervativní, byl silný liberální hlas, a tu roli jsem plnil, byl jsem slyšet, byl jsem zastánce liberálních hodnot, a když mám vzít třeba jednu věc, která se mi povedla jako mě samotnému, která by beze mě nebyla, tak to tedy bylo vlastně přerušení nebo překazení ratifikace mezinárodní úmluvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, tedy Vatikánem, kdy sice ta senátem prošla, ale já jsem potom podal podání ústavnímu soudu, že si myslím, že ta úmluva je rozporná s ústavními pořádky. Ústavní soud mi dal za pravdu, a tudíž k ratifikaci této úmluvy nedošlo, a můžu říct čistým svědomím, že kdyby nebylo Lásky v Senátu, tak dneska ta smlouva ratifikovaná je.
0: Pane Sablíku, kdybyste se do Senátu dostal, na co byste se chtěl zejména soustředit? Je mi jasné, že jde o školství, ale co konkrétně?
25: No tak samozřejmě to školství dělám celý život, takže je to jasné, ale zároveň taky podporu mladých, kteří jsou v jejich podnikavost, což není nutně podnikání, ale může v to přerůst. a pak propojování těch generací, to znamená setkávání mladých a seniorů, což už také děláme. A samozřejmě bych se snažil, aby tam přinesl také trošku svěží vítr, protože já jsem říkal, že pokud vstoupím do Senátu, tak tam nevstoupím sám, ale vstoupí se mnou ti mladí, kteří mě podporují a nejsou jenom z naší školy, přidali se k nám i studenti z jiných škol. A pro mě je to strašně důležitý, že ty mladí lidé mi věří, byť je mi 64 let, a už patřím spíš k těm seniorům. Takže to je to, co bych chtěl tam dál prosazovat. A chtěl bych, aby ten Senát taky trošku oživil se.
22: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 21, Praha 5, Václava Lásky a Radko Sáblíka.
21: Volby 2026, senátní duel.
22: Vidíte ve svých programech body, v níž byste se navzájem nějak výrazně rozcházeli, pan Lásko?
24: No na moc jsme jich nenarazili, my jsme se jednou tak trošku střetli v jedné diskuzi na otázku vlastně životního prostředí a přístupu ke Green Dealu, ale to jsme si taky potom nějak vyjasnili. A já mě teď upřímně řečeno moc jako nenapadá, že bychom měli nějaké vyloženě programové rozdíly, spíš každý jsme zaměřený na jinou oblast, v který jsme činný. Kolega zejména na školství, já mám zase spíš tu spravedlnost, justici, lidská práva, tak se spíš lišíme v tom, na co se zaměřujeme, než že bychom měli nějaké protichůdné
22: názory. Takže máte pocit, že by bylo nejlepší, kdybyste prošli oba.
24: To by byla ideální varianta, no, ale do té jedné lavice se spolu nevejdeme vedle sebe.
22: Pane Sáblíku, proč ti, kteří tedy přijdou ke druhému kolu senátních voleb na Praze 5, by měli dát hlas vám a ne vašemu soupeři?
25: No, tak já se nechci vymezovat či panu Láskovi, což jsme se domluvili. Ale budu tak já si říct, proč bych myslel, že by to dohli dát mě.
22: Ano.
25: Já jsem tady vlastně ke konci své kariéry, já jsem ochoten ještě něco zkusit udělat proto školství a myslím si, že jsem tam už odvedl velmi dobrou práci a tu zkušenost, kterou mám, že bych mohl zúročit. A jsem přesvědčený o tom, že právě tohle je jedna z věcí. Já žádám o těch 6 let, jo. Já samozřejmě chápu, že když jste tam delší dobu, že získáte nějaké zkušenosti. Na druhou stranu žádám o těch 6 let, protože pak mi bude 70 a už určitě nebudu znovu chtít kandidovat, ale myslím si, že bych tu šanci dostat měl, nebo mohl, právě proto, abych prostě ukázal, že ještě na závěr něco dokážu udělat i pro celý to školství, nejen pro tu svou školu, kterou jsem jako dost vybudovala, je dost známá.
22: Pane senátore, vy působíte ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nebo stále komisi pro sdělovací prostředky. Mohou být zahraniční témata těmi, na které voliči v senátních volbách také slyší?
24: Myslím si, že menší procento voličů, protože přece jenom senátní volby jsou hodně vnímány i volby jakoby komunální. To znamená, že hodně lidí i uvažuje, co pro ně ten senátor udělal nebo udělá v rámci toho senátního obvodu. A tam je mojí, řekl bych, nejsilnější stránkou ta bezplatná právní poradna, kterou tam provozuju celých 12 let, kterou za těch 12 let prošlo 900 lidí, 900 občanů z toho obvodu Prahy 5 a 13, s kterými jsem si sednul, promluvil, řekl jsem jich, jestli jsou v právu, jsou v právu, když jsou v právu, na koho se obrátit a ve výjimečných případech, když to bylo hodně velké bezpráví, tak jsem je i zdarma zastupoval, abych jim pomohl a to je asi to nejvíc, co jsem přímo pro občany 5 a 13, který uvažují jako spíše komunálně ve vztahu k senátním volbám udělal.
22: Jak se podle vás v současnosti daří koordinovat českou zahraniční politiku?
24: Řekl bych, že vůbec. To je opravdu velký zmatek, který do toho vnáší zejména Petr Macinka, který prostě není politik, nebo respektive není člověk, který myslí na zájmy České republiky. Je to prostě egoista, který rád provokuje, jede si osobní PR. Bohužel je v současné době ministr zahraničních věcí a hází do všeho klíny a klacek. Já si osobně myslím, že když nemám rád Andreje Babiše, takže kdyby bylo jenom na něm, tak s Petrem Pavlem, s prezidentem a potom s naším předsedou Senátu s Milošem Vystrčilem by si uměli sednout k jednomu stolu a nějakým způsobem sjednocovat politiku, aby navenek vypadala alespoň neroztříštěně.
22: Stejná otázka pro Radko Sáblíka.
25: No, s tím souhlasím, protože si myslím, že prostě to je dáň za to, že sestavili tuhle vládu a myslím si, že musí skřípat zuby, protože to, co předvádí vlastně motoristé, to je vlastně show přímé přenosu. A potom tam je strana, která je vlastně vlastizrádná, která podporuje agresora v Rusku a už se to ani netají, chodí tam na ty věci, na jejich různé akce, takže to je jako naprosto šílený. No a zahraniční politika je několik věcí, kde by se ty lidé měli shodnout a pak se můžeme hádat o detailech. Jedna z nich je bezpečnost, zahraniční politika. Další je samozřejmě potom právě to vzdělávání třeba té mladé generace a pak je to samozřejmě i vnitřní bezpečnost, ne ta zahraniční, ale vnitřní. A to jsou věci, které by měly být konsenzus.
22: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Sáblíku?
25: Tak já jsem osobně přesvědčen, že na tu obranu by mělo jít více peněz, protože je to klíčové, protože ve chvíli, kdy tady budeme mít nepřítele a budou nám zase tady jezdit tanky, já jsem to v 68. jako 6-letý kluk zažil, tak v tu chvíli všechno ostatní padá, ať už je to vzdělávání, ať už je to životní prostředí, prostě pak už budeme bojovat o holý život. A já bych strašně nerad, abych se něco takového musel znovu dožít. Takže jsem pro, aby jsme byli silní a myslím si, že Evropa by mohla přitvrdit. A má na to, protože ty zdroje má, akorát, že se bojí použít, protože je tam demokracie a nemůžou si dupnout jako někdo, který mu nezáleží na žádných životech.
21: Volby 2026. Senátní duel.
22: Tatáž otázka pro Václava Lásku. Výše schodku navrženého státního rozpočtu a výdaje na obranu.
24: Výdaje na obranu jsou velmi nízké, ale co je důležité, nejenom je navyšovat, ale taky správně rozhodnout, jak je použít. To už říkal i prezident Petr Pavel, že jedna věc je to číslo, to procento, a druhá, jak s nima naložíte. Pro nás, pro Českou republiku a pro naši bezpečnost a budoucnost je naprosto zásadní, aby jsme investovali do těch druhů obrany, které uplatníme v rámci společné evropské obrany, které po nás chce NATO nebo ostatní evropské státy. Pokud si pojedeme nějakou solo akci, budeme nakupovat zbraně, které jsou nekompatibilní s výzbrojí ostatních evropských států, tak je nám to úplně na nic. Takže úplně zásadní věc je navýšit a investovat do těch druhů obrany, které budou sloužit v rámci společné evropské obrany, protože Evropa se může Rusům ubránit velmi dobře, ale musí spolupracovat, musí táhnout za jeden pro vás, musí mít kompatibilní druhy výzbroje, musí mít třeba ty dražší typy výzbroje, jako je třeba stíhačky, tak nemůže mít úplně každá země ty nejmodernější stíhačky, protože tím zabije celý svůj rozpočet nebo mít jich moc, protože tím zabije celý svůj rozpočet a nezbyde na další druhy obrany, takže fakt to musíme koordinovat a musíme investovat hlavně do toho, co je ve společných evropských plánech nebo plánech NATO na společnou evropskou obranu.
22: Prvního kola voleb ve vašem oboru se zúčastnilo skoro 46% voličů. Jakou část očekáváte ve druhém kole?
24: To se velmi těžko odhaduje, rozhodně bude nižší, vždycky byla nižší. To ještě jsem nezažil, že by byla ve druhém kole vyšší než v prvním, protože voliči, kteří přišli primárně ke komunálním volbám a moc je senát nezajímá, tak tam ten senát stejně hodili, protože když už jsem u té urny, tak si vyberu toho svého kandidáta, většinou skopíruju tu svoji volbu stranickou, kterou jsem měl do komunálních voleb, ale k tomu druhému kolu přijdou opravdu jenom ti, co chtějí ovlivňovat dění v senátu, a těch prostě bude menší část, plus samozřejmě nepřijde část voličů, kteří měli svého kandidáta v prvním kole a mezi náma dvěma už si nevyberou, tak ti taky nepřijdou.
22: Co podle vás může konkrétně v tom vašem obvodu ovlivnit voličskou účast ve druhé?
25: No tak záleží samozřejmě, jak ty voliči to vyhodnotí. Já si myslím, že třeba já mám větší voličský potenciál, protože tam jsou ty strany a tak dále, ale pan Láska zase má větší takovou ten fanklub, protože tady už je 12 let a tam jsem si jistý, že ty lidé znovu přijdou volit, takže tady teď záleží na tom, jestli se podaří nebo nepodaří přesvědčit ty lidi, aby k těm volbám přišli, protože ten potenciál třeba, který je, nebude využit a já vzhledem k tomu, že jsem měl velmi krátkou dobu, aby se představil, protože mě znají dobře ti, kteří se pohybují ve školství, ale neznali mi ty voliči, kteří se v tom školství tolik neorientují. Takže to bylo to první kolo, dopadlo to podle mě v celku velmi dobře i z hlediska toho, kolik jsme na to měli prostředků.
22: Pane Lásko?
24: Já chci jenom jednu důležitou větu, že spousta lidí si taky myslí, že druhé kolo je až za 14 dní, protože to kopírou z prezidentských voleb a není to tak. Druhé kolo je už za týden, to znamená tento víkend, takže chcete-li volit mě nebo kolegu Sáblíka, tak musíte přijít tento pátek a sobotu. Pokud přijdete za 14 dní, tak se do těch volebních místností fakt už nedotlučete.
25: Souhlasím, přidávám se k tomu, k této výzvě.
22: Rozumím.
0: připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Pane senátore, skutečně tak funguje?
24: Ano, funguje tak, protože Senát má tu obrovskou výhodu, že je nepřehlasovatelný ve změně ústavy, ústavních zákonů, ve změně volebních zákonů. To je taky velmi důležitý, protože ono to tak bývá, že když se někdo nový dostane k moci, tak první, o čem přemýšlí, je změnit volební zákony tak, aby příště vyhrál ještě víc. Jo. A to je to důležité, co mu Senát, v čemu Senát brání, a taky Senát má velmi důležitou roli v různé naší účasti v mezinárodních smlouvách, mezinárodních uskupeních, které taky nemůžeme překopávat podle toho, jak se kdo zrovna dostane k vládě. Takže v těch třech bodech, kde je Senát nepřehlasovatelný, mezinárodní úmluvy, ústavní zákony, volební zákony, opravdu plní svoji roli pojistky.
0: Pane Sáblíku, nemůže vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně spíše odložit přijetí legislativy, učiní se Senát případně vymezit?
25: No já si myslím, že tam je právě ta pojistka, protože se může stát, může být nějaká katastrofa a tak dále a může přijít nějaké tsunami a někdo vyhraje volby, že získá v té poslanecké sněmovně jedněmi volbami maximální třeba i ústavní většinu. Což se teď třeba projevilo v Maďarsku. A v tu chvíli tam je ten senát, který se mění jednou za dva roky, takže tam potřebujete více voleb, abyste něco takového udělal a ta nálada ve společnosti už může být jiná. Souhlasím s tím, co tady bylo, a myslím si, že já i pan kolega jsme jako garanti toho, že když tam budeme, tak tou pojistkou budeme, a je to jedna z klíčových rolí, kterou ten senát má. Pak samozřejmě, nechci říkat jako rada můřík, ale přece jenom dříve narozených, je tam šance třeba některé věci opravit, podívat se na některý ze zákonů a upozornit na chybu. A to teď nemusí být vůbec ideový, to může být jenom prostě přehlédnutí, anebo ta klasická poslanecká hra, že kdy tam přidáváme různé věci a v rámci
0: přílepky,
25: to přílepky a nebo úpravy jednotlivých věcí a ono to se propíše někam jinam a nikdo si toho nevšimne a třeba ten senát pak má možnost na tohle upozornit.
0: Hosty byli Václav Láska a Radko Sáblík, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 21 Praha 5. Oběma děkuju. Naschledanou.
24: Děkujeme za pozvání.
25: Děkuju za pozvání.
0: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
21: Volby 2026. Senátní duel.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Se zprávami je ve studiu Kateřina Cousidisová.
1: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Vyjdou tam jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 8,40 korun a 630 haléřů za litr. Benzín můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů více než dnes. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená. Řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. V Česku je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Sport. Fotbalisty Newcastle s českým brankářem Lukášem Horníčkem čeká v anglické lize zápas na trávníku Coventry. Dohrávka 6. kola má výkop v 21 hodin. Newcastle je v tabulce aktuálně 11. V případě výhry se ale postune na 4. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehody. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždějí kolony kamionů v pravém pruhu. Nesouvislá fronta se táhne už od 225. kilometru až do Brna. Osobním autem pojedete rychleji. A to až do Brna. V Brně velké komplikace působí zavřený Pisárecký tunel. Tunel bude v obou směrech neprůjezdný přes měsíc kvůli úpravám. A doprava v okolí kolabuje. Ucpané je i centrum města nebo Kníničská ulice směrem na Bystrec. Na silnici 35 postojíte na výjezdu z Mohelnice do Hradce Králové asi půl hodiny v koloně před Studenou Loučkou, je tam omezení. Na 35 se dejte pozor v úseku z Turnova do Liberce. Na 28. kilometru na vrcholu Jeřmanického kopce stojí auto částečně v pravém pruhu. Je to v zatáčce bez označení a brzdí se prudce. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na městském okruhu za tunelem Blanka směrem z centra na Holešovičky se srazila dvě auta. Musí tak ještě výrazněji regulovat vjezdy do tunelů směrem na Troju. Nehoda taky v Uhříněvsi překáží v ulici Přátelství. Průjezd Uhříněvsí směrem z centra je nadlouho. No a velké kolony hlásíte ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem nebo i na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami a nebo nízkou oblačností a teploty můžou klesnout až na nulu. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji do 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
0: Tak tedy dobré odpoledne, po celé republice pokračují povolební vyjednávání. Budeme o tom mluvit v hlavních zprávách za necelou půl hodinu a taky se spojíme s naším reportérem, který je na pražském magistrátu a sleduje jednání, kde zástupci vítězného hnutí STAN jednají s koalicí Spolu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

my se za chvíli vydáme do indického hlavního města Dillí, které paralyzovaly protesty. Lidé demonstrují za odstoupení předsedy volební komise. Opozice ho obvinuje z kradení hlasů a také ovlivňování voleb ve prospěch vlády. Téma připravila naše zahraniční redakce.

0: Tisíce zatčených lidí a hlavní město jako ve stavu obležení. Tak přesně tak vypadal víkend plný protestů v indické metropoli Dillí. V policejních celách skončili studentští vůdci, nejvyšší představitelé opozice, ale třeba i někteří slavní bollywoodští herci. Demonstrace za odvolání předsedy volební komise pokračují i dnes. Vývoj sleduje kolega Ondřej Himr ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Indické policii se o víkendu podařilo vlastně zařídit, že se velké davy vůbec nesešly, ale za cenu velmi drastických omezení. Za cenu zrušení stovek vlaků, zavření většin stanic metra, zablokování přístupových cest do centra a tak dále. Policie pozatýkala asi 4000 lidí, část z nich se dokonce ani k žádným protestům připojit vůbec nestihlo, což byl i případ předsedy protestního hnutí, které se říká Lidová strana Švábů a Abhijita Dýpkého, který se k těm víkendovým protestům chtěl připojit, vlastně k ním jako první vyzval, ale toho zadrželi už na palubě letadla ve chvíli, kdy přistálo v Dillí.
0: A jak tedy vypadají dnešní protesty?
1: Ty dnešní demonstrace organizuje politická opozice v čele s Indickým národním kongresem. Na záběrech ze sociálních sítích to vypadá na jistě vyšší tisícovky účastníků v centru Dillí. I dnes byly zavřené některé stanice metra, ale v menším měřítku a také nemáme zatím žádné zprávy o tom, že by docházelo k tak masivnímu zatýkání jako o víkendu.
0: Protesty vyvolal skandál kolem předsedy volební komise, tak připomeňme, o co v něm jde.
1: V centru téhle kauzy je obvinění ze strany opozice, že předseda volební komise Ganesh Kumar tím, že nejspíš milionům Indů upřel právo volit, pomohl vládě strany BJP k některým volebním úspěchům z poslední doby. Celé se to točí kolem procesu veliké revize volebních seznamů, kterou volební komise před několika měsíci spustila a v rámci které postupně z voličských seznamů vyškrtala ohromujících 130 milionů jmen.
0: A s jakým odůvodněním?
1: Že jsou to lidé, kteří mezi tím zemřeli, nebo že jsou to duplicitní záznamy, nebo že ti lidé se už mezi tím přestěhovali jinam. Celý proces je legitimní a dělal se už v minulosti, ale tentokrát byl velmi silně automatizovaný a velké množství lidí bylo vyškrtnuto třeba kvůli chybě v přepisu jména nebo nějaké jiné formalitě. Navíc těch případů bylo tolik, že se nedařilo je včas vypořádávat. Například ve státě západní Bengálsko takhle vyškrtli přes 9 milionů jmen, asi ve 3 milionech případů lidé podali odvolání, jenže to všechno se stalo krátce před volbami, které tam byly v dubnu a speciální tribunály stihly před hlasováním vypořádat jen malý zlomek. Jen asi 2% všech těch stížností. No a k tomu všemu se před 2 týdny přidalo zjištění novinářů z Indian Express, že Kumárovi kolegové z volební komise v uplynulých měsících opakovaně upozorňovali na to, že Kumar překračuje své pravomoci a překračuje tím pádem zákony a to vlastně zažehlo tu aktuální vlnu protestů.
0: Co vyhnalo lidi do ulic indické metropole Dillí nám vysvětlil v odpoledním radiožurnálu Ondřej Himr ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Fotbalisté Slávie jsou v azerbajdžánském Baku a doufají, že ukončí 19 let dlouhé čekání na výhru v Lize mistrů. Zítra je tam čeká zápas proti domácímu Sabahu. Na trénink českého mistra se už vydáme za pár minut.

0: A jisté je, že fotbalisté Slávie se chystají na trénink před zítřejším utkáním Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku. Pražský tým tam nastoupí na olympijském stadionu proti Sabahu. Hrát se bude tedy zítra od 18 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Co říkali slávisté před zápasem, se teď dozvíme od Mirka Vasiče ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak zdravím tě do Baku a hned se tě zeptám, věří slávisté, že konečně přeruší tu sérii bez výhry v Lize mistrů, která trvá už od roku 2007?
1: Ono jim vlastně ani nic jiného nezbývá. Mluvil o tom třeba teď stoper Vlček, to je dlouholetý slávista, vlastně odchovanec, že už je to dlouhé, že to slyší ze všech stran, ale že sami hráči se o tom nějak výrazně nebaví, aby si to prostě nedostávali ještě víc do hlav. Připomeňme, že Slávia naposledy zvítězila v roce 2007 a vlastně jedinkrát v té novodobé historii v Lize mistrů porazila hned na úvod stěhu Bukurešť, ale od té doby je to prostě dlouhé a dlouhé čekání. Slávisté chtějí být připraveni na Sabah, to je klub, který vznikl teprve před 9 lety, ale už i za tak krátkou dobou se dostal do Ligy mistrů. No a má i zajímavé hráče. Trenér Trpišovský přirovnal Sabah stylem hry a rozestavením trochu k Barceloně. Tady si možná trochu zapřeháněl Jindřich Trpišovský, ale říkal, že zase na druhou stranu je to dobré v tom, že hráči přesně vědí, co mají od soupeře očekávat, že oni mají vlastně víceméně jednu variantu herní, i když samozřejmě litevský trenér vymyslí víc na Slávii. Pro Sabah je to první domácí utkání v Lize mistrů.
0: A už jenom stručně, v jakém prostředí se bude hrát v Baku? Co tě tak poslouchám, tak mám pocit, že tam je hodně větrno.
1: Větrno tady je v Baku opravdu hodně. Bude se hrát na olympijském stadionu, kapacita je nějakých 70 tisíc, prodána by měla být zhruba polovina, takže atmosféra snad bude dobrá.
0: Zítra v 18.45 tedy nabídeme přímý přenos a komentovat ho bude i reportér Mirko Vasič. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Silnice 35 je u Mohelnice neprůjezdná. Hlavní tah blokuje na výjezdu z Mohelnice na Hradec Králové nehoda. Srazilo se osobní auto s kamionem a silnice je zavřená v obou směrech. Objížďky přes Mírov anebo městečko Trnávku nejsou vhodné pro kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve studiu odpoledního radiožurnálu už nejsem sama, je tady se mnou moderátor Jan Pokorný, sedíme u kulatého stolu, zatím my dva, ale u kulatého stolu, který začne krátce po 18. hodině po hlavních zprávách, vás bude Honzo víc?
1: Ano, bude, děkuji za kulaté přivítání, tak my si budeme povídat jednak s představiteli těch politických stran a hnutí, kteří uspěli ve volbách do obecních zastupitelstev a teď mají tu možnost vést politická jednání o tom, kdo povede jejich obec, jejich město. Zastavíme se v Ostravě, zastavíme se také v hlavním městě v Praze, kde ta jednání běží právě teď a tam situace je také zajímavá, protože jsou dva stejně silní vítězové. S komentátorkou deníku Kateřinou Perknerovou shrneme ten dosavadní průběh těchto jednání. Budeme mluvit taky s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou na téma obce a peníze, což je docela zajímavé téma, které znovu vnesl do politického prostoru předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš. No a na závěr se budeme věnovat těm 21 referendům v jednotlivých obcích, kde 20 těch obcí, respektive občanů v těch obcích zúčastnivších se referenda odmítlo větrné elektrárny.
0: Tak a na nás je, abychom poslouchali Český rozhlas Plus a taky samozřejmě nás, tedy vysílání Radiožurnál. Honzo, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Ve čtyřech krajských městech už je jasné, kdo je povede po volbách. Hekři vypnuli na dálku stovky chladících zařízení ve francouzských obchodech. Fotbalisté Slávie se v Baku připravují na zápas Ligy mistrů se Sabahem. Silnice 35 je po nehodě u Mohelnice neprůjezdná. A zítra bude polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty nejčastěji do 16 stupňů. Je pondělí 12. října. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Pokračují povolební vyjednávání. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a taky v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout uskupení Jedno Ústí. V Praze teď jednají zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Na pražském magistrátu je reportér Petr Kastner.
4: Vyjednávací týmy pražských starostů a Spolu pro Prahu se sešly tady na magistrátu před hodinou. Zástupci obou uskupení očekávají debatu zhruba na hodinu a půl. Řešit by měli hlavně rozdělení gescí a představu o ideálním složení koalice. Hnutí STAN má zájem o primátora, oblast územního rozvoje, školství, životního prostředí a financí. O tu má zájem taky Spolu. Jeho lídr Tomáš Portlík z ODS před jednáním zopakoval, že budou respektovat nárok starostů jako vítězného hnutí na primátora. Zítra se starostové sejdou s Prahou sobě a taky s Piráty. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Stovky francouzských supermarketů napadly hekři. Na chladicích zařízeních přenastavili teplotu na plus 50 stupňů. Obchody kvůli tomu museli vyhodit čerstvé nebo mražené zboží za miliony eur.
5: Hekři podle francouzské televize BFM dokázali v noci na dálku spustit nucené odmrazování chladících zařízení ve stovkách supermarketů. Teploty nastavili až na 50 stupňů. Když zaměstnanci prodejen ráno mrazáky otevřeli, objevili znehodnocené maso, zeleninu nebo hotová jídla. Zboží museli podle hygienických předpisů vyhodit. V některých prodejnách kvůli tomu vypukly i požáry. Agentura AFP napsala, že se útok týká asi 200 supermarketů Intermarché a dalších stovek obchodů jiných značek. Maloobchodní společnost, pod kterou spadají prodejny Intermarché, informovala, že hekři cílili na mrazící zařízení od dánské firmy Danfoss. Ta uvedla, že jsou zasažené mrazáky zastaralé a nedostávají bezpečnostní aktualizace. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Jemenští povstalci znovu zaútočili na Saúdskou Arábii. Mezitím dál zůstává zastavený provoz na letišti v Riádu, kde po dvou víkendových husijských útocích zemřelo 14 lidí a zraněných je více než 300 dalších.
6: Saúdsko-arabský úřad pro civilní letectví prodloužil uzávěru letiště v Riádu minimálně do sobotního večera. Vzdušný prostor nad hlavním městem Saúdské Arábie je proto prázdný a aerolinky ruší stovky letů. Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat, dokud bude Saúdská Arábie vojensky podporovat mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Saúdsko-arabský minister energetiky princ Abdul Aziz bin Salman prohlásil, že Riád musí na husijské útoky rázně odpovědět. České ministerstvo zahraničí kvůli eskalaci konfliktu před cestami do Saúdské Arábie varuje a doporučuje tam cestovat jen v nezbytných případech. Václav Hojiný, Radiožurnál.
2: V indickém hlavním městě Dillí sílí protesty za odstoupení předsedy volební komise. Obvinují ho z ovlivňování voleb. Při víkendových demonstracích organizovaných takzvanou lidovou stranou Švábů policie pozatýkala na 4000 lidí. Úřady v indické metropoli výrazně omezily provoz vlaků, metra i mobilního internetu.
7: Při dnešním protestu vůdci opozičních stran předali nejvyššímu soudu petici požadující odvolání předsedy volební komise Ganeshe Kumara a vyšetřování jeho kroků. Pochodu se podle BBC i podle záběrů z centra Dillí účastnili nejméně tisíce lidí. Pod Kumárovým vedením komise v rámci velké revize vyškrtla ze seznamu voličů v posledních měsících na 130 milionů jmen. Podle opozice tím pomohl vládní straně BJP k některým volebním úspěchům. Na konci září navíc vyšlo najevo, že Kumár opakovaně jednal proti vůli svých kolegů, kteří přitom musí zásadní kroky volební komise schválit. Vláda premiéra Narendry Modiho všechna obvinění odmítá. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Návrh státního rozpočtu už je ve sněmovním rozpočtovém výboru. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO obhajuje schodek ve výši 386 miliard korun. Dotazy padají hlavně na postupné snižování. Jednání sleduje redaktorka Daniela Brichtová.
9: Rozpočtový výbor začal bod projednávat zhruba před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová si za návrhem stojí.
10: Tuto chvíli odpovídá to realitě a možnostem a my jsme i Evropskou komisi přesvědčili, že to jinak udělat pro 2027 nejde.
9: Na jednání výboru návrh zkritizoval i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Přidal se i opoziční poslanec Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
11: Musí zaznívat to B, čím v těch příštích letech dojde k tomu stažení. My slyšíme, že nějakým způsobem se ušetří 150 miliard, ale nezaznívá vůbec jako kde a jak.
9: Poslanci očekávají, že dnes se budou rozpočtu věnovat do pozdních večerních hodin. První čtení je naplánované na příští středu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neschody ale dál trvají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
12: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
13: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
12: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
14: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
12: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Sucho v Česku trvá, povodí Vltavy pokračuje s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Podrobnosti z úřadu vlády má reportér Jakub Vik.
15: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
16: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme duben až pololetí, udržovali v tomto stavu.
15: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, ale kroky nejsou dostatečné.
17: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
15: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Slavie Praha naposledy trénují před druhým zápasem v sezóně Ligy mistrů. V Baku se zítra utkají se Sabahem. Proti nováčkovi v elitní soutěži bude český mistr hrát o první vítězství po 19 letech. Utkání začne v 18:45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Sportovní střelec Jiří Přívracký vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře, napodobil svůj loňský triumf z Granady. Přívracký přiznal, že byl v dramatickém finále nervózní.
19: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil devítku, mně se podařily desítky, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
18: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6. jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Zavřená 35 u Mohelnice a kolony v Praze. Silnice 35 je na výjezdu z Mohelnice na Hradec Králové neprůjezdná. Za benzínkou vážná nehoda auta s kamionem. Objížďky možné přes Krchleby anebo městečko Trnávku a nejsou vhodné pro kamiony. V Brně stále čekejte kolony v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem. Okolí výstaviště, taky Pisárecká nebo Veslařská ulice jsou ucpané. V Praze mimo jiné kolony v tunelu Blanka směrem na Troju. Je to kvůli nehodě v Povltavské ulici za tunelem. Musí regulovat vjezdy a tvoří se kolona od Parandovského mostu. Nehoda brzdí provoz taky v Uhříněvsi ve směru z Měcholub. Čekejte kolony. Dlouhé jsou kolony i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště anebo ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů při déle trvající mlze anebo nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. Teď už posloucháte povolební kulatý stůl a slovo má Jan Pokorný.
0: Dobrý den, začala vlastně další fáze voleb roku 2026, vyjednávání koalic v městech a obcích. Známe to z minulosti, můžete vyhrát, ale stejně skončíte v opozici. Faktorů, které to ovlivňují, není málo. Jsou to programové priority, zkušenosti s dosavadní spoluprací, odraz momentální celostátní politiky a zájmy centra. Dnešní kulatý stůl věnujeme aktuálnímu vývoji v jednáních v některých městech. V analýze zkusíme popsat dosavadní a hlavně příští vývoj. Budeme mluvit s Jiřím Čunkem a zamyslíme se nad místními referendy. Bylo jich totiž 21 a ve 20 občané odmítli stavbu větrných elektráren i vymezení takzvaných akceleračních zón pro jejich výstavbu. Právě začínáme.
8: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
0: Volby v Ostravě vyhrálo stejně jako při minulých volbách hnutí ANO, oslabilo ale o 3 mandáty, teď získalo 18 mandátů v zastupitelstvu s 55 členy. Lídr kandidátky Richard Vereš je teď na dálku naším hostem. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Kdyby to vyšlo, tak vy byste se mohl ve svých 31 stát nejmladším primátorem v historii Česka. Je to vzrušující situace?
21: Tak je to určitě zajímavá situace, je to rozhodně výzva a je to samozřejmě i jakýsi osobní posun, takže je to nepochybně zajímavé.
0: Jednali jste už se všemi, jestli to platí, to poslední jednání mělo být před hodinou. Jaká tedy po dnešku ostravská vláda je nejpravděpodobnější?
21: Je to tak, před zhruba 15 minutami odešli vyjednavači hnutí Ostravák. My jsme se setkali od rána postupně s koalicí Srdcova, se starosty, s motoristy a také s Ostravákem. Já osobně mám za to, že nejpravděpodobnější je vytvoření trojkoalice, která bude vládnout Ostravě. Nicméně klub hnutí ANO musí ještě rozhodnout o tom, zda tím partnerem pro nás bude koalice Srdcova nebo starostové a tak také o tom, kdo vlastně tu koalici doplní, jestli to tedy bude některý z těch menších klubů, Ostravák, potažmo motoristé, anebo zda to bude právě třeba trojkoalice s dvěma velkými kluby, to znamená se Srdcovou a se starosty. A
0: kdo z partnerů vám už výslovně přislíbil podporu v kandidatuře na primátora? Je to zatím jenom koalice Srdcova?
21: Z dnešních 4 jednání všechny 4 subjekty říkali, že respektují to, že by hnutí ANO mělo primátora jako vítěz voleb. To znamená, kopíruje to situaci i v těch dalších velkých městech, v Praze, v Brně, kde rovněž ti účastníci na té koalici všichni respektují právě to, že vítězná strana má mít primátora.
0: A kdyby se to nějak zamotávalo, je vaše primátorství bezvýhradnou podmínkou vstupu ANO do koalice, anebo byste připustil i jiného primátora, eventuálně?
21: Já jsem říkal, že já osobně samozřejmě na žádné funkci nelpím, takže může tato situace samozřejmě nastat. Na druhou stranu, jako hnutí ANO, jsme už minule ustoupili z pozice primátora a přenechali jsme ho právě koalici Spolu. Zpětně bych to hodnotil, že to nebylo úplně dobré rozhodnutí, ale tehdy zkrátka ta situace byla trošku jiná a neměli jsme ty možnosti si úplně vybírat. Chtěli bychom, aby se v Ostravě vrátil primátor do rukou hnutí ANO a vy opravdu ten nejsilnější subjekt ve městě tuto pozici zastával.
0: Se starosty má hnutí ANO v Ostravě dohromady 30 hlasů. Už jsem říkal, že zastupitelstvo má 55 členů. Co vám brání uzavřít dohodu ve dvou? Chcete mít silnější mandát, jak se říká v politických kruzích?
21: Nám tam vychází dvě dvojkoalice, to se Srdcovou 31, ze starosty 30. My samozřejmě jsme se o tom dneska bavili na těch jednáních. Pořád koalice, ale o nějakých 3-4 hlasech navíc nám nepřipadá úplně pohodlná, protože jednak může docházet k absencím některých zastupitelů, ale zároveň někdy i názorově mohou někteří zastupitelé třeba hlasovat jinak v rámci koalice, což bychom chtěli předejít a opravdu mít tu většinu trochu pohodlnější. A samozřejmě i ten třetí subjekt do toho může přinést jakousi rovnováhu, protože dva parťáci se vždycky můžou svým způsobem v té koalici nepohodnout a ten třetí subjekt by mohl zajistit, že nebude mít nikdo vlastně převahu, nebude mít většinu v radě a bude ta diskuze trošičku vyrovnanější.
0: Ono i to jednání u vás v Ostravě má několik zajímavých prvků, například Aleš Boháč, lídr kandidátky starostů pro Ostravu, by rád propojil dohodu na magistrátu s dohodami v obvodech. Přistoupili byste na to za určité situace?
21: Za určité situace určitě ano. My i v minulých vyjednáváních jsme se snažili vždycky provazovat koalici na magistrátu, alespoň s těmi největšími městskými obvody. Má to samozřejmě logickou návaznost, protože se potom těm lidem na těch velkých obvodech lépe spolupracuje právě s jejich kolegy na úrovni magistrátu. Na druhou stranu i tam existovaly vždycky výjimky, protože i na těch městských obvodech je to často o osobních vztazích těch politiků, o spolupráci, která tam třeba v minulosti probíhala a v některých městských obvodech samozřejmě nejde třeba ta koalice udělat čistě matematicky podobně jako na magistrátu.
0: A vy si dovedete zřejmě představit koalici vy, tedy Hnutí ANO, Starostové a koalice Srdcova?
21: Samozřejmě, tato koalice je možná, za mě by to dohromady samozřejmě šlo, nicméně je potřeba říct, že my v rámci předvolebního vyjednávání předvolební diskuzí jsme často upozorňovali na to, že se nám zdá koalice na městě příliš široká a že to často vede k tomu, že nejsou jasně stanoveny priority a řeší se vlastně všechno, ale zároveň nic. A touto širokou koalicí bychom vlastně do značné míry zopakovali tu koalici, která je na městě dnes. Pokud se nemýlím, tak ona by měla, teď si počítám, 43 zastupitelů, jo? Že to by byla opravdu jako obrovská masa. Takže je otázka, zda by to mělo pro to město vlastně pozitivní efekt, nebo zda by to naopak nevedlo k tomu, že by pokračoval ten současný stav, kdy nejsou stanoveny právě priority a není úplně ta dohoda v té koalici vždycky jednoduchá.
0: Vy jste jednali i s motoristy, co ti by eventuálně do koalice přinesli, když tu většinu můžete sestavit bez nich? Takhle ptám se, jestli jste to pochopili z jejich předvolebního programu v Ostravě.
21: Je potřeba říct, že motoristé opravdu předvolební program neměli příliš široký a že vlastně není jasné, nebo nebylo nám jasné, jaké jsou ty jejich priority pro účast na případné koalici. Dneska jsme si to trošku s nimi objasnili, protože oni nám opravdu prezentovali, že jejich hlavním cílem je nějaké zefektivnění fungování města, mají priority i v oblastech, jako jsou třeba informační technologie, ale také podpora podnikání, rozvoj brownfield na území města, o čemž tedy pan Gregor mluvil i před volbami. A velmi je zajímá oblast školství, kde samozřejmě mohou nabídnout i jakousi provazbu dneska na jejich poslance. Ostatně pan Gregor je i sám poslancem, členem školského výboru, ale mohou nabídnout samozřejmě i provazbu na ministerstvo životního prostředí, což je pro nás velmi určitě zajímavé jako pro Ostravu. Takže to může být určitý přínos motoristů a za mě tedy ten jejich přínos může být i v tom, že oni jsou vlastně jediným novým subjektem zastupitelstvu, nebyli tam dosud zastoupeni, nepodíleli se na řízení toho města, ty čtyři zbylé subjekty, tak my jsme všichni už se na řízení města svým způsobem podíleli, takže mohli by do toho přinést ti motoristé vlastně i jakýsi nový pohled někoho zvenčí, kdo vlastně přichází nově a mohli by možná v některých těch věcech nám rozšířit vlastně ten horizont a upozornit nás třeba na něco nového. Takže to by mohlo být jejich přínos. Zda se naplní, to ještě uvidíme.
0: A mám správný pocit, když vás poslouchám, že vy osobně byste je tam klidně vzal?
21: Já osobně bych je tam klidně vzal, myslím si, že by to opravdu přínosné být mohlo. Stejně takhle jsme teďka seděli s kolegy z Hnutí Ostrava, se kterými taky já dlouhodobě spolupracuji na městském obvodě, s nimi mám 8 let koalici, známe je i z vedení města. Mám výhrady k některým jejich náměstkům, kteří vlastně působili v tom minulém období, k členům rady, kteří zkrátka měli svěřené nějaké úseky, nefungovalo to tam úplně dobře, můžeme se bavit třeba o dopravě, nebo o zdravotnictví, o správě městské nemocnice a jsou to věci, které jsme kritizovali v rámci té volební kampaně, ale mohu říct, že lidsky s těmi taky velmi dobře vycházíme a je to regionální hnutí, taky mají trošku jiný pohled vlastně na řešení některých problémů, takže i ti by mohli být vlastně velmi přínosní pro potenciální koalice.
0: Richard Vereš, lídr vítězného hnutí ANO v Ostravě. Děkuji za rozhovor, hezký podvečer.
21: Moc děkuji, krásný večer vám i posluchačům.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. V dnešním kulatém stole se zastavujeme v některých městech, abychom popsali dosavadní vývoj jednání o vzniku tamní koalice. V hlavním městě chtějí o koalici dál jednat STAN, Spolu pro Prahu, ale mají většinu i bez dalších stran. Dávají najevo, že se bez třeba České pirátské strany obejdou. My jsme teď ve spojení s pražskou lídriní Pirátů, Terezou Nýslerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte už konkrétní nabídku podílet se na vedení Prahy?
1: Ne, to nemáme. A máme nabídku na jednání, kterou jsme rádi přijali a teprve tedy si společně sedneme a vyměníme se vlastně názory na to, jak bychom mohli být případně pro město přínosní a jak by vlastně naší roli případně viděl vítěz voleb, což je Hnutí STAN.
0: STAN a Spolu mají sami 34 hlasů. Proč by měli brát do party právě Piráty?
1: Tak je to samozřejmě na nich, ale co jsem zatím četla v médiích, tak je tam možná ta poptávka potom třetím, aby byla širší vlastně shoda v rámci té koalice, v rámci podílení se na řízení města. Možná i určitá kontinuita s tím, co dobrého se povedlo v tomto volebním období. Takže uvidíme. Zatím jsem takto navnímala, že to tak ty dvě strany mají, nebo alespoň, že to tak má vítěz voleb.
0: Jaký konkrétní přínos Česká pirátská strana by nabídla v Praze, kromě tedy dalších 7 hlasů pro eventuální stabilitu?
1: Tak já jsem sestavila vlastně tu kandidátní listinu, dostalo se nás tedy 7 a máme tam zkušené odborníky, kteří už se vlastně na vedení města 8 let podíleli. Takže tam určitá kontinuita s tou minulostí, máme expertku na sociální a zdravotní věci, máme tam 2 ekonomy, 2 právníky, Adama Zábranského, který byl radní pro majetek v tomto období, myslím si, že velmi úspěšně působil na magistrátu a je respektovaným členem rady. Podařilo se mu o 40% zvýšit příjmy výnosy z nebytových prostor a zároveň transparentnit všechny ty smlouvy k fungování města. Byli jsme takto ohodnoceni neziskovkou Oživení jako druhé nejtransparentnější město v České republice. A Jaromír Beránek, i když vnímám, že doprava je spojována negativně s Piráty, tak vlastně v těch jako odborných politických kruzích od pana Portlíka například v rozhovorech od lídra Spolu zaznívala vlastně chvála a respekt k jeho práci. Takže i ty rozpracované projekty v dopravě vlastně bychom mohli nabídnout tam určitou kontinuitu.
0: Mimochodem, pan Portlík řekl, že by Spolu v Praze preferovalo dvojkoalici Spolu a STAN, což řekl před tím dnešním koaličním jednáním, ale je, jak se to říká v takových případech, ochoten a připraven jednat i o dalších formátech. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib mluví o koalici se Starosty a Prahou sobě. Je to i vaše první volba?
1: My jsme to takto deklarovali před volbami, protože tam vidíme největší programový průnik. Já vlastně i z těch asi 30 debat, na kterých jsem byla a na mnohých z nich společně s těmi ostatními lídry, tak jsem vnímala tu programovou shodu na výstavbě městských bytů například, anebo i na nastavení pevných jasných pravidel pro Airbnb, spíše mezi Piráty a STANem a Prahou sobě. Ale samozřejmě to rozhodnutí nakonec bude na vítězi voleb, což je STAN, a silné slovo bude mít i Spolu, protože mají stejný počet mandátů.
0: A teď ještě mi řekněte, co musí být dohodnuto, abyste vy jako lídrině Pirátů v Praze mohla říct ano, do téhle koalice jdeme?
1: My teprve budeme mít ta jednání. My preferovali bychom mít nějakým způsobem gesci bydlení nebo něco s tím spojeného, protože to vnímáme jako hlavní problém Pražanů a připravili jsme náš 10-bodový akční plán vlastně věcí, které se v této oblasti dají dělat. Velice rádi bychom ho prosazovali, ale nemáme nyní jinak stanovené žádné červené linie. Máme tu sílu, jakou máme po těchto volbách, takže počkejme si na to jednání. Takže je tam faktor toho, že já jako nová tvář pirátské strany, což bylo od Pirátu odvážné postavit se do čela někoho, kdo byl ze zastupitelstva Prahy 4, ale ne na tom magistrátu, tak vnímám, že je tam potřeba i určité vytvoření se vztahů mezi námi všemi, aby bylo jasné, co se ode mě dá očekávat, ale věřím, že bych mohla být velmi přínosnou konstruktivní součástí případně toho koaličního týmu.
0: Děkujeme za rozhovor, budeme to dál sledovat. Tereza Nyslerová, lídrně Pirátské strany v hlavním městě v Praze, byla dalším hostem kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
8: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
0: V některých městech už vznikají koaliční dohody, jinde se vítězové teprve snaží proměnit hlasy v reálný vliv. Co je tak na tom letošním vyjednávání nejzajímavější? Ve vysílání teď vítám komentátorku deníku Kateřinu Perknerovou. Dobrý podvečer.
4: Hezký večer.
0: Kde vás to teď zajímá nejvíc z pohledu komentátora politického dění?
4: Určitě, jak už jste teď o tom před chvílí mluvili, tak jak to dopadne v Praze. A my vidíme, že skutečně i komunální volby mají své druhé kolo, nejenom ty senátní, protože skutečně vítězem bude teprve ten, kdo bude mít primátora v každém městě, kdo bude rozhodovat o složení rady a kdo bude určovat vlastně další místní politiku na příští 4 roky, čili Praha, a také to, zda vítězové voleb promění svoji výhru v reálnou pak moc v tom kterém městě nebo ne.
0: Například v Ostravě lze početně sestavit většinu i bez vítězného hnutí ANO. Jak reálná nebo takhle, na čem závisí taková možnost, taková situace?
4: Zřejmě na dvou faktorech. Ten jeden je klasický, to znamená na postavení těch lídrů a těch politických subjektů v daném místě. To znamená, že pokud politici v tom, kterém městě nejsou úplně odtrženi od svých voličů a od občanů, tak asi vědí, co by to udělalo, kdyby třeba obešli vítěze, nebo naopak, kdyby se s ním spojili. No a v těch větších městech určitě bude hrát roli i pokyn nebo přání z centrály, protože kdyby dejme tomu v Praze se spojilo hnutí STAN s ANEM, tak by to asi udělalo Vítu Rakušanovi nejenom vrásky, ale možná i zle od žaludku. Na druhou stranu my třeba vidíme v Plzni, že tam došlo úplně hladce jako po másle a ta koalice mezi ANO a ODS je vlastně už hotová, stejně jako v Karlových Varech.
0: Vy jste mluvila, Kateřino, o Praze. Tady mají, nebo tam mají STAN a spolu většinu, sami tyto dva subjekty. Proč by si přibírali ještě dalšího partnera?
4: Teď nevím, říkal jste STAN a ANO, myslel jste...
0: Ne, STAN a spolu. Promiňte.
4: Ano. Je to logická povolební matematika, protože kdyby Petr Hlaváček chtěl se spojit s Tomášem Portlíkem a udělat dvoučlennou koalici, tak by to znamenalo, že vlastně bude mít primátorský řetěz, ale v té radě možná bude mít větší zastoupení ODS a byla by to právě ona, tedy společně s Topkou, kdo by určoval tu politiku v hlavním městě třeba daleko víc než vítězné hnutí Starostové a nezávislí. Čili logická úvaha každého lídra bude taková, zda by ten třetí koaliční partner nenařadil tu radu natolik, že by vlastně ten druhý v pořadí oslabil. Ale to si myslím, že jsou jenom takové počty, které neosloví Pražany, kteří právě rozhodli ve volbách tak, jak rozhodli. A myslím si, že trojčlenná koalice by byla pro Petra Hlaváčka, ale vlastně asi pro celé město Prahu daleko přínosnější, stabilnější a že by mohli uskutečňovat ty svoje záměry zkrátka rychleji a bez větších zádrhelů.
0: Ona na to asi neexistuje správná a paušální odpověď, ale jak ono to bývá? Je stabilnější taková úzká koalice s menší rezervou hlasů anebo široká koalice, ale s více možnými konflikty?
4: Otázka je hlavní, zásadní, podstatná. Zda ta dvoučlenná koalice má jednak těch hlasů třeba o 2-3 více, tady by to bylo o 1, kdyby to bylo STAN a ODS z TOP 09, což je vždycky pochopitelně riziko. Ale pokud programový průnik i vlastně ta osobnostní chemie mezi těmi lídry je velmi dobrá a na začátku si řeknou, jaký program budou plnit, jaká portfolia chtějí spravovat, kde jsou ty červené linie, které nikdy nepřekročí, tak

0: co do vyjednávání, velmi náročná a dlouhodobá práce, závisí na tom, jak je člověk imunní vůči různým vlivům, na které kompromisy může přistoupit. Když tohle Petr Hlaváček udělal, řekl si tím de facto tedy o primátorskou funkci?
1: Myslím si, že o tom vlastně není sporu od chvíle, kdy po volbách Tomáš Portlík předstoupil před veřejnost a řekl, že uznává vítězství hnutí STAN, a pokud jsem to tak zavnímala, tak on jednoznačně už říká, že Petr Hlaváček bude primátorem, že to ODS akceptuje, ale v každém případě, a to zase zdůrazňoval předseda STANu Vít Rakušan, Petr Hlaváček je zkušený vyjednavač a ono se v Praze sice hovoří neustále dokola o tom, že Piráti tam byli 8 let a kde co zkazili a co se jim nepovedlo a tak dále, ale pravda je, že i hnutí STAN a osobnosti Petr Hlaváček tam byli už celou řadu let, takže on je zkušený harcovník, zná všechny ty aktéry a skutečně při tom vyjednávání asi je velmi schopný a taky respektovaný, takže po této stránce asi už je evidentní, že primátorský řetěz si oblékne právě on.
0: Říká komentátorka deníku Kateřina Parknerová. Děkujeme, hezký podvečer.
1: Vám také, nashledanou.
0: No a hned po volbách se znovu otevřelo téma úspor, které drží města a obce na svých účtech. Špičky hnutí ANO, včetně ministryně financí Aleny Schillerové, opakovaně kritizovali hlavně Prahu, která má podle ní neadekvátní peníze přes 200 miliard korun. A ty by prý stát uměl využít líp. My jsme teď ve spojení s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
0: Hrozí, kvůli teď, kdy je skoro jisté, že se ANO do vedení Prahy zřejmě nedostane, střet hlavního města a vlády, a možná nejen Prahy, ale i dalších měst?
2: Tak určitě se to nedá vyloučit, alespoň tady výhledově. Ono některé regionální politiky třeba hned po volbách o víkendu právě překvapila hláška premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, mířená tedy hlavně na Prahu, kdy Andrej Babiš řekl, že když vítězné strany nevezmou ANO do koalice v hlavním městě, takže se s tím nějak vyrovná, protože je to nakonec jeho vláda, kdo rozhoduje o legislativě a také rozpočtech. Jinými slovy naznačoval, kolik rozhoduje o tom, kolik peněz bude i na různé investice, třeba v Praze, kde má stát spousta projektů vedle města, a třeba šéf Lidovců Jan Grolich řekl, že to vnímá jako určitou výhrůžku, a což tedy Babiš odmítl, že by chtěl někomu házet klacky pod nohy takto, a ministryně financí Alena Schillerová mi tady dnes ve sněmovně řekla, když jsem se jí na to ptala, že neví o tom, že by se měli v nejbližší době nějak řešit nějaké změny v rozpočtovém určení daní, což je tedy ten způsob, jak se financují města a obce a také kraje samozřejmě. Nicméně je fakt, co jste říkal na začátku, že ty vysoké úspory Prahy a také dalších měst tak nějakým způsobem iritovaly nebo prostě kritizují jak Andrej Babiš, tak ale i Alena Schillerová a také vicepremiér Karel Havlíček už před volbami o tom mluvili, když to zjednoduším, že se prostě válí na účtech bank velké peníze u měst a obcí tedy, a stát má sám málo peněz a musí si je draze půjčovat.
0: Pojďme teď zapomenout na to, co říká Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a venkoncem i Jan Grolich. Jaká je realita? Opravdu sedí města na penězích?
2: No, v podstatě je to pravda. Je opravdu v minulých 15 letech míra úspor územních samospráv, tedy celkově obcí, měst i krajů vůči jejich příjmům, násobně narostla. Rekordmanem skutečně v tomto je Praha, která měla loni míru úspor absolutně nejvyšší oproti těm ostatním tedy městům, obcím, a to 115%, zatímco ještě v roce 2010 to bylo jenom 27%, ta míra úspor. A dokonce, když se podíváme na srovnání Česka s Evropou, tak podle Eurostatu za rok 2025 měla územní samospráva Česka loni nejvyšší podíl úspor na HDP v rámci celé Evropské unie. Pro zajímavost, to bylo dvakrát vyšší míra než u další země v pořadí a více než třikrát vyšší než průměr za celou 27. A zároveň, co je také dosti výjimečné v rámci EU,

0: že ta naše česká územní samospráva je naprosto minimálně zadlužena.
1: Proč města a obce ty peníze spíš hromadí, než investují? Co je k tomu vede?
0: No tak jednak v těch posledních 15 letech jim poměrně rychle rostly příjmy, které mají navázané právě na celostátní výběr daní, a oni ty peníze prostě všechny neutratili, neproinvestovali, a tak navyšují úspory. Konkrétně Praha dokonce investuje asi o polovinu pomaleji než v roce 2010, když to srovnáme se současností. A těch důvodů je několik. Města jako Praha prostě neměly dlouho připravené nové velké projekty, a když už je mají, tak na ně zase prostě musí dlouho šetřit, a dělají to prostě spíše šetří, než aby se zadlužili. Jedním z těch důvodů je, že prostě samosprávy mají zákonem nastavenou docela přísnou brzdu, že se mohou zadlužit maximálně do 60% svých průměrných ročních příjmů. Takže ten prostor opravdu na ty dluhy nemají nějak velký. No a pak je tady také problém, že Česko má obrovské množství malých obcí, kde prostě každá, já nevím, čistička, kterou musí postavit, tak vlastně převyšuje jejich roční rozpočet a musí léta hromadit právě peníze na účtech, aby si třeba pak mohli vůbec vzít půjčku, protože i k té půjčce oni potřebují mít nějaké vlastní financování.
1: Teď od října mají města a obce možnost využít nový spořící účet státní pokladny. V čem by to pro ně mohlo být výhodné?
0: No ta hlavní výhoda je, že stát jim tedy nabízí, aby když už se jim to válí, tedy ty peníze, jak říká stát, na účtech v bankách, tak aby to raději dali vlastně ke státu, respektive na tu státní pokladnu, s výhodnějším úročením, že jim za to stát tedy bude platit úrok 3,7%, a bude to přitom ve stejném režimu, jako kdyby to měli na svých běžných účtech v bance, kde ale téměř tedy žádné úroky nejsou, ale mají to pořád k dispozici ty peníze, vlastně, že si je můžou kdykoliv vybrat. No a samosprávy to ocenili jako vstřícný krok, že to je skutečně výhodnější než to úročení, než běžný běžný účet, tak to. Ale když jsem se ptala tedy Svazu města obcí, konkrétně Pavla Drahovzala, místopředsedu, jestli je o to nějaký velký zájem, tak on říkal, že tedy není, že ho nezaznamenali, a to z důvodu, že řada samospráv právě spoří na nějaké investice a má se svými bankami nějakou historii na tom svém účtu, a tu historii, jakože tam má třeba dostatek peněz, a banka to potom promítá do podmínek pro ten následný investiční úvěr. A to samozřejmě je pro ně důležité, a takhle sice dostanou třeba větší úrok od státu, ale stát jim samozřejmě žádnou půjčku potom nedá, jako ta banka. Takže to je od toho odrazuje. A další věc, o které mluvil Pavel Drahovzal, tak je to určitá nedůvěra, že obce, města si říkají, že kdyby se dostal stát do nějakých problémů, takže jim ty peníze třeba prostě vlastně nevydá, tak jak potřebují, takže zatím asi váhají.
1: A jsou tam i obavy, když je to nový spořící účet státní pokladny, že by se stát nebo vláda mohla dostat k těm penězům města a obcí přes tenhle účet?
0: Tak je to jeden ze záměrů, že vláda vlastně počítá s tím, že by jim tam spravovala ty peníze, tak samozřejmě stejně jako banka, že by s nima mohla pracovat, tedy půjčovala by si je a mohla by tím částečně ušetřit. Třeba protože to financování státu prostřednictvím třeba desetiletých dluhopisů, tak je teď mnohem dražší než ten úrok, který nabízí, takže třeba částečně by se mohl stát jako snížit vlastně ty svoje náklady na financování. Ale samozřejmě, že stát prostě musí garantovat, že to vždycky ty peníze budou těm svým majitelům k dispozici.
1: Tolik hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuju za vaše odpovědi, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Také děkuji za pozvání, naschranou.
2: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
1: A teď další úhel pohledu. Nejvíc politických subjektů, nejsložitější sčítání a taky nejtěžší interpretace výsledků. Pro zhodnocení komunálních voleb si politické strany s celostátní působností obvykle vybírají zrcadlo, ve kterém jim to nejvíc sluší. Někdo počet zastupitelů, jiný procenta hlasů. Případně se započítávají celé zisky koalic, ve kterých kandidovali. Když je nejhůř, můžou vypíchnout výsledky z obcí, kde se jim zadařilo mimořádně. Naši kolegové z datového týmu Českého rozhlasu popisují metodu, která má celostátní úspěchy vystihovat věrněji než hrubá data Českého statistického úřadu. Grafy a mapy, o kterých budeme mluvit, najdete na webu iRozhlas pod titulkem Zpráva z komunálních voleb. My jsme teď ve spojení s datovým novinářem Českého rozhlasu Petrem Kočím. Dobrý podvečer, Petře.
3: Hezký večer.
1: K čemu je dobré sčítat celostátní výsledky komunálních voleb jinak, než to dělá Český statistický úřad?
3: No, je to, doufejme, přesnější, protože když se podíváme jen na procenta získaných hlasů, tak to je výrazně zkreslené tím, že ve velkých městech jsou ta zastupitelstva početnější. A díky tomu, že každý volič má tolik hlasů, kolik je v zastupitelstvu míst, tak se pak stane, že například v Praze, kde je o něco víc než desetina obyvatel, tak na ní vlastně připadá třetina všech hlasů celostátně. Navíc, jak ano?
1: Ne, povídejte, promiňte.
3: Jak zmiňovala Jana Klímová přede mnou, tak ten počet menších obcí v Česku je skutečně extrémní a ve většině z nich nejsou, nebo v těch nejmenších nejsou stranické kandidátky. Takže velkou většinu mandátu pak z celostátního pohledu získávají nezávislí kandidáti a pokud se podíváme na ten sloupečkový graf získaných mandátů, tak vlastně zastíní všechny strany z celostátní působnosti. Ale možná nejdůležitější je, že každý mandát v komunálních volbách má prostě jinou váhu. Že když si přepočítáme počet zastupitelů a počet hlasů potřebných k získání toho mandátu, tak v malé obci to mohou být stovky voličů, zatímco ve velkém městě typu Praha jich může být třeba 20 tisíc.
1: Co se s tím dá dělat?
3: Tak čtyři takové metody, které by mohly to zkreslení zmírnit, navrhl analytik Matyáš Levinský z výzkumné organizace PAC Research a přišel celkem se čtyřmi alternativními metodami. Nám z nich připadá taková nejzdělnější a nejlépe pochopitelná právě ta, která přepočítává vlastně váhu mandátů a ukazuje, kolik lidí, kolik obyvatel obce zastupitelé z dané celostátní strany reálně zastupují. Takže právě na tomto ukazateli jsme založili ten článek, který jste zmiňoval v úvodu.
1: A co nám říkají takhle přepočtené výsledky o komunálních volbách z toho celostátního pohledu?
3: Tak potvrzují nám, když porovnáme minulé volby v roce 2022 a ty letošní, že nejvíce skutečně posílilo hnutí STAN a posílilo dokonce ještě více, než oni mítičtí nezávislí kandidáti. Ostatní strany s celostátní působností budou v obecních zastupitelstvech vlastně všechny reprezentovat o něco méně lidí než dosud a ten propad, ta ztráta je největší u SPD a u hnutí ANO. ANO doposud zastupovalo v obecních zastupitelstvech skoro 15% obyvatel České republiky a nově to bude asi 12,5%.
1: Vy v tom článku nabízíte taky mapy, jsou tam tedy v takhle přepočtených výsledcích nějaké, řekněme, regionální odlišnosti?
3: Tak starostové při pohledu na podporu v jednotlivých krajích posílili nejvíc v hlavním městě. Bylo to o téměř 13% bodů od minulých voleb a další znatelné nárůsty zaznamenali i v Plzeňském, Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji. ANO a SPD nejvíc oslabili trochu překvapivě tam, kde bývají obvykle silné, to je v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Z dalších stran je například u ODS vidět ve většině krajů spíš stagnace, ale v Jihočeském kraji je obří propad o 7,2% bodu od minulých voleb, který je způsoben odchodem hejtmana Martina Kuby a založením jeho vlastního nového hnutí Naše Česko. Piráti nejvíc ztráceli v Praze a v obcích na Plzeňsku a například lidovci byli výrazně silnější v Jihomoravském kraji, ale hned vedle ve Zlínském kraji oslabili také v Praze. Jinak u nich žádné větší výkyvy nenajdeme.
1: Datový novinář Českého rozhlasu Petr Kočí. Připomenu ještě jednou, že všechny tabulky, grafy a mapy, o kterých byla řeč, si můžete prohlédnout na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas pod titulkem Zpráva z komunálních voleb. Petře, děkujeme, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: A teď se ještě podíváme, jenom slovem na místo, kde se vede jednání o budoucí podobě vlády na pražském magistrátu. Tomáš Portýk, lídr Spolu pro Prahu, první místopředseda ODS, říká, že by si rád odpočinul od Pirátů a že je jedno, kdo za hnutí STAN bude primátor. Tomáš Portýk říká, že jeho hnutí respektuje vítěze. A my teď pojďme dál v našem kulatém stole. Křeslo starosty ve Vsetíně neobhájil Jiří Čunek, senátor a dosluhující starosta Vsetína. A už se prý nebude ucházet o žádný post ve vedení města. Je to ne dobrá příležitost, ale je to příležitost si s Jiřím Čunkem po čase promluvit. Dobrý den, pane Čunku.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. Vy jste oznámil, že po volbách už nebudete usilovat o žádnou funkci ve vedení Vsetína. Vaši kandidátku porazilo hnutí VS21 Martina Metelky. Jaká bude teď vaše role v městě?
4: Budu zastupitel zřejmě.
1: Platí to bez výhrad.
4: Zastupitelem už jsem zvoleným teď nově a budu pouze zastupitelem a samozřejmě senátorem za tento, za Valašsko.
1: A oni vám vítězové nabízejí nějakou jinou roli ještě?
4: Ne, já jsem s nimi ani nemluvil, tedy my jsme spolu normálně bavíme. Dneska jsme měli radu města, která probíhala stejně jako třeba před 14 dny. Žádné řetnivosti tady nejsou, ale asi si to vede možná někdo představit, že když někdo dělá dlouho tu nějakou práci, tak ji zná lépe než ti, kteří přichází a není úplně dobře, zvlášť tedy při těch volebních záležitostech, kdybych já tam seděl a v zásadě bychom si navzájem mohli zavazet, tak já nikde zavazet nechci.
1: No tak zase na druhou stranu by bylo dobré a možná prozíravé využít vašich dlouholetých zkušeností starosty na Vsetíně.
4: A to já myslím, že oni ani nechtějí, jako teď to nemyslím zle, protože všechny články, které čtu, tak jsou o tom, že jsem dobře pracoval, hodně toho udělal a tak, a že oni to všechno uznávají, ale oni chtějí jiný styl, nějaké kolektivnější vedení a tak dále. Čemuž rozumím, je to takovej nový směr, tak nová doba, nemá to být o jednom člověku a já jim skutečně chci nechat prostor. A když budou chtít a řeknou, hele, tady máme problém, potřebujeme, jak to bude s dotacemi, s tím, jak to máme nejlépe udělat, určitě při tom budu. Ale to nemusím být žádným funkcionářem na městě, na to stačí pozice buď toho zastupitele, ale nebo hlavně toho senátora, kterého tady vykonávám.
1: Pojďme počítat. VS 21 má 10 mandátů. K většině mu tedy chybí jenom jeden. Podpoříte Martina Metelku na starostu?
4: My jsme, jak jsem vám naznačil před chvílí, já jsem řekl, že se nechci účastnit ani těch vyjednávání, protože my jsme zůstali, ano, já jsem byl poražen jako lídr, to znamená jako ti, kteří by měli mít nejvíc a tedy nejvíc nemáme zdaleka, ale máme to, co jsme měli předtím. A ty ostatní mandáty ztratili ty ostatní strany a těch je dost tady, to znamená, že oni si mohou vybrat vždycky toho jednoho, protože jim stačí jeden mandát a jak budou vyjednávat s mými kolegy nebo mý kolegové, to v zásadě toho se nechci já účastnit, skutečně abych nezavazel.
1: Mm-hmm. Vaše kandidátka má kolik? 4 mandáty, takže to čistě necháte na nich a Jiří Čunek to bude zpovzdálý pozorovat.
4: Určitě ano, no. Já tady budu sedět ještě měsíc, za ten měsíc vlastně se dodělají všechny ty i právně smlouvy a všechny záležitosti, takže věřím, že budou mít takový celkem čistý, uklizený stůl, že ty proinvestované 3 miliardy, které jsme za ty 4 roky stihli, tak tedy to jsou evropské peníze naše, státu a tak dále dohromady, takže vlastně budou mít dost velký prostor si potom realizovat. Ale určitě je to tak, že víte, ten lídr Martin Metelka se na Vsetín vrátil, protože já, když jsem byl hejtmanem, tak jsem zjistil, že on pracuje v Praze jako ředitel nějakého soukromého gymnázia a přemluvil jsem ho, aby se hlásil do výběrového řízení na gymnázium Vsetín, kde jsem chtěl vyměnit vedení a podařilo se to a byla to dobrá akvizice. Já si myslím, že ředitelem gymnázia byl velmi dobrým z mého pohledu a určitě ani starostou nebude špatným.
1: On Martin Metelka nebyl mimo radnici, působil tam jako radní. V čem se vaše představy o vedení města rozešly, pokud se tedy rozešly?
4: Oni se v zásadě nerozešly, protože dneska, přestože bylo mnoho bodů na radě a teda několik desítek a některé byly komplikované, tak na všech jsme se dohodli. A já bych řekl, že pod mým vedením za ty 4 roky jsme se nezhodli, rad, který zasedlo asi 107, průměrně je tam 40 bodů, tak jestli jsme se nezhodli na 1%, tak je to moc. To znamená, v drtivé většině radní souhlasili s tím, co se jim předkládalo a s řešením, které tam bylo. Nakonec výsledky té práce tady, která je společná díky tomu, že ty věci podporovali, tak jsou vidět a myslím, že všichni chválí. Já mám jsem velmi spokojený, protože zatím se nenašel nikdo, kdo by řekl, že jsem něco udělal špatně nebo že jsem málo pracoval. Jenom prostě chtějí pracovat jiným stylem. A to jistě chápete, že je situace, kdy já jsem v zásadě potěšen a že se takto vyjadřují a chceli pracovat někdo jiným stylem a navíc vyhrál volby, tak určitě tomu nebudu zavazer a naopak tomu pomůžu, kdykoliv budu moci.
1: My vám děkujeme za rozhovor. Jiří Čunek, dosavadní starosta Vsetína, senátor za KDU-ČSL. Mějte se hezky, hezký večer do Vsetína.
4: Hezký večer a moc děkuji za příjemný rozhovor. Naschledanou.
2: Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Speciální povolební vysílání.
1: A teď ještě jedno téma, které není úplně volební, ale souvisí alespoň co dokonání referend s nedávnými volbami do místních zastupitelstev. Víkendová série místních referend dopadla pro větrnou energetiku výrazně nepříznivě. Podle zveřejněné bilance převážil nesouhlas ve 20 z 21 hlasování. Co se z toho dá vyvodit, tak o tom budeme mluvit s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou, tak kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý večer přeji.
1: Co vám ten výsledek 20 odmítavých hlasování říká o důvěře lidí k tomuhle tématu?
5: No, myslím si, že na první pohled vlastně nevypovídá realitu, jaká podle mého soudu je. Když se koukneme na nějaké opakované výzkumy, tak ukazují, že větrná energetika je i v České republice, ale obecně i v Evropě přijímaná pozitivně. V České republice mimochodem vlastně má podobnou podporu jako například jaderná energie, ale samozřejmě funguje u větrných elektráren ten takzvaný NIMBY efekt, který mimochodem funguje i třeba u toho jádra. Vzpomeňme si tady, jak vypadá dlouhodobě situace kolem hledání vhodné lokality na místo uložení jaderného odpadu. Evidentně tady došlo k nějakému vlastně ovlivnění těch referend a nejenom teďka v rámci těch voleb, ale už jsme tady měli jedno kolo letos a tam to dopadlo velmi podobně. Zatímco loni vlastně ta situace byla jiná, tam to dopadlo víceméně 50-50 a to si myslím, že odpovídá nějak realitě.
1: Jaký to bude mít praktický dopad? Kolik bude muset konkrétních projektů skončit? Kolik jich bude nutné změnit?
5: No, uvidíme. Opravdu všechny ty projekty, kde se, nebo všechny ty lokality, kde se konalo referendum, tak budou tím referendem bez pochyby ovlivněny. Bude tam muset minimálně dojít k nějakému dalšímu jednání a nějaké diskuzi s místními. Myslím si ale, že v tom širším kontextu by to pro nás mělo být takový signál, že potřebujeme do té debaty vrátit věcné argumenty, protože ta debata evidentně je ovlivněna dezinformacemi, které se do té debaty ale dostaly ne sami od sebe, ale mohou z mého pohledu za to, nebo z našeho pohledu může za to vlastně ten spackaný projekt akceleračních oblastí.
1: Jak odlišujete, řekněme, prokazatelně nepravdivé informace od takové té legitimní obavy o krajinu, hluk nebo sousedské vztahy?
5: Ne, opravdu, vy jste to vlastně popsal. Legitimní vlastně obavy o krajinu, respektive já si to překládám tak, že je naprosto legitimní to, že se mi to nelíbí a že zkrátka nechci na to koukat. Tak to si myslím, že je naprosto reálný argument a je potřeba vlastně ukazovat na ty přínosy, které větrná energetika přináší. Jako to, že nám to posiluje energetickou soběstačnost, snižuje závislost naší na dovozu plynu nebo ropy zvně Evropské unie, přináší nám to zaměstnanost. Například v České republice vyrábíme více než 20 let věže pro větrné elektrárny, takže zkrátka nějaký ten balanc, ale pak jsou zde informace, které prostě opravdu kategoricky tvrdí, že větrná elektrárna vždy poškozuje lidské zdraví, což podle mého soudu není pravda. Když se koukneme na studie veškeré, které se k tomu věnovaly, tak nic takového neprokázaly. Takže věcnost debaty a dezinformace, tím jsem myslel právě tyto kategorické vlastně nepravdivé informace o nějakém negativním dopadu.
1: V Dětřichově souhlas s větrnou elektrárnou převážil sice jenom těsně, ale převážil. Co tam bylo jinak?
5: No, ono to není jediná lokalita, kde to bylo těsně, a vidíme právě tam, kde ty stavebníci nebo developeri, ty investoři jsou vlastně v té lokalitě aktivní a dají si práci v té diskuzi s těmi místními vlastně vysvětlovat ten reálný dopad a ty přínosy a samozřejmě otevřeně říkat, že to má i samozřejmě nějaká svá negativa, ale vysvětlovat to, že když se dodrží ty přísné podmínky nebo limity, které máme i v tom našem právním řádu, tak ta větrná elektrárna opravdu neškodí a pomáhá, tak s tím si v těch lokalitách dali práci a těch lokalit, kde to bylo takto těsné je více i z těch aktuálních 21. V této lokalitě měli štěstí, že asi více lidí si dalo více práce vlastně s ověřováním těch informací, které dostávali.
1: Budete muset i třeba z vaší pozice předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie nějak měnit komunikaci na těch dotčených místech, ale i obecně.
5: My se o to snažíme, vnímáme, že vlastně ta situace na těch sociálních sítích je opravdu si zaslouží nebo zasluhuje jiný přístup. My se na to zaměřujeme, ale i ta komunikace v místě. My objíždíme nejenom já, ale i řada kolegů, pokud nás místní starostové nebo kdokoliv pozve na veřejné debaty a v klidu se snažíme vysvětlovat i mnohdy v konfrontaci s těmi, co opravdu záměrně šíří ty nepravdivé informace, tak se snažíme jim oponovat a vysvětlovat v klidu ty reálné fakta, ale nesmíme být na to sami. Řekl bych, že je zde i nezastupitelná role politiků a vedle těch, co to vlastně bych řekl, cíleně populisticky využívají, tak potřebujeme změnit tu situaci, tu aktuální, ve které vlastně vidíme, že ta normální, jestli to můžu tak nazvat, ta normální politická většina vlastně se toho tématu bojí.
1: Říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Děkujeme za rozhovor a přejeme hezký večer. Naschledanou.
5: Moc děkuji, také pěkný večer.
1: Se Štěpánem Chalupou jsme mluvili o nedávných referendech na 21 místech, z nichž ve 20 občané v dotčených místech odmítli výstavbu větrných elektráren a nejenom to, také se tam dostalo i na ony zóny, které teď byly hodně ve veřejném prostoru. No a to už je tečka za povoledním kulatým stolem Radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus v našem vysílání nabízíme taky duely před druhým kolem senátních voleb, které bude v pátek, a všechno najdete na serveru i rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. A poslechněte si i zprávy s Kateřinou Causidisovou.
6: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 60-denní příměří. Fotbalisté Slávie zítra nastoupí v Baku k dalšímu zápasu v Lize mistrů. Silnice 35 je v Mohelnici po nehodě neprůjezdná a zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hamer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
8: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
6: Rusko nepřistoupilo na návrh 60-denního zastavení bojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl dvouměsíční příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Moskva je ale ochotná zastavit palbu pouze v jeden den voleb. Rusko, nehledě na takzvané energetické příměří, pokračovalo v útocích na ukrajinskou kritickou energetiku.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes prostřednictvím videokonference zapojil do jednání Varšavského bezpečnostního fóra. Potvrdil, že Ukrajina bude dodržovat energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pokud totéž udělá i Rusko. Zelenský ale uvedl, že v noci Moskva příměří porušila, když zasáhla zařízení na těžbu plynu v Charkovské oblasti. Ukrajina si proto vyhrazuje právo na odpověď, varoval Zelenský. Upozornil také účastníky konference na to, jak významně se snížila aktivita ruských tzv. Trolích farem na sociálních sítích, a to poté, co Ukrajinci zasáhli datová centra ruského vyhledavače Yandex. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
10: Horské ticho v posledních dnech ruší hrachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
11: 150-200 metrů odhadujeme.
10: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
12: To bylo jenom povrchové prameniště,
10: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
13: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
10: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Slávie zítra nastoupí v hlavním městě Azerbajdžánu Baku k druhému zápasu v hlavní fázi Ligy mistrů. Hrát budou na trávníku nováčka soutěže Sabahu. Po úvodní prohře Slánc se slavistické čekání na výhru v prestižní evropské soutěži prodloužilo už na 20 utkání. Slovinský útočník Slávie Daniel Šturm věří, že klub z Vršovic ukončí tuto sérii právě v Baku.
15: Ano, v tomto zápase máme největší šanci na výhru v Lize mistrů. Na druhou stranu, každý tým, který hraje tuto soutěž, je dobrým týmem, takže nesmíme nic podcenit. Bude to těžké.
14: Zápas mezi Sabahem Baku a Slávií začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra v 18 hodin a 45 minut našeho času.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zavřená silnice v Mohelnici a v Praze nehody. Silnice 35 je v Mohelnici neprůjezdná. Na výjezdu z Mohelnice směrem do Hradce Králové se srazilo auto s kamionem a je to vážná nehoda. Silnice zavřená v obou směrech, jede se přes městečko Trnávku. Jedou na objížďku i kamiony a u Vranové Lhoty se tvoří kolony. V Praze komplikují stále silný provoz nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most se u Europarku srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a kolona se táhne už od Zahradního města. A zdržíte se 15 až 20 minut. Ucpaný je taky průjezd u Hříněvsí ve směru na Říčany. V ulici Přátelství odtahují poslední auto po nehodě, jede se Kyvadlově. Na Žižkově dopravu komplikuje oprava kolejí na křižovatce Ohrada. Kolony v ulici Jana Želivského taky v Hartigově jsou nadlouho. No a pokud byste to chtěli raději objet přes Jarov, tak i na Jarově jsou dlouhé kolony. Zdržíte se i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Kolona hned za sjezdem z dálnice D1 popojíždí až za Jesenici. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
17: Dobrý večer při poslechu dalších témat našeho večerního vysílání, tedy večerního Radiožurnálu. Po druhé se sešla Národní koalice pro boj se suchem. Dohodla se, že upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. A další podrobnosti přidáme už za pár minut. Dobrý poslech vám všem.
7: Večerní Radiožurnál
2: a Zuzana Burešová.

0: Sucho v Česku dál trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Podrobnosti z úřadu vlády má reportér Jakub Vik, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Hezký večer, Národní koalice pro boj se suchem se dnes sešla podruhé, to jednání trvalo něco málo přes půl hodiny. Členové vyhodnotili ta zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
2: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování průtoku v řekách ještě několik měsíců, to znamená minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
1: Podle Šebestiána teď je v Česku srážkový deficit zhruba od 30 do 40% podle území. Na zimu by se ale mohly ještě snížit.
0: Po tom minulém prvním zasedání Národní koalice pro boj se suchem mělo ministerstvo životního prostředí zmapovat místa, která jsou v Česku nejvíc ohrožena. Splnilo to?
1: Podle náměstka ministra životního prostředí Pavla Vlčka už odborníci zmapovali tisícovku obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem. Rozdělené podle krajů a taky kategorií by měly být brzy dostupné na webu Českého hydrometeorologického ústavu, říká Vlček.
3: Když se jako kdokoliv chce podívat na to, jaký je stav sucha po případě ohrožení suchem, tak se může podívat na aktuální stav, případně na to, jaký je výhled, a to krátkodobý i dlouhodobý.
1: Podle Vlčka teď stát má základ potřebných dat k plánování různých opatření. Náměstek ale dodal, že Český hydrometeorologický ústav nebo i třeba výzkumný ústav vodohospodářský by potřebovali další zdroje pro lepší a podrobnější data ke správnému zacílení opatření.
0: A oznámila koalice nějaká nová chystaná opatření?
1: O konkrétních nových stavbách nebo nějakých úpravách v přírodě členové koalice nemluvili, zopakovali priority, na které by v příštích letech měly jít peníze. Jde o zadržování vody v krajině, propojování vodohospodářských soustav anebo taky investování do čističek odpadních vod. Ministerstva podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty a taky třeba zákon na rychlejší výstavbu nádrží anebo novelu vodního zákona, která má umožnit využívat vyčištěné odpadní vody pro jiné vybrané účely. Babiš označil řešení sucha za stejnou prioritu jako zdravotnictví. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL ale označil dosavadní práci Národní koalice jako nedostatečnou. Podle něj návrh státního rozpočtu na příští rok neukazuje, že je sucho pro vládu prioritou.
4: Ono je říjen a pokud tak intenzivně chtějí pracovat, je zajímavé, že se vlastně potkali poprvé na nějaké formální pracovní úrovni. Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
1: Podle Hladíka taky ministerstvo životního prostředí dosud neposlalo Evropské unii klíčový dokument, podle kterého by se měla česká krajina obnovovat a Česko by na ně mělo čerpat peníze z nového unijního rozpočtu.
0: Po druhé se tedy sešla Národní koalice pro boj se suchem. O čem jednala nám právě teď, řekl ve vysílání večerního radiožurnálu reportér Jakub Vik. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezký večer.

A přidám ještě jednu aktuální zprávu. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun. 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po dnešním jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími zástupci vlády to novinářům řekl ministr vnitra Lubomír Metnar, taky za Hnutí ANO. Dohoda podle něj platí pro rok 2027. O tom, jak bude přidání rozložené v dalších letech, bude s odbory i nadále jednat. Thank you.

0: Jedna z nejlepších tenistek historie Martina Navrátilová oslaví v neděli 70. narozeniny. Tento týden si ji proto budeme na Radiožurnálu připomínat. Dnes budeme vyprávět o jejím dětství v Řevnicích nedaleko Prahy.
1: Vítáme vás v LTC Řevnice, tenisovém klubu Martiny Navrátilové. Nikde jinde než u nás nezjistíte, jaké to je smečovat na kurtech, které pamatují první tenisové krůčky legendární hráčky Martiny Navrátilové. Tenis si zamilovala právě u nás. Klub tak hrdě nese název LTC Řevnice, tenisový klub Martiny Navrátilové. Píše se na stránkách tenisového klubu z Řevnic, z městečka vzdáleného asi tak 40 kilometrů na jihozápad od centra Prahy, odkud talentovaná dívka často vyrážela k zápasům a turnajům třeba i na malém motocyklu.
2: No to se mi jenom jezdili na Řevnicích a na houby. A pak taky na turnaje, tam mě vozil na skútru na turnaje. To měl skútr 175, ale pro dva lidi, a předtím měl jenom mopeda 50. No je to legrace, je to příjemná transportace, já jsem jezdila s tátou na motorce už od 9 let, takže je to jako na kole s motorem.
1: Ale je velmi lákavé říct, že to možná nebyly první tenisové krůčky, ale spíš pořádné kroky nebo skoky, které Martina Navrátilová na řevnických kurtech dělala. Byla šikovná snad na všechny sporty, zimy trávila v Krkonoších, takže od malička lyžovala, ale mezi svými nejbližšími v rodině měla celou řadu výborných tenistů. Od babičky Anežky Semanské-Boučkové po nevlastního otce Miroslava Navrátila, který ji také jako malou trénoval.
3: Tam ještě bych doplnil, že největší talent této rodiny byl její strýc, bratr maminky Jany, Josef Semanský, který byl i v reprezentaci dorostenecké a nechal v tenisu, což byla strašná škoda, a začal hrát závodně za rodotínský SK fotbal. A tenhle ten Pepik Semanský, doopravdy to byl obrovský talent, taky levák, takže Martina tam tu levou ruku prakticky asi zděděla po něm.
1: Vyprávěl kdysi ve vysílání Českého rozhlasu Miloš Konrád, bývalý úspěšný hráč, trenér i funkcionář, který měl k Řevnicím velmi silný vztah a nejenom první tenisové kroky Martiny Navrátilové tak zblízka sledoval.
3: Ona hrála výborně fotbal s klukama, ona hrála hokej, ona výborně lyžovala, no tak to už bylo daný tím, že byla od malinka v těch horách, že to už ve 3 letech si jížděla různý kopce tam u té Martinovky, ale měla výborný partnery na těch Řevnicích, pač tam nebyly žádná děvčata, pořád hrála s klukama, hodně trénovala i s tím strýcem, s tím Josefem, hodně trénovala a hlavně jí ved ten nevlastní otec, ten Mirek Navrátil, který s ní potom jezdil na motorce po turnajích.
1: Vybrali jsme z rozhlasového archivu vzpomínky někdejšího tenisového trenéra a funkcionáře Miloše Konráda, který znal Martinu Navrátilovou od dětských let, takže i brzy věděl, v čem byla výjimečná.
3: No tak v mládí samozřejmě ohromný pohyb. Ten pohyb měla daný tím, že ona vlastně pořád něco dělala. Tu kopanou, ten hokej, jezdila na kole, ona byla prostě všestranná a její prostě dar od Boha bylo to, že jako jedna z málach už od mládí neustále útočila. Ona nebyla z těch hráček, jako později byla ta Evertová, Chris Evertová, která jenom od zadní čáry, a ona prostě díky téhle veruce měla výborný servis a nedělalo jí potíže tím, že byla rychlá. Potom podání běžet na síť a tam ten míček dohrát volem nebo s mečem.
4: Martina Navrátilová won the toss.
1: Ještě nějakou dobu to potrvá, než se Martina Navrátilová utká se svou velkou rivalkou Chris Evertovou. V našem seriálu je stále ještě ve školním věku, ale už brzy začne sbírat velké úspěchy i mezi ženami. Právě o tom bude další díl našeho seriálu k 70. nám tenisové legendy. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
2: Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Ruský prezident Vladimir Putin by kvůli volbám na Ukrajině zastavil útoky na jeden den. Podle

0: podle něj zadržela podezřelého žáka, který při střelbě použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle úřadů střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý týden. A s hercem Jiřím Štěpničkou se lidé můžou rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Sport. Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou dvouletou smlouvu se švédským Färjestadem. 30-letý český reprezentant tam hraje druhou sezónu po přesunu ze Švýcarska. V prvním roce nastřílel za klub 10 gólů a přidal 20 asistencí. V aktuálním ročníku švédské ligy v 8 utkáních 4x skóroval a na dalších 6 branek přihrál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená 35 u Mohelnice a nehody v Praze. Silnice 35 je u Mohelnice neprůjezdná. Na výjezdu do Hradce Králové se srazilo osobní auto s kamionem. Silnice zavřená obou směrně a dopravu odklání přes městečko Trnávku a nebo Krchleby. Tvoří se kolony. Náš zpravodaj jede z Olomouce, stál na konci dálnice v Mohelnici.
3: Ten sjezd je zablokovaný na Kladňákama. Teďka jsem tam stál 4 hodiny, než jsem to risknul v oběžitovému přesáčekou stranou.
2: A kolony se tvoří ve směru z Hradce Králové, zastavíte za Moravskou Třebovou. V Praze čekejte kolony mimo jiné na Štěrboholské spojce směr Černý most. U Europarku blokuje jeden pruh nehoda. Fronta od Zahradního města je na 15 až 20 minut. Ucpaná je taky stále Kbelská ulice směrem na Ústí nad Labem. Na konci Kbelské je zavřený sjezd na Letňany kvůli opravě. A zdržíte se i na Žižkově, jednak v okolí opravy na křižovatce Ohrada a pak taky v okolí Jarova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami a nebo nízkou oblačností a teploty klesnou až k nule. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer. Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu ohlásila souvislou sněhovou pokrývku. Fotografii i článek najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Tento týden jsme pro vás připravili rozhovory s hosty, které jsme natočili na frankfurtském knižním veletrhu. Jde tedy o spisovatelky a spisovatele. Zítra si po 9. hodině dopoledne poslechněte rozhovor s Jaroslavem Rudišem, ve středu s Alenou Morštajnovou a ve čtvrtek s Jonášem Zbořilem a v pátek s Markem Turčíkem. A abych nezapomněla, dnes si po 22. hodině můžete poslechnout reprízu rozhovoru se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Tak ať se vám všechny rozhovory líbí a dobře se poslouchají.

0: Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Božího lesa u Břeclavi desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici je tam posledních 11 let hledali a taky likvidovali. A teď už jejich práce končí. Les je čistý, žádná munice v něm není a lidé tam můžou chodit bez obav.
1: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních cepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
1: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se hodem pokusit vyhrabat, obnažit.
2: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
3: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
4: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Božího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
5: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
2: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Božím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavi Aneška Hlávková, Radiožurnál.

V Rakousku dnes začal protest soudců a státních zástupců, kteří se vymezují proti přílišnému pracovnímu zatížení. Rozhodovat tak budou jen v naléhavých záležitostech, jako je třeba uvalení vazby. Stejně jako v dalších evropských zemích, i justici v Rakousku sužují průtahy a nahromaděné případy a jen obtížně zvládá stále rostoucí počet kauz. Píše o tom agentura Reuters. A vy jste se to dozvěděli od nás, tedy z vysílání večerního radiožurnálu.

0: Ještě jedno téma zbývá do 20. hodin, o těch dalších už vám poví moderátor Štěpán Pokorný. Vláda slibuje, že bude s občany o Evropské unii teď mluvit hlavně online. Připravuje na to dokonce strategii. Přesun komunikace na internet se ale může minout účinkem, jak v našem pořadu Bruselské chlebíčky varuje ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum Martin Vokálek.
1: Je ohromný rozdíl mezi tím, když máte prostě příspěvek na sociálních sítích a tam možná máte několik stovek zhlédnutí toho příspěvku, a je ohromně jiný dopad, když máte prostě seminář na střední škole, kde zapojíte tu třídu těch 30 lidí, kde z těch 25 lidí by se ten příspěvek ani neotevřel, nebo by se ví o té Evropské unii a o tom, co vlastně Česká republika v EU dělá a co můžou vlastně Češi dělat, aby jsme byli v EU efektivnější a aktivnější.
2: Ještě k tomu osobním kontaktu si vzpomínám, že jsem mluvil s koordinátorem Libereckého eurocentra Martinem Fischerem a ten mi vyprávil, že ty bezplatné akce pro veřejnost a přednášky ve školách dělají vlastně od prvních tříd až po univerzity a právě na ten popud jsem se ptali úřadu vlády, jestli není škoda prostě tenhle osobní kontakt nahradit obsahem jenom na sítích, kterým se člověk asi snadno proskroluje. A ta reakce byla vlastně taková, že jsou přesvědčení, že svět se posunul a že na sítích v dnešní době ty zásahy má člověk možnost udělat větší.
1: Když zásahy možná jako kvantitativně ano, ale kvalitativně naprosto ne, protože ta jako nezastupitelná role, která tam prostě je v těch organizacích našeho typu a která tam je v těch eurocentrech, tak je to, že prostě v rámci třeba těch vzdělávacích osnov, tak jsou tam vymezeny nějaké většinou části, které mají být věnovány tím evropským tématům a problematice Evropské unie, ale často ty pedagogové, a nechci jim prostě křivdit, ale nemají na to často prostě nějaký ten relevantní obsah, který by prodali, prostě často to lepí podle nějaké jako nezáživné historie a mluví o tom, co vlastně jako je zbytečné mluvit, řeší se Římské smlouvy, řeší se Bůh ví co dalšího, prostě co v podstatě akorát ty studenty nebo studentky může spíše jako od té Evropské unie odradit.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo třeba na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé. Kdo komu bral a kde koho obejdou? Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí. Velká povolební analýza ve Vinohradské 12.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Firmy v Rakousku chtějí napadnout zákaz prodejců vstupenek v kostýmech Mozarta. Sportovní střelec Přívratský vyhrál podruhé závod světového poháru ve vzduchové pušce. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení v plánu příští středu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze tří politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlovaráci a s ODS. Dnes odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
3: My jsme dnes podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů, a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
1: Dvěma rakouským firmám vadí vídeňský zákaz pouličního prodeje vstupenek v kostýmech Mozarta. Nařízení vídeňské radnice chtějí napadnout u ústavního soudu. Informuje o tom list Hojte. Prodejci v kostýmech Mozarta nesmí nabízet lístky na několika místech v centru města. Podle firmy je zákaz nepřiměřený. Někteří pořadatelé koncertů kvůli němu údajně museli propouštět zaměstnance.
4: Vídeň počet prodejců v kostýmech skladatele Wolfganga Amadea Mozarta omezovala i dřív. Pravidla ale často porušovaly a město navíc dostávalo stížnosti na dotěrné chování vůči turistům. Jen loni kontroly odhalily přes 130 porušení pravidel. Od července proto na vybraných místech platí úplný zákaz a za jeho porušení hrozí i pokuta. V přepočtu asi 17 tisíc korun. Firmy namítají, že opatření postihuje pouze prodejce vstupenek, zatímco jiných pouličních prodejců se netýká. Vadí jim také příliš krátká lhůta na přizpůsobení novým pravidlům. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zručit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu, a to kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
1: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová a taky autobusová doprava.
6: Sport. Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Dittendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
7: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
6: Fotbalista Bešiktaše Istanbul Václav Černý nedohrál nedělní zápas turecké ligy proti Kocaelisporu kvůli zranění zadního stehenního svalu na levé noze. Istanbulský klub to oznámil po dnešním vyšetření. Bývalý český reprezentant si připsal v 18. minutě asistenci u prvního gólu a hřiště opustil o 20 minut později. Bešiktaš vyhrál 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 u Berouna a kolona na D1 u Rousínova. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun. Přímo u exitu na 18. kilometru došlo k nehodě, probíhají tam vyprošťovací práce, provoz je ale plynulý. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na kilometru 218 a popojíždět budete až do Brna na kilometr 201. Zdržení okolo 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem k Černému mostu stále odklízejí následky nehody u Europarku. Po nehodě dvou osobních aut už jedno otáhli a druhé právě nakládají. Průjezdní je stále jen pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno až polojasno. Ráno a dopoledne čekáme ještě mlhy anebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a na horách většinou naměříme zítra kolem 6. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý večer vám přejeme, 20 hodin 5,5 minuty. Policisti, hasiči nebo třeba celníci a příslušníci vězeňské služby bezpečnostní sbory dostanou od nového roku přidáno. Po dnešním jednání jejich zástupců s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se přesunul větší poměr částky do základního tarifu. Víc o té schůzce budeme mluvit za chvilku v úvodu této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se zástupci bezpečnostních sborů dohodl na navýšení platů pro příští rok. Každému policistovi, hasiči nebo třeba celníkovi přijde od nového roku až o 2900 korun měsíčně víc. Víc teď s reportérkou Radiožurnálu Františkou Rohlíčkovou, která jednání na úřadě vlády sledovala. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Jednání ukončila dohoda na tom, že 2400 korun půjde do základního tarifu. Do dneška totiž nebyla shoda na tom, jaká část půjde do té základní složky a jaká do té pohyblivé části odměny. Odbory chtěly tarify co nejvyšší a těch 2400 je o 1100 korun víc, než na co přistoupil na konci září ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Původní dohoda byla 1300 korun do tarifu a 1300 do stabilizačního příspěvku, jenže ten nemají příslušníci sborů jistý a nepočítá se taky třeba do výsluhy.
0: Jak jsou spokojení právě zástupci bezpečnostních složek a jejich odborů? Co chtěli získat?
1: Není to sice to, co požadovali od začátku, ale jsou rádi, že se podařilo co největší částku získat do tarifu. Po jednání to potvrdil předseda odborového svazu hasičů Jiří Jílek.
2: Původně jsme chtěli 2600, ano, přiznávám, ale dopady na státní rozpočet by byly kolem 250 milionů korun.
1: Těch dalších 500 korun půjde na přesčasy nebo třeba pohotovosti. Původně chtěli sbory navýšení o 10%, to se jim nepodařilo. Dnešní variantu tak berou jako dobrý kompromis.
0: Komentoval dohodu už taky premiér nebo třeba ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. S ním totiž jednali odboráři už zhruba před 2 týdny. Žádné změny se na rezortu ale tehdy nedomohly. To byl proto i důvod, proč oslovili k jednání premiéra.
1: Po schůzce řekl ministr vnitra Metnar, že bylo nutné tu schůzku s premiérem mít, protože bezpečnostní sbory spadají pod více rezortů.
3: Jsou tam zpravodajské služby, je tam GIBS a potom ty základní čtyři.
1: Tato dohoda platí pro příští rok, jak se budou zvyšovat odměny třeba pro rok 2028 a 2029 ještě dané není. Třeba odbory o větších změnách chtějí jednat hned na začátku příštího roku. Cílem podle ministra Metnara je, aby po absolvování základní přípravy měli příslušníci sborů při nástupu 50 tisíc korun.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Františka Rohlíčková. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte večerní radiožurnál, samozřejmě nejen v našem vysílání, sledujeme povolební vyjednávání v krajích, vše podstatné najdete taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, kam se můžete podívat třeba při poslechu večerního radiožurnálu. Co nás čeká dál, ještě do půl deváté? Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problém upozorňují u příležitosti Světového dne artritidy sami lékaři, pacientská organizace a potvrzují to pacientské organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Téma probereme za pár minut.

0: Dnešní díl Vinohradské 12 vám pustíme tradičně po zprávách ve 20 hodin a 30 minut. Českým chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubu, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují v rámci Světového dne artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne, není.
2: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
4: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatology Ladislav Šenolt.
3: Nad 60 roku máme 40% lékařů. 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal být.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy mít možnost jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Novela také poprvé jasně vymezuje, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž v zákoně dosud chyběla. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, Liberci a v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout uskupení Jedno Ústí. V Praze v pondělí jednali zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Znovu se sejdou ve čtvrtek a v pátek, aby řešili programové priority. V Rakousku ode dneška stávkují soudci a státní zástupci. Při týdenním protestu nebudou žádná soudní jednání a nebudou vydávat rozsudky. Informuje o tom veřejnoprávní televize ERF. Soudci a státní zástupci chtějí upozornit na vysoké pracovní vytížení a málo justičních pracovníků. Uvádí, že chybí přes 250 soudců a asi 70 státních zástupců. Sucho v Česku trvá a upouštění vody.

0: cestu.
1: Kolona na D1 u Rousínova a překážka na D1 u Přerova. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 213. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení okolo 15 minut. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna opatrně za sjezdem na Dolní Újezd. Na 285. kilometru srazilo osobní auto Srnu. Projíždí se plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor za sjezdem na Úvaly. Na 7,5 kilometru je uzavřený odstavní pruh, kde stojí pro defekt nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami a teploty většinou kolem nuly. Tolik zprávy. A posloucháte Vinohradskou 12.
3: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů.
5: Vládní strany zatím nemají v senátu jisté žádné křeslo.
6: Vítězem voleb jsou podle odborníků starostové a šéf lidovců Jan Grolich.
7: Komunální volby podle Andreje Babiše potvrdily, že hnutí ANO je nejsilnější politickou silou v zemi.
6: Největšími poraženými jsou především motoristé a SPD a také v Praze Piráti.
8: K volbám přišlo asi 48% voličů.
3: Vítězové a poražení, senátoři a zastupitelé, kdo komu bral a kde koho obejdou, jaké bašty kdo dobil a kdo kde nejvíc ztratil. Ostrava, Brno, Plzeň i Ústí nad Labem. Velká povolební analýza s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha.
9: Bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty.
10: Voliči rozdají karty.
3: Dnes je pondělí, 12. října.
11: My nerozdáváme v Praze karty.
12: Nakonec ty karty voliči rozdali.
13: Rozdali karty.
14: Poměrně jednoznačně.
3: Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12 po volbách v pondělí.
15: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
3: Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Vyškov. To je výčet obvodů, kde zvolili senátora už v prvním kole. Není to rekord?
15: Vyrovnalo to rekord, takže je to vlastně rekord. Ten rekord byl nastaven před 2 lety v roce 2024, kdy také v 5 volebních obvodech senátoři byli zvoleni už v prvním kole.
3: No.
15: Tehdy to byli většinově senátoři za ANO. Teď to jsou naopak senátoři právě za strany, které tehdy byly vládní, které jsou ale dneska opoziční. Takže ono to ukazuje, že i ten senát skutečně funguje hodně a volby do senátu na logice toho, že vyvažuje většinu, která je v poslanecké sněmovně.
3: Fiala, Grulich, Grolich, Sobotka, Linhart a to ještě mohl být PA9 určitě na Praze 1, tam je to o kousínek.
15: Bylo těsně, ještě další dva senátoři velmi těsně pod tou 50% hranicí skončili, no. Ale máme tak zatím 5 zvolených senátorů.
3: No, velký úspěch je to pro starosty a říkám, mohl být ještě větší, kdyby jim vyšel PA9 na Praze 1, ale tak uvidí se ve druhém kole. Nicméně Zbyněk Linhart z Děčínska a Jan Sobotka z Trutnovska, ti jsou jejich, ti jsou STAN.
16: Suma sumárum se ukazuje, že nestrácíme venkov.
3: STAN nasadil 14 kandidátů, obhajoval 11 míst a úplně si nevěřil. A nakonec? Nakonec to je velký úspěch.
16: Samozřejmě úspěch v senátních volbách v prvním kole svědčí vždycky o enormní síle toho kandidáta v daném regionu.
15: Dokázal to. Rozhodně. Pro STAN je to velký úspěch. Nejenom postup dvou kandidátů hnedka z prvního kola do Valštejnského paláce, ale i to, jak mají rozložené síly pro to druhé kolo, i to, že nakonec se podařilo do druhého kola a dokonce z prvního místa postoupit i Martinu Dvořákovi, který se velmi dlouho během toho sčítání velmi dlouho se držel, dokonce až na čtvrté příčce. Pro mě to bylo, když jsme sledovali ty průběžné výsledky, trochu překvapení. Tam jsem čekal už od začátku, že bude poměrně velký nástup, protože Martin Dvořák je silnou regionální osobností. Je to jeden z prvních, ne-li dokonce první porevoluční primátor Hradce Králové. A tak mě dlouhou dobu to tam blikalo jako takové největší překvapení těch voleb, ale nakonec tedy postupuje a dokonce z prvního místa.
3: Každopádně úplně nejdřív bylo jasno o Tomáši Fialovi, který obhajoval senátorské křeslo na Strakonicku, nicméně před 6 lety kandidoval za ODS, teďka už to bylo za Kubovo Naše Česko.
17: Pro nás jako začínající hnutí tyhle ty volby byly úplně prvním testem.
3: Pro pana hejtmana je to první velký zářez s tím svým novým hnutím.
17: My jsme si vědomi, že jako začínající subjekt musíme ještě

0: je hodně toho odpracovat, ale ty výsledky jsou z našeho pohledu velmi dobré.
1: Mám radost. Je, s druhým zářezem nepochodil, tam byl právě už ve zmiňovaném Hradci Králové senátor Holásek, původně zvolený za Hradecký demokratický klub, tak to bylo druhé z těch želízek, které měl mezi stávajícími obhajujícími senátory, a ani jeden z dalších dvou nově navržených senátorů nebo kandidátů na senátory neuspěl. Takže Martin Kuba sice v senátu ukořistil v uvozovkách pouze jedno křeslo. Na druhou stranu není vůbec žádným tajemstvím, že Martin Kuba se poohlíží po těch senátorech, kteří teď tam jsou a nebyli mezi těmi 27, kde se volilo. Takže je otázka, jestli přece jenom se tam třeba nějaký klub kolem našeho Česka neustaví, ale to je spíš teď výhled do budoucna, kluby se budou ustavovat až v následujících týdnech.
2: Jak si vysvětluješ to, že tolik kandidátů prošlo už tím prvním kolem a nemusí jít do toho druhého? Je to i kvůli tomu, že ta současná opozice prostě stavěla těch kandidátů méně, aby měla větší šanci proti kandidátům hnutí ANO, a pak ANO, a k tomu se dostaneme, ostrouhalo v těch senátních volbách?
1: Přesně tak. Když se podíváme jak na celková čísla, tak na jednotlivé obvody, tak se výrazně snižuje počet kandidátů, kteří tam kandidují. Čím méně kandidátů máte, logicky tím vyšší zisky, tím vyšší poměr zisku vlastně mají šanci dosáhnout. Extrémem v tomto ohledu byl Rychnov nad Kněžnou, kde jsme měli vlastně pouze dva kandidáty. Jednoho, který symbolizoval celou sjednocenou opozici plus řadu mimoparlamentních subjektů, to byl pan Grulich, musíme si dávat pozor, Grulich, pozor, Grulich, ano. Byl to pan Grulich. No a proti němu vlastně jediným vyzývatelem byl zástupce ANO, pan Sadovský. Ale i v těch jiných obvodech, ve většině z těch, který si jmenoval, kde byl zvolen senátor hned v prvním kole, tak se jednalo o obvody, kde byly třeba jenom 3 nebo 4 kandidáti. Pan Fiala čelil jenom 2 protikandidátům, pan Grolich tuším také 2 protikandidátům, pan Sobotka na Trutnovsku, mým domovským, takže to vím, tam čelil 3 protikandidátům, ale vlastně všichni 3 byli z vládních stran. To bylo ANO, SPD a PRO.
2: Takže i kvůli tomu tolik kandidátů prošlo hned z prvního kola. Mimochodem, tam, kde to teda nevyšlo, ANO, možná i kvůli tomuhle, tak to bylo na Vyškovsku, kde teda kandidoval hejtman Jan Grolich z KDU ČSL, šéf Nových lidovců, jak on říká. Tam teda ANO neuspěli s kandidátkou svrchní sestrou Petrou Absolonovou i po té velké masáži, kterou dali tomu, aby vešla ve známost, protože byla třeba i u pana premiéra v podcastu a tak dále. U Grolicha se nicméně dlouhodobě mluví o tom, jestli je to spíš ten marketing nebo ten program, tak těch 63% nebo kolik? To je výrazný výsledek.
3: My umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad.
2: Získali je díky PR nebo díky tomu, co prosazuje?
3: Tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
1: Ony ty dvě věci jsou neoddělitelné. Samozřejmě ten konkrétní obsah zrovna v těch senátních volbách, přestože se jedná o volby do instituce s celostátním přesahem, je hodně regionálně orientovaný, hodně regionálně zaměřený. Takže vlastně to, o čem se třeba mluvilo v kampani u pana Grolicha, tak jsou věci, které nemusí vlastně rezonovat třeba v jiných částech, v jiných volebních obvodech v rámci Česka. Ale zase by nebylo fér říkat, že ten marketingový prvek tam nebyl, byl a Jan
2: 52%
1: Grolich,
2: voličů, to je velká mobilizace.
1: Jan Grolich je tím hlavně pověstný. On je pověstný tím, že dokáže ta témata zabalit do takové formy, která je přijatelná, která se hodí na sociální sítě. A to všechno jsou vlastně střípky, které když dáme dohromady, tak vytvořili obraz Jana Grolicha, co by člověka, který je schopen zaujmout a má tedy potenciál třeba i do budoucna ještě více toto zužitkovat.
2: Ale on si to užil určitě tyhle ty volby, protože a sledoval asi i to, jak se povede Josefu Klementovi z KDU v jeho obvodě nakonec o jediný hlas, to jsem nikdy neviděl.
1: To nebylo.
2: Jediný hlas překonal Radka Černého z ODS a postupuje do druhého kola, jestli se to nebude přepočítávat ještě.
1: Zatím ze strany pana Černého jsem zaznamenal, že je smířený s tímto výsledkem, ale člověk neví.
2: Nikdy nevíš.
1: Můžete se probudit druhý den a říct si, hele, zkusím to. Tu žádost o přepočet dát. Takže zatím to vypadá, že žádat nebude, ale co my víme.
2: No ale Jan Grolich skutečně mohl být vůbec spokojený s tím, jak lidovci uspěli, protože i si zatancoval tu svoji marketingovou odrhovačku, jednak v jednom štábu ve Šlapanicích a pak i v tom druhém v Brně, kde byli lidovci a starostové, kteří zvítězili v komunálních a dostáváme se ke komunálním volbám v Brně. A tam slavil to druhé velké vítězství, nejenom to svoje, ale pak i tohleto. ODS přijde v Brně po 8 letech o primátorské křeslo a budou ho mít lidovci po, a to už je teda velmi dávná minulost, po 30, po 35, možná 36 více. Letech možná.
1: Myslím si, že pro ODS tohle je velmi špatná zpráva a není jediná z toho volebního víkendu. V těch velkých městech, a tady musíme na prvním místě prostě zmínit Prahu a Brno, ale i Ostravu, tak v těch velkých městech se jim tentokrát příliš nezadařilo. Ty výsledky často byly i nižší, než byly před 4 lety. Nižší pozice, pokud jde o pořadí.
4: Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě samozřejmě.
1: Na řadě míst ale posílili.
4: Tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla. A
1: zejména třeba v nějakých těch středně velkých obcích na úrovni, řekněme, bývalých okresních měst, tam si pořád ODS udržuje určité bašty. Já jsem z Trutnova, takže můžu říct konkrétní příklad, kdy sice kandidovali společně s TOP 09 a KDU ČSL, ale tam posílili a to dost výrazně oproti předcházejícímu období a tam jsou u moci nepřetržitě po celou dobu od roku 1990. Takže
2: no
1: jsou
2: Praha,
1: oblasti.
2: Skutečně Ostrava, pokud tak, jí ta tam
1: velká
2: obejdou
1: města
2: z tuto stranu. A pak Brno. V Brně bude Jakub Hruška z lidovců.
1: Tady to patrně v Praze bude pan Hlaváček a pan Potlík, tak jak už se během víkendu zmiňoval v reakcích, je s tím víceméně smířený.
2: No ale starostové, když jsme se teda dostali k panu Hlaváčkovi a my jsme Prahu rozebírali v nedělním speciálu, tak jenom se od toho odrazím, ale nemusíme se o ní více bavit, tak starostové kromě Senátu a kromě Prahy uspěli vůbec i v komunálu jako takovém, protože oni zaznamenali vysoký výsledek třeba v Plzni, minule měli 8%, teď mají 18% a v Plzni i v Ostravě zase, když už jsme mluvili o ODS, tak tam budou zase chybět Piráti. Nepřebírají starostové teď pozice Pirátů v těchto těch velkých městech po republice?
1: Přebírají, ale myslím, že zdaleka nejen Pirátů. Starostové dlouho trpěli tím, že byli vždycky považováni za stranu druhé volby. A teď se ukázalo, že pravděpodobně, když ty první možnosti už došly, když to řeknu možná trošku nadneseně, když ty první možnosti došly, nebo ty první možnosti už se neosvědčily, tak přistupujete k vaší druhé možnosti, k druhé volbě. Netýká se to jenom Pirátů. Myslím, že i přebírání části voličské základny koalice Spolu, to znamená ODS a Spol, a dokonce v některých průzkumech vychází, že i některé voliče ANO začínají starostové přebírat. A ono to v podstatě jde ruku v ruce s tím, že vidíme i na té celostátní úrovni těch posledních několik týdnů a měsíců pozvolný, ale přesto poměrně jasný trend. A sice, že starostové zaujímají druhou příčku, byť pořád s velkým odstupem za ANO, ale zabírají druhou příčku v průzkumech, ve volebních modelech a podobně a odstavují ODS na třetí pozici.
2: ODSka se teďka nedostala ani do Liberce, do zastupitelstva, kde teda vládnou starostové pro Liberecký kraj. Ale mluvil jsem o té Plzni.
5: Je nepochybně skvělá zpráva, jak jsme uspěli v Plzni.
2: A Plzeň tu dával za příklad místopředseda ANO Karel Havlíček jako krajské město, kde ANO významně posílilo.
1: No to bylo již jediné letos krajské město, kde výrazně posílilo.
2: To je nutno dodat.
1: Když budeme trošku ironičtí.
5: Je zcela zjevné, že hnutí ANO je ukotveno nejenom v té vrcholové politice, ale velmi silně ukotveno i v politice komunální.
2: No, ale on říká, tak někde jsme posílili, někde ne, a je pravda, že v těch ostatních krajských městech oni prostě ztráceli. Byť je třeba vyhráli, tak ztráceli Pardubice, že jo, třeba a Zlín.
1: Ostrava a také. Ostrava. A Ostrava ta byla velkým překvapením, že v Ostrava, Moravskoslezský kraj společně s Ústeckým krajem, tak to jsou kraje, kde ANO v těch posledních letech mělo poměrně silnou pozici, ale netýká se to jenom komunálu, ale i senátu. Jestli jsem některé senátní křeslo považoval mezi těmi stávajícími obhajujícími senátory za nejohroženější, tak to byl senátor za ODS v Ostravě a senátor za STAN v Chebu, pan Plevný a pan Šimetka. A nakonec oba sice postupují s vyzivatelkami z řad ANO v obou případech, ale ten výsledek v prvním kole byl pro ně mnohem pozitivnější, než jak jsem to očekával. A tím se vracím zpátky i k té Ostravě. I ty komunální volby v Ostravě určitě pro ANO nedopadly tak, jak si původně možná rýsovali. Taky bych čekal, že ten výsledek tam bude mnohem významnější, než jaký byl teďka.
2: Tak si právě říkám, jestli, a dovedu tu myšlenku do finále, jestli se mohou plácat po zádech, protože oni vystoupili, myslím tím zástupci hnutí ANO, na tiskové konferenci s tím, že ty volby vyhráli, že to potvrdilo to hlasování, to, že jsou nejsilnějším politickým subjektem v zemi. A teď se dozvídáme, že teda v Plzni ANO posílili, ale v ostatních krajských městech, podívejte se, možná jste vyhráli, ale oni vás stejně obejdou a vytvoří koalici bez vás. Tak je to pak vítězství, nebo
1: ono,
2: ne?
1: Ono už to po tom volebním víkendu bude trošku znít jako kliše, ale zrovna komunální volby jsou takové, kde se za vítěze může prohlásit kdekdo.
2: Jo.
1: Protože to je zrovna typ voleb, kde si můžete vybrat jakékoliv číslo chcete a prezentovat ho ve svůj prospěch a zamlčet ta jiná čísla, která nemluví ve váš prospěch. Hnutí ANO samozřejmě si vzalo to číslo, které jim nejvíc vyhovuje, to znamená procenta odevzdaných hlasů. Když pomineme nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, tak skutečně ANO v tomto ohledu je co by strana subjektem s nejvyšším podílem hlasů. A to je to číslo, které oni zdůrazňovali. A pak, když říkají příklady, že někde posílili, tak řeknou vlastně ten jeden jediný, to jedno jediné krajské město, kde posílili, a to je Plzeň.
2: Ano. A Plzeň měli ještě Přerov, což samozřejmě není krajské město, ale i tam.
1: Ale je to velké, je to statutární město, je to město v regionu, který také patří mezi jejich bašty, ale i tam bych řekl, že jsem tedy čekal trošku silnější výkon tamnějšího kandidáta do Senátu, který kandidoval proti konkurentovi z řad sjednocené opozice a ty jsou tam velmi těsně na prvním a druhém místě, jakožto postupující do druhého kola.
2: Když mluvíš o baště, vždycky, když se řekne bašta a řekne se hnutí ANO, tak si vybavím Ústí nad Labem. Co se stalo o víkendu v Ústí nad Labem? To je asi největší šok voleb, ne?
1: Asi je. Tam bych to viděl ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je zisk hnutí ANO, který nemůžete příliš svádět na tu druhou rovinu, a to je sjednocená kandidátka prostě asi 7 subjektů. Andrej Babiš ten výsledek hnutí ANO interpretoval tak, že všichni se tam spojili. Ale ti všichni, kdo se spojili, tak by na základě svých předchozích výsledků nedali 51% dohromady. A to, co Andrej Babiš zamlčuje, je ten výrazný sešup i v té procentuální podpoře. Takže nejde o to, že nevyhráli, ale i to, jaký měli zisk, že to byl výrazný pokles procentuální podpoře. A tam se dostáváme k tomu druhému a tam i Andrej Babiš to přiznává. Na té tiskové konferenci v sobotu večer to řekl velmi diplomaticky, ale řekl, že tam nebyl úplně dobrý primátor z jejich strany. Tam byl primátor, kolem něhož také byly nějaké problémy. Já přesně úplně nevím o všech těch kauzách, které se tam řešily v souvislosti právě s tím Ústeckem, ale i sám Andrej Babiš v tom svém vystoupení vlastně říkal, že ten primátor tehdejší, nebo ten dosavadní, dosluhující, že nebyl dobrým primátorem a že se to promítlo na tom, jakým způsobem tedy voliči ocenili v uvozovkách, teda tady ocenili tu kandidátku hnutí ANO.
2: Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem, s nímž Babiš není spokojený a výsledek ho prý ani tedy nepřekvapil. Přesto je to jako drtivá prohra, přes 51% nebo 51% ano, dostalo ano. Tedy jedno Ústí a ANO ztrácí Ústí nad Labem, ale ta otázka se nabízí. V jednom Ústí jsou vedle sebe Topka, Kubovo naše Česko, Zelení, Piráti. Tak to je skutečně ale anti-Babiš koalice, ne?
1: Nevím, jestli anti-Babiš nebo anti-Nedvědický,
2: anti-ANO.
1: Anti-ANO.
2: No jak si tihleti můžou rozumět na radnici pak spolu?
1: Já si myslím, že v té komunální úrovni tohle není až tak ojedinělá záležitost. Ostatně, když se třeba podíváme na to naše Česko, tak naše Česko se po republice spojovalo s různými subjekty různého politického, programového, hodnotového, ideologického ražení. Což pro mě byla třeba vždycky záhada, když Martin Kuba ještě jako člen ODS se trošku nelibě vyjadřoval k tomu, v jakém stavu je ODS a podobně, byl kritický. Jak jsem vždycky myslel, že to bylo z toho důvodu, že ODS vstupovala prostě do těch širších aliancí, kde se vytrácela nebo trošku smazávala její ideologie, její hodnotové vymezení. A teď on vlastně vystoupí z ODS založí subjekt, který ale vstupuje do podle mě ještě mnohem fragmentovanějších spojenectví. Takže já upřímně pořád si kladu otazník, co bylo skutečným důvodem odchodu Martina Kuby z ODS.
2: Znovu k tomu ANO ještě, protože tam nejde jenom o to, že ANO neuspělo v těch volbách. Vyhrálo dobře, ale v mnoha ohledech, když se na to díváme analyticky, neuspělo v řadě těch měst. Ale zároveň, a teď nebudu řešit Senát, jo, ale zároveň moc neuspěli ani koaliční, když vemu tu celostátní úroveň, jeho koaliční partneři.
6: Za sebe říkám, že ten výsledek určitě vždycky může být lepší.
2: Výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury kopírují celostátní preference, čímž teda nevím, jestli říká, že to je dost nebo málo. Ale motoristé mají svého prvního zastupitele v Černoučku, tak to je trošku pikantní, ale současně uspěli pak jenom v Ostravě s Matějem Gregorem, tam mají skoro 8%, ale co víc, co dál?
7: Blahopřeju těm, kteří za motoristy ten mandát získali, ale těm ostatním se snažím říkat, ať neklesají na mysli.
1: Motoristé do těch voleb šli s relativně malými ambicemi. Už to, že nekandidovali vůbec do Senátu a to, že i v mediálních vystoupeních před volbami říkali, že se soustředí pouze na tři velká města. Praha, Brno a Ostrava. Nakonec klapla jenom Ostrava. Petr Macinka to vysvětloval tím, že samozřejmě nejsou stranou, která by primárně byla jakoby budovaná na té klasické stranické struktuře, že by nejprve vybudovali nějakou základnu členskou, na které by potom stavěli do jednotlivých voleb kandidáty. Ale jinak, když to hodnotíme z celkového pohledu, tak samozřejmě obě tyto strany, jak SPD, tak motoristi, v těchto volbách potvrdili, že vládnoucí strany mají vlastně mnohem horší výchozí pozici. A to je v podstatě objektivní fakt.
2: Nemůžou se třeba tak soustředit taky na kampaň, mají jiné starosti.
1: Jednak, ale samozřejmě jim, ať se to někomu líbí nebo ne, ne každý má rád, aby se o těch volbách mluvilo jako o nějakých volbách, kterým se dává vysvědčení vládě. Já nechci schválně použít třeba ten termín referendum, ten je taky už hodně zprofanovaný, ale prostě to nemůžete úplně odpárat od té volební situace nebo od té situace, která je v době voleb. SPD i motoristé navíc hodně sázeli v minulosti na takový ten protestní apel a ten v podstatě vstupem do vlády každá strana ztratí. Takže taky se samozřejmě už mnohem hůř do té kampaně vstupuje, mnohem hůř se působí jako vyzývatel někoho. Když jste ve vládě, tak nejste pochopitelně příliš vyzývatel někoho. Naopak, vy jste ten, kdo spíš je vyzývaný, byť samozřejmě na úrovni, která nemá přímo dopad na to, jak bude sestavena vláda.
2: Zpátky k Senátu. 14 obhajujících senátorů se podívá do druhého kola. Ve druhém kole nás čeká 22 duelů a ANO má nejvíc možných kandidátů, kteří se můžou stát senátory, 13. Takže 13 je jistota?
1: 13 není jistota. I ty nejoptimističtější, a to zdůrazňuji, i ty nejoptimističtější scénáře počítali s tím, že by ANO mohlo získat mezi 7 až 10 mandáty. A to bylo ještě před volbami. Jo, takže to nezohledňuje, tento scénář nezohledňuje průběžný výsledek z prvního kola.
2: A ty to reálně vidíš na kolik? Teď je to... tak klub ANO posílí mimochodem,
1: posílí.
2: Že jo?
1: Aby neposílil, tak by musel získat jenom jednoho,
2: tak.
1: Tedy toho, kterého obhajuje, shodou okolností v obvodu Karviná, kde má kandidátka za hnutí ANO asi nejlepší výchozí pozici právě do toho druhého kola voleb, protože nečelí ani konkurenci v podobě sjednocené opozice parlamentní. Takže 13 to nebude, na to bych si možná troufnul i sadit. Pokud ty výsledky jsou velmi, velmi těsné, jako jsem třeba zmiňoval Přerov, kde pan Vrána a pan Navařík, v podstatě primátora, náměstek primátora ještě k tomu, jdou proti sobě, tak tam je to v podstatě otevřené. Tam bych ten souboj viděl jako otevřený, přestože ještě nedávno jsem si myslel, že to je jasná bašta ANO. Teď už to tak jasně nevidím, ta situace je vyrovnaná. Ale tam, kde postupují kandidáti ANO z druhého místa, které mají s výrazným odstupem za tím prvním postupujícím, tak tam se bude mnohem hůř dohánět ta ztráta.
2: No a to jsou ty duely, které ty budeš sledovat příští víkend?
1: Budou to tyto duely, kde ten výsledek z prvního kola nebyl úplně jednoznačný. A pak budou pochopitelně zajímavé duely, kde proti sobě nejdou kandidát vlády a kandidát opozice, ale kde proti sobě půjdou kandidáti dvou opozičních stran.
2: Takže Zlín.
1: V podstatě Zlín, v podstatě celá Praha, když se díváme i na všechny ty tři pražské obvody, tak i pokud pana Lásku bereme, že je v senátorském klubu senátor 21 a Piráti, takže je tam ten pirátský přesah, je to sněmovní opozice, A když bereme vlastně i pana Čižinského jako součást sněmovní opozice, protože on není jenom za Prahu sobě, ale jeho podporují i KDU ČSL. Takže jak Praha 1, Padevět Čižinský, když to zjednoduším, Praha 5, Láska Sáblík, i Praha 9, Smoljak Pecková, všechno to jsou vlastně dvojice kandidátů, kteří buď to plně nebo částečně reprezentují strany současné sněmovní opozice. Takže to budou určitě ty sledované duely, kromě nějakých ostatních, ještě jak si zmiňoval, je to Zlínsko a jsou to ještě některé další dílčí, ono jich je celkem, jak jsem se díval, 7 těch duelů na Kladensku, o ODS versus Piráti a ještě někde vychází STAN versus ODS, tam to je nejčastější z těch opozičních soubojů.
2: Jak očekáváš, že i výsledek tohodle soupeření mezi opozičními stranami, pokud to převedu na tu celostátní úroveň, jak se to propíše vlastně do té celostátní politiky? Nejenom výsledky druhého kola senátních voleb, ale vůbec těch komunálek letošních.
1: Ono se to propíše hlavně v té symbolické rovině, protože tady máme už několik měsíců přetahovanou, symbolickou přetahovanou opozici toho, kdo je tím pomyslným lídrem opozice, kdo je tím pomyslným vyzývatelem nebo tím hlavním vyzývatelem Andreje Babiše, vlády Andreje Babiše. Sice na sněmovní mandáty by to byla ODS a tak to zůstane samozřejmě na té sněmovní úrovni. Ale když to bereme celostátně, tak nemůžeme úplně opomenout, že tady budou volby, ve kterých může výrazně na své konto nabrat podporu ten druhý z těch dvou, co se teď přetahují, a to je hnutí STAN. Takže jedním z těch nějakých globálnějších očekávání, které od těch voleb nebo od dokončení těch voleb příští víkend mám, je, kdo z těch dvou vlastně bude tahat za ten pomyslný delší konec toho opozičního provazu.
2: A vypadá to, že lídrem opozice se potom teda stane třeba Vít Rakušan.
1: Třeba zatím k tomu má nakročeno blíž, ale druhé kolo je vždycky nevyzpytatelné, tak skutečně počkejme si na to, jak dopadne.
2: Počkejme si na příští víkend. Díky, že jsi ale přišel teď a že jsme mohli první kolo senátních voleb a komunální volby spolu probrat.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Analyzoval u nás komunální a senátní volby. Ty druhé jmenované budou mít pokračování. V pátek začínají volby do druhého kola u těch senátních obvodů, kde ještě nebyl zvolen senátor. My se v týdnu určitě podíváme na ty nejzajímavější duely, které nás čekají, a o víkendu to opět nezapomeneme zhodnotit ve speciální epizodě. Do té doby je ale ještě spousta času na celou řadu jiných témat. Naslyšenou zítra.
8: Vaše varování ze silnic.
9: Je velká bouračka motorkáře s autem.
10: Obratem předáváme všem řidičům.
11: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
8: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
12: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
10: Aby včas zvolili lepší cestu.
13: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
8: Volejte 800 553 553.
10: Zelená vlna radiožurnálu.
8: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
10: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
14: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
15: Radiožurnál je 21 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
16: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno. Francouzské supermarkety napadly hackři, na chladicích zařízeních přenastavili teplotu na 50 stupňů. Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. A zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne pak od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
16: Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
17: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
16: Hekři ve Francii napadli stovky supermarketů po celé zemi. Zaútočili na jejich chladící zařízení a obchody. Kvůli tomu museli vyhodit čerstvé nebo mražené zboží za miliony eur. Kybernetický útok vyšetřuje Národní agentura pro bezpečnost informačních systémů.
18: Hekři podle francouzské televize BFM dokázali v noci na dálku spustit nucené odmrazování chladících zařízení ve stovkách supermarketů. Teploty nastavili až na 50 stupňů. Když zaměstnanci prodejen ráno mrazáky otevřeli, objevili znehodnocené maso, zeleninu nebo hotová jídla. Zboží museli podle hygienických předpisů vyhodit. V některých prodejnách kvůli tomu vypukly i požáry. Agentura AFP napsala, že se útok týká asi 200 supermarketů Intermarché a dalších stovek obchodů jiných značek. Maloobchodní společnost, pod kterou spadají prodejny Intermarché, informovala, že hekři cílili na mrazící zařízení od dánské firmy Danfoss. Ta uvedla, že jsou zasažené mrazáky zastaralé a nedostávají bezpečnostní aktualizace. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
16: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně způsobila velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Hlavně v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
19: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
16: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů zavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v Pisárkách.
20: Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude zítra od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu hry soupeře mluví a slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
21: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
20: Fotbalový klub z Českých Budějovic se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán proti neudělení profesionální licence pro start v druhé nejvyšší české soutěži. Soud dnes informoval o tom, že začal řešit spor mezi třetiligovým Dynamem a Fotbalovou asociací České republiky.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Zdržení na D1 u Rousínova a na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdice začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení okolo 15 minut. Na 35 se z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL u Mohelnice. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale před pár minutami byl provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obousměrně stále na zhruba 25 minut. Na pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Klochovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Na D1 z Brna do Prahy za Šmejkalkou pracují na silnici. Na 23. kilometru je kvůli výměně svodidel dočasně uzavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme ještě místy mlhy, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: 21 hodin, 5,5 minuty, přejeme vám pěkný večer s Radiožurnálem, no a jak už jste mohli u nás slyšet v dnešním vysílání, rozhlas se koncem tohoto týdne přestěhuje do Olomouce, začne tam totiž 42. ročník festivalu Pri Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. No a čím přispěje Radiožurnál, to vám řekneme za chvilku. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní Radiožurnál
4: a Štěpán Pokorný.

0: Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci v neděli. Svůj speciální program chystá i Radiožurnál.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta Radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Lucka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu už dříve zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun. Celkem 11 přečinů se dopustil od roku 2021 především v dresu třetiligového Zlínska. Další sportovní novinky přidáme v tradičním sportovním přehledu za chvilku.

0: Fotbalisté Slávie začali svou sezónu v Lize mistrů před reprezentační přestávkou porážkou Slans. Další příležitost ukončit dlouhé čekání na výhru v elitní soutěži dostane tým Jindřicha Trpišovského zítra večer. Podrobnosti přidáme v úvodu sportovního přehledu s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalisté Slávie trénovali v Baku před druhým utkáním aktuálního ročníku Ligy mistrů. Proti Sabahu chtějí ukončit 20-zápasové čekání na vítězství v milionářské soutěži. Oproti pátečnímu ligovému utkání ve Zlíně by se sešívaným mohli vrátit někteří zranění hráči, říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký.
2: Ten zdravotní stav asi všichni vědí, jako není to úplně optimální, ideální a kluci se snaží, doktoři, fyzouši a maséři, aby prostě i ti, co mají ty drobnější zranění, aby mohli s náma letět, a jsou tam nějaký plány s některýma těma hráčima, kteří třeba nebyli k dispozici ve Zlíně, tak už by mohli třeba okusit i nějakou minutáž.
1: Slávia nastoupí v Baku k zápasu se Sabahem zítra v 18.45 na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře, napodobil svůj loňský triumf z Granady. Přívratský Radiožurnálu Sport přiznal, že byl v dramatickém finále nervózní.
3: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil devítku, mně se podařily desítky, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
1: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru. 6 jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska 2-6 a 3-6. Do ženského turnaje ve Wuhanu vstoupily první Češky. Dařilo se Marii Bouskové, která prošla do druhého kola.
4: 28-letá Bousková postoupila po 44 minutách hry po skreči Dánky Tauconové. Tak kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1, 2-0 pro českou tenistku. Na turnaji ve Wuhanu naopak končí Sára Bejlek, která ve dvou setech podlehla Paoliniové z Itálie. Další Češky, například Kateřina Siňaková nebo Nikola Bartuňková, se v Číně představí zítra nad ránem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Hlavní hvězdou týdne v NHL byl vyhlášen útočník Austin Matthews, který ve třech zápasech Toronto nazbíral 3 góly a 6 asistencí. 29-letý americký hokejista odehrál 2 čtyřbodová utkání proti Nashvilleu a na ledě Colorada.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 21 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Či doporučilo omezit cesty do Saudské Arábie, varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saudsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé. Informuje o tom regionální vojenská zpráva. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl bytový dům. A ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a dvou zraněných po útocích ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti na západě země. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. A na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Sport. Fotbalisté Benátek prohráli i 6. zápas po návratu do italské ligy. Bergamo prohráli v dohrávce 6. kola 1-3. Domácí dali všechny góly už

0: do Prahy, pozor za sjezdem na Úvaly. Na 7,5 kilometru je uzavřený odstavný pruh, kde stojí pro defekt nákladní auto. Na silnici 38 projíždějte opatrně mezi Doxy a Českou Lípou. U Jestřebí srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet, teploty většinou do 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer, chvilku po 9:30 pokračujeme a pokud jste za volantem, tak samozřejmě šťastnou cestu a dobře dojeďte do cíle.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Provozovatelé lodní dopravy v Česku mají další problém. Kromě dlouhodobého sucha a nízké hladiny vody teď kvůli vysoké ceně nafty musí odkládat pravidelnou údržbu lodí. No a je to téma pro Radiožurnál po Aerosmith. I could stay awake.

0: Lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se její biznis prodražuje o miliony korun a někteří kvůli tomu odkládají údržbu lodí. Problémy se přenášejí taky na zákazníky, kteří musí počítat i s omezením kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180, to má maximální ponor.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty. Natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ukrajuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe. Já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Radiožurnál.

Písečné na Jesenicku se nejspíš příští rok začne opět hrát fotbal. Klubu se podařilo 2 roky po povodních získat dotaci na opravu sportovního areálu. No a za pár minut se do obce na severu Olomouckého kraje vypravíte s Radiožurnálem.

0: Některé sportovní areály na Jesenicku nejsou ani po dvou letech od povodní úplně opravené. Například fotbalisté Písečné se kvůli tomu museli odhlásit ze soutěže. Teď se ale klubu podařilo získat dotace na opravy a fotbal by se tak mohl do vesnice vrátit už příští rok. Podobná je situace i v nedalekých Mikulovicích.
1: Tady se řeší výpomoci sousedské, domlouvají se tady kšefty, tady je to zdroj toho dění dědině. No.
2: Říká mi na stále neopraveném fotbalovém hřišti v Písečné předseda tělovýchovné jednoty Ladislava Cula.
1: Teď je tady mrtvo a prostě lidem to chybí.
2: Na opravu hřiště za necelých 11 milionů korun se čeká od povodní. Jedním z důvodů jsou i dotace.
1: Minulý rok byla první výzva z Národní sportovní agentury, jenomže tam byly podmínky, které byly prostě, nedalo se prostě to udělat.
2: Podle předsedy Národní sportovní agentury Karla Kováře se podmínky podařilo změnit.
3: Po jednání, jak se zástupci kraje dotčených obcí ministerstvem pro místní rozvoj vyjednalo lepší podmínky, protože ty podmínky, které vlastně byly vyhlášené v té první vlně výzev, nebyly výhodné nebo nebyly vhodné pro ty žadatele.
2: Písečná tak z druhé výzvy dotaci získala. S opravou hřiště by se mělo začít v následujících týdnech. Fotbalisté by se tak do soutěže mohli vrátit v příštím roce. Dotaci ve druhé výzvě získal i fotbalový klub v nedalekých Mikulovicích. Pokračuje jeho předseda Jiří Zlatník.
4: Je na částku 9 milionů, z toho se budou opravovat budovy, vlastně obě dvě, protože na ty se od původně víceméně nesáhlo. Bude se dělat nové osvětlení na umělé trávě, veškeré technické zařízení kolem hlavní hrací plochy.
2: Na tyto opravy v současné době probíhá výběrové řízení.
4: Doufáme, že za měsíc, nejpozději za dva, by mohly začít ty opravy těch budov. Ty se dají dělat i v zimě.
2: Ve druhé výzvě, která potrvá do konce listopadu, bylo podle Kováře alokováno 257 milionů korun.
3: Máme předložené projekty zhruba za 200 milionů, takže vypadá to, že ta výzva bude úspěšná.
2: Na schválení dotace na opravu tří sportovišť ještě čekají v Lipové Lázních. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Uber a Reis v Galaxii na Jižáku.
1: Uber a Reis.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl,
0: Uber a Reis.
2: Uber a Reis uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. České firmy se obávají nedostatku vody a jejího zdražování. Němec Alexander Zverev bude do konce roku světovou tenisovou jedničkou. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty do 16 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dříve rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné. Tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v řadě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
6: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o těchto z těch věcech.
4: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupce více než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu stouply v posledních 5 letech. Třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
7: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
4: Vysoká škola Báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun. Součástí je taky polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče. Pokračuje proděkán fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
8: Další část je oblast digitalizace ve výrobě. Pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
5: Sport.
4: Německý tenista Alexander Zverev se v následujících týdnech stane poprvé v kariéře světovou jedničkou. Do konce roku přeskočí zraněného Jannika Sinnera z Itálie.
9: 29-letý Němec letos vystoupal žebříčkem po prvních grandslamových titulech na Roland Garros a US Open. Jeho budoucí postup na nejvyšší pozici stvrdil Španěl Carlos Alcaraz, který vypadl na turnaji v Šanghaji ve třetím kole a Zvereva tak do konce roku nepředstihne. Nejdřív se může v čele žebříčku Zverev objevit 2. listopadu po turnaji ve Vídni. Po Borisi Bekrovi se stane historicky teprve druhou světovou jedničkou z Německa. David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 u Rousínova a na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna už jen kratší kolona za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržíte se už jen 10 minut. Na 35 se z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obou směrně stále na zhruba 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Kojetín. Na 254. kilometru je polouchaná dodávka v odstavném pruhu. Na silnici 38 projíždějte opatrně mezi Doxy a Českou Lípou. U Jestřebí srazilo osobní auto divočáka. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekáme ještě mlhy. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. V Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Radiožurnálu.
11: Ve Frankfurtu nad Mohanem byl největší knižní veletrh na světě, Česká republika byla čestným hostem, natáčeli jsme tam rozhovory s předními českými spisovatelkami a spisovateli. Tento týden jejich názory, postřehy a úvahy uslyšíte v hostu Radiožurnálu. No a začneme Radkou Denemarkovou. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Oceňovanou, překládanou a zejména ten minulý týden hojně citovanou tady ve Frankfurtu. Byl to formál kolem vás, ne?
12: No já jsem byla trošku překvapená, protože jsem neřekla nic nového. Ale jako já mám ten firmhol každý rok, protože jsem tady po 18. a vždycky jsem většinou zvaná zahraničními nakladateli a zahraničními institucemi. Ale samozřejmě v souvislosti s tím projevem tak se ukázalo, že ten projev je lakmusový papírek nejen problému kultury v České republice, těch šílených problémů, ale že to je v každé evropské zemi a v podstatě všude na světě. Že ta nezávislá kultura vadí všude a bylo zajímavé, jak tomu lidé rozuměli, ale samozřejmě ta vlna reakcí mě překvapila, protože já tohle říkám celý život a najednou jsme v době, kdy si jenom řekneme vlídně, elegantně náš názor v kontextu a najednou my jsme problém.
11: No a co je zatím najednou? Jak to, že teď to, jak se to říká, rezonovalo?
12: Já jsem o tom hodně přemýšlela, ale protože tady mám spoustu akcí do neděle, tak musím to zpracovat s odstupem. Já si myslím, že to je na eseistický text, protože se něco děje i v rámci Evropy, světa, že lidé se bojí promluvit. A bojí se promluvit, když brod je ještě daleko a stahují kalhoty, ale ten brod ještě neexistuje. A já si myslím, že ten psychologický moment, že lidé jako jsou paralyzovaní, bojí se mluvit, aby náhodou se do něčeho nenamočili a nepřišli o svůj klidný, blahobytný život. A to si myslím, že je daleko větší nebezpečí. Ona ta sebecenzura, autocenzura, myslím, má spoustu variant.
5: Host Radiožurnálu.

0: Povídáme si na frankfurtském knižním veletrhu se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Občas kromě jejího hlasu uslyšíte taky, co si tady z reproduktoru, co je nad námi, jste protočila oči a to je hezké, tam třeba vydával zvuk Racek, tuším, že to bylo, protože Česká republika je tady na pobřeží, takže to zřejmě evokuje to pobřeží, nebo proč je na pobřeží ta republika? Jak to vzniklo?
1: No, to moto já jsem protočila oči, ne proto, že by mi vadily zvuky moře, ale že ty zvuky, které jsou v rámci Frankfurtu, mě ruší, protože si myslím, že je doba, že bychom se měli konečně vrátit k svobodnému, jasnému slovu. Je to knižní veletrh. Samozřejmě to moto se mi, musím říct, líbí, protože nejen je spojené se Shakespearem, ale já mám hlavně ráda báseň Ingeborg Bachmanové, která se jmenuje Čechy leží u moře, kterou napsala v 60. letech, ale je to trošku dystopie. A já to beru ten symbol v širším kontextu, že jsme konečně součástí Evropy, součástí světa, součástí lidstva, takže má to spoustu, může se to samozřejmě, když to znáte, dramaturgicky se dá obhájit ledacos, takže je to hezký symbol.
0: Mě pořád vrtá v hlavě to, jak jste řekla, že nadstahovat kalhoty, když ten brdo je ještě před námi. Co když už je za námi?
1: No, já si myslím, že jsme v mezi prostoru.
0: Aha.
1: Já si myslím, nežijeme v Bělorusku. My jsme součástí Evropské unie. Já jsem přežila 2 roky v Číně a říkali jsme si s tím novinářem, kam máme doživotní zákaz, co jsme tam všechno zažili, že možná je potřeba říkat, co znamenají totality dneska, že lidé, kteří jsou nepohodlní, umělci, nezávislí novináři, tak tam mizí. Ty druhy totality jsou daleko drsnější a přece Evropa je malý kontinent, ještě tady máme nějakou tradici demokracie, humanismu, ale já mám pocit, že všude je ta vlna, já jim říkám koboldové, typu určitých lidí, kteří se dostali, manipulují samozřejmě s veřejností velice snadno, díky všem těm technologiím, před volbami slíbí všechno, protože pro ně pravda, alež je to též. A tyto strašlivé typy koboldů se velice rychle dostávají nahoru i v politice.
0: Vydáváte dohromady i totalitarismus a kapitalismus. Tím myslíte třeba Čínu?
1: No, já si myslím, že pro mě Čína tehdy, když jsem tam byla, tak jsem neuměla definovat, co to je za novou totalitu. A když jsem to definovala, tak vlastně všude na světě to moji definici opakují, protože je pochopitelná zjednodušeně, že to nejhorší z kapitalismu, když se snoubí s tím nejhorším, tam tomu říkají komunismus, ale to vůbec nemá s tím slovem nic společného, je to prostě třeba vláda jedné strany a to myslím se líbí všem populistům. Když se zemi dobře vede, ale zároveň je také možné, že to je vláda jedné strany nebo jednoho diktátora, tak to nepotřebuje demokracii ani lidská práva a je to peklo. A ten vlastně ten systém, ono všechno, ten obří systém tohoto typu kapitalismu bez sociálního nějakého soucítění nebo vůbec jako ohledu na ostatní, tak samozřejmě to je otevřená cesta populistům a oligarchům různého typu, kteří to všechno redukují na ten ekonomický pragmatismus a biznis a hlavně samozřejmě výhody pro ně samé.
0: Když říkáte, je to peklo, kde vidíte ďábla?
1: Já jsem, teď mi vyšel francouzský jenom text, fascinace ďáblem, 60 stran, kdy jsem se o tom zamýšlela a samozřejmě ďábel ve smyslu dnešní přitažlivosti je v tom, že vlastně to je tento dábelské myšlení. Když ten svět je nejistý, ty problémy jsou nečitelné, tak samozřejmě je možné, že převládá ta politika emocí nebo vizuálních prostě krasavců, hranatých různých krasavců, kteří si myslí,
0: že můžou... Vy jste ale teď ukázala na mě, pozor.
1: Ne, vy jste jenom krasavec.
0: Pojďme jenom do kulata.
1: Kteří samozřejmě řeknou úplně všechno, jim všechno jedno, všechno zničí a ti lidé si myslí a ukazují sílu, určitý druh síly a vlastně, když to úplně zjednoduším, to je všude, to jsou teď všude v Evropě, to je taková ta naděje pro druhé, pro ty voliče, že řeknou, že potřebujeme silného jedince, který udělá pořádek a řád. A to je samozřejmě nesmysl, my víme, že to je první krok nového druhu fašismu a oni se tak jako pospojovávají také v rámci Evropy a je to vlastně přes kopírák. V každé zemi, já jsem byla ve Francii, tam byli v šoku, že oligarcha skoupil 4 velká nakladatelství, 400 autorů, autorek, redaktorů prostě solidárně podali výpověď, ale zároveň to je také to kapitalistické myšlení. Já mám peníze, já si budu vydávat teď jenom třeba extrémní pravicovou literaturu a tak dále. A ta solidarita v rámci kultury musí být všude. A ve všech zemích je snaha právě také omezit, utišit veřejnoprávní nezávislá média, která jsou pilířem demokracie.
0: Jak se vlastně proměnil institut nakladatele za tu dobu, co píšete? Jaký je dneska, respektive jaký by měl být?
1: Oni to mají taky těžké, všude. To tady slyším ve všech zemích, protože já, když jsem první knihu, to už bude 30 let, vydala, pak přišel velký úspěch zahraničí a v každé zemi je to jiné. Samozřejmě jsou země, třeba jako Německo, nebo Švýcarsko, nebo i Francie, nebo hlavně Švédsko a severské země, kde ta systémová podpora knih, literatury, nakladatelství, aby mohla být nezávislá, aby šlo jenom o kvalitu literatury, ta funguje, ale ta se buduje desetiletí. Ale to tržní myšlení proniká všude, to znamená i ta malá nezávislá nakladatelství, mnohá už nepřežila, kterých jsem si vážila, opravdu objevily velké autory, protože spolkly obří korporáty, kteří mají tabulky na to, co se má vydávat, prodávat. A jestliže toto myšlení spolkne nezávislé umění, to se netýká jenom literatury, takže samozřejmě se budou vydávat jenom nesmysly. Jako dneska, kdyby vydával Franz Kafka, přišel do nakladatelství, nemá šanci.
0: Jak to? Tak dobrý autor.
1: Protože samozřejmě ten, mě už jsem zjistila, že mají algoritmy. Oni si zjistí takzvaně, co chce masa a že dobrá kniha má mít.
0: To je jako průzkum trhu. Jo.
1: Přesně tak, takže úplně smysl. Takže tam má být 10% humoru, 10% sexu, trošku detektivky a takovýhle blbosti.
0: To se to pak píše snadno, ne? Stačí znát ten algoritmus?
1: No to může psát právě umělá inteligence. To jsou ty produkty na objednávku doby, ale umění má úplně jiný způsob myšlení, úplně jiný způsob života, takže je to samozřejmě těžké všude. A já jsem třeba ve Francii, kteří byli v šoku, že ta kontrola Francie, přece tam to umění, kultura, to je základ všeho. Já jsem říkala v klidu, my to známe ve východní Evropě, když bude nejhůř, budete si dělat festival v mým obývacím pokoji. Takže to nastavení v rámci třeba těch nakladatelství, proto jsem do toho projevu řekla, že potřebujeme odvážné, nezávislé nakladatele. Oni samozřejmě pak mají také problém dostat třeba finanční podporu, protože jako mě strašně bolí, jakou mají pozici začínající autoři, autorky, kteří jsou talentovaní, citliví, ty máme chránit a oni vlastně vůbec dneska nemají šanci, ty to mají opravdu těžké. A ještě vám chci říct jednu věc. Mě úplně bolí, že kdekoliv jsem ve světě, tak jestli někdo vůbec reaguje nebo ví, že existuje Česká republika, tak to vědí jenom díky tomu, že byl Jan Amos Komenský, Franz Kafka, Milan Kundera, Miloš Forman, Leoš Janáček a tak dále. Kultura. A vlastně, když ta kultura je naopak prostě zničená, všechny ty různé ve všech, nejen literatury, třeba v našem prostoru, co funguje a vlastně je někdo v čele ministerstva kultury, který tu kulturu ničí a vůbec nechápe, ten by nás měl chránit. A trošku mě taky vadí, já jsem teď zažívala spoustu reakcí i nehezkých, ale i hezkých, obrovskou solidaritu i napříč teda světem. A takovýto představa, ministerstvo kultury přece posílá podporu různým literárním festivalům, akcím a tak dále. A když mě nebudou mít rádi, já jim nepošlu peníze, to musíme možná se vrátit k té perspektivě, že kultura je na prvním místě. Já živím ministra kultury, umělci, kultura.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si na frankfurtském knižním veletrhu s Radkou Denemarkovou. Když jste mluvila o tom ministerstvu kultury, tak pak vyšly třeba i v českých médiích titulky Radka Denemarková zahájila frankfurtský veletrh odvážným projevem, ale vy sama říkáte, že jako takhle mluvíte pořád. Co je to vlastně dneska odvaha pro tvůrce?
1: No pro mě to je šok. Já si myslím, že třeba právě ten, když to vemu pak jako modelovou situaci, ten projev, a mně se to děje v každé zemi, jako kdybych když mluvím to úplně, co si myslím, autenticky, tak zjišťuju, že když pojmenovávám situace, tak už je to odvaha.
0: Takhle málo a stačí, jak člověk je hrdina?
1: A já, mě strašně,
0: ale ono to není málo.
1: Mě strašně pomohla ta Čína, protože tam riskují život, ale my přece ještě to máme dělat prostě elegantně, ale v kontextu a říkat pravdu, pojmenovávat věci. Jak to, že jako hrozné jsou to, co se děje, ta realita. A jenom to, že já ji pojmenuju, tak já jsem problém. A to je zajímavé, tohle už když je ve vzduchu, tak už jsme opravdu ve fázi, kdy nejen, že musíme zpozornět, ale je potřeba solidarita. Myslím si i třeba, když mluvím jenom o té literatuře, i napříč všemi uměleckými druhy. Teďka nějaké osobní, to je všude v každých malých zemích, antipatie, sympatie, ne, musíme najednou držet při sobě, protože ta demokracie je křehká. A já ve svém životě, že jsem zažila, že třeba Spojené státy americké, kde jsem byla přesvědčená, že ty demokratické instituce jsou tak pevné. Ne, stačí jeden jediný člověk a rozklíží celou společnost.
0: Vy jste kromě jiného říkala, myslím, že to bylo v tom projevu, že kdo čte, není tak snadno zmanipulovatelný. Vy si myslíte, že třeba Němci před 100 lety nečetli?
1: No já si myslím, že to je právě... Samozřejmě
0: Víte, kam mířím.
1: Absolutně. No. Já vím, že to takhle jednoduché není. Já jsem to musela, proto vznikl ten 60-stránkový projev a musela jsem to zkrátit do projevu. Já si myslím samozřejmě, že četli. A že se ukázalo, že to tak není jednoduché, protože já když jsem psala tady, to vyšlo jenom vlastně anglicky a německy, esejistický text o holokaustu a psala jsem to o mechanismech moci, tak jsem si zjišťovala vlastně lidé, kteří tehdy byli stateční, co je spojuje. A zjistila jsem, že jenom spojuje vůbec nic, že můžou být z různých sociálních vrstev, ale že jenom to byli dobří lidé. Že prostě některé věci by neudělali, i kdyby ta masa si pomůčila kde koho. Ale pořád potkávám. Pořád je to víc lidí, kteří čtou a jsou slušní, vzdělaní, kultivovaní, trápí je ten svět, jsou odvážní, protože nejdůležitě je odvaha každý den, že jo. Mají nějakou morální integritu a já si myslím, že třeba kdo čte kvalitní světovou literaturu, tak vás citliví nebo trošičku probudí tu empatii, že každý člověk je ostrov sám o také o sobě a že taky je důležitá nějaká úcta k druhému, důstojný život pro každého, ať už je chudý, bohatý, jakou má barvu pleti nebo v jakém těle se narodil, v kůži muže, ženy. To je moje naděje. A já jsem zjistila, že lidé, kteří nečtou, tak tam už je velký problém.

0: 22 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Státní volební komise schválila výsledky letošních komunálních voleb, které se podle ní obešly bez větších komplikací. Některá uskupení ale chtějí výsledky napadnout u soudu. Patří mezi ně karvinská SPD, které ke vstupu do zastupitelstva chyběly 2 hlasy a podle jejího lídra mohly mít volební komise problémy se sčítáním. A přezkoumání výsledků zvažují také Kladeňáci, kteří upozorňují na výrazně nižší počet hlasů v jednom z okrsků. Koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. Spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé zásadně změnit a třeba zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. A koaliční rada proto bude o novele jednat ještě jednou. Novelu podporují třeba i opoziční Piráti a ODS. Německá policie zadržela 2 turecké občany, kteří jsou podezřelí ze zářijového žhářského útoku na stanici společnosti Starlink u Varšavy. Oznámil to polský premiér Donald Tusk a podle něj teď dvojce mužů čeká na vydání do Polska. Tusk žhářský útok na stanici Starlinku z konce září označil za další akt hybridní války. Polský ministr pro koordinaci tajných služeb uvedl, že nepochybuje, že za incidentem stojí Rusko. A s hercem Jiřím Štěpničkou se lidé můžou rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Sport. Sára Kousková se jako druhá česká golfistka dostala ve světovém žebříčku do první stovky. Po druhém místě na turnaji Ladies European Tour v Soulu se 27-letá hráčka posunula o 29 míst na 94. pozici. Napodobila Kláru Davidson Spilkovou, která byla v první stovce před 3 lety. Nejvýš figurovala na 89. místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na silnici 35 u Mohelnice a porucha na D1 u Kroměříže. Na 35 se z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obousměrně stále na zhruba 20.

0: lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ochladí se až k nule, při bezvětří hodině až na minus 3 stupně. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Vy říkáte, že literatura je boj o jazyk. Kdo s kým bojuje?
1: Já to myslím tak, že já vlastně jsem takové specifikum ve světě, což bylo včera hezké, tady byla profesorka, která o mě píše knihu, že jsem napnula vlastně i formu, románovou formu, a má to v rámci poetiky evropského románu. Hmm. 20. století, 21. století. Já každému románu, každému tématu dávám jinou formu a jiný literární jazyk. Protože ten boj o jazyk znamená pro mě, to je literatura, ty věci pojmenovávat literárně pravým jménem, neuhnout, protože to víte sám, na jazyk se každému, jako, to jsou ta kliše a takové ty fráze. Ten jazyk je taky pohodlný a líný a občas nad ním musím stát s bičem. A to bylo vždycky v dějinách, myslím si, literatury nebo těch autorů, autorek, kterých já si vážím.

0: přemýšlení, protože ten jazyk taky má své hranice. Existují, zvlášť v naší době, jak je to zrychlené, existují emoce, to, co se děje, co vlastně ještě nemá slova pojmenování. Takže ten jazyk je, a samozřejmě já píšu jenom eseistické texty a tak dále, to můžu psát německy nebo anglicky, ale to zásadní. Literaturu vždycky česky, ať budu žít kdekoliv, protože tu češtinu skutečně miluju. Já mám k ní možná až nějaký erotický vztah.
1: Češtině? Že se vám o ní zdá třeba?
0: Já mám tak bytostný, protože jak vnímám ten svět přes slova, já vlastně, když se třeba po delší době vracím do českého prostoru a stačí mi třeba si pustit jako mluvu českých politiků nebo slyšet občas mluvu v tramvaji, tak mě to i někdy bolí, protože samozřejmě já, když jsem s ní sama, tak s ní vytahuju všechny ty podoby, které má. To nemyslím tím, ona samozřejmě používám všechny vrstvy českého jazyka, i vulgarizmy jsou úžasné, šťavnaté, ale ta ledabilost jazyka si myslím taky všude, jakoby to už je varovný takový ukazováček, protože něco také vypovídá o mentalitě toho kterého národa.

0: Povídáme si na frankfurtském knižním veletrhu s Radkou Denemarkovou. Máme za sebou i pasáž o jazyce, o jeho ledabilém používání leckdy.
1: Ale vy máte nádhernou češtinu.
0: Ale proto to neříkám, paní Demáková.
1: Ale já jsem super kritická, tak prosím, vemte ten kompliment.
0: Já vám za to děkuju a děkuju za rozhovor, nashledanou. Ne, ještě ne, počkejte. Které ledabilosti vám lezou na nervy? Co třeba je teď v tom jazyce takové nepříjemné?
1: No jsou, já mám pocit, že jsou to takové, já bych to o tom mohla mluvit dlouho, tak jenom krátce. Takové dvě oblasti. Jedna oblast je, že i v tom veřejném prostoru se vlastně věci nepojmenují pravým jménem. To znamená, že se to zase obejde, zlehčí, zjemní. A to známe, to je součást propagandy. To je známe z historie, proto já jsem do toho projevu to dala do kontextu, jenom aby to každému bylo jasné. To je propaganda. Goebbels byl v tomhle skutečně geniální. Všechny ty hrůzy pojmenujeme jinak. Dneska jsou ty hrůzy také pojmenovány jinak v tom globálním kontextu. To je jedna věc. A pak je to druhé, a to je ta bažina. To znamená, tohle je na úrovni politické a tak dále. A pak je ta bažina sociálních sítí, různých bublin, kde vlastně jako kdyby se zvedl jazykový kál. To znamená, diskuze zmizela, lidé jsou přešťastní, když někoho urazí, poníží, vyhrožují mu. To jsem teďka zažila hejty prostě neuvěřitelného stylu. Já to beru jako jazykovou konferenci, že se dívám, jak jsou ty lidé vulgární a jak třeba, jakým způsobem vymyslí, jak vás chtějí zničit, urazit, ponížit. Takže vlastně ten jazyk jako kdyby se rozklížil v této době a já bych byla velice ráda aspoň v rámci literatury nebo jak já můžu v rámci svých románů vrátit těm slovům význam. Jako kdybych já mám pocit, víte co, já mám pocit v této době, jako kdybych ta slova musela vzít, omývat, nově definovat, protože jsou úplně vyprázněná. Protože v době, kdy lháři mluví o pravdě a diktátoři mluví o demokracii a každý, kdo rozesílá dezinformace a lži, které skutečně třeba i stojí už lidi tolik životů, mluví o svobodě projevu, takže znova to dá do kontextu a mě to bolí i proto, že to je tolik lidských životů v dějinách lidstva, kteří jednou doufali, že bude ta svoboda demokracie a my si ji kazíme sami.
0: Na Radiožurnálu si povídáme se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Nevím, proč mám pocit, že zatím jsme se bavili hlavně o politice, ale pak jsem to pochopil, protože vy neoddělujete literaturu a politiku.
1: No, ale já to pořád musím vysvětlovat. Já mám samozřejmě jedna věc, že tu literaturu tam absolutně jsou pro mě důležité estetické kvality, ale jako člověk přece žiju ve své době a já jsem o tom přemýšlela. Vemte si každého autora, autorku, kterých já si vážím v dějinách světové literatury. Nikdo neutekl ze své doby. Každý nějakým způsobem se snažil pro ten humanismus něco udělat. A často lidé nechápou, protože řekne politika, tak vidí politické strany. Takhle to nemyslím. Já opravdu, kdybych psala, mám přezdívku Vlaštovka a když budu psát knihy jenom o jaru a o vlaštovkách, tak je to taky politika, protože to je něco pro humanismus. A mě nesmě vadí dneska, když taky slyším, já se o politiku nezajímám. Ale proto říkám, politika se zajímá o tebe až do takových detailů, jako v Číně, když jsem zažila, že dokonce může vláda rozhodovat o tom, kolik může mít rodina dětí. A to přece je jakoby vrátit takovéto vědomí společnosti, že to je politika je slovo, které je taky zrádné. Já myslím, že to nebudu už používat. Já jsem to musela říct ve zkratce v tom projevu, že samozřejmě to odděluju a tak dále, protože mě tu politiku, myslím si, já umění. Ale žádný spisovatel, spisovatelka. Prostě nemůžete být lhostejní k tomu, když se někomu děje nespravedlnost, nebo když... A já jsem ten projev mezi námi psala pro mladé lidi. Já jsem je psala pro moje děti, vnoučata, pravnoučata, protože když to zjednoduším, asi nemáme moc času. Já prostě nechápu tu malost třeba v rámci České republiky těch politiků, co se teď děje, že vůbec nechápou, že mají ten stát propůjčený. Mají ho propůjčený od našich dětí, vnoučat, pravnoučat, prapravnoučat. Jim ho budou předávat a úplně jim ta budoucnost jako je jedno. A hlavně jsem, myslím, unavená, já jsem netušila, že ve svém věku tohle zažiju. Taková ta, také, vlastně já jsem ráda, že už jsem tady delší dobu, že ty vlny naděje a propadů a kdy lidé spozorní, nespozorní, že se to tak plíživě, co se děje vlastně v celé Evropě, jak jsou, všude jsou lidé paralyzovaní, tak všude říkám ne, nebojte se to pojmenovávat, mluvit, dělejte si už to jenom, že děláte dobře svoji práci, ať jakoukoliv, každý den chováte se slušně ke své rodině, nehádejte se o politice, politika není důležitá, ten svět, ten život je krásný a ten přes ten jazyk prostě to nám to tak jako ničí, zamlžuje, vytahuje z nás jenom to negativní, každý druhý člověk jako je nepřítel, každého pomluvit, poškodit, takže to chci zase vrátit do nějakého prostoru jiného.
0: Jakože vám vadí taková ta doba nálepkování, že když s někým nesouhlasím, tak o něm řeknu, že je...
1: Přesně tak, přesně tak. Well, you were staring down disaster.

0: Povídáme si s Radkou Denemarkovou, to bychom ale mohli taky zabrousit na to. Vy sama říkáte, že slova jako demokracie, pravda, že jsou někde v azylu momentálně, že to není ten mainstream, který by si to možná v tom dobrém slova smyslu zasloužil být. Ale ty lidi, kteří vám leží v žaludku a lezou krkem, tak někdo zvolil a třeba do té vlády je někdo jmenoval. I přes jejich, řekněme, spornou minulost, pokud máme použít eufemismu.
1: Já vím a také to respektuju. Já jsem dokonce několikrát řekla i v rámci diskuzí různých evropských zemí, že to respektuju a že si ty lidé chtějí novou podobu totality nebo autoritářského režimu, že dobře, já to budu respektovat, ale já to nechci. A ten způsob, jakým dneska fungují třeba politické strany, jakým to umožňuje, a zase jsme u toho, dneska je to boj o moc slova. Nepotřebujete tanky, stačí hybridní války, stačí, když rozesete narrativy z Ruska a tak dále. Ale já si myslím, že právě proto my to máme v klidu také ukazovat v kontextu, že lidé dneska vůbec nečtou, nezajímá je program politických stran, nekontrolují, jestli politici to slíbili před volbami, jestli to plní. Není to v té věcné. To bylo snad naposledy za Masaryka, že politika je služba a my je máme kontrolovat. A ne, že tady jsou nějací bohatí vůdcové a my jako se k ním se necháme všechno líbit, nebo se na nás obohacují lidé, kteří nemají právo se na nás obohacovat. A to si myslím, že to bylo vždycky. A já jsem si řekla i v tomto kontextu, víte co, já už prostě to není doba, že ta společnost uvláčí Boženu Němcovou, nebo že čeští fašisté uvláčili Karla Čapka jenom proto, že pojmenovával nebezpečí. To prostě je i jako v kontextu této tradice, přece dneska se nemusíme bát. A jenom pojmenovávat, jakým způsobem se ti lidé tam dostali, jestli jsou odborní nebo ne, jestli jsou charakterní nebo ne, jaké jsou zákulisní hry, koho mají v zádech. Je to, prostě mě to bolí. Já už můžu taky napsat vzpomínkový text Můj život s českými ministry kultury, takže to jsou také příběhy a kapitoly zajímavé.
0: Byl to bestseller?
1: Ne.
0: To je otázka úhlu pohledu. Dobře, asi se musím zeptat, co tedy píšete teď? Zase to je toho víc?
1: Je toho víc, zase je paralelně vždycky. Dva romány, jsem nesmírně ráda, že mi teď vychází dál a dál, teď už to bude přijít k 30 překladů a myslela jsem si, že jsem vyčerpaná po hodinách z olova, kde všechno, tady vychází Čokoládová krev, Kobold, vyšel, co mám radost, vyšel tady německý výbor z posledních 10 let z mých nejlepších esejistických textů, které vyšly jenom čínsky, anglicky, německy a jmenuje se to Odradek a Vlaštovka z Prahy. Francouzsky teda vyšel ta Fascinace ďáblem a mám rozepsané dva romány, doufám, že ten jeden už dokončím, protože u mě to trvá několik let, protože to je boj o jazyk a o formu také. A já nerada mluvím o tom, o čem píšu, jenom krátce. Ten jeden román je vlastně takový panoramatický a já paradoxně v těžkých dobách píšu trošku utopii, aby ti lidé nestráceli naději a je to příběh několika rodin v průběhu dvou staletí a mám tam paralelně příběh Tajvanu a našeho prostoru, protože mě zajímá na Tajvanu, kteří mají také bouřlivou samozřejmě minulost různých totalit a kolonialismu a tak dále. Oni začali s demokracií v roce 1987 i v roce 1989. A tak je to také otázka, co to je ta demokracie, když to zjednoduším, to je jedno z témat, protože to je také velice, velice intimní román. Co to je za křehkou květinku a proč lidé někde chtějí a nechtějí a co teda vlastně chtějí, když nechtějí demokracii?
0: Tak se těšíme, že si zase počteme. Radka Denemarková byla naším hostem na frankfurtském knižním veletrhu. Díky za to a mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání a teď už jenom opakuju, já přeji každému odvahu pro každý den.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 23 hodin. Martin Matějka a zprávy.
3: Podle ukrajinského prezidenta Zelenského je stále jasnější, že Rusko nechce energetické příměří. Pětice uskupení v Pardubicích jedná o koalici bezvítězného hnutí ANO. Sportovní střelec Přívratský vyhrál podruhé závod světového poháru ve vzduchové pušce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery podle něj zranili 33 lidí a podle něj je tak jasné, že Moskva nechce přistoupit na energetické příměří, které včera ohlásil americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident taky navrhl 60-denní příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v reakci na to prohlásil, že Ukrajina si nezaslouží oddech, který by klid zbraní přinesl. Kreml tvrdí, že je připravený na jednodenní pozastavení útoků v den voleb. Hnutí ANO může po 12 letech skončit ve vedení Pardubic. ODS, Hnutí STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci jednají o společné koalici a zároveň se domluvili, že nebudou vyjednávat s vítězným hnutím ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Dohromady mají 22 mandátů z 39, tedy potřebnou většinu. Na samotné koalici se ale ještě nedohodli. Pětici uskupení teď čekají další jednání o společném programu. Rozdílné názory mají třeba na dopravu nebo rušení městských obvodů, vysvětluje lídr pardubické ODS Ondřej Tichý.
5: Dopředu říkáme, my víme, že budeme muset dělat kompromisy i z programu ODS, ale děláme to proto, že vnímáme, že opravdu vlastně v zásadě asi vši voliči všech těchto subjektů volají po nějaké změně, volají po nějaké dohodě a to je možná nadřazené těm jednotlivým detailům programu. Máme jeden jasný cíl a to je domluvit se na této platformě.
3: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saúdskou Arábii, ta zatím o následcích dnešních náletů neinformovala. Mezitím dál zůstává zastavený provoz na letišti v Riádu, kde po dvou víkendových husijských útocích zemřelo 14 lidí a zraněných je více než 300 dalších.
6: Saúdsko-arabský úřad pro civilní letectví prodloužil uzávěru letiště v Riádu minimálně do sobotního večera. Vzdušný prostor nad hlavním městem Saúdské Arábie je proto prázdný a aerolinky ruší stovky letů. Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat, dokud bude Saúdská Arábie vojensky podporovat mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Saúdsko-arabský ministr energetiky princ Abdul Aziz bin Salman prohlásil, že Riád musí na husijské útoky rázně odpovědět. České ministerstvo zahraničí kvůli eskalaci konfliktu před cestami do Saúdské Arábie varuje a doporučuje tam cestovat jen v nezbytných případech. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun na 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Opatření má platit do konce října.
4: Sport.
3: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Metzenem a Francouzem Dittem Dasem. A pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
7: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
3: Hlavní hvězdou týdne v hokejové NHL byl vyhlášen útočník Austin Matthews, který ve třech zápasech Toronto nazbíral 3 góly a 6 asistencí. Za ním se seřadili brankář Dallasu Jake Ettinger a útočník New Yorkských Rangers Alexis Lafreniere.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na silnici 35 u Mohelnice a překážka na D8 u Kozomína. Na 35 z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnovený Kyvadlově. Kolony obou směrně stále na zhruba 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Mělník. Mezi 9. a 8. kilometrem narazíte na odpadky na vozovce. Neprůjezdný je pravý pruh. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Kojetín. Na 254. kilometru je porouchaná dodávka v odstavném pruhu. Na silnici 38 došlo k nehodě mezi Doxy a Českou Lípou. U Jestřebí srazilo osobní auto divočáka. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: Dobrý večer vám přejeme, vstupujete s námi do poslední hodiny dnešního vysílání radiožurnálu, je 23 hodin 6 minut. No a tu poslední hodinu začneme samozřejmě muzikou. Sonic a Sky, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vyhlašování letošních nositelů Nobelových cen se dnes po týdnu uzavřelo. Prestižní ocenění bylo postupně uděleno za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Letošní poslední cenu za ekonomii krátce předpolednem oznámila Švédská královská akademie věd. Získali ji američtí vědci Robert E. Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Detaily probírala s ekonomem z Vysoké školy ekonomické Martinem Janíčkem, moderátorka radiožurnálu Hanka Schánělová.
1: Mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Dá se nějak lidsky pro nás obyčejné smrtelníky vysvětlit, co tím nebo co vlastně oni vymysleli?
2: Určitě, tak vlastně do té doby, než oni přišli na scénu v uvozovkách, tak se řešilo v makroekonomii hodně všechno prismatem makroekonomických agregátů, zejména například spotřeba, investice, HDP, inflace a podobně, ale oni se vydali více směrem, stejně jako celá teda novokejnosovská ekonomie, tak se vydala více směrem jaksi toho, že za těmi agregáty jsou některé mikroekonomické základy. To znamená, že se koukáme spíše na to, jak se chovají spotřebitelé, jaké mají motivace, jak se chovají firmy, jaké mají motivace, případně jak se chová stát a jaké má motivace. Takže více nás zajímá skutečně to rozhodování na těch jednotlivostech a pak teprve z toho vyvozujeme některé závěry. Takže to jsou vlastně v rychlosti mikroekonomické základy makroekonomických veličin, makroekonomické stabilizace, potažmo potom taktéž.
1: Je to jenom teorie, nebo se to už využívá v praxi?
2: To určitě se to využívá vlastně u obou těch ekonomů Halla i Woodforda. U Halla ten je známý zejména svojí teorií spotřeby, jaksi kde přišel tedy z teorií náhodné procházky, kde říkal, že spotřeba se mění spíše neočekávaně vlivem nějakých nových informací na trhu. Do té doby vlastně nedokážeme odhadnout, jak se spotřeba bude vyvíjet, tak to některé modely rozhodně mají v sobě zabudované, ne v tak jaksi fundamentální verzi, ale v nějaké o něco odlehčenější verzi. U Woodforda to je zejména to, že on hodně proponoval takzvané signalizační chování centrálních bank, v angličtině se tomu říká forward guidance, kde vlastně říká, že nejenom jak si ty centrální banky měly určovat jak si parametry měnové politiky, zejména úrokové sazby, ale i některé další, ale měly by zároveň na ten trh dodávat nějaké informace o tom, jak se hodlají chovat například v budoucích dvou letech, jestli hodlají ty sazby držet nízko, nebo naopak vysoko, nebo jak bude reagovat na inflaci. A tento druhý aspekt se využívá velmi hojně, využívá ho i Česká centrální banka například, ale i většina evropských centrálních bank a hodně se jaksi s ním pracuje i v různých modelech, protože ta očekávání pro ten trh jsou potom důležitá v tom směru, jak se právě ty firmy a domácnosti budou chovat, jak na ta očekávání budou reagovat a pak, když ta očekávání jsou stabilní, tak je to prostě pro ten trh většinou pozitivní, většinou.
0: O letošních laureátech Nobelových cen v oblasti ekonomie mluvil ve vysílání radiožurnálu Ekonom z VŠE Martin Jeníček.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Žokejka Lenka Neprašová se jako druhá žena v tomto století dostala do cíle Velké Pardubické, navázala tak na Martinu Ružičkovou, ale čtvrtým místem v sedle Sakamira ještě výrazně vylepšila její umístění s Rubínem. O úspěchu Neprašové ve slavném překážkovém dostihu budeme mluvit za chvilku.

0: Trochu ve stínu vítězného irského týmu ve Velké Pardubické zůstalo skvělé čtvrté místo, veterána Sakamira. V jeho sedle totiž byla žokejka Lenka Neprašová, která tak zaznamenala nejlepší ženský výsledek od roku 1997 v tomto extrémně náročném překážkovém dostihu.
1: Věděla jsem, že jakmile přepadneme taxis, takže už to bude v pohodě a bylo to tak, takže super.
2: Velký taxis se jezdí jednou za rok, jen při Velké Pardubické. Arukarias na první pozici, bez problému, za ní i další koně. A vypadá to, že kompletní desítka koní překonala nakonec taxisu Příkop.
1: Bylo to skvělý, prostě ty fanoušci tomu dávají úplně jinou atmosféru.
3: Před dvěma lety jste spadla s Herhjemem na taxisu, tentokrát ten taxis byl úplně hladký.
1: Úplně hladký nebyl, trošku se mi na něho sáčko podíval, ale on je prostě skvělý skokan a tam opravdu, jak se odpalil od země, tak jsem věděla, že se stačí jako udržet sedle a on si to vyřeší, protože on je prostě skvělý.
3: Přibližte lajkovi, co to znamená, že se na něj podíval Sakamiro.
1: Trošku si na něho přibrzdil, což na taxis není úplně dobrá věc, protože kvůli tomu jsem spadla vlastně dva roky zpátky s Herhjemem, že vlastně na to přibrzdil a opravdu chtěl to skočit z kroku a to prostě nejde. Ale sáčko to zkusil z klusu a protože prostě více je zatím, tak to zvládla. Nádherný výkon od 13-letýho Sakamira. Prostě úplně jsem šťastná z toho, jak šel.
3: Mluvila spokojeně teprve 22-letá Lenka Neprašová o Sakamirovi, který byl suverénně nejstarším koněm ve startovní listině. V ní bylo nejméně krosařů od roku 1993 celkem 10 a možná i díky tomu jí mohl těšit pohodový průběh tohoto vytrvaleckého dostihu.
1: Myslím si, že to bylo férový. Já jsem opravdu nezaznamenala žádný jako karambol nebo to, že bychom si tam někde překáželi. Prostě bylo to takový z mýho pohledu pohodovej dostih a užili jsme si to, doufám, že i kluci, jsi v pohodě?
3: Ptá se Lenka Neprašová starostlivě právě procházejícího Adama Čmila, ten spadl ze sedla Čáry Jeepa.
1: Všichni jsme snad zdraví, takže to je důležitý a jedeme dál.
3: Usmívá se Neprašová, která tak zapsala nejlepší ženský výsledek ve Velké Pardubické od roku 1997. Tehdy překvapila Lucie Baluchová s Ryzákem Gretym třetím místem. Ještě těsně před hlavním nedělním dostihem dokázala Neprašová navíc po tuhém boji ovládnout Poplerův memoriál s koním Eric Levy King a potvrdila, že se dokáže prosazovat i mezi těmi nejlepšími v téměř ryze mužském sportu.
1: Tak děláme si srandu prostě, no. Občas zmíní, že třeba holka v gumákách je předjela a prostě srandy ne, jako myslím si, že mi to přejou a že jsme si jako rovní.
3: Popisuje pohodovou partu elitních žokejů Lenka Neprašová, která je první ženou v cíle Velké Pardubické od roku 2014. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodin a 30 minut. Martin Matějka má zprávy.
1: Osobní vlak na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí najel na kameny položené na kolejích. Cestující vyvázli bez zranění. Policisté teď zjišťují, kdo překážku na trať u Vidova umístil. Případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Macner, pomoct můžou svědci, kteří dnes po 6. večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo odstavené vozidlo. Černá Hora je blíž členství v Evropské unii, dokončila totiž hospodářské nebo sociální reformy. Balkánská země díky tomu uzavřela další celkem 3 kapitoly v přístupových jednáních s Bruselem. Informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. A Černá Hora má teď hotových 21 kapitol. Zbývajících 12 chce černohorská vláda uzavřít ještě do konce roku. Země chce do Evropské unie vstoupit do roku 2028. A Černá Hora je teď nejblíž členství ze všech kandidátských zemí. Francouzské námořnictvo zadrželo tanker v Indickém oceánu asi 800 kilometrů jižně od ostrova Réunion. Na síti X to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle ní má Paříž podezření, že loď je součástí tzv. Ruské stínové flotily. To je síť hlavně starších tankerů s nejasným vlastnictvím. Rusko tak obchází západní sankce na vývoz ruské ropy. A hnutí Duha chce kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy, kterou zveřejnil na Facebooku, podat návrh na exekuční vymáhání. Podle mluvčí hnutí Evy Pernicové nebyla omluva dostatečná a nesplňovala povinnost uloženou soudem. Omluvit se měl Turek mimo jiné za to, že o členech spolku mluvil jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. A poslanec zveřejnil na Facebooku také omluvu firmě Seznam za lživé výroky o bezpečnosti jejich e-mailu. Mluvčí společnosti Seznam Aneta Kapuciánová ale řekla, že Turek rozsudek nenaplnil.
2: Sport.
1: Fotbalisté Coventry City porazili v anglické lize Newcastle 4-1. Lukáš Horníček měl v brance hostů 2 úspěšné zákroky. Newcastle je s českým brankářem na 11. místě tabulky, Coventry je o 3 pozice horší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Zlíchovský tunel a zdržení na silnici 35 u Mohelnice. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude uzavřený západní tubus A, a to až do 5. hodiny raní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na 35 se z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřena, ale aktuálně je provoz obnoven. Stále očekávejte kolony obousměrně na zhruba 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Písku jeďte opatrně za sjezdem na Příbram. Na 44. kilometru je v odstavném pruhu porouchané vozidlo, kolem kterého se pohybují lidé bez reflexních vest.
4: Jenom právě, že blinká je na blikačkách, ale jak je to trochu do zatáčku, tady je absolutní tma, takže ty lidi jsou docela blbě vidět.
3: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.

Parné letní počasí a sucho se podepsaly na výnosech zemědělců a ovlivnily taky úrodu cukrové řepy. Ta letos podle agrární komory patří vůbec k nejvíc postiženým plodinám. Podrobnosti za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodu může podle nich sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun.
1: Nakladač před cukrovarem v Litovli na Olomoucku sype na dopravník další tuny cukrové řepy. Letošní sklizeň ale bude výrazně podprůměrná, říká Martin Klabal, ředitel litovelské cukrovárny.
2: Nyní se výnosově pohybujeme kolem 60 tun. Budeme rádi, když v průměru za celou kampaň se dostaneme na čísla kolem 65 tun z hektaru.
1: V loni se výnos podle Martina Klabala pohyboval kolem 80 tun z hektaru. O špatné sklizni mluví i agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
3: Náš výnos řepy byl nějakých 45 tun z hektaru, kdy v jiných letech, kdy ty srážky chodily normálně, jsme se pohybovali kolem 70 tun.
1: Zemědělci v Lošticích zaznamenali i pokles cukernatosti.
3: Na podle testu to ukazovalo něco kolem 18% cukernatosti, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
1: Špatný rok pro cukrovou řepu potvrzují data agrární komory. Pokračuje mluvčí Barbora Pánková.
4: Cukrová řepa se letos co do rozsahu škod jednoznačně řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce.
1: Cena cukru se tak podle Martina Klabala z litovelské cukrovarny zvýší.
2: Ceny cukru postupně vypadá, že půjdou nahoru, ale Evropu prostě drží obrovské zásoby z minulosti. Ty ceny tady byly tak nízké, že to tady zaplavil prostě východní trh a jde to vidět, že ta Evropa se z toho strašně těžce zpamatovává.
1: S koncem letošní řepné kampaně pak v litovelské cukrovarně počítají na začátku ledna. Z Litovle Michal Poláček, Radiožurnál. Mažu stopy.

O Evropské unii s občany už jenom online, tak si teď úřad vlády představuje komunikaci evropských témat směrem k veřejnosti. Jaké výhody a nevýhody tento přístup má, to rozebírá nový díl našeho pořadu Bruselské chlebíčky. Ukázku nabídneme za chvilku.

0: Vláda slibuje, že bude s občany o Evropské unii mluvit hlavně online, připravuje na to dokonce strategie. Přesun komunikace na internet se ale může minout účinkem, jak v našem pořadu Bruselské chlebíčky varuje ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum Martin Vokálek.
1: Je ohromný rozdíl mezi tím, když máte prostě příspěvek na sociálních sítích a tam možná máte několik stovek zhlédnutí toho příspěvku, a je ohromně jiný dopad, když máte prostě seminář na střední škole, kde zapojíte tu třídu těch 30 lidí, kde z těch 25 lidí by se ten příspěvek ani neotevřel, nebo by se ví o té Evropské unii a o tom, co vlastně Česká republika v EU dělá a co můžou vlastně Češi dělat, aby jsme byli v EU efektivnější a aktivnější.
2: Ještě k tomu osobním kontaktu si vzpomínám, že jsem mluvil s koordinátorem Libereckého eurocentra Martinem Fischerem a ten mi vyprávil, že ty bezplatné akce pro veřejnost a přednášky ve školách dělají vlastně od prvních tříd až po univerzity a právě na ten popud jsem se ptali úřadu vlády, jestli není škoda prostě tenhle osobní kontakt nahradit obsahem jenom na sítích, kterým se člověk asi snadno proskroluje, a ta reakce byla vlastně taková, že jsou přesvědčení, že svět se posunul a že na sítích v dnešní době ty zásahy má člověk možnost udělat větší.
1: Když zásahy možná jako kvantitativně ano, ale kvalitativně naprosto ne, protože ta jako nezastupitelná role, která tam prostě je v těchto z těch organizacích našeho typu a která tam je v těch eurocentrech, tak je to, že prostě v rámci třeba těch vzdělávacích osnov, tak jsou tam vymezeny nějaké většinou části, které mají být věnovány tím evropským tématům a problematice Evropské unie, ale často ty pedagogové, a nechci jim prostě křivdit, ale nemají na to často prostě nějaký ten relevantní obsah, který by prodali, prostě často to lepí podle nějaké jako nezáživné historie a mluví o tom, co vlastně jako je zbytečné mluvit, řeší se Římské smlouvy, řeší se bůh ví co dalšího, prostě co v podstatě akorát ty studenty nebo studentky může spíše jako od té Evropské unie odradit.
2: Celý pořad Bruselské chlebíčky si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo třeba na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. Připravené jsou hlavní zprávy.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů. Je úterý 13. října, posloucháte hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: By se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
6: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, je to maximum možného.
6: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů. Její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
8: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
6: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav také vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
9: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
10: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
9: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
11: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
9: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proti tomu bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gasnetu v Česku.
12: Fungování skupiny Gasnet v České republice není nijak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
1: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. A v některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
13: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketér Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hekrů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít během dneška. A stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. A pokračuje taky povolební vyjednávání a Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze 3 politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlováráci a s ODS. A v pondělí odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí projednat v průběhu příštího týdne, potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
14: My jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
1: Na prvním jednání o pražské koalici se sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu a dohodli se, že na konci týdne spolu začnou řešit programové priority.
15: Po zhruba dvouhodinovém jednání řekl lídr hnutí STAN Petr Hlaváček, že s koalicí Spolu pro Prahu budou v jednání pokračovat i v dalších dnech.
16: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
15: Znovu se chtějí sejít ve čtvrtek a v pátek. Starostové předtím budou jednat ještě se zástupci Prahy sobě a taky s Piráty. Zvlášť se s nimi chce setkat i vyjednávací tým Spolu, říká Alexandra Udženia z ODS.
17: Chceme jednat jak s Prahou sobě, tak s Piráty, ale chceme se sejít i se zástupci ANO, protože jsme řekli, že budeme jednat se všemi, kdo se dostal do zastupitelstva.
15: Koaliční spolupráci s hnutím ANO, ale Spolu pro Prahu i STAN odmítli. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu večer v 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
18: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2 a Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený západní tubus A, a to až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Na 35. z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnoven. Stále očekávejte kolony obousměrně na zhruba 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Písku jeďte opatrně za sjezdem na Příbram. Na 44. kilometru je v odstavném pruhu porouchané vozidlo, kolem kterého se pohybují lidé bez reflexních vest. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na -3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách pak může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza ze série senátních duelů a slovo už má Vladimír Kroc.
20: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 21 Praha 5, kde kandidovalo 7 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Václav Láska za SEN 21. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A Radko Sáblík za ODS. Dobrý den.
21: Dobrý den.
2: Volby 2026. Senátní duel.
20: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v poledne, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokát Václav Láska je předsedou senátního klubu SEN 21 a Piráti. V prvním kole získal 32,54% hlasů. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík má 27,1% hlasů. Nějakých 5,5% hlasů, je to malý nebo velký rozdíl?
22: To se těžko určuje, ono je to spíš o tom, kolik hlasů se bude ještě přerozdělovat. A vzhledem k tomu, že se bude přerozdělovat zhruba třetina hlasů, tak 5% není žádný velký rozdíl.
20: Říká Václav Láska, jak to vidí Radko Sáblík?
23: No, já si myslím, že to druhé kolo senátní voleb jsou velmi specifické volby, kdy bude záležet na tom, kolik se nám podaří přesvědčit našich potenciálních voličů, aby vůbec přišli k těm volbám. A to bude asi rozhodující, takže myslím si, že to není zas tak klíčové. Klíčové bude, co se teď podaří nám s těmi voliči, komunikace a přesvědčení, jestli teda budou ochotni přijít.
20: Když jste předem uzavřeli dohodu, že na sebe nebudete vzájemně útočit, to bylo těžké to dodržet?
22: Ne, bylo to strašně jednoduché. Sešli jsme se, podali jsme se na to ruku a celou dobu to držíme a budeme to držet až do konce.
20: Čili stále platí?
23: Za mě to stále platí a myslím si, že jsme to během celé kampaně dodrželi.
20: Pane Sáblíku, jak významná byla silná podpora vašich studentů, kteří vám nezištně v kampani pomáhali?
23: No, to byla klíčová věc, protože já jsem původně měl v plánu za 2 roky odejít do důchodu. Oni mě tak trošku ukeceli, abych ještě teda těch 6 let se věnoval škole a tomu senátu. A pro mě to zase byla vnitřní motivace, abych do toho dál šel. Ty politické strany mě podpořily až od půl roku později, takže celou tu kampaň de facto tvořili studenti, ne de facto, reálně tvořili studenti, že jsme neměli žádné marketéry, pouze ty lidi, když nejstarším bylo 18 let.
20: Čím vás přesvědčili studenti, že do toho máte jít?
23: No, tou svou podporou, protože když jste ředitel nebo učitel...
20: Mě spíš zajímá argumenty. Přišli a řekli, proč byste to měli
23: udělat. Argumenty byly i to, že dělám pro to české školství různé věci. Dělal jsem tu strategii 2030+, a že v tom senátu bych mohl ještě nějakým způsobem to znovu jako akcentovat. A i pro mě to je jako výzva na závěr mé kariéry. Ještě třeba taková třešnička na dortu, která může, nemusí přijít, ale asi tak, to bylo vnitřní motivace pro mě a ten argument jejich jsem bral.
20: Pane Lásko, proč se ucházíte o senátorský post už po třetí?
22: Protože za těch 12 let jsem si vybudoval v senátu celkem jako dobrou, silnou pozici, kdy jsem schopen hodně věcí ovlivnit, protože mi hodně kolegů naslouchá, jak zkušenému senátorovi, tak advokátovi, a vlastně myslím si, že v tom třetím mandátu můžu udělat ještě víc než v tom druhém, takže prostě chci pokračovat v práci, která mě baví a která mi dává smysl a která je pro mě vlastně ještě významnější, než byla třeba před 6, před 12 lety, kdy byl člověk trochu elef, v první období jsem se musel učit a teď vlastně mám takovou pozici, že jsem schopen v Senátu ovlivňovat víc věcí než dřív, proto do toho jdu po třetí.
20: A považujete předchozí zkušenost z těch dvou mandátů, a teď myslím ale očima voličů, spíš za přednost, nebo to může být i handicap?
22: Dva úhly pohledu. Jeden je, že já jsem celou kampaň měl postavenou na tom, že jsem nesliboval, co budu dělat třetí volební období, ale skládal jsem účty, co jsem dělal druhý volební období. A protože jsem vyhrál to první kolo, tak předpokládám, že hodně lidí na to slyšelo. Na druhou stranu máte pravdu, že část lidí může říkat, no tyjo, Láska už tam byl dvakrát, pojďme zkusit nějakého nového koně, a to mi může zase hlasy ubírat. Ale zatím to vypadá podle výsledku toho prvního kola, že více lidí ocenilo tu práci, kterou jsem tam dělal.
20: Pane Sáblíku, byl jste zastupitelem a místostarostou v Mníšku pod Brnou. Lombardy. Může to někdo vidět jako nevýhodu, že zatím máte zkušenost jen s komunální politikou a ne s celostátní?
23: Samozřejmě, tak to někdo jako nevýhodu může vidět. Zas na druhou stranu to může někdo vidět jako výhodu, že tam přicházím a nemám s tou velkou politikou v uvozovkách nic společného, čili nemám tam žádnou historii. A myslím si, že zase z mé pohledu mohu přinést některé věci, které jsem celý ten život dělal, a to se týká toho oblasti školství. Takže tam já vidím tu možnost, čímž chci oslovit ty voliče.
20: Vyjednáváte podporu od neúspěšných kandidátů? Už vám někdo přislíbil?
0: No tak kandidáty ANO, komunistů a SPD asi určitě nebudeme nikdo žádat o podporu. A pan doktor Šarapatka vedl kampaň takovým způsobem, že já jsem mu napsal SMSku, že všechno dobrý, že politika je někdy tvrdá, že prostě jako chápu všechno, co se dělo, ale o podporu jsem ho nežádal. To by bylo trošku divný, když o mě během kampaně psal, co si myslí, tak vlastně ho teď žádat od podporu by bylo takové divné vlastně z obou dvou stran.
20: Vy jste na to asi podobně, pane Sáhnutku.
23: No, mě to, jak říkám, že jako kampaň studenti, tak co vím, tak se bavili s panem Havlem z Topky, která de facto je jako mým přirozeným partnerem ode mě, a tam snad byl nějaký příslib, že by mohlo být, protože tam byly ty, jak se zachovají Piráti, já nevím, protože s nimi jsem spolupracoval v rámci Prahy jako ředitel. A takže teď nemám to tušení, ale samozřejmě, že je celku legitimní, že se budeme ucházet o těch 18% hlasů, který tam byli. Vím, že ne všichni půjdou k volbám, ale někteří možná ano. A pak budou se muset rozhodnout, koho z nás podpoří.
20: Pane Lásko, co považujete za to hlavní, co se vám během dvou mandátů senátora podařilo prosadit?
0: No, hlavně já jsem v Senátu takový silný liberální hlas. Já mám Senát velmi rád, ale Senát je svojí převahou konzervativní instituce. Je to znát u různých témat, které se týkají životního prostředí, které se týkají třeba projednávání Istanbulské úmluvy, rovných práv pro stejnopohlavní páry a tak dále. Tak tam převažuje ten silný konzervativní hlas a já jsem vlastně jako menšina liberální v Senátu, ale za to velmi, velmi hlasitá. Myslím si, že je důležitý, aby i v instituci, která je převážně konzervativní, byl silný liberální hlas, a tu roli jsem plnil. Byl jsem slyšet, byl jsem zastánce liberálních hodnot, a když mám vzít třeba jednu věc, která se mi povedla jako mě samotnému, která by beze mě nebyla, tak to tedy bylo vlastně přerušení nebo překazení ratifikace mezinárodní úmluvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, tedy Vatikánem, kdy sice ta senátem prošla, ale já jsem potom podal podání ústavnímu soudu, že si myslím, že ta úmluva je rozporná s ústavními pořádky. Ústavní soud mi dal za pravdu a tudíž k ratifikaci této úmluvy nedošlo, a můžu říct čistým svědomím, že kdyby nebylo Lásky v Senátu, tak dneska ta smlouva ratifikovaná je.
20: Pane Sáblíku, kdybyste se do Senátu dostal, na co byste se chtěl zejména soustředit? Je mi jasné, že jde o školství, ale co konkrétně?
23: No tak samozřejmě to školství dělám celý život, takže je to jasné, ale zároveň taky podporu mladých, kteří jsou v jejich podnikavost, což není nutně podnikání, ale může v to přerůst. A pak propojování těch generací, to znamená setkávání mladých a seniorů, což už také děláme. A samozřejmě bych se snažil, abych tam přinesl taky trošku svěží vítr, protože já jsem říkal, že pokud vstoupím do Senátu, tak tam nevstoupím sám, ale vstoupí se mnou ti mladí, kteří mě podporují a nejsou jenom z naší školy, přidali se k námi studenti z jiných škol. A pro mě je to strašně důležitý, že ty mladí lidé mi věří, byť je mi 64 let, a už patřím spíš k těm seniorům. Takže to je to, co bych chtěl tam dál prosazovat. A chtěl bych, aby ten Senát taky trošku oživil se.
20: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 21, Praha 5, Václava Lásky a Radko Sáblíka.
2: Volby 2026, senátní duel.
20: Vidíte ve svých programech body, v níž byste se navzájem nějak výrazně rozcházeli, pan Lásko?
0: No, na moc jsme jich nenarazili. My jsme se jednou tak trošku střetli v jedné diskuzi na otázku vlastně životního prostředí a přístupu ke Green Dealu, ale to jsme si taky potom nějak vyjasnili.
22: Mě teď upřímně řečeno moc jako nenapadá, že bychom měli nějaké vyloženě programové rozdíly. Spíš každý jsme zaměřený na jinou oblast, v který jsme činný. Kolega zejména na školství, já mám zase spíš tu spravedlnost, justici, lidská práva, tak se spíš lišíme v tom, na co se zaměřujeme, než že bychom měli nějaké protichůdné názory.
3: Takže máte pocit, že by bylo nejlepší, kdybyste prošli oba.
22: To by byla ideální varianta, no, ale do té jedné hlavice se spolu nevejdeme dle sebe.
3: Pane Sáblíku, proč ti, kteří tedy přijdou ke druhému kolu senátních voleb na Praze 5, by měli dát hlas vám a ne vašemu soupeři?
23: No, tak já se nechci vymezovat či panu Láskovi, což jsme si domluvili. Ale budu mu... Ne, tak já si říct, proč bych myslel, že by to dohli dát mě.
3: Ano.
23: Já jsem tady vlastně ke konci své kariéry a jsem ochoten ještě něco zkusit udělat pro to školství a myslím si, že jsem tam už odvedl velmi dobrou práci a tu zkušenost, kterou mám, že bych mohl zúročit. A jsem přesvědčený o tom, že právě tohle je jedna z věcí. Já žádám o těch 6 let, jo. Já samozřejmě chápu, že když jste tam delší dobu, že získáte nějaké zkušenosti. Na druhou stranu žádám o těch 6 let, pak mi bude 70 a už určitě nebudu znovu chtít kandidovat, ale myslím si, že bych tu šanci dostat měl, nebo mohl, právě proto, abych prostě ukázal, že ještě na závěr něco dokážu udělat i pro celý to školství, nejen pro tu svou školu, kterou jsem jako dost vybudovala, je dost známá.
3: Pane senátore, vy působíte ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nebo stále komisi pro sdělovací prostředky. Mohou být zahraniční témata těmi, na které voliči v senátních volbách také slyší?
22: Myslím si, že menší procento voličů, protože přece jenom senátní volby jsou hodně vnímány i volby jakoby komunální. To znamená, že hodně lidí i uvažuje, co pro ně ten senátor udělal nebo udělá v rámci toho senátního obvodu. A tam je mojí, řekl bych, nejsilnější stránkou ta bezplatná právní poradna, kterou tam provozuju celých 12 let, kterou za těch 12 let prošlo 900 lidí, 900 občanů z toho obvodu Prahy 5 a 13, s kterými jsem si sednul, promluvil, řekl jsem jich, jestli jsou v právu, jsou v právu, když jsou v právu, na koho se obrátit a ve výjimečných případech, když to bylo hodně velké bezpráví, tak jsem je i zdarma zastupoval, bych jim pomohl a to je asi to nejvíc, co jsem přímo pro občany 5 a 13, který uvažují jako spíše komunálně ve vztahu k senátním volbám udělal.
3: Jak se podle vás v současnosti daří koordinovat českou zahraniční politiku?
22: Řekl bych, že vůbec. To je opravdu velký zmatek, který do toho vnáší zejména Petr Macinka, který prostě není politik, nebo respektive není člověk, který myslí na zájmy České republiky. Je to prostě egoista, který rád provokuje, jede si osobní PR. Bohužel je v současné době ministr zahraničních věcí a hází do všeho klíny a klacek. Já si osobně myslím, i když nemám rád Andreje Babiše, takže kdyby bylo jenom na něm, tak s Petrem Pavlem, s prezidentem a potom s naším předsedou Senátu s Milošem Vystrčilem by si uměli sednout k jednomu stolu a nějakým způsobem sjednocovat politiku, aby navenek vypadala alespoň neroztříštěně.
3: Stejná otázka pro Radko Sáblíka.
23: No, s tím souhlasím, protože si myslím, že prostě to je dáň za to, že sestavili tuhle vládu a myslím si, že musí skřípat zuby, protože to, co předvádí vlastně motoristé, to je vlastně show přímém přenosu. A potom tam je strana, která je vlastně vlastizrádná, která podporuje agresora v Rusku a už se to ani netají, chodí tam na ty věci, na jejich různé akce, takže to je jako naprosto šílený. No a zahraniční politika je několik věcí, kde by se ty lidé měli shodnout a pak se můžeme hádat o detailech. Jedna z nich je bezpečnost, zahraniční politika, další je samozřejmě potom právě to vzdělávání třeba té mladé generace a pak je to samozřejmě i vnitřní bezpečnost, ne ta zahraniční, ale vnitřní. A to jsou věci, které by měly být konsenzus.
3: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Sáblíku?
23: Tak já jsem osobně přesvědčen, že na tu obranu by mělo jít více peněz, protože je to klíčové, protože ve chvíli, kdy tady budeme mít nepřítele a budou nám zase tady jezdit tanky, já jsem to v 68. jako 6-letý kluk zažil, tak v tu chvíli všechno ostatní padá, ať už je to vzdělávání, ať už je to životní prostředí, prostě pak už budeme bojovat o holý život. A já bych strašně nerad, abych se něco takového musel znovu dožít. Takže jsem pro, aby jsme byli silní a myslím si, že Evropa by mohla přitvrdit. A má na to, protože ty zdroje má, akorát, že se bojí použít protože není, je tam demokracie a nemůžou si dupnout jako někdo, a který mu nezáleží na žádných životech.
2: Volby 2026, senátní duel.
3: Tatáž otázka pro Václava Lásku, výše schodku navrženého státního rozpočtu a výdaje na obranu.
22: Výdaje na obranu jsou velmi nízké, ale co je důležité, nejenom je navyšovat, ale taky správně rozhodnout, jak je použít. To už říkal i prezident Petr Pavel, že jedna věc je to číslo, to procento, a druhá, jak s nima naložíte. Pro nás, pro Českou republiku a pro naši bezpečnost a budoucnost je naprosto zásadní, aby jsme investovali do těch druhů obrany, které uplatníme v rámci společné evropské obrany, které po nás chce NATO nebo ostatní evropské státy. Pokud si pojedeme nějakou solo akci, budeme nakupovat zbraně, které jsou nekompatibilní s výzbrojí ostatních evropských států, tak je nám to úplně na nic. Takže úplně zásadní věc je navýšit a investovat do těch druhů obrany, které budou sloužit v rámci společné evropské obrany, protože Evropa se může Rusům ubránit velmi dobře, ale musí spolupracovat, musí táhnout za jeden provaz, musí mít kompatibilní druhy výzbroje, musí mít třeba ty dražší typy výzbroje, jako je třeba stíhačky, tak nemůže mít úplně každá země ty nejmodernější stíhačky, protože tím zabije celý svůj rozpočet, nebo mít jich moc, protože tím zabije celý svůj rozpočet a nezbyde na další druhy obrany, takže fakt to musíme koordinovat a musíme investovat hlavně do toho, co je ve společných evropských plánech nebo plánech NATO na společnou evropskou obranu.
3: Prvního kola voleb ve vašem oboru se zúčastnilo skoro 46% voličů. Jakou část očekáváte ve druhém kole?
22: To se velmi těžko odhaduje, rozhodně bude nižší, vždycky byla nižší. To ještě jsem nezažil, že by byla ve druhém kole vyšší než v prvním, protože voliči, kteří přišli primárně ke komunálním volbám a moc je senát nezajímá, tak tam ten senát stejně hodili, protože když už jsem u té urny, tak si vyberu toho svého kandidáta, většinou skopíruju tu svoji volbu stranickou, kterou jsem měl do komunálních voleb, ale k tomu druhému kolu přijdou opravdu jenom ti, co chtějí ovlivňovat dění v senátu, a těch prostě bude menší část, plus samozřejmě nepřijde část voličů, kteří měli svého kandidáta v prvním kole a mezi náma dvěma už si nevyberou, tak ti taky nepřijdou.
3: Co podle vás může konkrétně v tom vašem obvodu ovlivnit voličskou účast ve druhém kole?
23: No tak záleží samozřejmě, jak ty voliči to vyhodnotí. Já si myslím, že třeba já mám větší voličský potenciál, protože tam jsou ty strany a tak dále, ale pan Láska zase má větší takovou ten fanklub, protože tady už je 12 let a tam jsem si jistý, že ty lidé znovu přijdou volit, takže tady teď záleží na tom, jestli se podaří nebo nepodaří přesvědčit ty lidi, aby k těm volbám přišli, protože ten potenciál třeba, který je, nebude využit, a já vzhledem k tomu, že jsem měl velmi krátkou dobu, aby se představil, protože mě znají dobře ti, kteří se pohybují ve školství, ale neznali mi ty voliči, kteří se v tom školství tolik neorientují. Takže to bylo to první kolo, dopadlo to podle mě v celku velmi dobře i z hlediska toho, kolik jsme na to měli prostředků.
3: Pane Lásko?
22: Já chci jenom jednu důležitou větu, že spousta lidí si taky myslí, že druhé kolo je až za 14 dní, protože to kopírou z prezidentských voleb, a není to tak. Druhé kolo je už za týden, to znamená tento víkend, takže chcete-li volit mě nebo kolegu Sáblíka, tak musíte přijít tento pátek a sobotu. Pokud přijdete za 14 dní, tak se do těch volebních místností fakt už nedotlučete.
23: Souhlasím, přidávám se k tomu této výzvě.
3: Rozumím. Připomíná význam senátu jako pojistky demokracie. Pane senátore, skutečně tak funguje?
22: Ano, funguje tak, protože senát má tu obrovskou výhodu, že je nepřehlasovatelný ve změně ústavy, ústavních zákonů, ve změně volebních zákonů. To je taky velmi důležitý, protože ono to tak bývá, že když se někdo nový dostane k moci, tak první, o čem přemýšlí, je změnit volební zákony tak, aby příště vyhrál ještě víc. Jo. A to je to důležité, co mu senát, v čemu senát brání, a taky senát má velmi důležitou roli v různé naší účasti v mezinárodních smlouvách, mezinárodních uskupeních, které taky nemůžeme překopávat podle toho, jak se kdo zrovna dostane k vládě. Takže v těch třech bodech, kde je senát nepřehlasovatelný, mezinárodní úmluvy, ústavní zákony, volební zákony, opravdu plní svoji roli pojistky.
3: Pan Sáblíko, nemůže vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně spíš jen odložit přijetí legislativy, učiní se senát případně vymezit?
23: No já si myslím, že tam je právě ta pojistka, protože se může stát, může být nějaká katastrofa a tak dále, a může přijít nějaké tsunami a někdo vyhraje volby, že získá v té poslanecké sněmovně jedněmi volbami maximální třeba i ústavní většinu. Což se teď třeba projevilo v Maďarsku. A v tu chvíli tam je ten senát, který se mění jednou za dva roky, takže tam potřebujete více voleb, abyste něco takového udělal a ta nálada ve společnosti už může být jiná. Souhlasím s tím, co tady bylo, a myslím si, že já i pan kolega jsme jako garanti toho, že když tam budeme, tak tou pojistkou budeme, a je to jedna z klíčových rolí, kterou ten senát má. Pak samozřejmě, nechci říkat jako rada můřích, ale přece dříve narozených, je tam šance třeba některé věci opravit, podívat se na některý ze zákonů a upozornit na chybu. A to teď nemusí být vůbec ideový, to může být jenom prostě přehlédnutí, anebo ta klasická poslanecká hra, že kdy tam přidáváme různé věci a v rámci toho přílepky a nebo úpravy jednotlivých věcí, a ono to se propíše někam jinam a nikdo si toho nevšimne, a třeba ten senát pak má možnost na tohle upozornit.
3: Hosty byli Václav Láska a Radko Sáblík, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 21 Praha 5. Oběma děkuju. Nashledanou.
22: Děkujeme za pozvání.
23: Děkuju za pozvání.
3: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
2: Volby 2026. Senátní duel.
4: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Martin Matějka.
1: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné a varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovalo, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená, a řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. A na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. V poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší české hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel.
2: Sport.
1: Fotbalista Bešiktaše Václav Černý má po víkendovém utkání turecké ligy poraněný zadní stehenní sval. Istanbulský klub o tom informoval na svém webu po vyšetření. Jak dlouho by měl být Černý mimo hru, ale Bešiktaš neuvedl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 7. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Znovu D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 23. kilometrem je uzavřený levý pruh. Na silnici 278 mezi Břevništěm a Hamřem na Jezeře došlo k nehodě. Poblíž Hamerského jezera se srazila dvě osobní auta. Aktuálně na místě zasahuje policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností, ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na -3 stupně. A přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Česká literatura má za sebou nejdůležitější týden za poslední desetiletí. Skončil knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mělo Česko letos roli čestného hosta. Už za pár okamžiků se za ním ohlédneme i v našem vysílání.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: německém Frankfurtu skončil jeden z nejvýznamnějších knižních veletrhů na světě a letos na něm byla mimořádně vidět česká literatura. Česko se totiž představilo jako hlavní čestný host veletrhu. Více než 70 autorů přijelo z České republiky do Německa představit současnou tuzemskou literaturu i nové překlady českých knih. S týmem, který poslední 3 roky na českém programu pracoval, se na závěrečném ceremoniálu rozloučil ředitel veletrhu Jürgen Boss.
1: V roli hlavních hvězd 75 člené autorské delegace se letos objevila jména očekávaná, Jáchym Topol nebo Radka Denemarková, ale i nové hvězdy, třeba Marek Torčík nebo Alice Horáčková. A napůl doma je v Německu Jaroslav Rudiš.
2: Já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali, protože za kulturu se cestuje. Já to znám na svých knížkách, kolik lidí vyráží za mými knížkami na ta místa, kde se odehrávají, třeba právě do Českého ráje, odkud pocházím, do Jeseníku za Aloisem Néblem. A myslím si, že stojí za to literaturu a kulturu podporovat.
1: Frankfurtský veletrh se uzavřel po 6denním maratonu, kde se na výstavišti i v celém městě odehrálo přes 3000 programů, čtení, debat, divadelních představení i filmových projekcí. Za rok se ve stejné roli jako Česká republika objeví Chile s motem Hvězdy země. Z frankfurtského veletrhu Kateřina Svátková, Radiožurnál.
0: A já dodám, že rozhovory z frankfurtského knižního veletrhu s českými spisovateli můžete celý týden poslouchat také s hostem Radiožurnálu. Dnes konkrétně po 9:00 dopoledne si bude Libor Bouček povídat s Jaroslavem Rudišem.

Plných 45 let čekalo české judo na zisk dvou medailí z jednoho mistrovství světa. Minulý týden se to podařilo Renatě Zachové a Lukáši Krpálkovi. Hodnota medailí je vysoká i proto, že za tu dobu se konkurence výrazně zvýšila. Uslyšíte o tom za chvilku i ve vysílání nočního radiožurnálu.

0: České judo má za sebou nejúspěšnější světový šampionát v samostatné historii. Na mistrovství světa v Baku stáli dva čeští reprezentanti nastupních vítězů. První, kdo si došel pro medaily, byla v hmotnosti kategorie do 63 kg Renata Zachová.
1: Je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán. Dnešní datum a je moc krásná.
2: Popisovala Renata Zachová medaili z mistrovství světa, když se stala teprve druhou českou ženou, které se podařilo jí vybojovat. Navázala na Michaelu Wernerovou z roku 1999. Jenže v Baku to nebylo jediné vyrovnání historických zápisů. Na Zachovou totiž v Azerbajdžánu navázal Lukáš Krpálek a po 45 letech získalo české judo z jednoho šampionátu dvě medaile.
3: Pro mě to byla tak obrovská motivace tu bronzovou medaili vybojovat, že jsem opravdu nechtěl soupeře vydat ani vteřinku k tomu, že by mě mohl nějakým způsobem ohrozit. A já jsem hrozně rád, že se to povedlo. Dokázat prostě vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohohle toho šampionátu, takže ta motivace tam byla obrovská. Bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo a říkám, jsem nesmírně šťastný.
2: Říkal Lukáš Krpálek a překvapený ze zisku dvou medailí byl i trenér Petr Lacina.
4: Opravdu jsem nečekal, že to dva závodníci prošťouchnou až k medailím o medaile.
5: Tak jsme třetí, no a co?
2: Dobrá nálada Lukáše Krpálka je na místě. Když v roce 1981 přivezli Pavel Petřikov a Vladimír Kocman dvě medaile z jednoho šampionátu, byl to obrovský úspěch. Za 45 let se ale konkurence stále zvyšovala i díky tomu, že tehdy startovali v každé váze pouze dva závodníci z Jugoslávie a hlavně tehdejšího Sovětského svazu.
4: Ta hodnota je obrovská, protože mít dva Gruzíny, tři Azerbajdžánce, dva Rusy ve váze, to jsou judistické velmoci a o to je ten výkon a výsledek kvalitnější. Tady ty postsovětské země, to je prostě ta hodně.
2: Vysvětluje Petr Lacina. Medailové zisky Zachové i Krpálka přišly navíc na startu olympijské kvalifikace a jsou příslibem prohry v Los Angeles v roce 2028.
3: Samozřejmě tím to nekončí, ta cesta je stále před náma, bude dlouhá, bude náročná, ale určitě mě to zase nakoplo v tom, že pravděpodobně v té cestě směrem k té olympiádě bych rád pokračoval.
2: Prozrazuje Lukáš Krpálek plán kvalifikace na svou pátou olympiádu a po výkonech na světovém šampionátu, kde Češi kromě dvou medailí vybojovali díky Kopeckému a Bodnárové i dvě další umístění v elitní desíce, se můžeme dočkat i v LA medailové, možná i medailových radostí. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Jedna hodina. Další zprávy a Martin Matějka.
7: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte, novelu schválila vláda. Soud zamítl dopsání 17 lidí na volební seznamy Moldavy, u dvou dalších rozhodl obzapsání. Německý tenista Zverev bude do konce roku světovou jedničkou. A dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte, počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. A v případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
8: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické, tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
7: Ústecký krajský soud zamítl návrhy 17 lidí na dopsání do seznamu voličů Moldavy na Teplicku. Starosta David Leiterman z ODS je vyškrtl před konáním voleb. Podle něj v obci fakticky nežijí nebo se k trvalému pobytu přihlásili účelově před volbami. Usnesení je zveřejněné na úřední desce soudu. Soud taky rozhodl o doplnění dvou voličů na seznam.
9: Z žádosti uspěli Josef Houdek a Tomáš Houdek, ten zároveň kandidoval za hlas obce. Podle soudu bylo jejich vyškrtnutí nezákonné, k trvalému pobytu jsou hlášeni na úřední adrese obecního úřadu už delší dobu, tedy nikoliv v souvislosti s aktuálními volbami. Teď můžou podat podnět na neplatnost voleb. Podle Tomáše Houdka to on i jeho otec udělají. Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
7: Plánovaný zářijový útok na britskou leteckou základnu Fairford podle britského premiéra Andyho Burnhama téměř určitě řídili iránské revoluční gardy. Velká Británie si proto předvolala iránského velvyslance. Burnham zároveň prohlásil, že Londýn v reakci na to zavede další sankce na Irán i jeho revoluční gardy. V září objevila britská policie v blízkosti základny Fairford výbušniny v dodávkách. Teherán už dřív odmítl, že by byl do incidentu zapojený. Ze základny Fairford startovaly americké letouny při útocích na Irán. V Bořím lese na Břeclavsku po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. A ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 000 kusů především granátů, min a leteckých pum.
10: Teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
11: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec, odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
10: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
11: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě.
12: 3, 2, 1, pálím.
13: Vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
11: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Sport.
7: Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Do konce roku s jistotou přeskočí vedoucího Itala Jannika Sinnera, který zbytek sezóny vynechá kvůli zranění.
14: 29-letý Němec letos vystoupal žebříčkem po prvních grandslamových titulech na Roland Garros a US Open. Jeho budoucí postup na nejvyšší pozici stvrdil Španěl Carlos Alcaraz, který vypadl na turnaji v Šanghaji ve třetím kole a Zvereva tak do konce roku nepředstihne. Nejdřív se může v čele žebříčku Zverev objevit 2. listopadu po turnaji ve Vídni. Po Borisi Beckerovi se stane historicky teprve druhou světovou jedničkou z Německa. David Prouza, Radiožurnál.
7: Tenista Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji Masters v Šanghaji ve třetím kole. Lehečka podlehl 1-2 na sety Španělu Chordelovi, Svrčina ve dvou sedách prohrál s Rusem Medvěděvem. Po semifinále se tak představí z Čechů jenom Jakub Menšík. Dnes se utká s Francouzem Žou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavření až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Znovu D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je uzavřený levý pruh. Na silnici 278 mezi Břevništěm a Hamrem na Jezeře došlo k nehodě. Poblíž Hamerského jezera se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahuje policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9 a na horách jen 6, na Šumavě 10 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: V horách vznikají nové hlubinné vrty, a to pro chaty, kterými denně ve špičce proteče až 5000 litrů vody. Ta ale letos chybí a chataři proto zatím musí improvizovat, třeba navážet mobilní toalety. Více o tom uslyšíte v reportáži už za chvíli.
0: Noční Radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Turistické chaty v Beskydech mají málo vody. Hned na několika místech museli chataři letos nasadit mobilní záchody. A třeba na Lysou horu musí vodu dovážet cisterny. Původní zdroj nestačí. Pomoci má nový hlubinný vrt.
1: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
2: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí, příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
3: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec? Nebo...
2: Určitě, čili beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu.
1: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
4: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dával vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedával skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
1: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
4: Cisterna se v Morovské vrhody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
1: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z Klubu českých turistů.
5: Při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové spotřeby.
1: Problémy s vodou letos podle Martina Štillera měly chaty po celém Česku. Několik týdnů byla bez vody taky Prašivá. Tam Klub českých turistů připravuje obnovu historického vodního zdroje Lístník.
5: Budeme doufat, že nejpozději na jaře příštího roku se do toho pustíme a Prašivá konečně bude mít stabilní vodní zdroj.
1: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce Klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Basketbalistky USK Praha vstupují do nové sezóny Euroligy s výrazně obměněným kádrem. Jak se Pražanky vypořádaly s odchody několika opor a jaké mají letos ambice, tak to se dozvíte z naší další reportáže. Už po písničce.

0: Basketbalistky USK Praha čeká další sezona v Eurolize. Jako první nastoupí ve středu večer proti francouzskému klubu Basket Bourges. Pražský celek přitom prošel oproti minulé sezóně výraznou obměnou.
1: Z kádru USK Praha ubylo oproti minulé sezóně celkem 8 hráček. Mezi nimi například podkošové opory Briona Jonesová nebo MS Hofová. Hlavní trenér Martin Bašta tak musel sestavit téměř kompletně nový tým.
2: Kapča Andělová, Kačka Kalna a z naší juniorky Karolína Taušová se nám podařilo podepsat Frídu Biener, Brian Fraser, Míňu Touré, KS Prosper a Minátu Gejí. V téhle sestavě bychom měli už poměrně brzy být kompletní.
1: I kvůli výrazným změnám v sestavě podle trenéra Bašty ještě chvíli potrvá, než se tým dokonale sehraje.
2: Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým, takže v tuhle chvíli krok po kroku, samozřejmě jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
1: Prvním soupeřem Pražanek bude francouzský Basket Bourges. Na stejný celek narazili v úvodu sezóny taky loni. Sílu soupeře popisuje rozehrávačka Mariana Přibylová.
3: Ten tým se samozřejmě taky trošku změnil, ale furt je to silovej, dravej tým, který určitě přijede s velkýma ambicema a my musíme využít domácího prostředí a hrát naší hru, jak to po nás trenér chce a doufám, že to klapne.
1: V základní skupině narazí basketbalistky USK Praha ještě na polský Lublin a Emlak Konut. Právě turecký celek překvapil jednu z opor Pražanek, Gabrielu Andělovou.
4: Já jsem se totiž koukala na tu kvalifikaci ty Žirony proti tomu Emlaku, no a moc se nevědělo, co se od nich čekat, ale myslím si, že hráli fakt dobře, mají tam dobrý rozehrávačky, ale moc ty hráče jakoby neznáme z toho tureckého týmu. Myslím si, že Bourges, tak tam už je to taká stálice, ale očekávám asi nejhorší zápas s tím Bourges.
1: Tři nejlepší týmy základní části postoupí do nové šestičlenné skupiny, po které přijdou na řadu vyřazovací boje. Final Six se pak bude konat ve španělské Zaragoze. Právě závěrečný turnaj pro 6 nejlepších klubů je podle generálního manažera Marka Kučery pro Pražanky cílem. Chtěli by totiž navázat na titul z roku 2024, který získali právě v Zaragoze. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: zase na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 1:30. Krátké zprávy a Martin Matějka.
3: Severní Korea provedla zkušební odpal taktické balistické rakety, informovala o tom severokorejská tisková agentura. Podle ní se podařilo zdokonalit důležité části rakety. Severokorejský vůdce Kim Jong-un uvedl, že vývoj zbraní bude ještě intenzivnější. Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů a svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Ruský prezident Vladimír Putin by kvůli volbám na Ukrajině zastavil útoky na jeden den a podle agentury TASS to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj je Putin připravený dát pokyn k neútočení v den hlasování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl uspořádání voleb, pokud Moskva přistoupí na 60-denní příměří. Jejich konání bez klidu zbraní označil za nemožné. Ukrajina volby zatím nepořádala kvůli válečnému režimu, který v zemi platí od začátku ruské invaze v únoru 2022. A v Česku je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetřovací pacienti čekají někdy i půl roku. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší.
0: Sport.
3: Sára Kousková se jako druhá česká golfistka dostala ve světovém žebříčku do první stovky. Po druhém místě na turnaji Ladies European Tour v Soulu se posunula na 94. pozici. Kousková tak napodobila Kláru Davidson Spilkovou, která byla v první stovce v roce 2023. Nejvýše Spilková figurovala na 89. místě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52. a 5. kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noci jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na -3. A přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9. Na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A já hned prozradím, kdo nám bude dále hudebně zpříjemňovat noční Radiožurnál, tak budou tady třeba Skočtí Texas, taky Cyndi Lauper zaspívá a právě teď zazpomínáme na Mekyho Žbirku.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Na Žďársku se v prvním kole senátních voleb odehrálo malé drama. Druhý postupující do dalšího kola volby totiž za sebou zanechal svého soka s rozdílem jednoho jediného hlasu. Je možné takto těsný výsledek nějak zpochybnit? Zeptáme se odborníka na ústavní právo už za chvíli.

0: Vítězem prvního kola senátních voleb na Žďársku se stal bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. Jako druhý postoupil předseda lidoveckých senátorů Josef Klement. Ten se dostal do finále senátních voleb nejtěsnějším rozdílem v jejich historii. Lékaře Radka Černého předstihl o jeden jediný hlas. Kandidát ODS se teď rozhoduje, zda nechá hlasy přepočítat. Co by to v praxi znamenalo, tak na to se Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ptala moderátorka publicistiky Věra Štechrová.
1: Má neúspěšný kandidát právo žádat o přepočítání hlasů?
2: Tak může samozřejmě se obrátit na soud a vlastně navrhnout soudní přezkum právě z důvodu, řekněme, pochybnosti o tom, že skutečně došlo k takto těsnému výsledku. Ale není to tak, že by mohl jenom prostě z toho samotného těsného výsledku dovodit, že prostě tam určitě je nějaká naděje. Musel by mít nějakou konkrétní indicii, že prostě došlo k chybě, k porušení zákona, k vadě, která by tedy hrubě narušila ten výsledek, což vlastně by mu v tomto případě ale stačilo patrně i jedno, dvě nějaké čestné prohlášení voličů, že mají za to, že jejich hlas třeba nebyl vůbec započítán, nebo byl započítán, no vlastně tady v těch senátních volbách v zásadě jde o to započtení, protože tady se neudělují nějaké preferenční hlasy a podobně. My máme vlastně zajímavý judikát ústavního soudu z posledních krajských voleb, kdy kandidátka Stačilo v Libereckém kraji neuspěla, nezískala mandáty o pouhých 9 hlasů a také tedy se obrátila na soud a vlastně tehdy ten krajský soud v tom prvním kole neuznal tu možnost, protože mu právě přišlo, že tam není dostatečná indicie, když oni předložili asi 8 těch čestných prohlášení voličů, které se vesměs týkaly právě těch preferenčních hlasů. Ale ústavní soud se tehdy zastal, toho hnutí Stačilo, a vlastně nařídil
1: došlo tam
2: k částečnému přepočítání, ale právě jenom v těch okrscích, které byly nějaké konkrétní indicie. Takže tady by prostě v tom našem případě by záleželo na tom, jestli jsou nějací voliči, kteří by tvrdili, že prostě došlo k něčemu podezřelému a bez toho by prostě ten soud patrně to přepočítání nenařídil, protože se vychází z presumpce správnosti toho výsledku, tak jak ho ty komise spočetly. Protože to vlastně nemá být samozřejmě soud, kdo je nějakou druhou přepočítávací instancí. Jo? Ten má řešit prostě vady, konkrétní problémy
1: a podezření. Soud nemůže stihnout, i kdyby došlo k té podání žádosti, soud nemůže stihnout rozhodnout do druhého kola senátních voleb, které je teď v pátek a v sobotu. Znamená to, že to kolo normálně proběhne?
2: Ano, to patrně proběhne, ale že by se stalo něco zvláštní, jako nějaké předběžné opatření, ale to si myslím, že není vlastně reálné, ani z právního hlediska to nemá reálný zákon. Takže to kolo prostě proběhne, ale pak je samozřejmě možné, že zpětně, kdyby skutečně došlo k tomu, že by měl tam být jiný kandidát v tom druhém kole na základě konkrétních indicí a potom tedy skutečného přepočítání, že by se muselo to druhé kolo zopakovat.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, co když se ukáže, že ty hlasy byly opravdu špatně spočítané. Proběhlo by pak pouze druhé kolo se 3 kandidáty, a pokud by měli rovnost hlasů, anebo by se opakovaly celé ty volby od prvního kola?
2: Přesně tak, tam by, pokud by ta chyba tkvěla v tom, že měl postoupit jiný kandidát do druhého kola, to znamená, jinak ty volby byly korektní, jo? To znamená, byly třeba zaregistrováni správní kandidáti a podobně, nebylo tam třeba porušená, já nevím, pravidla volební kampaně před tím prvním kolem, tak si myslím, že s největší pravděpodobností by došlo samozřejmě jenom k opakování toho samotného druhého kola, protože vlastně ta vada by tkvěla v tom, že tam byl třeba chybný kandidát, případně 2 kandidáti, protože ono nám se taky může stát, že by tam byla rovnost těch hlasů.
1: Ano, pojďme si říct, kdyby byla rovnost hlasů, znamená to, že by do druhého kola tedy postoupili všichni 3 kandidáti a rozhodl by se o vítězi hned v tom druhém kole.
2: Ano, přesně tak. Ale to se ještě nikdy nestalo a ani tento, i tento výsledek je velmi raritní, že to je opravdu o jeden hlas.
1: Ještě jen krátce, dokdy by musel ten kandidát, který je na třetím místě, podat žádost o tedy přepočet, nebo ne přímo o přepočet, ale podat tu svou pochybnost.
2: Rozumím. Tady jsou poměrně striktní lhůty u těch volebních věcí, právě z těch důvodů, o kterých jsme hovořili, že je potřeba rychle ustavit, že jo, ty funkce. Takže tady je lhůta, tuším, 10 dní od tedy zveřejnění těch výsledků a potom ten soud má, tuším, 20 dní na to rozhodnout. Tady by to rozhodoval nejvyšší správní soud vlastně.
0: O možném přepočítání hlasů v prvním kole senátní volby mluvil ve vysílání Nočního radiožurnálu Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
3: Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. A fotbalové Dynamo České Budějovice se kvůli profesionální licenci odvolalo k mezinárodnímu arbitrážnímu soudu. A dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
4: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce, ty budeme probírat v dalším kole.
3: Starostové i koalice Spolu budou dnes jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO a koaliční spolupráce s ním ale obě uskupení vyloučila. Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné, tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně 2 lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově, drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 8 zraněných.
5: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První 3 exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle a pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem ceny Thálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi nebo Michael Douglasovi.
0: Sport.
3: Fotbalový klub z Českých Budějovic se proti neudělení profesionální licence, která je potřebná pro start v 2. nejvyšší soutěži, odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán. Soud KAS podle svého webu začal spor mezi třetiligovým Dynamem a Fotbalovou asociací České republiky řešit. Sportovní střelec Jiří Příbradský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji 2. v kariéře. Napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Příbradský přiznal, že byl ve finále nervózní.
6: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil 9, mně se podařily 10, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
3: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru, 6 vybojoval v 3polohové střelbě z malorážky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a kluská vozovka na D1 u Průhonic. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52. a půltém kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez omezení. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 20.